kde kdo křičel při té hrůze, Inter Arma Silent Muse, krále z toho strachu trefil šlak,

zpívají o tom vrabci na rokytě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany, a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény, a začalo se dělat na tři směny.

kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchálec nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

nikdo z nás by doma neměl Sony. 2x30W, 4 ohmy. Lidé by se hnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom Shine o opeře a válčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když stoupíš do komory, a škoda každé

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, opět po týdnu to máme folková pohlazení. A dnes to bude s kvízem. Celý pořad namíchám z písniček interpretů, kteří mají něco společného. Vaším úkolem je určit, co mají společného. Nemusíte soutěžit nějak vehementně, snažit se někam psát nebo volat. Na konci pořadu si to vyhodnotíme a schválně, jestli na to přijdete. Napovídat moc nebudu, snad jen to, že o úvodní písničku se postará dnes už nehrající pražská kapela Na čas.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu, dnes trošku zahalena tajemství, neboť všechny písničky, které si dnes hrajeme, mají jakousi pojící nitku, jednu věc, která je spojuje. Vaším úkolem je uhodnout, o co jde.

Tak už víte, už tušíte. Výběr dnešních písniček není náhodný. V dnešním pořadu skutečně zní písně, které mají něco společného. Tedy folková polazení s malou hádankou. Do tohoto výčtu zapadá i nezapomenutelná skvělá country kapela, která si říkala Neto, tedy Nepřátelé táborových ohňů.

Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: asi vstáváš.
1: Také zpívající basák Žalmanova spolu Petr Novotný patří do dnešního výběru, trošku záhadného výběru písní ve folkových pohlazení. Ne, že bych vás chtěl napínat, ale do konce hodinky nám ještě pár písniček zbývá. Vy máte možnost určit, uhodnout, co všechny písně dnes vybrané spojuje.

Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ve městě spí draci.
1: Nevermore a Kosmonaut. I tahle formace, kterou si nahrajeme příliš často, do dnešního výběru folkových pohlazení rozhodně patří. Zanedlouho si povíme proč. Teď si dovolím pustit ještě něco známějšího.

si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně. A já mám voskované boty, ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič.

či koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé. Kdy není tma, ale ještě ani vidno není. Bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá v třísle. Usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy. Na život už je pozdě a na

slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Slíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatímco se kolem voda dolůžene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

0: Dívám se na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně. A já mám voskované boty, ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Ráno mě probouzí, tma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě
1: tak co? Povedlo se? Uhodli jste? Celý výběr dnešních folkových pohlazení měl jednoho společného jmenovatele, a to, že všichni interpreti, kteří nám dnes hráli nebo zpívali, jejich jméno nebo název kapely začíná písmenkem N. Slyšeli jsme třeba jaroměřskou skupinu Na pohodu, pražské Na čas, Zuzanu Navarovou, keltské Na ostro, samozřejmě nechyběli Nedvědi, nechyběl Neres nebo Neřeš, jak chcete. Slyšeli jsme i duo Nestíháme, Nevermore a Kosmonaut Nezmarský, jsme slyšeli také samozřejmě Nohavicu. Pokud jste to uhodli, klobouk dolů. Nebylo to, myslím, zas tak těžké a neřešitelné, a pokud jste se u toho aspoň trošku zabavili a poslouchali hodinu a byla to pro vás příjemná hodinka, pak mi bylo potěšením. Naslyšenou se u dalších folkových pohlazení příští týden bude těšit Vítěz Roníček. Mějte se.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je to hrůzdu?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Děkuju za to přivítání všem, krásné slunečné odpoledne.
5: Naše humor party právě startuje, milion posluchačů se raduje.
0: Humoriáda.

0: Tak to je hudební úvod s Hankou Zagorovou, vzpomínka na Haníčku písničku. Ve studiu je Marie Redková. Má takovou žlutou halenku nebo svetřík, velmi živé, pestré, svěží jako celá ona.
1: O, děkuji.
0: To musím si ty hosty trošku předcházet. Krásný, ano, ty jsem si tě předvařil a ty nám prozradíš něco ze svého soukromí. Třeba jak jsi se dneska chystala na humoriádu?
1: No, tak s tím bych se skoro ani nevytahovala, protože jsem byla nějaká taková jako, byli jsme na kolech teď o víkendu a říkala jsem si, musím si zacvičit, abych trochu to tělo jako uvedla do kondice, tak jsem si lehla na zem a málem jsem zaspala, protože jsem se probudila za hodinu. A to cvičení, to na to nedošlo tedy.
0: Tělo si žádá, tělo to potřebuje, takže odpočatá Marie je s námi. Ještě nám prozraď, prosím, kde jsi brázdila silnice či cyklostezky na kole?
1: Brázdila jsem cyklostezky v Krkonoších nad Vrchlabím a dlouho jsem tam nebyla v Krkonoších a musím říct, že tedy klobouk dolů, strašně se to tam zvedlo. Vrchlabí nádherné. Krása. No a to počasí, tak to zažíváme všichni.
0: Nebylo tam moc lidí, jako na Václaváku?
1: No, bylo, ale nebylo to tak hrozné.
0: Dalo se to prokličkovat. Tak. Sportovně nadaná, ještě odpočatá, Marie se pustí do prvního výběru.
1: No, ráda bych, to jsou mý dva favoriti, Jan Werich s Miroslavem Horníčkem, to jsou jména, která stále táhnou.
0: Stačí je vyslovit a jdeme na ně.
2: Ovšem teď jste narazil, mistře, na otázku.
3: Ano.
2: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi.
3: A.
2: Takže vy byste dovolil, já bych ano. S vámi učinil takové...
3: Takový intervivárium, ano.
2: Ano, ano.
3: Ano, ano. Vy jste od novin.
2: Kde?
3: Já myslím v celku jako.
2: Jo, tak, to
3: ano,
2: jo, to
3: ano,
2: jo.
3: Já jsem
2: jo.
3: Hned poznal, že jste od novin, jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
2: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
3: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
2: Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
3: Ano, ano, to bude originální, ano.
2: Takže já položím otázku.
3: A já ji zvednu.
2: To ne. Já to myslím obrazně.
3: A obrazně.
2: Já že položím otázky a vy si to zodpovíte.
3: Vy nemáte odpovědného redaktora?
2: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
3: Ano, ano. Že to je dělba udělba.
2: Takže já začnu.
3: Prosím, jo. Prosím.
2: Jste připraven?
3: Jsem připraven.
2: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. To první je... otázka, jste připraven?
3: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
2: To si počtou lidé.
3: Jste připraven? Ano. Počtou, ano. A že jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
2: Ano, ano.
3: Tak to tam nedávejte, ano. Ne?
2: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
3: Ano, sem.
2: Sem.
3: Je. Ano, sem. A nechte tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
2: Co to? To už je na vůli toho, kterého, že
3: ano.
2: Jo.
3: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
2: Myslím, tudíž sem. To je známý.
3: To je nějaký filozof, ne?
2: Ano. Descartes.
3: A Descartes. To byl filozof?
2: To byl filozof. Francouzský.
3: To byl francouzský filozof?
2: Francouzský filozof.
3: Jaká to byla škola, to nevíte?
2: Patrně metafyzik.
3: Třeba to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Tak to škrtněte, to je lepší.
2: Já to škrtnu. Aby nebyl průšvih.
3: Fuj, to jsem se flek.
2: Proč?
3: Já myslím, že řeknete průhonice.
2: Teď jsem se já flek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonic. No, tak no. To je škrtnutý, jo? To by bylo za námi.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Werich, Miroslav Horníček pro tuto chvíli. Můžou pokračovat, pokud jsou posluchači připraveni odhlasovat Ačka, když dejí Bčka, nastoupí anekdoty, tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo zavolejte na 731 800 900. A to byla paráda, jak si hráli s tou češtinou.
1: Já to miluju. Vy jste od novin. Kde? Já položím otázku. A já ji zvednu. Já tohle, fakt, to je plný dvojsmyslu krása.
0: A navíc teď ještě přidáme léčitele Michala Tučného, Medicine Man je tu.
5: Medicine Man

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Marie Hredková a Pavel Kučera. Vy v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jana Vericha s Miroslavem Horníčkem anebo anekdoty. Tak koho si vyberete? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Pavle Standa, Zemník vás zdraví, paní Hredkovou.
5: Dobré odpoledne, také vás tam
4: zdraví. Dvakrát. Já si pamatuju, asi před 25 lety nám moderovala sjezd odborového svazu energetiku.
5: Vidíte to?
4: A krásně si s náma povídala o přestávkách na zahradě tam, v parku.
3: Aha, Marie rozumí všemu.
4: A já vůbec si nenechal podepsat do programu.
5: Ale tak.
3: No tak to je to, hezká
5: takhle
3: vzpomínka,
5: si popovídáme,
3: ne?
5: To je mnohem lepší než nějaký
3: tady je to zábavnější.
5: Suchej podpis.
4: No, ale já bych ho chtěl. A to nevadí, ale já bych si dal radši anekdoty, protože ta ukázka první byla pro mě moc složitá.
3: No tak dobře, jak myslíte, je to podle vašeho gusta.
5: Jo.
3: Ano, děkujeme za hlas, naslyšenou.
4: Já vám děkuju.
3: Díky.
5: Naslyšenou.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karoline, dobrý den, paní Radková.
5: Dobrý den.
6: Ivan Pavle.
3: Dobrý den.
6: A hlasuji taky pro anekdoty.
3: Dobře, máme zapsáno, děkujeme. Další prosím. Haló.
7: Já jsem měl z Prahy 8, dobrý
3: den. Ano, dobrý den.
7: Já bych byl pro ty forbíny, protože ty jsou nekoneční a vděční. A jenom paní Redkovou jsme se potkali v televizi. Já jsem tam pracoval v pravodajství, abyste nemohli trefit ven. Já říkám, choďte pořád dokola a schody co jdou ven z baráku, tak to už je tak nějaký pátek. Ale každopádně už tam taky nejsem. Mějte se krásně a užijte.
5: I vy, milí kolego, naschledanou.
3: Děkujeme, Bludiště Kavčí hor proběhlo. No a to bylo tehdy nová budova, nebo už byla zaběhnutá?
5: No, už byla chviličku, tak nějakých 5-6 let.
3: Ale těch chodeb a schodišť.
5: Ono to skutečně bylo kolem dokola, no. Takže když se člověk splet, tak musel znova kolem dokola.
3: Zbloudilá hlasatelka. A to jsme viděli nakonec ve filmu Marie Poledňákové Kotva u přívozu s Janou Šulcovou v hlavní roli. Ta to tam prožila. Paní Poledňáková měla ráda, když v jejich filmech všichni běhali, aby to bylo akční, tak nechala paní Šulcovou proběhnout právě celými Kavčími horami doslova. Dobré odpoledne, kdo je tady?
8: Dobré odpoledne, tady František Kralupy nad Vltavou, zdravím paní Hredkovou i vás, Pavlíku.
3: Dobrý den.
8: Anekdoty ty má každý rád, anekdoty umějí rozesmát.
3: Děkujeme za hlas. Máme za psáno. Naschledanou. Zdravíme, vítáme dalšího.
9: Dobrý den, velice vás zdravím, oba dva. Tady Jirka.
5: Dobrý den, Jirko.
9: Já bych si dal Plzeňáka jednoho.
3: Myslíte pana Horníčka?
9: Ano.
3: Ano, tušil jsem to. Má váš hlas zapsán i s panem Verichem, děkujeme, naslyšenou.
5: Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou a ještě vy, prosím.
10: Dobrý den, tady Petr Zezdonek, toho času v Hlavčovicách.
3: Ano, dobrý den.
5: Krása.
10: Zdravím všetky humoriádníky.
5: Díky.
10: Také Pavla.
3: Dobrý den.
10: A tu milou, usměvavou dámu, co sedí naproti.
3: Mhm.
5: Já vás taky zdravím.
3: To je na tebe, Marie.
10: Tak příjemné, paní Maruško.
3: Ano.
10: Je příjemné, když taková dáma mě pozdraví.
3: Že jo.
10: A já bych si vybral pokračování.
3: Tak, máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
5: Děkujeme.
10: Hezký den přeji.
3: Hezký den i vám. Tak přátelé, v tuto chvíli došlo k vyrovnání stavu absolutnímu, takže vy, dobrý den. Ještě jeden potřebujeme hlas. Kdo pak nám to rozhodne? 731 800 900. Čekáme na tuto chvíli, chvíle napěti a zrovna na schválení, kdo nezavolá. A nebo se nám zhroutily linky? No já nevím, možná, jak to rozhodnem.
5: Možná se zhroutily spíš než...
3: No se zhroutím z toho. Ne, podívám se do SMS-ek, tam to rozhodnem. A nebo pozor, halo, dobrý den, přišlo to?
5: Dobrý den, slyšíme se.
3: Lukáš?
11: Ano.
3: Ano.
11: Zdravím vás oba, zejména paní Redkovou.
5: Děkuji.
11: A určitě hlasuji pro pokračování, protože nad to není.
3: A vy za to můžete, že budeme poslouchat dál Vericha s Horníčkem. Děkujeme krásně, naslyšenou.
11: Taky děkuji.
12: Takže ani nejste ani připraven? A já začnu druhou otázkou.
11: Ano.
12: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
11: Prosím?
12: Kdy procitáte?
11: To je latinsky?
12: To snad ne, pro Boha. To bych ani nerozuměl.
11: Kde procitáte?
12: Někde, kdy?
11: Někde, kdy? De procitáte, jako je de profundis?
12: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... To ne, to zase...
11: De procitáte,
12: no, procitáte... kdy vy ráno...
11: kdy procitáte?
12: No!
11: Frühlingsrauschen, že ano? Ano, jakmile se probudím.
12: Jakmile se probudím. A probouzíte se...
11: Hned po procitnutí, před procitnutí.
12: Aha, takže... Po,
11: ano.
12: Popřed, jo. A mezi tím?
11: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
12: Mohu to o vás napsat?
11: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu, to je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
12: Tak to bude něco od vědy.
11: To bude něco od vědy, jo.
12: Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus?
11: Mám pomalý metabolismus.
12: Stejně se říká, co všecko máte.
11: No, tak.
12: No jo. Máte.
11: A napište, že mám dva, ať mají stek.
12: Jo.
11: Jeden rychle, jeden pomalý a je to.
12: Konečně dneska už může mít každý metabolismus.
11: Ano, každý a bez poukazu, jo. Že ano.
12: Tak to máme metabolismus 603, jo?
11: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
12: Fiat, ano.
11: Ale ten Fiat mám doživotně.
12: Jo?
11: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
12: Pochopitelně, to je. Tak to máme ty metabolizmy,
11: ano.
12: Jo?
11: Ano.
12: A to se koná kdy? Tedy...
11: No ráno, časně, kolem 11.
12: No, napíšeme v 10, abychom nepopudili.
11: Ano.
12: Když jak si procitnete, tak...
11: No tak potom na mě vlítne údržba.
12: Údržba?
11: Údržba, a to mě drhnou čistěji.
12: Myčky?
11: Myčky. Myčky, až po pás a od pasu myči.
12: Myči.
11: A potom myči? Tedy česačky a...
12: Ošněrovačky na bodky,
11: a šněrovačky a...
12: Oblékačky.
11: A zapínačky a oblékačky.
12: Vazačky jistě na to, že jo?
11: Ano.
12: Ano, samovazačky tak. A halekačky to...
11: Halekačky ne. No když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
12: Jo.
13: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje dokonce už 13. rokem. Vysíláme Humoriádu. Takže pokračujeme i dnes a dál s Marií Redkovou.
2: Ráda, děkuju.
1: Tak jaký bude další výběr?
2: Já bych vybrala chalupáře notorického, který o ní úžasně dokázal vyprávět a také psát, Františka Nepila. A teď jsme si vygooglili, že on odešel brzy ve svých 66 letech. Hmm. Měl ještě věru, co říct, jeho škoda.
1: No a strašně to letí, protože není mezi námi od roku 95 už bohužel. No. Ale v nahrávkách ho máme.
2: A o té chalupě, to je nádhera.
1: A navíc ještě Miroslav Horníček, kterého jsme slyšeli před chvílí, řekl trefně, on toho řekl mnoho na téma František Nepil, mnoho hezkého, ale myslím, že tahle věta, kterou teď řeknu, je úplně nejpřesnější. Když se ozve jeho hlas, zabrání to člověku spěchat.
2: A to je pravda.
3: Co na sebe? Teď promluvím o oblečení, třeba že mám v této oblasti několik achilových pat. Předně nemám zrovna konfekční postavu. Šaty, jak víte, dělají sice člověka, ale zrovna v mém případě není výsledek jejich práce na úrovni jejich předpokladů, ať se velmi nadřou. Za druhé, mluvím-li o oblečení, nesmí se nikdo dozvědět, jak rád nosím tepláky, ale ne ty moderní s bílým sedlem a lampasama, co v nich poklusávají na stadionech samí Sebastiánové Kóvé, nýbrž tepláky klasické, jézeďácké, pohodlně vytlačené v kolenou a se štědrou rezervou pro další rozvoj zadnice. Jenže já v nich sedím jen u psacího stolu a jakmile vstupuju na veřejnost, beru si na sebe to nejlepší, do čeho se vejdu. Párkrát mi to však také nevyšlo a to vždy selháním mého lidského faktoru. Například v Českých Budějovicích. Tam vylákal pan Oulík na pravidelné autorské večery postupně všechny hovoruschopné literáty první a druhé výkonnostní třídy, pokud neměli v jižních Čechách černou čárku. Nakonec pozval i mne, abych 10 kilometrů před cílem zjistil, že jsem si svůj apartní obleček zapomněl v Praze v předsíni. Oblékací komplex ve mně vyvolal, dej mu pán Bůh nebe, už před 25 lety Pavel Buxa, který psával pod jménem Karel Michal. Než emigroval, byl mým redaktorem v Plameni a když jsem měl jít na své první setkání se čtenáři v životě, byl jediným, koho jsem se nestyděl zeptat, co si vlastně vzít na sebe. Vy budete jistě mluvit vtipně a duchaplně, zabafal na mě z čibuku. Takže tam klidně můžete jít v záplatovaných kalhotech. V první chvíli jsem považoval za jasné, že tam mohu jít třeba v záplatovaných kalhotech, ale pak mi došlo, že ta odpověď je vlastně piticky dvojznačná, že znamená, jestliže člověk mluví duchaplně, může být oblečen, jak chce. Nejste-li si však svou vtipností jist, oblékněte se slušně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Marie, praktická otázka. Jak oblečený má být muž, aby se ti líbil?
2: Já musím říct, že muže neberu podle oblečení, ale podle toho, jak jsou chytří a vtipní.
1: Takže nemusí být oblečený hlavně.
2: Můžou mít klidně i ty tepláky.
1: Jo. To je žena na svém místě. Tady no, u mikrofonu.
2: A vtipní, proto chodím ráda do humoriády.
1: Bezva. František Nepil může promlouvat dál, když bude Ačko. Když bude Bčko, nastoupí Sandra Pogodová, tento dámský tajfun doslova. Tak si vyberte SMS-kou humor mezi B, A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A děkujeme, že si vyberete humor podle vašeho gusta, buď to František Nepil nebo Sandra Pogodová. V tuto chvíli to jsou varianty pro vás, dámy a páni u rádia. Ve studiu se mnou Marie Redková, zvědavá, co to bude. Dobrý den.
5: Krásné úterý, Pavle, tady Veronika Rakovník, tady je úplný léto.
6: I u nás.
5: Přívám krásný den. Maruško, pozdravujte Haničku Zarevůckou od neposlušné a zlobivé malé holčičky, která jejímu bratrovi, když jsme hráli si na hřišti, nasypala píseň očí.
4: Jestli si to budou pamatovat všichni ještě.
5: Takže jestli můžu poprosit, mně se líbil František Nepel a přeju vám krásný den, mějte se hezky.
6: Taky vám, díky.
4: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Hínek z Vysočiny. Já zdravím paní Vyskovou i vás.
6: Mm-hmm. Hezké odpoledne.
7: Takže nedávám hlas pan Nepilovi.
4: Mm-hmm. Děkujeme. Děkujeme, dobré odpoledne, kdo dál hlasuje? Haló.
6: Haló.
8: Dobrý den.
6: Dobrý den.
8: Tady Tomáš ze Studnice Uhlínska. Mm-hmm. A prosil bych, jak jste říkal, ten tajfun v podobě paní Pogodové.
6: Děkujeme.
4: Chcete více temperamentu? Jasně, máme zapsáno. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak, ještě jednou se zeptám. Dobré odpoledne. Prosím.
9: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle.
4: Zdravím.
9: Paní Redkovou.
6: Také zdravím.
9: Já bych hlasoval též pro pana Nepila.
4: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Další prosím. Dobrý den.
10: Dobrý den, Braňo z Martina.
6: Dobrý den, Braňo.
10: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Nápodobně a děkujeme. Dobrý den.
11: Dobrý den, tady je posluchačka Anna a já bych prosila pana Nepila.
4: Máme zapsáno. Díky moc.
6: Děkujem.
4: Tak přátelé, Sandra si bude muset počkat, aby vás pobavila chvilku. Snad dostane šanci ještě ve finále. Teď František Nepil dokončí povídání. Jmenuje se to Sám o sobě.
12: Jist jsem si pochopitelně nebyl nikde, ani v Budějovicích ne, a tak jsem šel do obchodu s oděvy. Tam samozřejmě neměli obleky na nekonfekční postavu. Vy blázínku, smál se pan Oulík, vaši kolegové tu seděli ve svetrech s prodřenými lokty a vy si děláte hlavu. A co budete mít na sobě vy, ptal jsem se. A on na to, já samozřejmě oblek mít musím, já nemohu vedle vás sedět v téhle kostkované košili, ale vy jste oblečen svátečněji než vaši kolegové, ta vaše zipsová bunda nemá daleko ke smokingu. Měla k němu daleko, byla mu podobná jen počtem rukávů. A já bych rád dal svým zevnějškem budějovickým najevo, jak si vážím toho, že na mě přišli. Ale už to nešlo, zvonilo. Když zvonilo podruhé, šel pan Oulík do své šatny. Otevřel skříň, ve které měl být jeho oblek, a šel do vývrtky. Oblek tam nebyl. Zapomněl si ho doma jako já. Takže jsme absolvovali autorský večer jako u táboráku. On v kostkované košili a já v zipsové bundě. Na nebesích pobaveně půkal ze svého čibuku Pavel Buxa. Jistě, že proto, jak vtipně a duchaplně jsme to vysvětlovali z jeviště. Od té doby jsem zapomněl svůj oblek již jen jednou, když jsem jel do Moravského Krumlova zahajovat výstavu pana Kudláčka. Ale když jsem jel do Domažlic otvírat výstavu Ludmile Jiřincové, první dámě české grafiky, jel jsem sice ve svých úplně nejlepších šatech, ale přesto moje žena začala z ničeho nic hořekovat. Myšáku, pro boha, co to máš na sobě? A já měl střevíce, ve kterých jsem v neděli zedničil, samé vápno, samá malta, protože jsme se cestou zastavili na chalupě, abychom zalili okurky a rajčata. Já se na to přezul a zapomněl jsem se pak přezout naspátek. Takže před Domažlicemi jsem si musel koupit nové střevíce a ty měly tak drahé, že jsem měl pouze na jeden. Na druhý střevíc mi musela půjčit žena. Ale koupil jsem je skoro rád. Už jsem zažil doby, kdy představitelé imitovali před masami svou dělnickost bekovkami naraženými na hlavu. Teď potkávám vrstevníky, kteří maskují svůj věk a artróz.

0: Zalévání na chalupě.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik závěrečně vypointované rady pana Nepila. Přátelé, jdeme do finálního souboje, vracíme do hry anekdoty s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, anebo Sandra Pogodová o cestování autem s Karlem Šípem ve Všechno párty. To je závěrečný výběr. Co Marie na to? Která by se jí varianta zamlouvala více?
3: Já nechci. Kdo
2: by je víc pobavil?
3: Nechci ovlivňovat posluchače, takže se nechám překvapit.
2: Dobře, humor mezera A, humor mezera B, račte hlasovat na 90 011 04, SMS-kou voláte na 731 800 900 své hlasy. Jak svět přichází o básníky, je známý to film a z něj tato píseň s Vítou Vávrou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kromě svých uší máme nasazeny i uši sluchátkové s Marií Redkovou a posloucháme vás na našem telefonu, komu přidáte hlasy anekdotám nebo Sandře Pokodové. V tuto chvíli můžete hlasovat vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Mirek Boskovic. Byl bych pro Sandru a jenom skromný dotaz.
3: Ano.
2: Je vyšší Maruška anebo Sandra?
1: Já myslím, že Marie, ale to je můj osobní tip, si myslím.
4: No, tak já nevím, kolik má Sandra, já mám 180.
1: My to zjistíme na těch internetech a dáme vám vědět přes rádio, ano?
2: Ano.
4: Mějte se hezky.
1: Takže Sandru, volí pan Mirek, děkujeme pěkně, zajímavé dotazy, děkujeme za ně. Krásně jste to oživil, dobré odpoledne. Haló?
5: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, telefonu Edita. Já bych ráda poslala svůj hlas Sandře Pokodové.
1: Výborně, děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
1: Naslyšenou, budeme se těšit.
4: I
1: napodobně.
4: Vám.
1: Tak, a kdo je teď na telefonu? Haló?
6: Dobrý den, zdraví Ivanovice na Hané.
1: Zdravíme.
4: I vás zdravíme.
6: Pečko, a
1: děkujeme.
4: Děkujeme.
1: A mějte se hezky, naslyšenou.
6: Ahoj.
1: Tak, přátelé, Sandra Pokodová je tady s vámi.
7: Vy jste byla, tak dělala jste někde v Americe operku, že jo?
8: No to byla výborná antikoncepce.
7: Proč antikoncepce?
8: No protože mi 43 a doteď nemám děti a rodinu. To zabralo bezvadně. Já jsem tam se starala o 3 děti v té Americe. Co děti? O 3 kluky, takhle.
7: Americký kluky?
8: Americký kluky.
7: Jako operka jste tam?
8: Ano.
7: Ano, ano, jestli tak vybavuju.
8: A to mi bylo, to je 20 let, to mi bylo nějakých 23.
7: Ano.
8: Teď je mi 43, takže jako antikoncepce, ta americká rodina zabrala.

0: Prala výborně, to je pravda.
1: Nějaký debilové ty děti, jo, nebo co?
0: No, americký kluci, to bylo strašný. Ne, to bylo, a dokonce teďka v létě ten nejmladší, no, ten se teďka ženil, teď v létě. Oni mě zvali, no, psali mi mail, oni mě sledujou, no, články a toto. Bezvadný jsou, že píšou, vidíme, že jsi slavná, my teda nevíme, v čem hraješ, my to česky neumíme, že jo, oni tu hatmatilku naši ne, to oni jenom vidějí, my vidíme, že hodně těch článků o tobě jako vychází, ale oni vůbec netuší, jestli točím jako třeba pornofilmy, ano, jo, a nebo jestli dělám třeba zpravodajství, něco jako na úrovni a takhle, ale nevadí, no. Takže, ale já si myslím, že oni jsou rádi, že já už tam jako o ty děti se jim
1: a berou vás jako takovou českou tetu do teďka, jako když jste v kontaktu, vlastně jako, si vás oblíbili.
0: No takhle, já jsem jim rozbila auto tam tenkrát jedno. Ono to, já jsem, Karle, já když jsem dostala řidičák, já jsem začala být daleko, takhle, daleko pozornější chodec. Ne, protože jsem pochopila, že řidičský průkaz může dostat každý hovado. Lidi, bacha na těch přechodech. Mimochodem, no, víte, jak poznáte jak v tom národ, jaký má řidiče? Jaký ty, no podle chodců. Podle toho, jak se chodci pohybují po ulici. Češi, to si všimněte, zhruba od půlky přechodu přebíhají. A ještě s výrazem, promiňte, zavazím, jede auto.
1: Ano.
0: Jo, to je krásný moravský slovo, zavazím.
1: Zavazím, ano.
0: Překážím, to ano, je pro českého diváka překážím.
1: Ano.
0: A opravdu Češi, oni tak jako ne sebevědomně, tak nenápadně vyrazej a teď v půlce toho přechodu už vidíte. Ale velice často, všimněte si, vy řídíte určitě,
1: no,
0: Karle,
1: jasně,
0: tak si všimněte, jak předtím opravdu tak zhruba v půlce přechodu 90% Čechů začne přebíhat přes ten přechod. Jo.
1: Máte pravdu, rozehnal jsem několik přechodů. Tak to vím. Ano.
0: A já právě, když jsem dostala řidičák, tak jsem začala být daleko pozornější jako chodec.
1: Ano.
0: A dobře dělám, protože já jsem měla 4 auta už a všech 5 jsem rozbila.
2: Tak tolik pro tuto chvíli a pro tuto humoriádu Sandra Pogodová. 166 cm Mirku z Boskovic má Sandra a Maruška, jak říkala, přes 180?
3: No, mývala jsem 181. Nevím, jestli už nerostu do země, drobátko.
2: To asi
3: tak
2: ne.
3: 180.
2: Jste v té kategorii 180 s Ivanou Chilkovou společně, že jo? 183 by měla mít paní Ivana. Všechny zdravíme. I ty vysoké, i ty menší. Všechny skvělé dámy i pány.
3: Já zdravím. Jak velké, tak malé. Všechno dobré přeju.
2: Ano, navíc k výškám se dostaneme s Olgou Lounovou, tak se jmenuje její písnička, tak můžeme volně navázat. Všechno nám to sedí k sobě. Děkujeme za krásné chvíle, Marie.
3: Já děkuju. Odcházím zase s dobrou náladou. Mějte se všichni krásně.
2: Doufám, že i posluchači se pobavili. Můžete to zkusit opět zítra. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslanci večer přerušili jednání o nedůvěře vládě. Nové centrum služeb dnes otevřou v Ludgeřovicích u Ostravy. Hokejisté Vítkovic vyhráli extraligový zápas v Olomouci 4-3. Počasí bude slunečné a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Sněmovna večer po 7 hodinách přerušila jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi nechali svolat opoziční kluby, zejména kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ke slovu se zatím dostali převážně koaliční představitelé. Kabinet na plénu obhajoval přes 2 hodiny premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
2: Naše vláda pracuje. Oni nepracují a jenom pomlouvají, lžou a zvolávají takovéhle zbytečné schůze, co samozřejmě jenom zdržuje tu sněmovnu.
0: Za opozici mluvil zatím pouze předseda ODS Martin Kupka. Podle něj by měla vláda přijít o důvěru i kvůli možnému střetu zájmu premiéra Babiše, anebo kvůli tomu, že kabinet zpochybňuje nezávislost soudů. Dnes se poslanci k jednání o nedůvěře vládě vrátí. V Ludgeřovicích u Ostravy se dnes otevře centrum služeb. Nový areál vznikl na ploše takzvané Menšíkovy louky, nedaleko tamního kostela. V provozu budou nové prodejny, pošta a parkoviště. Jak potvrdila ludgeřovická radnice, součástí centra služeb jsou taky lékařské ordinace. Ty přijmou první pacienty později. Ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Na podzim proto Česká školní inspekce otestuje žáky 3. a 7. tříd základních škol a 2. ročníků středních škol. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kde naopak potřebují pomoc. Výsledky taky podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO ukážou, ve kterých školách je potřeba cílená podpora. Hřbitov ve Světlé hoře na Bruntálsku má větší kapacitu. Obec totiž dostavila nové kolumbárium. K dispozici je teď 60 nových schránek. Radnice jich ale chce postavit celkem 300. Do konce roku má být opravená taky hřbitovní zeď a přilehlé parkoviště.
3: Podle tamní radnice populace ve Světlé hoře stárne a nedaří se tam lákat mladé rodiny. Hřbitov už tak kapacitně přestává stačit a rozšířit pozemek pohřebiště nejde. Proto chce radnice stavět další kolumbária, která jsou úspornější a nezabírají tolik místa. Ze Světlé hory Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Vítkovic zapsali 2. výhru v řadě, když v 6. kole Tipsport Extraligy vyhráli v Olomouci 4-3. Vítěznou branku zaznamenal v 58. minutě kapitán Jakub Zbořil. Ten kvitoval i to, že 3 ze 4 vítkovických gólů dali obránci.
4: Celý zápas tak nějak jsem byl asi naštvaný, že jsem se moc nedostával do střelby a když už se mi to dostalo, tak jsem to chtěl pořádně vypálit. No. Začalo to tam padat, myslím si, že jejich gólman to neměl moc lehký. Střely od obránců, možná po naučení pro naše útočníky, že by nám to měli dávat na tu modrou.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji jasno, teď po ránu se můžou výjimečně objevit i mlhy. Večer místy až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměříte do 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Žádné nehody v tuto chvíli hlášené nemáme. Pokud víte o aktuálních problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je 30. září roku 2026, máme 4 minuty po 5. A to, co posloucháte, je Český rozhlas Ostrava. Právě začíná pravidelná ranní 4hodinovka nazvaná Dobré ráno. U mikrofonu jsou Tereza Hájková, Petr Soukup. Přejeme příjemný den.

0: Zpíval nám Pavel Novák, 5 hodin 11 minut. Třinečtí hokejisté zatím v novém ročníku extraligy nestratili ani bod. Šestý zápas, šestá výhra, tentokrát nad Kladnem 6-4. Navíc ve všech čtyřech domácích zápasech oceláři museli zápas otáčet a vždy se jim to povedlo. Budeme se tomu věnovat v reportáži už za 10 minut. Teď si ale pojďme připomenout historické souvislosti s dnešním datem 30. září.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa, 30. září, svátek má Jeroným, to znamená svaté jméno nebo muž se svatým jménem. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Mozartova opera Kouzelná flétna měla premiéru v roce 1791, to je 235 let. Ve vídeňském divadle ve Freihausu, později na Vídeňce, ji dirigoval sám Wolfgang Amadeus, a to pouhé 3 měsíce před svojí smrtí. Víte, že máme také říční policii? Už 85 let od roku 1941 střeží pražská poříční policie klid na 33 kilometrech řeky Vltavy od Vranské přehrady do Roztok. Před 30 lety začala i u nás doba mobilní. Společnost Radiomobil spustila 30. září 1996 první síť GSM. Mobilní telefonování se tak stalo dostupné všem.
4: And Miss World 2006 is...
3: První českou Miss World se před 20 lety v roce 2006 stala ve Varšavě Taťána Kuchařová. Ruský prezident Vladimir Putin před 4 lety podepsal smlouvy o připojení 4 Moskvou okupovaných východoukrajinských regionů k Ruské federaci, Doněcké a Luhanské lidové republiky a Chersonské a Záporožské oblasti.
5: Dobrý večer, vážený a milý Bertíku.
3: Herečka, dramaturgině a moderátorka Štěpánka Haničincová se narodila přesně před 95 lety v roce 1931 v Kvíčovicích na Plzeňsku.
5: Ale Bertíku, to by potřebovalo nějakou moc veselou pohádku, co říkáš?
3: A já přeju pěkný den.

0: počasí.
1: Dnes nás čeká opět hezký a slunečný den. Nejprve aktuální pohled do regionu na severní Moravě a ve Slezsku. Je všude jasno, ale také chladno. V Dolní Helomné na Jablunkovsku teď naměříte necelých 6 stupňů Celsia. Trochu tepleji je ve Frýdku Místku 8,5 stupně. Prognóza na dnešek říká, že bude krásně. Bude většinou slunečno, jen po ránu se výjimečně mohou objevit mlhy, pršet ale nebude, teploty až 24 stupňů v nížinách, na horách do 18.
2: Naším středečním hostem bude Radim Kolibík, který žije v několika světech. Je stolař a vedle toho vášnivý cestovatel, fotograf a průvodce. O posouvání hranic, zažívání nových věcí i o levném cestování bude rozhovor, který natočila Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vladimír Mišík teď byl součástí ranního programu Českého rozhlasu Ostrava. Jakoby snad hokejisté Třince v této sezóně ani neuměli domácí zápasy vyhrát jinak než po otočce. Ani čtvrté utkání na vlastním ledě nerozehráli oceláři dobře a prohrávali s Kladnem 0-2 a 1-3. Ale nakonec zvítězili 6-4. K obratu prvními dvěma góly pomohl i mladý útočník Matěj Kubisa.
1: My tady máme tu mentalitu, že jedeme do poslední minuty a domácí zápasy jsou vždycky pro nás skvělé. My jsme rádi, že jsme to otočili, ale budeme se soustředit na to, aby jsme měli lepší vstupy do těch zápasů a nemuseli jsme každý zápas doma otáčet.
2: Přeje si čerstvě 20-letý útočník Matěj Kubisa, který byl blízko i prvnímu hetriku v kariéře, ale fanoušci ocelářů byli i tak nadšení. Domácí po obratu na 4-3 předvedli nádhernou akci, kdy Kladno vyhazovalo puk o plexisklo. Marko Daňo sklepl ze vzduchu patičkou puk Hudáčkovi a ten trefil přesně do horního růžku.
3: Tak já jsem viděl, že ten puk jde vo vzduchu a vlastně pětičko jsem to chcel přihrát. Naštěstí mu to přišlo přesně na hokejku a krásně trafil do vinkla, takže verím, že někde z toho najdeme i video. Na fotbale před zápasem někdy také zkoušám, takže konečně to vyšlo na ledě.
2: A tak ani ambiciozní Kladno nezastavilo v úvodu sezóny Třinec a pocítilo mentální sílu ocelářů, což uznal asistent trenéra Rulíka Tomáš Plekanec.
4: Těžký zápas samozřejmě pro nás bude, hráli jsme velice dobře, řekl bych první půlku zápasu, nebo byli jsme ve vedení a postupně jsme samozřejmě o něj přišli, protože Třinec je kvalitní tým a čeká na každou chybičku a potrestají, což my jsme ty chybičky bohužel opět udělali a byly tam dobré věci, byly tam horší věci, ale bohužel výsledek pro nás nula.
2: Dalším, kdo může Třinec obrat o první body v sezóně, bude v pátek Litvínov. Oceláři se opět představí v domácí Verkaréně. Z Třince David Procházka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Téměř měsíc po zmizení policie pohřešovanou 38letou Janu Šerjeníkovou z Frýdku Místku stále nenašla. Policisté už prověřili 2000 hodin kamerových záznamů. Uvedl to náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý. Více podrobností ve zprávách v 6 hodin. Frekventovaná silnice první třídy číslo 68 se mezi Jablunkovem a slovenskými hranicemi bude od 6. října opravovat. Řidiči tam budou muset počítat s komplikacemi, protože se bude jezdit kyvadlově v jednomístním pruhu. Oprava potrvá podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Miroslava Mazala do jara a přijde zhruba na 157 milionů korun. V Těrlicku by mohl vzniknout nový domov pro seniory. Shodli se na tom zastupitelé na svém posledním jednání. Nová pečovatelská služba je součástí strategického plánu rozvoje obce. Sociální zařízení má vzniknout místo současného dětského domova a mělo by mít kapacitu 50 až 60 lůžek. Senát dnes projedná vlastní návrh na nepromlčitelnost vraždy. Každý rok zůstane nevyřešených asi 10% případů. Promlčecí doba je aktuálně 30 let. Podle předkladatelky návrhu, senátorky Jitky Seitlové z klubu KDU-ČSL, to nestačí. Podobný návrh projednává i sněmovna. Obě komory parlamentu ho teď schvalují zvlášť. Rumunský prezident Nikušor Dan dnes navštíví Česko. Setká se s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Rumunský prezident s českými představiteli bude jednat o posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance anebo o spolupráci obou zemí v obraně a bezpečnosti. Dnes čekejte na severní Moravě a ve Slezsku jasnou oblohu, pouze po ránu se můžou výjimečně objevit mlhy. Večer místy až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Zábřehu počítejte s omezením v ulici Plzeňská, probíhá tam rekonstrukce mostu. Provoz ve směru na Příbor je vedený v jednomístním pruhu, opačný směr je bez omezení.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: O krátké zprávy se postarala Tereza Hájková, já teď pro vás mám skupinu Jelen a také Zuzanu Norisovou a hned poté pozvání k poslechu našeho dopoledního vysílání.

Zpívala nám Zuzana Norisová, teď je 5 hodin a 40 minut. Náš dnešní host ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava po 11. hodině je stolařem, vedle toho vášnivým cestovatelem, také dronovým fotografem a průvodcem, jmenuje se Radim Kolibík. Kromě vlastní potřeby objevovat svět ho obohacují i jeho spolucestující, kteří s ním posouvají vlastní hranice, vystupují z komfortu a zažívají nové věci. O levném cestování bude dnešní rozhovor, který nabídne Kateřina Huberová 10 minut po 11. hodině.

0: počasí.
1: O počasí budeme mluvit s meteorologem Václavem Smolkou po telefonu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jako vždy začneme aktuálním stavem.
2: Tak v kraji máme jasnou oblohu, výjimečně se také vytvářejí mlhy. Teploty jsou v poměrně širokém rozpětí, a to od 13 stupňů v městě Albrechticích až po 2 stupně Celsia nebo kolem 2 stupňů na Rýmařovsku a Bruntálsku. Vítr ten je slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Před námi je poslední zářijový den. Jak bude?
2: Tak podobně jako včera by mělo být i dnes jasno. V těch ranních hodinách se ještě stále mohou výjimečně vytvářet mlhy. Večer čekáme lokálně až polojasno. Maximální denní teploty budou nejčastěji od 21 do 24 stupňů. Na horách to bude kolem 16 stupňů. A vítr bude během dne přechodně místy mírný, jihovýchodní až jižní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme pak následně očekávat v noci na čtvrtek a co zítra?
2: Tak zpočátku noci čekáme ještě většinou skoro jasno, během noci ale bude přibývat oblačnost vysokého patra a jen výjimečně se také budou vytvářet mlhy. Minimální teploty budou od 11 do 7 stupňů, při bezvětří to může být až kolem 5 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Zítra čekáme polojasno.

0: Česká s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude onkoložka a hematoložka profesorka Petra Tesařová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: I dnes odpoledne pár minut po 13. hodině nabídneme pořad Alex a host. Možná jste zvědavý, kdo se právě dnes posadí za mikrofon.
1: V Alex a host si budu povídat s onkoložkou a hematoložkou profesorkou Petrou Tesařovou. Co stojí za nárůstem mladých žen s rakovinou prsu? A jsou na to lékaři připraveni, nebo stále přetrvává představa, že mladá žena zkrátka nemůže onemocnět? Jak moc se posunul vývoj?

0: i protinádorové léčby a hledají pacientky i pomoc na internetu. Poslechněte si nás, začínáme po 13. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Policie už podnikla 13 pátracích akcí kvůli zmizení Jany Šerjeníkové z Frýdku Místku. Ve Frenštátě pod Radhoštěm můžou dnes lidé darovat krev nebo plazmu. Třinečtí hokejisté vyhráli i 6. zápas v sezóně. Kladno porazili 6-4. Bude slunečno a naměříme do 24 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Policie potvrdila, že pohřešovaná Jana Šerjeníková z Frýdku Místku nebyla v dobrém psychickém stavu a chtěla vyhledat odbornou pomoc. Po jejím odchodu z domácnosti zmizely nože a svítilna z jízdního kola. Po 38-leté vystudované právničce, která pracovala u Krajského soudu v Ostravě, policie pátrá už téměř měsíc. Policisté už zorganizovali 13 pátracích akcí v terénu, potvrdil kriminalista Jan Sislo.
2: Vyhodnocujeme přes 2000 hodin kamerových záznamů. To je zaznamenání pohybu paní Jany z místa bydliště. Byla propátraná plocha o rozloze více jak 220 km čtverečních podél koryt, vodního toku, železničních koridorů a více než 500 hektarů otevřené plochy.
0: Ministerstvo financí bude ode dneška znovu vyhlašovat maximální ceny pohonných hmot na každý den. Stejně jako na jaře bude taky od zítřka snížená spotřební daň z nafty. K regulacím se vláda vrací kvůli vysokým cenám. Nafta se přiblížila hranici 50 korun a benzín je za poslední 4 roky nejdražší. Regulace mají trvat minimálně celý říjen. Vláda chce nově taky uvalit mimořádnou daň na rafinérie. Lidé ve Frenštátě pod Radhoštěm můžou dnes darovat krev. Tým nemocnice Agel zřídil odběrové místo v domu kultury, kam zájemci můžou přijít od 8 hodin ráno do 11:30. Mobilní tým nově umožní i darování krevní plazmy. Zájemci si musí čas odběru rezervovat předem online.
3: Darovat krev nebo plazmu mohou zdraví lidé od 18 do 60 let s tělesnou váhou nad 50 kg. Zdravotníci doporučují se před odběrem krve najíst a dostatečně napít. Zároveň je vhodné alespoň 24 hodin před darováním nepít alkohol a nejíst tučná jídla. Z Ostravy Magdalena Zahradníková, Český rozhlas.
0: Na hlavních vlakových tratích v Česku přibylo bezbariérových nádraží. Je jich teď už přes 60%, zatímco před rokem to bylo o 20% méně. Správa železnic podle mluvčí Nelly Frýbové momentálně upravuje 27 stanic, které budou po dokončení lépe přístupné pro lidi na invalidním vozíku anebo rodiče z kočárky. Nově bezbariérová je například stanice Havířov. Sport. Hokejisté Třince zatím v sezóně neztratili ani bod. Vyhráli i 6. extraligový zápas, když porazili Kladno 6-4. I 4. domácí duel ale museli oceláři otáčet, a to ze stavu 0-2 na 1-3. Nakonec vítězný 5. gól připravil Hudáčkovi útočník Marko Daňo efektní patičkou ve výskoku do vzduchu.
4: Tak já jsem viděl, že ten puk jde vo vzduchu a vlastně pětičko jsem to chcel přihrát. Naštěstí mu to přišlo přesně na hokejku a krásně trafil do vinkla, takže verím, že někde z toho najde. Video. Na futbole před zápasem někdy také zkoušám, takže konečně to vyšlo na ledě.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji jasno, ráno se můžou výjimečně objevit mlhy. Večer místy až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Valašském Meziříčí v ulici Smetanová dělníci opravují povrch vozovky. Objížďka vede po ulicích Vsetínská a Šafaříkova, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 4 minuty po 6 ráno vás od moderátorského mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava zdraví a pěkný den přeje Petr Soukup. V tuto denní dobu tradičně gratulujeme těm, kteří mají svátek. Dnes je v kalendáři napsáno jméno Jeroným. Toto jméno se u nás tedy vyskytuje spíše ojediněle, ale co zase, co kdyby náhodou zrovna nějaký Jeroným naše vysílání poslouchal. Jedná se o křestní jméno, jehož původ bychom měli hledat v řečtině a dá se vyložit jako muž se svatým jménem. Jeronýmům tedy přejeme opravdu pěkný sváteční den a s gratulací posíláme i Václava Neckáře.

0: Své místo v dnešním ranním hudebním playlistu Českého rozhlasu Ostrava měla teď Jana Kratochvílová. Jezdili po nich vlaky plné černého uhlí a spojovali všechny důležité šachty na Karvinsku a v Ostravě. Nejstarší báňská vlečka vznikla před 170 lety a my téma připomeneme krátce před 6:30 v reportáži.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla na šířku ramen. Přeneseme váhu na levou nohu, zvedneme pravou nohu pokrčenou v koleni a pomocí rukou ji pod kolenem přitáhneme k pasu. Opět s výdechem vracíme zpět. Totéž opakujeme s levým kolenem. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Ráno máme na severní Moravě a ve Slezsku všude jasné, co se teplot týče. V Opavě 4,5 stupně Celsia, ve Frenštátě pod Radoštěm je už teď mnohem tepleji, namíříte tam přes 9 stupňů. Prognóza na dnešek říká, že nás čeká další hezký a slunečný den bez deště, jen po ránu se místy mohou výjimečně objevit mlhy. A co se teplot týče, v nížinách až 24 stupňů, na horách, na hřebenech naměříte do 18 stupňů Celsia.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Kapela Divoké byl 6 hodin 21 minut. Hornickým a hutnickým železničním vlečkám na Ostravsku je už 170 let. Byla to právě tato hustá síť kolejí, která výrazně pomohla rozmachu těžby černého uhlí a díky báňské dráze se podařilo propojit doly a hutě s okolní železnicí. První vlečka začala sloužit v roce 1856.
1: Vítkovické železárny jsou v plné práci. Prvých 10 000 tun železa pro osvobozenou vlast.
2: Dobový film z poválečných vítkovických železáren. Právě sem vedla první větev báňské dráhy z dnešního ostravského hlavního nádraží.
3: Centrální uhelné sklady byly v prostoru dnešního bývalého nádraží Ostrava Hrušov. Tam se ze všech těch šachet svážilo to uhlí v koňských povozech a na jeden koňský povoz se nevešla dohromady ani tuna toho uhlí. Zatímco vlak v té době byl schopen pozbírat nevídaný objem 400 tun najednou.
2: Popisuje velký zvrat v dobývání černého uhlí Ladislav Antalec ze Slezského železničního spolku. Organizuje každoroční jízdy nostalgických vlaků právě po starých kolejích ve spolupráci se soukromým vlastníkem tratí firmou PKP Cargo. Spleť vleček spojovala desítky dolů, hutí a koksoven.
4: Dovolte mi, aby vás přivítal na palubě báňského spěšného vlaku, který právě vyjíždí ze železniční stanice Havířov.
2: Báňské vlečky to bylo až několik stovek kilometrů tratí, které po konci těžby černého uhlí většinou ztratily význam. Mnohé jsou ale pořád funkční a proto se chce spolek pokusit najít nějaké další využití.
3: Protože nejenom podle našeho názoru je obrovská škoda, aby tahle ta unikátní síť těch vleček zanikla. Takže my hledáme možnosti, jak sem dostat osobní dopravu, abychom tu již vybudovanou infrastrukturu i nadále mohli využívat.
2: Jednoduché to podle Ladislava Antalce nebude, spoléhá ale na zájem o průmyslovou turistiku, která láká nejenom důlní pamětníky. Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Krátké zprávy a Tereza Hájková.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Opavský magistrát připravuje stavbu nového autobusového nádraží. Zázemí pro cestující bylo původně na Těšínské ulici. V roce 2003 ale ustoupilo obchodnímu centru. Opavská radnice už má zpracovanou studii pro nové umístění stanovišť za železniční stanicí Opava Východ. Město aktuálně jedná se správou železnic a řeší využití potřebných pozemků. Pravidla pro čerpání příspěvků na bydlení se od zítřka změní. Nově se třeba rozšíří okruh takzvaných zranitelných osob. Od října mezi nimi budou samoživitelé s dětmi do 15 let. Neziskové organizace změnu vítají. Projekt Fandi mámám ale upozorňuje, že třeba pracující matky můžou mít podporu nižší. V Ludgeřovicích u Ostravy se dnes otevře centrum služeb. Nový areál vznikl na ploše takzvané Menšíkovy louky nedaleko tamního kostela. V provozu budou nové prodejny, pošta a parkoviště. Jak potvrdila Ludgeřovická radnice, součástí centra služeb jsou taky lékařské ordinace. Ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Během podzimu Česká školní inspekce otestuje žáky 3. a 7. tříd základních škol a 2. ročníků středních škol. Výsledky taky ukážou, pro které školy je potřeba cílená podpora. Čeští fotbalisté jsou bez bodu i po druhém utkání Ligy národů. Tentokrát v pražském Edenu prohráli s Anglií 0-2. V sobotu nastoupí Češi ve Španělsku, které zvítězilo nad Chorvatskem 4-1. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno, večer místy polojasno. Teď po ránu se můžou výjimečně objevit i mlhy. Nejvyšší teploty mezi 21 a 24 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě Heřmanicích v ulici Orlovská poblíž křižovatky s ulicí Vrbickou se vyšetřuje nehoda osobního auta a motorky. Jeden pruh je neprůjezdný. Jiné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Už za pár minut nabídnu pozvánku k poslechu našeho dopoledního magazínu Křížem krajem. V tuto chvíli budeme poslouchat skupinu Balet. Pěkné ráno.

krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

0: Dominantám Fulneku patří kostel Nejsvětější Trojice. Jeho gotická část s jedinečnou křížovou chodbou je stará více než 600 let. Ta barokní je pak z 18. století a nabízí výjimečně celistvou barokní výzdobu. Na prohlídku tohoto kostela se dnes dopoledne vypravíme v magazínu Křížem krajem 10 minut po 9. hodině. Naším průvodcem bude Iva Havlíčková společně s Josefem Dubcem. Tak nás poslouchejte i v tomto čase.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: O počasí budeme mluvit s meteorologem Václavem Smolkou po telefonu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jako vždy začneme aktuálním stavem.
2: Tak v kraji máme jasnou oblohu, výjimečně se také vytvářejí mlhy. Teploty jsou v poměrně širokém rozpětí, a to od 13 stupňů v městě Albrechticích až po 2 stupně Celsia nebo kolem 2 stupňů na Rýmařovsku a Bruntálsku. Vítr ten je slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Před námi je poslední zářijový den. Jak bude?
2: Tak podobně jako včera by mělo být i dnes jasno, v těch ranních hodinách se ještě stále mohou výjimečně vytvářet mlhy, večer čekáme lokálně až polojasno. Maximální denní teploty budou nejčastěji od 21 do 24 stupňů, na horách to bude kolem 16 stupňů a vítr bude během dne přechodně místy mírný, jihovýchodní až jižní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme pak následně očekávat v noci na čtvrtek a co zítra?
2: Tak zpočátku noci čekáme ještě většinou skoro jasno, během noci ale bude přibývat oblačnost vysokého patra a jen výjimečně se také budou vytvářet mlhy. Minimální teploty budou od 11 do 7 stupňů, při bezvětří to může být až kolem 5 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Zítra čekáme polojasno, přechodně i oblačno s maximálními teplotami od 19 do 23 stupňů, na horách kolem 16 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Václav Smolka. Díky za to a pěkný den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Naším středečním hostem bude Radim Kolibík, který žije v několika světech. Je stolař a vedle toho vášnivý cestovatel, fotograf a průvodce. O posouvání hranic, zažívání nových věcí i o levném cestování bude rozhovor, který natočila Kateřina Huberová.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala Luci Bílá, teď je 6 hodin 52 minut, my pro vás máme pár zajímavých pozvánek. Ten první tip je hlavně pro děti. Karvinská pobočka Karvinské knihovny pořádá akci s názvem 1000 zvířecích příběhů a jeden navíc. Bude se při ní číst nejen z knih o zvířatech, ale bude se i soutěžit. Začátek je o 15:30 odpoledne. V Kopřivnici dnes budou vzpomínat na Emila Hanzelku, zakladatele Lašského muzea, a to při příležitosti 140. výročí jeho narození. Akce se koná ve výstavním pavilonu na Novém náměstí od 5:00 odpoledne. A přednáška Život s bodlinami, věnovaná ježkům, tak na tu se můžete vypravit do komunitního centra Všichni spolu v Ostravě Pustkovci. Začíná v 16 hodin a zájemci si mají předem zarezervovat místo. Přinést sebou můžete i granule či konzervy a tak podpořit záchrannou stanici pro zvířata v Bartošovicích.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
5: Poslanci budou druhým dnem projednávat návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Kopřivnice začne s výstavbou dalších parkovišť. Ve Valašském Meziříčí dnes otevřou novou náplavku. Počasí bude opět slunečné a naměříme do 24 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Poslanci večer přerušili mimořádnou schůzi k vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolat ji nechali opoziční kluby kvůli hospodaření Česka a možnému střetu zájmu premiéra. Z opozice vystoupil zatím jako jediný předseda ODS Martin Kupka. Vyjmenoval několik důvodů, proč by kabinet měl o důvěru přijít. Na hospodaření této vlády podle něj doplatí budoucí generace.
6: A místo toho, aby měli stát, který bude schopen zajistit dostupné bydlení, fungující školství, bezpečnou zemi a také fungující zdravotnictví, včetně funkčního důchodového systému, tak zdědí po téhle vládě mnohem větší dluhy a bohužel mnohem větší balík, který budou muset každý rok zaplatit na úrocích.
5: Hlasování o nedůvěře čelí Babišův kabinet už podruhé za necelý rok. Dnes by mělo na plénu vystoupit ještě přes 50 řečníků. Kopřivnická radnice vyčlení 2,5 milionu korun na nová parkoviště. Polovina částky je určená pro lokalitu v ulici Polní. Kvůli současné přestavbě tam polovina stání zanikne. Město proto plánuje výstavbu nového. Druhá část obnosu má zlepšit parkování v ulici Družební. Lidé v místě totiž často svá auta parkují na travnatých plochách, vysvětluje mluvčí radnice Lucie Macháčková.
7: Část využívaných míst dostane zatravňovací dlažbu a stane se legálními stáními a zároveň vzniknou i nová kolmá stání. Celkově by tak mělo přibýt přibližně 11 parkovacích míst a počítá se také s plochou pro stanici sdílených kol.
5: Ve Valašském Meziříčí dnes slavnostně otevřou novou náplavku podél Rožnovské Bečvy. Jde o jednu z největších proměn centra města za poslední roky, která lidem nabídne místo k odpočinku, setkávání i přímému kontaktu s řekou. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše začíná slavnostní otevření v 17 hodin.
8: Naším cílem je představit náplavku a tržnici v novém světle. Lidé se mohou těšit na hudební zážitek v podání saxofonisty a DJ Radima Nováka, který dokreslí originální vystoupení taneční skupiny D Company. Navíc necháme mezříčskou náplavku vyniknout díky novému stylovému osvětlení. Lidé si zde budou moci posedět, potkat se s přáteli a užít si příjemné počasí aktuálního babího léta.
5: Centrum Family Hub Ostrava dnes pořádá Den otevřených dveří, který má pomoct bořit předsudky spojené s duševním zdravím. Lidé si od 14 hodin můžou poslechnout tematické přednášky anebo využít individuální konzultace s odborníky pro děti i dospělé. Centrum komplexní rodinné péče Family Hub se věnuje psychologické a terapeutické pomoci dospělým, dětem a rodinám, které to potřebují.
0: Počasí.
5: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji jasno, ráno se můžou ojediněle objevit mlhy, večer místy až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: V Petřvaldu na Karvinsku v ulici Ostravská havarovalo osobní auto mimo komunikaci. S opatrností projedete. Pokud víte o dalších dopravních problémech, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
0: Zelená vlna
9: Známe lepší cestu.
10: Je krátce po sedmé, před námi je druhá polovina dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. O to poslední zářijové se starají Tereza Hájková a Petr Soukup. Přejeme vám příjemný den i poslech. Už za chvíli, za pár minut v našem vysílání přivítáme i kolegu Artura Kubicu, který se stará o rubriku Dvakrát měř, jednou řeš. Dnes s ním budeme pěstovat květiny, konkrétně astry.

0: Celé září vám nabízíme naši řidičskou abecedu. Dnešek není žádnou výjimkou. 24. pokračování našeho seriálu, ve kterém si můžete osvěžit pravidla silničního provozu, tady bude už za 10 minut, krátce před 7:30. Teď do vysílání se svou troškou do našeho rozhlasového mlýna přichází Artur Kubice.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Pěstujete astry? Astry jsou nádherné letničky, ale ani jim se nevyhýbají choroby. Máme tu posluchačský dotaz právě na astry, jejichž lupeny se kroutí a listy umírají. Co se s tím dá dělat a jak astry správně pěstovat? Tady v tom případě astry napadly nejspíše mšice. Astra je velice krásná, má mnoho kultivarů. Pěstování letniček je ze semínek nebo z koupené sadby a dají se pěstovat na zahradě nebo v truhlíku. Jenže pak se na nich objeví mšice. Ty sají z rostliny tekutinu a listy se začínají kroutit. Tady už je nutné zasáhnout postřikem proti mšicím a dobré je do takové lahvičky s postřikem přidat kapičku saponátu na mýtí nádobí, která funguje jako smáčedlo, protože rostlina má na sobě jemný olejnatý povrch a to by ten postřik nemusel na květině dobře fungovat. Astra je letnička, takže necháme kvést a růst do prvních mrazů a pak je její osud spečetěn. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Stejně jako včera, i dnes je před námi hezký a slunečný den. Nejprve ale, jak to v regionu vypadá, tak všude na severní Moravě a ve Slezsku teď svítí slunce. Pojďme k teplotám, ty jsou různé. Zastavme se teď na západě našeho regionu, konkrétně v Jeseníkách na Pradědu. Už teď 10 stupňů Celsia, v Nížinách je ku podivu chladněji, v Krnově teď naměříte 6,5 stupně. No a předpověď počasí, ta říká, že bude hezky, slunečno, jen po ránu se v některých částech regionu mohou tvořit mlhy. Teploty až 24 stupňů, pokud vyrážíte nahory, tak na hřebenech naměříte do 18.
2: Šikmý kostel, románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin a 21 minut si osvěžíme pravidla silničního provozu. Celý tento měsíc vždy v tomto čase vám nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích. Dnes si povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat, teď přiblíží plukovník Jan Straka.
3: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakliže jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
2: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci?
3: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy, aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
2: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
3: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom uhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme více o tom, kdy k nehodě volat policii.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Liběna Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
1: U zprávařského mikrofonu je Tereza Hájková.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Bude ji určovat denně minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře. Teď se k tomu vrací kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Od zítřka se taky sníží spotřební daň z nafty. Frekventované silnice první třídy číslo 68 se mezi Jablunkovem a slovenskými hranicemi bude od 6. října opravovat. Řidiči tam budou muset počítat s komplikacemi, protože se bude jezdit kyvadlově jedním pruhem. Oprava potrvá do jara a přijde zhruba na 157 milionů korun. V Těrlicku by mohl vzniknout nový domov pro seniory. Shodli se na tom zastupitelé na svém posledním jednání. Nová pečovatelská služba je součástí strategického plánu rozvoje obce. Sociální zařízení má vzniknout místo současného dětského domova a mělo by mít kapacitu 50 až 60 lůžek. Lidé ve Frenštátě pod Radhoštěm můžou dnes darovat krev. Tým nemocnice Agel zřídil odběrové místo v Domu kultury, kam zájemci můžou přijít od 8 hodin ráno do 11:30. Mobilní tým nově umožní i darování krevní plazmy. Zájemci si musí čas odběru rezervovat předem online. Rusko v příštím roce plánuje vojenské výdaje v přepočtu zhruba 4 biliony 300 milionů korun. Jde o nejvyšší částku od začátku války na Ukrajině. Vyplývá to z dokumentu ruské vlády, ke kterým získala přístup agentura Reuters. Na letošní rok Moskva plánovala výdaje 3 biliony korun. Skutečnou částku ale nezveřejní. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno, teď ráno se můžou výjimečně objevit mlhy. Večer místy polojasno. Nejvyšší teploty mezi 21 a 24 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor stále v Ostravě Heřmanicích v ulici Orlovská. Došetřuje se tam srážka osobního auta a motorky. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Soutěžíme s Českým rozhlasem Ostrava. Volejte 596 112 266.
1: Je to tak, přátelé, do dnešního dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava jsme zařadili i soutěž, ve které můžete vyhrát volné vstupenky na 35. ročník Mezinárodního divadelního souboru Bez hranic. Ten přiveze na česko-polskou hranici mimořádné divadelní zážitky, které spojuje téma lidské svobody, hledání pravdy, spravedlnosti i překonávání vnitřních i vnějších bariér. A ten letošní ročník je zároveň spojen i s návratem Těšínského divadla do role organizátora. Tak na nic se vás nebudu ptát, z ničeho vás nebudu zkoušet, stačí prostě vytočit naše telefonní číslo 596 11 22 66. Ptám se, kdo je tam, dobrý den. Halo, halo. Tak nikdo, tak ten, kdo tam byl, asi o vstupenky nestál, zkusíme to dál, Český rozhlas Ostrava. Halo. Do třetice všeho dobrého, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kdo pak je tam?
2: Tady je Hanka z Havířova.
1: Hanko z Havířova, na nic se vás nebudu ptát. Dobře. Máte od nás vstupenky na festival, který se jmenuje Bez hranic, konkrétně na představení Švandova divadla, které se jmenuje Na první pohled, uskuteční se 10. října. Vydržte mi tedy na telefonu, já si poznamenám vaše údaje, ať víme, kam vstupenky doručit, a jinak vám popřeju nejen pěkný den, ale i pěkný zážitek, až se na divadlo vypravíte. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Mluvit teď budeme o počasí, které nás právě dnes, poslední zářijový den, čeká. Situace po ránu, ta aktuální je dobrá, myslím si, že pro každého příjemná, je totiž slunečno, i když poněkud chladněji. Pokud se zaměříme na aktuální teploty, tak začneme na východě regionu, konkrétně v Beskydech, na Lysehoře. Tam v tuto chvíli naměříte 9 stupňů Celsia. Chladněji je teď v Boumíně, pouhých 6 stupňů. A prognoza týkající se dneška říká, že nás čeká pěkný a prosluněný den s relativně vysokými teplotami až okolo 24 stupňů. Na horách pak naměříte do 18.
1: V naší čtvrteční rozhlasové lékárně bude řeč o podzimních virózách, tedy o akutních virových onemocněních dýchacích cest, které se projevují horečkou, únavou, bolestí svalů i hlavy a kašlem. Dá se jim účinně předcházet? Jak spolehlivé je očkování a pro koho je vhodné? A jak nebezpečné mohou být? I na to se budu ptát. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
2: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Kdo si dnes najde nějaký volný čas, třeba ocení naše pozvánky. Za kulturou můžete vyrazit do komunitního centra Stará škola ve Štramberku. V 18 hodin začíná večer poezie se zpěvy aneb, špalíček, starých písniček. Vstupné je dobrovolné. Na Městském úřadu Kopřivnice se od 4 odpoledne koná akce věnovaná duševnímu zdraví. Její součástí je beseda s psycholožkou, pracovníky sociální rehabilitace a jejich klientkou a ti se podělí o zkušenosti, příběhy a pohled na to, jak o sebe pečovat v náročných obdobích. Můžete se tam i naučit jednoduché techniky dechu anebo se zapojit do tvořivého workshopu. A poslední pozvání je do Ostravy, do klubu Parník. Tam dnes v 18 hodin začne benefiční, zábavně vědomostní večer. Je určen týmům od 3 až 6 hráčích. Cenou vstupného pak podpoříte mobilní hospic Ondrášek.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Město Opava chce postavit chybějící autobusové nádraží. Podmínky superdávky se od zítřka změní. Podpora na bydlení se bude nově určovat podle okresů. Hokejisté Třince porazili Kladno 6-4 a v extralize stále nestratili ani bod. Dnes bude slunečno, naměříme do 24 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Opavský magistrát připravuje stavbu nového autobusového nádraží. Zázemí pro cestující bylo původně na Těšínské ulici. V roce 2003 ale ustoupilo obchodnímu centru. Podle opavské radnice autobusové nádraží ve městě chybí a město už má zpracovanou studii pro nové umístění stanovišť.
5: Linkové autobusy zajíždí přes 20 let k vlakovému nádraží, kde ale není podle opavské radnice dost místa. Podle studie by mohlo nové autobusové nádraží stát za železniční stanicí Opava Východ. Město jedná se správou železnic a řeší využití potřebných pozemků. Vše je ale stále ve fázi přípravy. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Výpočet podpory na bydlení v superdávce se od zítřka změní. Nově bude hrát klíčovou roli konkrétní okres, ve kterém žadatel žije. Díky tomu bude podle ministerstva podpora lépe odpovídat reálným cenám v jednotlivých regionech. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu. V některých případech ovšem může výši podpory zkreslit, říká Hůle.
6: A stačí, když v nějakém okrese bude relativně malé množství žadatelů o dávky a budou mít nějaké vychýlené hodnoty těch nájmů, tak v tu chvíli najednou se pro ostatní žadatele z toho okresu stane normativem situace těch málo rodin.
3: Od zítřka se taky rozšiřuje okruh takzvaných zranitelných domácností, kam nově patří rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. V Ludgeřovicích u Ostravy se dnes otevře centrum služeb. Nový areál vznikl na ploše takzvané Menšíkovy louky nedaleko tamního kostela. V provozu budou nové prodejny, pošta a parkoviště. Jak potvrdila ludgeřovická radnice, součástí centra služeb jsou taky lékařské ordinace. Ty přijmou první pacienty později. Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost chce od premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO informace o zajištění obrany státu. Obává se potenciální hrozby hybridních útoků Ruska. Výbor chce k tématu uspořádat i veřejné slyšení. Pokud dnes Senát návrh výboru schválí, slyšení bude koncem listopadu.
7: Sport.
3: Hokejisté Třince v extralize stále nestratili ani bod. Kladno porazili 6-4, přestože dvakrát prohrávali o dva góly. I ve čtvrtém domácím utkání tak oceláři otočili nepříznivé skóre. K obratu ocelářů pomohl prvními dvěma góly útočník Matěj Kuběsa.
8: My tady máme tu mentalitu, že jedeme do poslední minuty a domácí zápasy jsou vždycky pro nás skvělé. My jsme rádi, že jsme to otočili, ale budeme se soustředit na to, aby jsme měli lepší vstupy do těch zápasů a nemuseli jsme každý zápas doma otáčet.
7: Počasí.
3: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji jasno, teď ráno se můžou výjimečně objevit i mlhy. Večer místy až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách naměříte do 18.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor stále v Petřvaldu na Karvinsku. V ulici Ostravská havarovalo osobní auto mimo komunikaci a teď se to tam vyšetřuje. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Petr Soukup u mikrofonu. Přeji pěkný poslední zářijový den. Máme krátce po osmé, vstupujeme do poslední vysílací hodiny toho dnešního dobrého rána a my vám v těch nejbližších 30 minutách řekneme, proč jsou v nejistotě obyvatelé družstevních bytů ve Slezské Ostravě. Ale ještě předtím tady bude Martin Písařík a jeho pravidelné okénko, co v učebnicích nebylo v tom dnešním už 98. vydání, se zaměří na nejstarší druhy rostlin, které můžeme najít na zemi. A z muziky nabídneme Leška Semelku, Hanu Zagorovou a nebo třeba americkou herečku a zpěvačku Cher.

0: Nejistota obyvatel družstevních bytů ve Slezské Ostravě narůstá. Zastupitelé jim v červnu slíbili rychlé vyřešení převodu podílu k bytům. V tomto volebním období to ale nestihli. Družstevníci by se rádi s městem dohodli, ale také jsou připraveni, že věc může skončit u soudu. Téma pro reportáž uslyšíte ji od Českého rozhlasu Ostrava 10 minut před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cikasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cikasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cikasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes 0,5 metru. Další pozoruhodnou vlastností cikasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než 1000 let.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Máme hezké slunečné ráno. Dobrou zprávou je, že pěkný čas, tedy pěkné počasí vydrží v průběhu celého dne. Bude to podobné jako včera, možná ještě o něco málo teplejší. Každopádně ten aktuální pohled do regionu říká, že teploty se momentálně pohybují mezi 8 a 11 stupni, ale teploměr dnes bude samozřejmě stoupat. Po ránu se jen výjimečně v některých lokalitách mohou tvořit mlhy v průběhu dne, ale by všude mělo svítit slunce. Nebude pršet, teploměr ukáže v nížinách 24 stupňů maximálně, na horách pak naměříte do 18.
2: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráž s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tři minuty jsme pobyli ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava se skupinou Mandraže. Ostravští zastupitelé nesplnili červnový slib, že město rychle vyřeší nejistou situaci obyvatel družstevních bytů ve Slezské Ostravě. Spor o bezúplatný převod podílu k bytům se přesouvá do dalšího volebního období. Výstavbu družstevního bydlení podpořil stát před 25 lety. Podle nájemníků mají teď byty po letech řádné péče být jejich.
1: Nedočkali jsme se vůbec ničeho. Vlastně tomu městu nevěříme. Očekávali jsme, že to teda bude jakkoliv probíhat, ale že to bude probíhat, ale nic neprobíhá. Stojí to.
2: Sílící nejistota v podání jedné z majitelek podílu v družstevním bytě na Zapletalově ulici Zuzany Rakové. S manželem ho pořídili před 27 lety s tím, že na ně město svou část bezúplatně převede. Město v červnu slíbilo, že co nejrychleji zadá nezávislou analýzu. Podle vedoucí právního odboru Ostravského magistrátu Renaty Kolkové se to ještě nestalo.
3: Ta analýza by mohla být realizována koncem letošního, počátkem příštího roku, no a potom bychom začali činit další kroky. Město stále počítá s oběma variantama, a to je jak bezúplatný převod, tak úplatný převod.
2: Z analýzy má vyplynout, za kolik by město prodalo svou část podílu, pokud by nesouhlasilo s bezúplatným převodem. Podobné spory řeší družstva v řadě dalších měst v Česku. I tam vyrostly družstevní byty s podporou od státu. V Novém Jičíně loni město bezúplatně převedlo podíly ke 132 bytům družstva pod Skalkou a za symbolickou korunu lidem prodalo i pozemky pod domy.
4: Po složitých jednáních a provedení analýz radnice dospěla k závěru, že všechny podstatné náležitosti pro realizaci dohody byly splněny. V opačném případě by městu hrozilo, že družstvo na něj podá žalobu.
2: Říká mluvčí novojičínské radnice Marie Machková. Družstevníci ze Slezské Ostravy už zkusili město popohnat před žalobní výzvou. S variantou, že řešení najde až soud, počítají podle Zuzany Rakové dál.
1: Primárně se samozřejmě nechceme soudit, jsou to další nervy, je to spousta peněz, no, je to hodně smutné.
2: Řešení, které město nakonec zvolí, budou schvalovat zastupitelé. Ti aktuální to nestihnou. Do komunálních voleb už se nesejdou. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Ve studiu už je Tereza Hájková.
1: Je půl deváté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Policie potvrdila, že pohřešovaná Jana Šerjeníková z Frýdku Místku nebyla v dobrém psychickém stavu a chtěla vyhledat odbornou pomoc. Po jejím odchodu z domácnosti zmizely nože a svítilna z jízdního kola. 38letou vystudovanou právničku hledají policisté už téměř měsíc. Dosud zorganizovali 13 pátracích akcí v terénu. Za umělé oplodnění dostanou centra asistované reprodukce od zdravotních pojišťoven více peněz. Vyplývá to z návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2027. Za jeden cyklus dostanou kliniky 44 tisíc korun, což je o 4,5 tisíce více než letos. Rumunský prezident Nikušor Dan dnes navštíví Česko. Setká se s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Rumunský prezident s českými představiteli bude jednat o posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance anebo o spolupráci obou zemí v obraně a bezpečnosti. Nová pumptracková dráha vyroste v Lichnově na Bruntálsku. Jde o sportoviště s klopenými zatáčkami a rampami. Využít ji můžou lidé na kolech, bruslích, skateboardech i koloběžkách. Obec na stavbu získala dotaci a v zimě bude vybírat firmu, která dráhu postaví. Hotovo by mělo být příští rok. Čeští fotbalisté jsou bez bodu i po druhém utkání Ligy národů. Tentokrát v pražském Edenu prohráli s Anglií 0-2. V sobotu nastoupí Češi ve Španělsku, které zvítězilo nad Chorvatskem 4-1. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno, večer místy polojasno. Nejvyšší teploty mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách naměříte maximálně 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Třinci je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená ulice Bezručova. Objížďka vede přes ulici Lidickou, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Frenštát pod Radoštěm, náš další rozhlasový cíl.

0: Karlem Gottem se v ranním programu Českého rozhlasu Ostrava loučíme v 8 hodin a 40 minut. Poslední zastupitelstvo ve Frenštátě pod Radoštěm trvalo jen 5 minut. Na setkání s voleným opozicí totiž přes koalici neprošlo schválení programu a mezi body byl například chybějící autobusový záliv na místním frekventovaném úseku. Podrobnosti pro nás má Klára Křižáková, která zasedání sledovala a je teď ve studiu. Kláro, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pojď nám víc přiblížit, proč je ten chybějící záliv ve městě takovým tématem.
1: Tak město nechalo v tom úseku mezi restauracemi Sibérie a Ubáčů vybudovat nový chodník a součástí stavebních prací měla být i úprava autobusové zastávky. Nicméně ten klasický autobusový záliv tam není. Autobus zastavoval přímo na silnici, která je první třídy, tedy je dost frekventovaná. Na to mimo jiné poukazovala i petice, která ve městě vznikla. V období, kdy opoziční zastupitelé zasedání svolali a kdy se mělo uskutečnit, ale rada města upřesnila, že zastávku ještě opravovat bude. No a opozice chtěla, ať se vlastně město k této petici nějak postaví právě na zastupitelstvu. Vedení radnice se ale brání tím, že tato otázka je v kompetenci rady města, nikoli v zastupitelstva.
0: A to je jediný důvod, proč opozice zastupitelstvo svolala a proč vlastně koalice ten program neschválila.
1: Další dva body, které opozice chtěla projednat, byly účetní uzávěrky sportovní agentury a energetické společnosti. Ale jako jeden z hlavních důvodů byla podle opozičních zastupitelů takzvaná zákonná lhůta. Poslední zastupitelstvo totiž bylo ve Frenštátě pod Radhoštěm 8. července. A já jsem konkrétně mluvila s Ondřejem Srničkem a Hanou Petříkovou, kteří v komunálních volbách kandidují za nezávislé združení Naše Beskydy a ti tvrdí, že vedení města neplánovalo tu zákonnou lhůtu, kdy zastupitelstvo musí být svolané minimálně do 3 měsíců od toho posledního dodržet. Chtěli tedy stihnout termín ještě před komunálními volbami. Současný starosta Jan Rejman, který v komunálních volbách kandiduje za změnu pro Frenštát, ale tvrdí, že by zastupitelstvo v zákonném termínu svolal. Opoziční zastupitelé to ale udělali dřív a tak mu tu možnost vzali. A proč podle starosty koalice program neschválila? Opírá se o tvrzení, že body, které opozice předložila, postrádají základy jednacího řádu. Konkrétně zmiňovala to, že ta usnesení nejsou projednatelná ani hlasovatelná a že tyto body by byly spíš veřejné jednání. Opozice se ale brání tím, že i v minulosti se hlasovalo o bodech, které se braly pouze na vědomí.
0: A známe i nějaké další případy, kdy měla zastupitelstva problém se zákonnými lhůtami?
1: Ano, můžeme zmínit jeden čerstvý příklad, který se týká zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Krajští zastupitelé letos jednali 15. června. Nejpozději se tedy podle té 3měsíční lhůty měli setkat 15. září. Učinili tak ale přesně o den později. Oficiálním důvodem měl být festival umělé inteligence, který se měl přesně v tomto termínu konat a podle kraje měl celorepublikový význam. Proto krajští radní ten termín přesunuli. Já ale dodám, že i v tomto případě s tím opozice nesouhlasila.
0: U mikrofonu byla Klára Křižáková. My děkujeme za informace.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu.

0: počasí.
1: Čeká nás příjemný a prosluněný podzimní den. I to dnešní ráno je v regionu Severní Moravy a Slezska slunečné. Teploty následující v Rýdek místek teď hlásí na teploměru 12,5 stupně Celsia. Trochu nižší teplotu evidujeme v Kuchelné na Opavsku necelých

0: Čím se dnes budou zaobírat poslanci na mimořádné schůzi sněmovny, to vám poví Tereza Hájková ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Stane se tak za 8 minut. Pak už bude na tomto místě kolega Víte Goršanov, který vás provede dopoledním programem. Což znamená, že se pro dnešek loučí Petr Soukup. Krásný den.
1: Zasmějte se s námi. A co sedí taková smutná mladá paní na lavičce v parku a pláče, milenci do klína a vzdychá, ach, ach, kdyby mi tak bylo 18. A ten milenec se zarazí a říká, ale lásko, vždy děti 22 let, tak jaký je v tom rozdíl? A ta smutná 22letá mladá dáma povídá, jaký je v tom rozdíl? No přeci manžel a dvě děti. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V poslanecké sněmovně pokračuje schůze k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Železničáři budou opravovat přejezd ve Frýdku Místku. Ve Frenštátě pod Radhoštěm můžou dnes lidé darovat krev nebo plazmu. Taky dnes bude slunečno a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Druhým dnem pokračuje mimořádná schůze sněmovny k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Nechala ji svolat opozice kvůli svým výhradám k rozpočtové politice anebo přístupu k bezpečnostní situaci. Původně se měli na plénu střídat koaliční a opoziční zástupci. Nakonec ale včera vystoupil z opozice jen předseda ODS Martin Kupka. Jestli se dnes dostanou poslanci k hlasování, zatím není jasné. Doplňuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO, který večer vystoupil jako poslední.
2: Bude pokračovat pan ministr zemědělství Šebestián a bude vlastně pokračovat těch přednostních právech v tuto chvíli ministrů a poté já budu sedět samozřejmě v sále nebo někde poblíž a budu reagovat na všechny poslanecké dotazy.
0: Opozice pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů na vyslovení nedůvěry vládě. Koalice má ve sněmovně většinu v podobě 108 hlasů. Oprava přejezdu zkomplikuje dopravu ve Frýdku Místku. Od 1. do 3. října bude kvůli opravě železničního přejezdu neprůjezdná nádražní ulice. Omezení se dotkne i autobusové dopravy. Vlaky mezi Frýdkem Místkem a Vratimovem nahradí autobusy.
3: Další výluka na trati mezi Ostravou a Valašským Meziříčím začne 5. října. Lidé budou muset přestupovat na autobus mezi Frenštátem pod Radhoštěm a Veřovicemi. Nepřetržitá výluka potrvá až do 24. října. Vlaky na lince S6 se tak mohou spožďovat až o 10 minut. Z Frýdecko-Místecka a Novojičínska František Kuča, Český rozhlas.
0: Senát dnes projedná vlastní návrh na nepromlčitelnost vraždy. Každý rok zůstane nevyřešených asi 10% případů. Promlčecí doba je aktuálně 30 let. Podle předkladatelky návrhu, senátorky Jitky Seitlové z klubu KDU-ČSL, to nestačí. Podobný návrh projednává i sněmovna. Obě komory parlamentu ho teď schvalují zvlášť. Lidé ve Frenštátě pod Radhoštěm můžou dnes darovat krev. Tým nemocnice Agel zřídil odběrové místo v Domu kultury, kam zájemci můžou přijít až do 11:30. Mobilní tým nově umožní i darování krevní plazmy, která pomáhá při léčbě těžkých úrazů a popálenin. Zájemci si musí čas odběru rezervovat předem online.
4: Darovat krev nebo plazmu mohou zdraví lidé od 18 do 60 let s tělesnou váhou nad 50 kg. Zdravotníci doporučují se před odběrem krve najíst a dostatečně napít. Zároveň je vhodné alespoň 24 hodin před darováním nepít alkohol a nejíst tučná jídla. Z Ostravy Magdaléna Zahradníková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno, večer místy až polojasno. Nejvyšší teploty mezi 21 a 24 stupni, na horách naměříte maximálně 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnicích v našem regionu je aktuálně klid, nemáme hlášené žádné nehody. Pokud se dostanete do dopravních potíží, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné středeční dopoledne s datem 30. září. No, poslední zářijové dopoledne máme před sebou, když se dívám do kalendáře. Přeje Vítek Goršanov ze studia, který vás zdraví. Přeji dobrý poslech, dobrou náladu. Startuje dobré dopoledne, to máme těch dobrých docela dost, ale když je něco dobré, tak je to fajn, že ano. Co dnes uslyšíte v rámci dobrého dopoledne? Tak třeba Babské rady, jako vždy v téhle hodince, vypravíme se mezi bohumínské seniory. No a jako vždy začínáme rubrikou nebo pořadem, chcete-li, křížem krajem. Kostel Nejsvětější Trojice je dominantou města Fulnek a také barokní perlou severní Moravy a Slezska. A právě na jeho prohlídku zamíříme dnes v pořadu křížem krajem spolu s redaktorkou Ivou Havlíčkovou. Dozvíme se třeba, jakou symboliku má pelikán zobrazený na dvířkách u hlavního oltáře. Už za malou chvilku. Krásné dopoledne.

0: všem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: K dominantám Fulneku patří kostel Nejsvětější Trojice. Jeho gotická část s jedinečnou křížovou chodbou je stará více než 600 let. Ta barokní je pak z 18. století a nabízí výjimečně celistvou barokní výzdobu. Na prohlídku kostela se s tamním průvodcem Josefem Dubcem vydala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
2: Kostel Nejsvětější Trojice, říká se o něm, že to je barokní perla Severní Moravy a Slezska.
3: Ano, je to tak. Jedná se o jeden z nejkrásnějších kostelů na Severní Moravě a ve Slezsku. Říká se mu barokní perla Severní Moravy a je co obdivovat. My teď stojíme před kostelem Nejsvětější Trojice a já bych chtěl popsat to průčelí tady. Nahoře vidíme takový trojúhelník a v ním je oko. To je takzvaná boží prozřetelnost a znamená to, že se Pán Bůh nás stará, jednoduše řečeno.
2: A ten svítí už z dálky, ten ano, je vidět hodně z dálky.
3: Je tady vlastně před námi náměstí, kde byly 4 řady domů. Dneska už vlastně před kostelem ta řada domů není. Byly tady stromy, velké vrby, ty byly vykáceny, aby byl lepší pohled z náměstí na kostel.
2: Popisuje průvodce kostela Nejsvětější Trojice Josef Dubec. A překneme se k tomu průčelí, pane Dubče?
3: Ano, já bych řekl, že v těch hnikách, v těch vlastně výklencích vidíme 4 evangelisty, Matouše, Marka, Lukáše a Jana. A potom stojí za to říct, že vlastně nad portálem, nad vchodem do kostela je erb. A protože se jedná o kostel Nejsvětější Trojice, na tom erbu je vyobrazena Nejsvětější Trojice Bůh Otec, Pán Ježíš na kříži a Duch Svatý jako bílá holubice. Ten materiál je pískovec, tady vidíme kopii, originál máme vevnitř.
2: A teď už můžeme projít těmi masivními dřevěnými dveřmi dovnitř.
3: Pojďte dál, vítám vás tady.
2: Tak, kostel Nejsvětější Trojice je vlastně přístupný v rámci otevřených chrámů. Funguje tady ta služba toho průvodce?
3: Ano, měl jsem 2 kolegyně a byli jsme tady otevření od pátku do neděle vždy od 10 do 15 hodin. S tím, že vlastně letos budeme otevřeni pouze do 30. září a potom příští rok, jak začne turistická sezóna.
2: Jaká byla ta letošní sezóna?
3: V létě máš překvapení, že je tady hodně návštěvníků. Můžu říct takovou perličku, že se tady vrací vlastně Němci, lidé, kteří tady vyrůstali jako malé děti a vracejí se na ta místa svého dětství.
2: A jdou si projít tady kostel.
3: Ano, většina těch mladých lidí mluví anglicky. Já jsem schopen tu prohlídku říkat anglicky. Většinou i ti Němci, když jsou mladí, mluví anglicky.
2: A co uvidí? No, to je opravdu bohatá výzdoba.
3: Vidíme ty fresky. Autorem těch fresek byl Josef Ignác Sadler, olomoucký malíř a následně vrcholné baroko 18. století. Ta fresková výzdoba je tematická, týká se Nejsvětější Trojice. Nahoře v kopuli vidíme první božskou osobu, Boha Otce Hospodina. Po vodu té kopule vidíme anděly. Ta scéna se jmenuje Stvoření andělů, kdy Bůh Otec stvoří všechny anděly. Na fresce za kopulí je potom Pán Ježíš zkříšený v červeném rouchu, adorovaný svatými. A když se potom posuneme trošku do prostřed kostela a podíváme se nad sebe, tak vidíme třetí božskou osobu Ducha Svatého. Je tam bílá holubice, symbol Ducha Svatého, a nad hlavami Panny Marie a apoštolů vidíme ohnivé plamínky. To je také symbol Ducha Svatého a ta scéna se jmenuje Seslání Ducha Svatého.
2: My jsme uprostřed kostela a půjdeme blíž k oltáři. Dívám se tady po levé, po pravé straně, spousta soch.
3: Ano, autorem těch obrazů vlastně z těch vedlejších oltářích byl Ignác Viktorin Ráb. Autorem toho obrazu, který je před námi, byl Felix Ivo Leicher.
1: Říká průvodce Josef Dubec a už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava v pořadu Křížem krajem připomene i zázračný obraz, z něhož prý kdysi tekly slzy. Nevím jak vy, ale já jsem napjatý a počkám si.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude onkoložka a hematoložka profesorka Petra Tesařová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a v něm pořad Křížem krajem, ve kterém jsme dnes zamířili na Novojičínsko. Kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku patří k nejvýznamnějším památkám Moravskoslezského kraje. Návštěvníci tam mohou vzhlížet třeba na bohatě zdobené stropy, a to jak v kapli svatého Josefa, tak i v hlavní lodi tohoto chrámu. A s jedním z obrazů v kostele je spojen i zázrak. Podle očitých svědků, totiž poslouchejte dobře, prý jednoho dne v roce 1749 z obrazu Panny Marie Pomocné začaly stékat slzy. Také o tom si redaktorka Iva Havlíčková povídala s průvodcem Josefem Dubcem.
4: Vlastně možná by stálo za to říct, jaký je architektonický vývoj tohoto místa. Tato loď, ve které teď stojíme, totiž není nejstarší částí. Nejstarší část je, dneska je to kaple svatého Josefa, a nejstarší částí tam byl gotický kostel zasvěcený svatému Filipu a Jakubu z konce 14. století. Potom byla mezera, tady tato loď, ve které stojíme, nebyla, a potom byl augustinánský klášter s gotickou křížovou chodbou z první poloviny 15. století. Tady tato loď začala stavět až v roce 1750 a trvalo 10 let, než ji postavili, do roku 1760. Příčinou stavby této lodi byl obraz Panny Marie, který je nad svatostánkem. Je tam Panna Maria s Ježíškem.
5: K ní se váže ten zázrak.
4: Ano, přesně tak. Na obraze se totiž našly lidské slzy a nebyl racionální důvod, jak je slzy vysvětlit. Lidé začali scházet modlit se k paně Marii. V době barokní ten obraz našel místo na nejprivilegovanějším místě v tomto kostele, nad svatostánkem. Jak jsem říkal, lidé začali scházet modlit se k paní Marii, byli vyslyšeny v některých svých duchovních i fyzických potřebách, myslím ve smyslu nějakých uzdravení, je tom napsána kniha. A byla původně plánovaná kaple, ale protože lidí i v vozovkách finančních prostředků přibývalo, tak se rozhodlo, že se bude stavět celá tato barokní loď.
5: Takže barokní loď je z 18. století teda, pane Dubče.
4: Přesně tak, přesně tak. Základní kámen vidíme po mojí pravé ruce, je tam kazatelna a pod tou kazatelnou je základní kámen, je tam i číslovka 1750. Jo, můžeme se na ně podívat.
5: Tak, pan průvodce rozsvítil, teď je krásně vidět, ano, ta osvětlená kopule. No a co jsem se chtěla zeptat, je ten pelikán na výšcích toho oltáře?
4: Ano, na tom svatostánku vidíme pelikána, který krmí vlastním tělem svá mláďata. A je to obraz symbolický, kdy vlastně ve svatostánku je uchovávána Eucharistie, která věříme, že my věřící věříme, že vlastně v Eucharistii je přítomen Pán Ježíš a který nás krmí svým tělem a že nás vlastně posiluje na cestě tímto světem.
5: Tolik k vyobrazení pelikána na oltáři. No a co varhany vidím na kůru?
4: Ty se datují od roku 1766. Ve 20. století byly opravovány jednou firmou z Krnova, protože tam byl červotoč. Momentální stav je takový, že mají 3 klaviatury, 33 rejstříků a protože je tady dobrá akustika, tak se tady konají občas varhanní koncerty. Mohou se tady konat i koncerty pěveckých sborů. Tady při tom kostele máme pěvecký sbor a naposledy tady byly studentky Vysoké školy Báňské z Ostravy.
5: Dodává průvodce Josef Dubec z Fulneku, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: A nesmí chybět ani pozvánka na zítřejší vysílání. Ve čtvrtek, tedy zítra, vás vezmeme na zámek do Frýdku Místku. Podíváme se na něj tentokrát očima muzejního edukátora Marka Weisbroda, která zákoutí jsou pro pořádání lekcí pro děti ta nejlepší a je možné, že zažijeme strašení v přímém přenosu. Tohle všechno se dozvíme už zítra v pořadu Křížem krajem v reportáži Romany Kubicové.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Brontosauři nám zpříjemnili poslední zářijové dopoledne letošního roku. Ano, máme středu 30. září. Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, posloucháte Dobré dopoledne a v něm nesmí chybět ani nějaká ta zajímavá babská rada. Tak ta dnešní připomene, že kaštany, ano, slyšíte dobře, kaštany dovedou hotové zázraky. Tak prý nás zbaví problému jménem revma a dokonce prý i zařídí štěstí. Podívejte se na ně, na kaštany. Tak babské rady už za malou chvilku po Věře Špinarové.

0: České rady.
1: Kaštan v kapse přináší štěstí. Kaštany v počtu vašeho věku plus jeden navíc se dávají pod postel. Podle dávné tradice tak mají do jara chránit před nachlazením, revmatem a odebrat z těla negativní energii. A což takhle dát si koupel na revma? Tři lžíce nasekaných kaštanů smícháme se smrkovými větvičkami, množství dvě hrsti, přidáme 3 litry vařící vody a necháme hodinku odpočinout. Poté scedíme a poležíme si ve vaně alespoň 20 minut. Pak honem podduchnu a odpočívat. Opakujte tento postup alespoň 5 dnů po sobě. Jedlé kaštany jsou plné vitamínů a důležitých minerálů. Jak na jejich přípravu? Ponořte je nejdříve do studené vody, slupka povolí, kaštany nasáknou vodu a při pečení se tolik nevysuší. Na vypouklé straně nařízněte slupku do kříže, rozložte je na plech a pečte 20 minut v troubě vyhřáté na 200 stupňů.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Barka prožívá okamžiky štěstí. Rodina se konečně sešla u jednoho stolu. Chybí těhotná Halka, ale taky Leon s Beatou. Kde jsou a co plánují, ví jen Barčina sestra Žovka.
1: Nám se přihlásili do služby dva šikovní pomocníci. Psala si o nich v dopise, nadnese Barka. Nebýt jich, možná bys ani za námi nepřijela. Taková šťastná náhoda. No, ona to nebyla tak docela náhoda. On je to totiž Leon s Beatou.
0: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra šestého dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

A v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava si už za malou chvilku budeme hrát. Ano, proč ne? A tentokrát to nebudou písničky, bude to jedna zajímavá hra. Víte, co aktuálně spojuje Bohumín s Finskem? Je to právě venkovní hra Melky, kterou už možná znáte a která si získala místní seniory a přinesla jim už i první soutěžní úspěchy. Mezi bohumínské seniory se vydáme už za malou chvilku po písničce skupiny Elán. Tak si počkejte.

0: Možná také znáte, milí posluchači, finskou hru Melky. A ta si, představte si to, našla cestu mezi bohumínské seniory a zábava postupně přerostla i v soutěžení. V tamním senior klubu ji pravidelně trénují zhruba 20 hráčů a přicházejí už i první úspěchy a ty zaznamenala i moje kolegyně, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Andrea Brtníková, kterou vítám ve studiu. Andreo, dobré dopoledne.
1: Pěkný den tobě i posluchačům.
0: Tak já se ptám, co je to vlastně hra Melky? Já to teda vím, ale vím, že většina posluchačů, nebo teď si netroufám říct, jestli většina, nebo určitě někteří posluchači to nemusí vědět, co je to vlastně Melky a jak se tahle finská hra dostala až do Bohumína.
1: No, ty jsi mě před vstupem úplně překvapil, protože ty to znáš lépe než já, to si můžeme prohodit ty role.
0: Tak vím, že jsme to hráli, tak vím. Ano,
1: jo, ano, ano. Je to finská venkovní hra, při které hráči vlastně takovým dřevěným házecím kolíkem srážejí očíslované kolíky. A ty, protože jsi pan učitel matematiky, tak teď jsme v písničce vymysleli, že ubozí tví žáci to možná dostanou jako dáreček pro vyučování matematiky.
0: Ano, protože máme inovovat vyučování, tak proč bychom nemohli zařadit tuhletu hru?
1: Takže a je to zábavné?
0: Určitě je to zábavné, je to soutěživé a všichni chtějí vyhrát a každý chce nazbírat co nejvíce bodů.
1: A počítá se u toho?
0: Ano, prostě. Počítá se u toho, počítá a vyhrává ten, kdo získá těch bodů nejvíce.
1: No a to jsme trošku odpověděli i na to, proč to tak chytlo ty seniory z Bohumína, protože tam to není o síle, o nějaké fyzické extrémní kondici, ale o tom uvažování, o tom fištrónu, když použím takové lidové slovo, a to právě ty seniory strašně chytlo. To se jim na tom líbí, že a samozřejmě je to soutěž, to je jasné. Takže, no a jak se to dostalo do Bohumína, tak v roce 2024 tam předsedkyně senior klubu paní Hana Práglová přivezla jednu hrací sadu, ale je k tomu takový hezký příběh, protože ona to někde odložila, bylo to zapomenuté a nikdo se o to nezajímal. Ale pak tam byl takový nadšenec, aktivní člen klubu, pan Zámečník, ten to objevil a evidentně k tomu zahořel láskou jako ty, Vítku, takže si nastudoval pravidla a už sestavoval tým a začal s ním trénovat. To, což ty uděláš taky, ty máš taky tým, vidíš?
0: Přesně tak, mám tým, takže můžeme jít do toho. A úplně věřím těm seniorům, jak je to baví, jak jsou v tom soutěživí a jaké mají s tím úspěchy. A to mě možná také zajímá, posluchače, taktéž, jaké mají teda ti bohumínští seniori z Melky už úspěchy?
1: No, protože si jak si nadstrénovali v tom týmu taktiku a přesnost a oblíbili si to, tak na ty úspěchy na sebe už opravdu dlouho nenechali čekat. Oni už asi podle informací, které poslala radnice, měsíc po začátku trénování vyrazili na krajský turnaj do Bílovce, no a rovnou ho vyhráli. Tam si měli odvést pohár, což tak bývá na těch soutěžích, ale oni říkali, my bychom spíš než pohár potřebovali profesionální sadu, protože my hrajeme s takovou jako amatérskou a tak nás to chytlo, že bychom to chtěli zkusit s něčím lepším, tak takhle si o to řekli. No a pak začali teda trénovat s těmi originálními kolíky a ty úspěchy přišly. Teď naposledy paní Vlaďka Vrublová přivezla z Bílovce bronzovou medaili a tam se hodnotili i individuální výsledky, takže se dařilo i dalším členům týmu. Tři bohumínští hráči se v konkurenci více než 70 závodníků dostali do první desítky. Takže takový příběh, který začal zapomenutou sadou, kterou objevil aktivní pan Zámečník a teď už přivážejí do Bohumína úspěchy. Je tedy vidět, že se to opravdu v Bohumíně líbí a dokonce oni, kromě toho, že to baví ty seniory, tak už do toho zatáhli i své vnuky. A to se takovým obloukem dostáváme k tomu původnímu, že to ty děti baví, víš, Vítku? Ano, takže ano. Ten nápad není úplně špatný.
0: Takže my si chystáme tady s Andreou Brtníkovou Melky, správně řečeno, prosím. Ano, Melky, ano. Já už jsem zase někde úplně jinde a budeme je hrát. Jak tahle ta finská hra pronikla mezi bohumínské seniory, nám teď zprostředkovala naše kolegyně redaktorka Andrea Brtníková. Andreo, díky.
1: Taky děkuju za pozvání. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i

Pavel Vítek dospíval v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Ve Slezské Ostravě se obyvatelé družstevních bytů přou s městem o slíbený převod podílu. Tomuto tématu se budeme věnovat v dalších aktuálních zprávách, které tu budou přesně za 3 minuty. To bude 10 hodin. Krásné dopoledne.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ve Slezské Ostravě se obyvatelé družstevních bytů přou s městem o slíbený převod podílů. Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Kopřivnice začne s výstavbou nových parkovišť. Počasí bude slunečné s teplotami do 24 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Spor o bezúplatný převod podílu k družstevním bytům ve Slezské Ostravě se přesouvá do dalšího volebního období. Výstavbu podpořil před více než čtvrt stoletím stát. Teď se lidé dohadují s městem, jestli slib, že po 20 letech řádné péče budou byty jejich, platí nebo ne.
2: Nedočkali jsme se vůbec ničeho. Vlastně tomu městu nevěříme, no, je to hodně smutné.
3: Zuzana Raková neví, jestli jí byt město převede, nebo ho bude muset koupit a ani za kolik by to bylo. Město se chce rozhodnout s pomocí analýzy. Podle vedoucí právního odboru magistrátu Renaty Kolkové ji ale zatím nezadalo.
4: Ta analýza by mohla být koncem letošního, počátkem příštího roku, no a potom bychom začali činit další kroky.
3: Kvůli slibu města, že chce věc vyřešit mimo soudně, družstevníci stáhli před žalobní výzvu. Stále jsou připraveni jít k soudu. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Ministerstvo financí bude ode dneška znovu vyhlašovat maximální ceny pohonných hmot na každý den. Stejně jako na jaře bude taky od zítřka snížena spotřební daň z nafty. K regulacím se vláda vrací kvůli vysokým cenám. Nafta se přiblížila hranici 50 korun a benzín je za poslední 4 roky nejdražší. Regulace mají trvat minimálně celý říjen. Vláda chce taky nově uvalit mimořádnou daň na rafinérie. Kopřivnická radnice vyčlení 2,5 milionu korun na nová parkoviště. Polovina částky je určená pro lokalitu v ulici Polní. Kvůli současné přestavbě tam polovina stání zanikne. Město proto plánuje výstavbu nového. Druhá část obnosu má zlepšit parkování v ulici Družební. Lidé v místě totiž často svá auta parkují na travnatých plochách, vysvětluje mluvčí radnice Lucie Macháčková.
5: Část využívaných míst dostane zatravňovací dlažbu a stane se legálními stáními a zároveň vzniknou i nová kolmá stání. Celkově by tak mělo přibýt přibližně 11 parkovacích míst a počítá se také s plochou pro stanici sdílených kol.
0: Slovenská policejní inspekce prověřuje, jak policisté postupovali po trestním oznámení ze základní školy ve Staškově. Informuje o tom agentura TASR. Škola oznámení podala už ve čtvrtek, tedy 5 dní před tím, než tam 13-letý žák nožem napadl spolužačku a 2 učitelky. Jedna z nich zemřela. Chlapec měl prý problémy s chováním už dřív. Ministr školství Tomáš Drucker potvrdil, že se ve škole v pátek stal blíže nespecifikovaný incident a na místě byli i psychologové. Jestli to souviselo s pozdějším útokem, ale neuvedl.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno, večer místy až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Frenštátě pod Radhoštěm na silnici první třídy číslo 58 probíhají stavební práce. Provoz je řízený kyvadlově, počítejte proto se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A to byla Tereza Hájková, která přinesla další aktuální zprávy, no a 4 minuty po 10. hodině. Pokračuje poslední zářijové dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Ze studia vás zdraví a příjemný poslech přeje Vítek Goršanov. Nejsem tady sám, mám tady knihu, krásnou detektivku. Špatná dcera od autorky Joy Fieldingové mi celý tento týden totiž v moravskoslezském rozhlasovém kvízu právě o detektivky soutěžíme a tuhle knihu nabízíme dnes. Už za malou chvilku budete moci volat. Prokážete nějakou znalost o našich krásách, našeho krásného moravskoslezského kraje. No a ta detektivka bude vaše. Je to velmi jednoduché, držím palce a těším se, že budete volat už za chvilku. Zatím ale nám zaspívají třeba Petr Spálený nebo Jiří Korn. Krásné dopoledne.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: A je to tady soutěž Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Právě začíná a někdo nám zareagoval jako první na naši výzvu. Kdo pak volá? Halo, halo.
2: Dobrý den, tady je Soňa Ostrava.
1: Soňo, já vás zdravím. Tak velké štěstí, ale pozor, ještě nemáte vyhráno, to asi víte.
2: No já s tím nepočítám.
1: Ale nebojte, já jsem se díval, že včera nevyhrál nikdo. Tak uvidíme, jak se bude dařit dnes. Když se dívám na tu dnešní otázku, no, uvidíme, jak znáte krásy Moravskoslezského regionu. Soňo, vy voláte odkud, jste říkala?
2: Ostrava.
1: Tak, já se vás zeptám na Národní přírodní rezervaci Rešovské vodopády. Jo? Můžete vyhrát mimochodem detektivku Špatná dcera od Joy Fieldingové. Tak co ty Rešovské vodopády? Ta přírodní rezervace je tvořena hlubokou skalní soutěskou s kaskádou vodopádů. Unikátní přírodní památka je přístupná po dřevěných lávkách a žebřících a patří mezi největší turistická lákadla západní části Moravskoslezského kraje. Já jsem tam teda ještě nikdy nebyl, co vy?
2: No já jsem, jako slyšela jsem Rešovské vodopady, ale...
1: Západní část Moravskoslezského kraje. A já se ptám, paní Soňo, na které řece najdete Rešovské vodopády? Tak.
2: Aha.
1: Buď to za A na Moravici, za B na Huntavě, nebo za C na Lomničce. No? Teď bych chtěl říct Baboraď, ale nemyslím to samozřejmě nějak konkrétně, jestli tam máte ale nějakou paní na radu.
2: Ne, nemám nikoho.
1: Nemáte nikoho. Takže ještě jednou, Moravice, Huntava nebo Lomnička?
2: Huntava.
1: Kde jsou ty Rešovské vodopády? Říkáte Huntava. Taky slyším skoro poprvé, nevím, jestli se k tomu můžu přiznat. A říkáte to správně.
2: Fakt.
1: Ano. Beru to, já bych taky typoval, co by ne, Huntava, teď už to víme a vyrážíme na Rešovské vodopády. Vy můžete navíc přibalit krásnou detektivku od Joy Fieldingové Špatná dcera. Blahopřeji.
2: Tak moc děkuji.
1: Krásný den.
2: Taky, nashledanou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším středečním hostem bude Radim Kolibík, který žije v několika světech. Je stolař a vedle toho vášnivý cestovatel, fotograf a průvodce. O posouvání hranic, zažívání nových věcí i o levném cestování bude rozhovor, který natočila Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpěvačka Enya, Helena Vondráčková nebo Jaroslav Uhlíř, ti všichni jsou po skupině Tým vám připraveni vykouzlit na rtech úsměv a dobrou náladu svými pěknými písničkami v rámci Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Ještě předtím mám pro vás ale jako vždy v tuto dobu několik zajímavých tipů na dnešní den. Třeba v Kopřivnici dnes budou vzpomínat na Emila Hanzelku, zakladatele Lašského muzea, a to u příležitosti 140. výročí jeho narození. Akce se koná ve výstavním pavilonu na Novém náměstí, a to od 17 hodin. Přednáška Život s bodlinami věnovaná ježkům, tak na tu se můžete vydat do komunitního centra Všichni spolu v Ostravě Pustkovci. Začíná v 16 hodin a zájemci si mají předem rezervovat místo. Přinést sebou můžete i granule nebo konzervy a podpořit tak záchrannou stanici pro zvířata v Bartošovicích. Na městském úřadě v Kopřivnici se od 16 hodin koná další zajímavá akce, tentokrát věnovaná duševnímu zdraví. Můžete se tam například naučit jednoduché techniky dechu nebo se zapojit do tvořivého workshopu. No a benefičně zábavně vědomostní večer začíná dnes v 18 hodin v ostravském klubu Parník. Je určen týmům o 3 až 6 hráčích. Cenou vstupného pak podpoříte mobilní hospic Ondrášek. Tak přeji dobrou zábavu.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Ostrava, posloucháte středeční poslední zářijové dobré dopoledne. Konec cenzury, první cesty za uměním do zahraničí i živoření bez peněz. Přesně taková byla porevoluční léta v českém výtvarném umění. Období teď mapuje nová výstava Na zlomu milénií v Galerii výtvarného umění Ostrava. A my se na tuto výstavu podíváme prostřednictvím reportážního mikrofonu našich kolegů už za chvilku.
1: Tu s děravou patou horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: Galerie výtvarného umění v Ostravě zahájila poslední z trojice výstav věnovaných stému výročí otevření Ostravského domu umění. Výstava Na zlomu milénií mapuje dobu, kdy skončila cenzura a přicházely nové formy a autoři se mohli poprvé svobodně potkat se zahraničním uměním.
1: Když jsem jel stopem po první cesta do Paříže za uměním, tak to bylo strašný. Řekl jsem si, příště už jedu jedně, když vydělám nějaké peníze. Což jako chudák s 5 markama v kapse, to bylo strašně.
2: Vzpomíná Jiří Surůvka na porevoluční léta. Před jistějším výdělkem z podnikání v grafickém designu zvítězila svobodná tvorba a dluhy za nájem a elektřinu.
1: Trvalo to teda asi 10 let, když jsem jezdil do Prahy s obrazy v chodbičce a než jsem se jakoby prosadil nejdřív v Praze, v Ostravě jsem byl pořád za chuligána, nebo celá ta naše generace a skupina Přirození. A...
2: Na výstavě za Jiřího Surůvku mluví jeho koláž Výkřik, variace na slavný obraz Edvarda Munka, kombinovaný s animovanými postavičkami z filmu Toy Story. Obraz vyrobený na tiskárně na billboardy.
1: Na dluh samozřejmě.
2: Porevoluční doba přinesla i nová média a formy. Jedním z příkladů je Pešanek Michala Cimaly z roku 2006. Skulptura v podobě podivného hmyzu, který má místo očí reproduktory. Své místo na scéně mají taky intervence ve veřejném prostoru. Cyklus fotografií zachycuje performance Františka Kovolovského v Pekingu v roce 2009, kdy chodil po ulicích s kartonovými transparenty ovlivněnými taoismem.
3: V Číně už tehdy dost jako radikálně byly přehodnocovány vlastně ty vztahy mezi umělcem a tou společností, respektive lépe řečeno tou politickou mocí komunistickou strany Číny. Šel jsem i do nějakého obchodu, vystal jsem před bankou a ta ochranka mě vyváděla, nebo prostě měli s tím problém. Takže ne vždycky samozřejmě se to setkalo s nějakým pochopením.
2: Na výstavě jsou k vidění díla zhruba 50 autorů, která z ostravských sbírek vybíral taky kurátor Jaroslav Michna.
4: Ale původní penzum, ze kterého se vybíralo, bylo přes 100, asi 102 jmen. Je to výhradně rekrutováno ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, stejně jako vlastně předchozí dvě výstavy, Metelice do očí a Stopa. Takže to je vlastně jakoby ten celoroční koncept, kdy chceme takzvaně větrat sbírky nebo ukázat veřejnosti jako kvalitu a i kvantitu vlastně toho sbírkového fondu.
2: Celá výstava je rozdělena do dvou sálů.
4: Ten pomyslný zlom je vlastně přechod diváka z toho spodního sálu do toho horního. Tady v tom spodním je období od 90. let, respektive nejstarší věc z roku 1989 do roku 2000. A od roku 2000 do současnosti je ten horní sál.
2: Výstava Na zlomu milénií potrvá do 3. ledna. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Astry. Slyšeli jste to slovo určitě už někdy? Ano, můžou to být třeba žiletky, mám pocit, že je používal můj tatínek. A nebo jsou to květiny? No a o květinách bude. O astrách řeč ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava už za malou chvilku, protože nás čeká pravidelná rubrika Dvakrát měř jednou řeš, tedy seriál plný dobrých rad všeho druhu s Arturem Kubicou. Dneska se Artur zaměří právě na květiny astry a jejich škůdce. Tak poslouchejte už za malou chvilku.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Pěstujete astry? Astry jsou nádherné letničky, ale ani jim se nevyhýbají choroby. Máme tu posluchačský dotaz právě na astry, jejich šlupeny se kroutí a listy umírají. Co se s tím dá dělat a jak astry správně pěstovat? Tady v tom případě astry napadly nejspíše mšice. Astra je velice krásná, má mnoho kultivarů. Pěstování letniček je ze semínek nebo z koupené sadby a dají se pěstovat na zahradě nebo v truhlíku. Jenže pak se na nich objeví mšice. Ty sají z rostliny tekutinu a listy se začínají kroutit. Tady už je nutné zasáhnout postřikem proti mšicím a dobré je do takové lahvičky s postřikem přidat kapičku saponátu na mýtí nádobí, která funguje jako smáčedlo, protože rostlina má na sobě jemný olejnatý povrch a to by ten postřik nemusel na květině dobře fungovat. Astra je letnička, takže necháme kvést a růst do prvních mrazů a pak je její osud spečetěn. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
4: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Město Opava chce postavit chybějící autobusové nádraží. Poslanci druhým dnem projednávají návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Ve Valašském Meziříčí dnes otevřou novou náplavku. Počasí bude slunečné a naměříme do 24 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Opavský magistrát připravuje stavbu nového autobusového nádraží. Zázemí pro cestující bylo původně na Těšínské ulici. V roce 2003 ale ustoupilo obchodnímu centru. Podle opavské radnice autobusové nádraží ve městě chybí a město už má zpracovanou studii pro nové umístění stanovišť.
2: Linkové autobusy zajíždí přes 20 let k vlakovému nádraží, kde ale není podle opavské radnice dost místa. Podle studie by mohlo nové autobusové nádraží stát za železniční stanicí Opava Východ. Město jedná se správou železnic a řeší využití potřebných pozemků. Vše je ale stále ve fázi přípravy. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Mimořádná schůze k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě pokračuje druhým dnem. Zatím se z opozičních zástupců dostal ke slovu jen předseda ODS Martin Kupka. Poté začali vystupovat koaliční zástupci s přednostním právem. Předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richtrová to přirovnává k autoritářským systémům.
3: Vládní hnutí se tam zajistila, pořadí lidí jenom za sebe, mají tam naprostý monolitický blok, jako to bývalo v tom Orbánově Maďarsku. Zvalcovali si to způsobem, který neumožňuje, abychom tam my jakýmkoliv způsobem vstoupili. A ještě je dobré si říci, že znemožnili, aby zaznívaly ty protiargumenty.
0: Frekventovaná silnice první třídy číslo 68 se mezi Jablunkovem a slovenskými hranicemi bude od 6. října opravovat. Řidiči tam budou muset počítat s komplikacemi, protože se bude jezdit kyvadlově v jednomístním pruhu. Oprava potrvá podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Miroslava Mazala do jara a přijde zhruba na 157 milionů korun. Výpočet státní podpory na bydlení se od zítřka změní, bude součástí superdávky. Výše příspěvku bude nově záviset na konkrétním okrese, kde žadatel žije. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak bude dávka přímo odpovídat reálným cenám v regionech. Kolik peněz lidé dostanou, si můžou ověřit na stránkách ministerstva. Těm, kteří už dávku pobírají, ji úřady práce automaticky přepočítají. Ve Valašském Meziříčí dnes slavnostně otevřou novou náplavku podél Rožnovské Bečvy. Jde o jednu z největších proměn centra města za poslední roky, která lidem nabídne místo k odpočinku, setkávání i přímému kontaktu s řekou. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše začíná slavnostní otevření v 17 hodin.
4: Naším cílem je představit náplavku a tržnici v novém světle. Lidé se mohou těšit na hudební zážitek v podání saxofonisty a DJ Radima Nováka, který dokreslí originální vystoupení taneční skupiny D Company. Po setmění navíc necháme mezříčskou náplavku vyniknout díky novému stylovému osvětlení. Lidé si zde budou moci posedět, potkat se s přáteli a užít si příjemné počasí aktuálního babího léta.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno, večer místy až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Přívoze v ulici Mariánskohorská se srazila dvě osobní auta, projíždějte opatrně. A pozor taky jinde v Ostravě, konkrétně v ulici 30. dubna, tam osobní auto havarovalo do zítky. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte na číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava pokračuje také po 11. hodině pravidelným pořadem Host Českého rozhlasu Ostrava. Za chvilku se octneme ve stolařské dílně, ale také na cestách po celém světě. Dnešním hostem je totiž Radim Kolibík, který vyrábí nábytek a vybavuje interiéry, ale musí to vyvažovat cestováním. Umí cestovat nízkonákladově, občas dělá doprovod lidem, kteří si na takové cesty sami netroufnou, a také je dronovým fotografem. Jeho fotky figurují mezi nejlepšími na světě. Za chvíli o tom všem uslyšíte v rozhovoru Kateřiny Huberové. No a víte, Gorshanov vám ze studia přeje i nadále příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Ostrava.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Čerstvě jsem se potýkala s mým dnešním hostem. Možná se budeme ještě chvilku plést, ale rozhodně nás to možná posune k velmi zajímavým historkám a příběhům, kterých je plný. Radim Kolibík, zdravím tě, ahoj.
2: Ahoj Katko, hezké dopoledne všem.
1: Já jsem přemýšlela, jak tě vlastně označit, jako koho si tě tady zvu, protože ty jsi za prvé mistr zajímavého řemesla. Umíš pracovat se dřevem, je to vlastně tvé povolání, máš na to celou firmu a děláš zajímavé interiéry. To je jedna tvoje stránka. Mě ale vlastně zaujala jiná tvoje stránka a to je, že občas z té dílny vypadneš a strávíš týdny někde na cestách. Ale není to jako, že by si cestoval ty sám tak jenom, ale ty jsi takovým průvodcem a cestuješ s jinýma lidma. Jak to nazvat? Co seš?
2: Já právě celou tu dobu, to o čem teď, jak o tom hovoříš a poslouchám tu otázku a vím, kam směřuješ, tak sám přemýšlím vlastně, co jsem. Mm-hmm. Takže mě ta práce, kterou to, co jsi zmínila, tu už děláme od 94. roku. A ty dlouhá léta se na člověku podepíšou. A podepsali se tak nejvíce kolem roku, si myslím, 2014, 2015, protože nevím, jestli to je vyhoření. Člověk jako já, který pracuje desítky let do milimetru přesně a je neustále pod tlakem zákazníků a všeho možného času samozřejmě, tak potřebuje najít si něco, kde nemusí takhle uvažovat. Mm-hmm. Nemusí mít strach z toho, že nestihne nějaký termín a tak. Takže když jsem potkal Ivo Petra, který tady byl, možná nejednou, že? Mm-hmm. Ivo Petr je člověk, který přes 30 let tahá lidi do světa. A to byl ten krok, kdy jsem pochopil, že to cestování je to, co potřebuji.
1: Čili je to součást, jsou to dva světy, které žiješ a potřebuješ oba dva.
2: Potřebuju oba dva a samozřejmě ještě k tomu bych přidal takové to fotografování. To focení vlastně mě dotáhlo ven.
1: No a když jsem mluvila o tom průvodcovství, že to je vlastně přesné, protože ty jsi skutečně průvodce jiným lidem a jezdíš s nima na místa různá.
2: Není to až tak, možná protože párkrát si slyšela, že jsem jakoby lidi vzal ven.
1: Ano.
2: Ze začátku jsme jezdili hodně s Ivo, potom přišlo období, kdy jsme někde na Island, do Ománu, jsem vzal lidi a zjistil jsem, že to není jednoduché a myslel jsem, že jinak, že to není úplně ten únik. Pak zůstaly takové jakoby cesty, kdy je jeden člověk nebo malá skupinka. Teď jsem se vrátil třeba k tomu, že letos jsem v červnu vzal manželský pár na Island na 12 nebo 13 dní, protože jsem tam jel po sedmé, tak jsem je provedl Islandem, který miluju. Tak tam je možná to, o čem jsi slyšela, že jakoby ty lidi tahám ven, ale moc to tak není.
1: Řekněme, že i v tom tvém cestování jsou vlastně jako různé podkategorie toho, jaká cesta to zrovna je.
2: Přesně tak a já ještě využívám samozřejmě i tu práci, protože někdy toho času je málo, že kolem roku 2016, 17, 18 jsem zjistil, že jsem byl třeba 100 dní v zahraničí nebo 130 dní v zahraničí během roku a firma nějak fungovala, ale pak přišel covid, kapku se to cestování samozřejmě omezilo. Tím, že i během covidu jsem byl třeba ve Francii, pamatuju si, ty cesty byly úžasné tím, že zase nebyli lidi tam, že? Další věc je, že já se snažím už s tím věkem propojovat veškeré ty práce, takže já toto léto jsem trávil třeba třikrát v Itálii, jsem byl a za 14 dní tam jedu znovu a my jsme propojili práci, kdy fotil jsem vinice v Prosecco Hills, Valdobbiadene a okolí a vybavovali jsme dům, kteří si Češi koupili v Mola di Bari, mm-hmm. Takže já týden jsem v Itálii fotím, trošku pracuju, trošku okoštuju, pár dní montujeme nábytek, pak sednu do letadla, přiletím zpátky a tak to cestování je spojené i s tou prací.
1: Člověk, který to poslouchá nezaujatě teďka, tak si řekne, no a to je boží život. To bych chtěl taky.
2: Spousta lidí říká, že to je boží život. Potom to povídám těm známým a kamarád říká, jo, jo, vymyslel jste výborně a dopadlo to jako vždy.
1: Ale je to nakukování do zajímavého způsobu žití. Možná může inspirovat spousty lidí. Tak já jsem ráda, že to teď zažívám též s Radimem Kolibíkem, to je můj dnešní host.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Jsme trošku na cestách s Radimem Kolibíkem, což je můj dnešní host. Člověk, který ty cesty potřebuje tak nějak ke svému životu. Ale vedle toho má takovou práci, která se odehrává vlastně na nějakém jednom konkrétním místě. Potřebuješ tu dílnu, pracuješ se dřevem hodně. Čím teda seš jakože prapůvodně? Stolař, truhlář?
1: No přesně. To je ono, stolář na Ostravsku, truhlář v Čechách.
0: To se rozlišuje, to jsem nevěděla.
1: Vždycky v Praze jsem truhlář a já v Pražákům říkám, že já truhly nevyrábím, na truhly raději nemyslet ani.
0: Práce se dřevem může taky vlastně v Leckom ve mně tež vzbuzovat takové velmi romantické, idylické představy. Voní to, je to krásný materiál, vlastně člověk u toho relaxuje. No ale když to dělá potom tak, jako to děláš ty, tak asi to sebou nějaké stresy nese, to je pravda. Ale stejně, mě ten materiál zajímá. K tomu člověk musí mít nějaký zvláštní vztah?
1: Přemýšlím, jaký vztah, protože šáhnu hluboko do paměti a já jsem vyučený s maturitou tvářeč kovu, jo? Takže to je zvláštní, teď vidím ten výraz. A po vojenské službě, která mi skončila v lednu 90, zkrácená, já jsem zažil to revoluční období na vojně, tak jsem se vrátil do Vítkovic, kde jsem pracoval a po 4 letech jsem tu práci opouštěl. Takže já jsem si šáhl i na kov a šáhám si i na dřevo a samozřejmě není to už jen o dřevu, ale jsou tam různé materiály, které rádi používáme. Hodně si necháváme vozit z Itálie nějaké materiály, které tady moc nejsou. A já jsem takový ten, který se bije bičem, protože čekáme někdy, víte, jak to třeba z Itálie dlouho, někdy všechno trvá. Jo, takže
0: tam se nespěchá.
1: Tam se nespěchá, tady ano a skloubit to je problém někdy.
0: Já jsem viděla třeba jenom jako úlomek a na vlastní oči jeden stůl v jednom konkrétním interiéru, který jsem navštívila a je to přesně takový, to jako ta obrovská masa, říznutý kmen prostě a nic víc, člověk má pocit, že to je prostě fakt jako naprosto surové dřevo. Tohle je asi to, co dominuje tomu tvému vkusu, že jo? Ať je to co nejvíc příroda.
1: Tak, aby to bylo přírodní anebo zvláštní, zajímavé a aby tam toho nebylo moc. Mm-hmm. Ten interiér, jeden kosmetický salon, mé dcery a tam jsem se snažil použít právě ty materiály takové, jakoby celý ten interiér navrhnout, aby byl příjemný už do, když tam člověk vejde, aby tam se objevil nějaký oblouk, aby se tam objevilo dřevo, tak jsme se hnali obrovský dub, 130-letý strom, jsme se dozvěděli, že to je, a z toho je 3-metrový na 1,20 m stůl, který tak levituje. Snažili jsme se i potlačit vlastně tu konstrukci, která ho drží. A naproti na zdi zase jsme se hnali někde z Turecka kus kamene, který váží přes 160 kilo, ač nevíře, jsme ho tam dostali nějak a zase levituje a to je vlastně vše, co tam jakoby v té místnosti je. To mám rád. Přírodu a takový ten japonský styl, nepřehnat to.
0: Úsporně nakládat s tím interiérem, to jsem takhle pochopila, že tohle je tvá filozofie a myslím si, že se to vlastně promítá i v těch cestách, protože to, co jsi popisoval, že zažíváš s těmi lidmi, když je provádíš, což je jedna ta část tvého cestování, tak to jsou vlastně taky takové jednoduché výpravy. Na pohled jednoduché, ale pro ty lidi to mnohdy je výstup z komfortní zóny jako hodně.
1: Když jsem vzpomínal ty manžele na Islandu, tak to přesně to, co říkáš. Byl to absolutní vystoupení z jejich komfortní zóny. Byli ve věku 60+ a myslím si, že do dneška vzpomínají na to, co zažili, že některé místa, když se mi jak třeba fotil na různých, na skále, kde jste se koukl a bylo 300 metrů dolů spad do moře a 300 metrů dolů spad do nějaké kaldery a hodně foukal vítr, tak už i já jsem potom paní držel tu kilometrovou cestu za ruku pevně. Nahoře jsem se dozvěděl, že mají problémy s výškou a šli se mnou, no bez, dá se říct, bez protestu a potom říkali, my to nemůžeme snad ani poslat dětem, jako ty fotky, ale když jsme došli, tak samozřejmě Bylo zvláštně to, ta euforie, ten adrenalin, jak se vyplavila a oni byli tak šťastní, že to zažili. Takže jsou věci, které se stávaly i my před těmi 10 lety, že jsem netušil, čeho jsem schopný.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava trávím čas s Radimem Kolibíkem, mužem, který umí zpracovat dřevo, ale potom umí sednout do čehokoliv a odjet někam daleko do světa. Zmiňovala jsem focení. Co tě láká zobrazovat na těch cestách?
1: Já jsem známý jakoby hlavně dronový fotograf, takže já jsem takový pionýr, který v roce 2013 byl mezi prvními lidmi, kteří dron používali na focení v České republice. Teď se to posunulo někam jinam za ta léta. Velice rychle technicky vyzrály ty stroje, ale my jsme zažívali na těch cestách i tady, když se to zkoušelo, takové ty začátky, kdy to nemělo ani foťák, vy jste neviděli na ovladači, kde ten stroj letí a tak. A s těmi starými jsem procestoval třeba Havajské ostrovy nebo Itálii, Spojené státy, a to pro představu, to ještě v 2013, 2014 jsem letal uprostřed Chicaga, Washingtonu, Filadelfie, dokonce kousek od Bílého domu, což je teď je to absolutně, jako absolutně nemyslitelné. Že technika předběhla legislativu a ta legislativa teď už předběhla tu techniku, dá se říct.
0: Ve chvíli, kdy ty vlastně zažíváš, že se proměňuje celé to prostředí, nejenom technologie, ale vlastně i způsob užívání nebo možnost užívání, tak to posouvá vlastně i celý ten přístup, ne, k té fotce.
1: Je to tak, je to smutné, že vlastně se svírají ty kleště, té svobody vlastně se vyjádřit a vyjádřit se i tou fotografií, takže spousty míst nemáte šanci jakoby vzlétnout. Já jsem v těch raných letech 14-15 jsem dokonce vyhrával nějaké ceny od National Geographic nebo vyšla kniha 250 nejlepších dronových fotek na světě, já tam mám 5 snímků a z těch 250 fotek můžu říct, že 200 už je teď absolutně nevyfocitelných, jo, protože legislativně nemáte šanci se dostat nad dům, nad lidi nebo na místa, kde se teď letat nesmí. To je běžné, svět se mění. Samozřejmě teď dron, slovo dron, si lidi spojí absolutně s válečným strojem, že? Takže to je další věc. No.
0: Přimělo tě to teda k tomu klasickému focení, tak jsem na zemi, fotím na zemi?
1: No, ani ne. Já se snažím stále najít ta místa a dělá mi to radost, protože já jsem byl hlavně známý takové ty fotky kolmě dolů, tak už nevyfotím Niagarské vodopady kolmě dolů, ale najdu si místo, které lidi zaujme.
0: Takže ty potřebuješ tu ptačí perspektivu.
1: Absolutně.
0: Já se pokouším tak jako udělat si nějakou definici vlastnosti nebo dispozice, které z něj dělají tady tohohle toho umanutého šílence. Jaké vlastnosti to třeba můžou být?
1: To, o čem jsem hovořil, že má mysl a vše je ohnuté tou prací na milimetr přesně, tak samozřejmě přeneslo se to do té fotografie, takže já potřebuji, aby to sedělo, aby to bylo rovné, nemůže tam být nic šikmého, nemůže být, nedej bože, něco rozmazaného a tak. Tak jsem vzpomínal, že jsme tady přicházeli, že tady jsem v rozhlase byl na koncertě Kači.
0: Ano.
1: Tak pro Kači jsem točil jednou v Polsku jeden klip a fotil jsem buklet jejího nového CD před 4 lety a ona mi volá a říká, ale já mám takovou představu, že všechny fotky budou rozmazané. A já jsem z toho úplně, já říkám, ale já tam nechci být podepsán. Já jsem vzal fotek a zkoušel jsem jako rozmazaně fotit. Já jsem to vlastně neuměl.
0: No každý máme něco, jo? Můžeme to považovat taky za jistou formu uchylnosti.
1: Ano, já jsem úplně, přesně.
0: Zpátky k těm cestám, co tvoje vlastní potřeba, nutkání, prostě jenom někam jet, abych tam byl já?
1: Jak jsi zmiňovala, že to musí být krásný život, tak spousta lidí ještě potom řeší jakoby peníze. Jak je to možné finančně? Mm-hmm. A samozřejmě časově, že? Takže naštěstí já zaměstnaný nejsem, takže já můžu cestovat, dá se říct, kdy chci, můžu to spojit s prací a dělám to low-costově. Nepotřebujem hotel, někdy použijem stan. Já jsem to změnil tak, že často spím v autě. Když vzpomenu na nejdelší cestu v autě, tak jsem 27 dní jel na Nordkap, na nejsevernější místo vlastně Evropy a zpátky do Ostravy přes Litvu, Lotyšsko, Polsko. Takže celá ta cesta byla 9000, myslím si, 200 kilometrů zhruba elektrickým autem, protože mimo jiné pro Patriot magazín ostravský fotím a testuji auta. A v momentě, kdy jsem koupil tohle, tak jsem pak vyfotil a otestoval ještě jedno a pak jsem se s kamarády rozloučil, že už nejsem schopný sednout do jiného.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava a já dnešní dopoledne trávím s Radimem Kolibíkem. Převažuje v tobě takové to technické cítění spíš vlastně, ne?
1: Převažuje technické a samozřejmě ten strach neudělat chybu, což je můj vlastně jakoby celoživotní problém, že...
0: Jakoukoliv chybu?
1: Jakoukoliv chybu, no. Takže já jsem v dubnu narozený, 20. dubna, což není úplně ideální datum, to víme, kdo se tam narodil.
0: To je
1: narodil,
0: ještě beránek trošku, ne?
1: No je, to takový beránek, ale...
0: Trošku říznutý bíčkem už.
1: Přesně, a chci vlastně všechno posunout, všechno, aby bylo podle mě a technicky samozřejmě absolutně dokonale. A to se ničím sám sebe někdy.
0: No to jsem se chtěla zeptat, a jak se ti s tím žije?
1: Velice těžko, ale mě
0: a
1: jak
0: ostatním?
1: Mě. Teď se tě říct. Mě jak mě, ale ostatní jsou někdy. Já je lituji.
0: No a ty cesty třeba tady tohle to trošku nepomáhají obrousit?
1: Pomáhají, ale zase opět se to stane, že 9.30 mám být tam a proč tam nejsem 9.30, jo? Takže to nevymažeš z hlavy. Ale na druhou stranu, ti, co se mnou jedou, anebo když tu cestu plánuji, nebo někomu pomohu naplánovat cestu, tak si myslím, že dostanou to jako absolutně, co můžou dostat. To zase na druhou stranu je fajn se opřít do člověka, který to táhne a tlačí jako buldozer nebo lokomotiva.
0: Dá se vypíchnout, já vím, že je to blbost, jo, ale stejně vždycky zkouším hledat nějaká nej, nebo prostě nějaký ten vrchol čehokoliv, zážitku, místa, nevím, zkušenosti. Nej hledám a nevím, jaké.
1: Když jsem povídal o tom Norsku, tak to bylo jedno z těch nej. Zvláštní bylo, jak rád ty lidi tlačím jako do té elektromobility, když už se dotknem toho. Mi vycházel deník v Patriot magazínu, který potom četl, viděli jsme, že se dotklo hodně čtenářů. Nevěřili tomu, že to auto není jenom do města a
0: že ujede štreku.
1: A že ujede prostě 9000 kilometrů, že se dá s tím pracovat, dá s tím jezdit, dá s tím žít. To bylo jedno z těch vrcholů, protože jsem se změnil tady cestou, vyměnil jsem diesel za elektriku. To je jeden z těch vrcholů cestovatelských. Pak samozřejmě to, co jsem zmiňoval, že posouvám ty hranice lidem, s kterýma jedu, a to mě baví. A potom jsou místa, kdy já, když jste opravdu neustále pod tlakem jakoby pracovně a chcete najít místa, kde je minimum lidí, anebo třeba minimum Čechů, tak na co se ptáš, tak byla cesta zhruba před 3, možná 4 lety, lednová cesta na 2 ostrovky, São Tomé a Princův ostrov, a ten je v úrovni Angoly do roku 1973 portugalské, nebo oba byly portugalské, a to posluchačům můžu říci, pokud chcete zažít ještě cestování pocitově, jak byste jeli někam před 50 lety, tak to je jediné místo, na které já jsem narazil a je takové ještě dostupné. Popíšu. Přistane letadlo, z toho letadla vystoupí 150 lidí a z těch 150 lidí je 20 cestujících. 99% lidí jsou místní, ti lidi jsou úchvatně milí. Ukážou vám nějakou zeleninu, kterou jste nikdy v životě nejet. Vemou vás přes kopec a dojdete na pláž, která má 500 metrů a nikdo tam není. V noci tam připlave 100 želv a kladou vajíčka. Ráno tam jdete a vidíte spousty malých želviček, které se dostávají přes tu pláž do moře a racky, které je napadají a řeknete se, že přežije možná 20%, jestli vůbec, tak je chcete zachraňovat, že? Zažíváte věci, které jsem si myslel, že už ani nezažiju. Přijíždím k takovému mostu a na tom mostě je hromada školních tašek a oblečení. Tam se asi 15 dětí koupe nahých. Jdou ze školy, svléknou se do naha a koupou se v řece. 5-10 žen polonahých pere v té řece prádlo. A pak se okoupou, zbalí prádlo, protože ho suší na těch horkých kamenech vedle. Je to místo, které jsem si myslel opravdu, budu opakovat se, že už na světě takové není. Věřím, že se tam ještě vrátím.
0: Co ti popřát nejlépe? Protože ty si ty sny jako umíš plnit.
1: Já vlastně jenom zdraví, že?
0: Tak já ti to přeju.
1: Děkuju.
0: Těším se na jakékoliv další setkání s Radimem Kolibíkem. Teď mě to moc těšilo, děkuju.
1: Já děkuju moc.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Kdo by to byl řekl těsně před polednem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava houbařská soutěž, a proč ne? Tak kdo pak nám volá, kdo tak rychle zareagoval na naši výzvu? Halo? Halo,
2: tady Pepa z Frýdku.
1: Pepo z Frýdku, my vás zdravíme. Tak co, měl jste už letos nějaký houbařský úlovek?
2: No, neměl, poněvadž jsem prosto měl delší čas a nebylo možnost chodit.
1: Teď nám ale trošku zapršelo, teď je docela teplo, aspoň přes den, tak snad ještě houby porostou, takže v září ještě možná začnou. Vy teď, pane Pepo, můžete vyhrát vybavení pro správného houbaře, tedy nožík, atlas hub, síťovku, pláštěnku, rolničku do lesa proti medvědům a další drobnosti, když mi řeknete správně odpověď na moji dnešní otázku. Tak, co říkáte, jdeme na to? Uvidíme, jak jste zdatný houbař. Poslouchejte dobře, dnes se budeme bavit o nejoblíbenějších druzích hřibů, o takzvaných pravácích. Praváky označujeme více druhů hřibů, který mezi praváky ale nepatří. Za A hřib smrkový, za B hřib dubový nebo za C hřib koloděj?
2: No, tak je to rozhodně koloděj.
1: Já jsem dotušil, že vás nemůžeme oblafnout ani jinými možnostmi. Ano, hřib koloděj skutečně nepatří mezi praváky, za to smrkový nebo dubový, to jsou praváci. Tak já vám, pane Pepo, blahopřeju. Vyhráváte houbařské náčiní pro správného houbaře. A držím palce, ať ještě ta zářijová nadílka hub se nějaká vyskytne.
2: No, snad to ještě užiju. No.
1: Já věřím, že také se přidám a určitě i řada posluchačů, že září sice končí, ale v říjnu se ještě také dá sbírat. Je to tak?
2: Ano, děkuji.
1: Pane Pepo, mějte se hezky.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Tak Pavel Bobek nám symbolicky ukončil středeční dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Ještě zaspívá Kristýna, no a pak už se ke slovu dostane Lucie Kociánová a další aktuální zprávy a po nich polední hudební pošta. Tak se těšte, krásný poslech. Ještě.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Zdravotní pojišťovny budou klinikám posílat víc peněz na umělé oplodnění. Železničáři budou opravovat přejezd ve Frýdku Místku. Lichnov na Bruntálsku postaví novou pamtrekovou dráhu. Odpoledne bude jasno, teploty až 24 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Za umělé oplodnění dostanou centra asistované reprodukce od zdravotních pojišťoven víc peněz. Vyplývá to z návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2027. Za jeden cyklus dostanou kliniky 44 tisíc korun, což je o 4,5 tisíce víc než letos. Dohodu mezi pojišťovnami a reprodukčními klinikami Českému rozhlasu potvrdil prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
5: Jako největší změna je nový způsob vykazování a obsah jednotlivých balíčkových výkonů, které vlastně přesně reflektují, řekněme, jednotlivé etapy vývoje umělého oplodnění dle aktuální klinické praxe. Současně došlo i k drobnému navýšení úhrad v daném segmentu.
4: Plánované změny ještě musí vyhlásit v úhradové vyhlášce Ministerstvo zdravotnictví vedené Adamem Vojtěchem za hnutí ANO. Téměř každý třetí pokus o umělé oplodnění lékaři provádějí na klinice, která patří premiérovi Andrejovi Babišovi z hnutí ANO. Babiš střet zájmu odmítá. Oprava přejezdu zkomplikuje dopravu ve Frýdku Místku. Od 1. do 3. října bude kvůli opravě železničního přejezdu neprůjezdná nádražní ulice. Omezení se dotkne i autobusové dopravy. Vlaky mezi Frýdkem, Místkem a Vratimovem nahradí autobusy.
6: Další výluka na trati mezi Ostravou a Valašským Meziříčím začne 5. října. Lidé budou muset přestupovat na autobus mezi Frenštátem pod Radhoštěm a Veřovicemi. Nepřetržitá výluka potrvá až do 24. října. Vlaky na lince S6 se tak mohou spožďovat až o 10 minut. Z Frýdecko-Místecka a Novojičínska František Kuča, Český rozhlas.
4: Nová pamtreková dráha vyroste v Lichnově na Bruntálsku. Jde o sportoviště s různými klopenými zatáčkami a rampami. Využít ji můžou lidé na kolech, bruslích, skateboardech i koloběžkách. Obec na stavbu získala dotaci a v zimě bude vybírat firmu, která dráhu postaví.
7: Nápad přišel od dětí z Lichnovského žákovského parlamentu a obec na projektu pracuje už téměř 5 let. Bylo nutné například změnit územní plán. Nové sportoviště bude totiž mimo intravilán obce nedaleko poloudru číslo 1 a cyklostezky do Milotic nad Opavou. Pamtrek bude hotový příští rok. Z Lichnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Centrum Family Hub dnes pořádá den otevřených dveří, který má pomoct bořit předsudky spojené s duševním zdravím. Lidé si od 14 hodin můžou poslechnout tématické přednášky nebo využít individuální konzultace s odborníky pro děti i dospělé. Centrum komplexní rodinné péče Family Hub se věnuje psychologické a terapeutické pomoci dospělým, dětem a rodinám, které to potřebují.
3: Počasí.
4: Odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno, večer pak lokálně až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 24 stupňů. Z počátku noci pak očekáváme většinou skoro jasno, později bude přibývat vysoká oblačnost a jen výjimečně se vytvoří mlhy. Zítra pak přes den čekáme polojasno, přechodně i oblačno. V noci teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V Ostravě v ulici Plzeňská nad Rudnou ulicí ve směru na Výškovice se stala nehoda. Projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krásné poslední zářijové poledne vám po Lucii Kuciánové přeje ze studia Českého rozhlasu Ostrava také Vítek Goršanov. Nevím jak u vás, ale u nás tady v rozhlase panuje dobrá nálada, protože venku je krásně, nás práce baví a děláme vám rádi radost. Třeba písničkami na vaše přání. Tak, začíná hudební pošta a já věřím, že už máte připravené telefony. Naše linka 59 611 22 66 je připravená, já vám splním vaše jakékoliv hudební přání. Tak volejte a popřejte oslavencům. Dnes vidím v kalendáři jména Jeroným a Ráchel, včera to byl Michal, zítra Igor a také má řada z vás narozeniny, tak i vám přejeme všechno nejlepší a zpívat vám bude Jarek Nohavica.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A jako první dnes vybere písničku paní Jarka. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, pane Vítku, zdravím Český rozhlas Ostrava a všechny věrné posluchače. Hudební přání ke krásnému jubileu posíláme paní Anastazii Vicherkové do Havířova. Hodně štěstí, pevné zdraví, spokojenost a mnoho radosti přejí manžel František, kamarádi Zdenka, Jarka a Pavel. Pane Vítku, moc pěkně vám děkuji, hezký den a zase někdy naslyšenou.
1: Budeme se těšit, děkujeme za zavolání, paní Jarko, naslyšenou. A paní oslavenkyni bude zpívat Zdeněk Krásný.

vítáno mé v srdce svým. Každý večer

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Naladěno máte hudební poštu, hrajeme vám na přání. Paní Liduška z Komorní Lhotky se také dovolala. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Ostrava. Když obchodí se pěkné u rodiny naša šostřička Eva Kavuloková z Oldřichovic. Taky řečíme dužo štěstí, zdrovia, Božego požegnania do dalších let. To i ze srdca řečí šostra Lidka s celou rodinou a takže šostra Hanka, Maňka a brat Janek. Děkuji za vyhledání písničky a zase někdy na shledanou.
1: Budeme se těšit, paní Liduško, i vám krásný den naslyšenou. Oslavenkyni bude tato písnička. Mali bialy domek.

0: naší čtvrteční rozhlasové lékárně bude řeč o podzimních virózách, tedy o akutních virových onemocněních dýchacích cest, které se projevují horečkou, únavou, bolestí svalů i hlavy a kašlem. Dá se jim účinně předcházet? Jak spolehlivé je očkování a pro koho je vhodné? A jak nebezpečné mohou být? I na to se budu ptát. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A do hudební pošty se dovolala také paní Anička. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím vás, pane Vítku, a všechny posluchače Rádia Ostrava. Dnes má naše sestřička Evička Kavuloková z Oldřichovic u Třince narozeniny. Přejeme jí hodně zdravíčka, taky štěstíčka a božího požehnání. Milá Evičko, sedni si s bratřičkem Jeníčkem na židličku a dejte si štamprličku. To ti přeji ze srdce bratr Jeník, sestry Liduška, Maruška a za celou velkou rodinu sestra Anička s rodinou a taky všichni s nami, kteří tě mají radí. Děkuji, pane Vítku, za vybraní písničky a zase někdy naschledanou.
2: Děkuji za zavolání, paní Aničko. Naschledanou, mějte se hezky. Oslavenkyni bude zpívat Damian Holecky.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dám na telefonu paní Karin, vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den. Včera oslavila jubileum 90 let maminka, babička, prababička Žofie Klučková z Vítkeřovic. Za každý úsměv blídná slova děkovat ti chceme zas a znova. Za domov, tvoji náruč, laskavost a péči. Ty jsi náš přístav, naše jistota, nejhezčí příběh našeho života. A štěstí kráčí v stopách tvých, zdraví a slouží každý den a radost není jenom sen. To ti přeje s láskou dcera Karin s rodinou a syn Petr s rodinou. Děkujeme.
1: Děkujeme za zavolání, paní Karin. Zdravíme maminku, paní Žofy. Zpívat jí bude Lucie Bílá.
3: Jsou to unavený oči, když pozdě večer chodí spát. Je to strach.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme zhruba v polovině dnešní poslední zářijové polední hudební pošty a vy si přejete písničky jen a jen podle vás a hrajeme oslavencům. Paní Emílii teď zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, přeji všem posluchačům i vám v rozhlase. Tady Emílie z Něbor. Prosím o zahraní písničky pro nepeš Evu Kavulokovou, která má dnes narozeniny. Milá Evičko, přeji ti hlavně zdravíčka, stěstička a božího požehnání. A se ti v životě dobře daří. Celého srdíčka přejete ta Kluzová celou velkou rodinou. Děkuji za vyhledání písničky a zase někde nashledanou.
1: Budeme se těšit. Mějte se hezky, naslyšenou paní Emilie. Padá rosička, to je písnička pro oslavu.

0: jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pan Ondra se také dovolal do hudební pošty. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, srdečně vás zdravím, pane Vítku, a všechny posluchače Českého rozhlasu Ostrava. A v pondělí bylo Václava, tak bych dodatečně popřál známému Vaškovi Ryplovi z Velkých Karlovic a přeji mu hodně zdraví, štěstí Božího požehnání a ochranu Panny Marie a tomu přeji všichni přátelé a známí a taky jeho manželka a celá rodina Ryplova. Díky, naslyšenou.
1: Nemáte zač, díky za zavolání, pane Ondro, naslyšenou. A oslavenci bude zpívat Vlasta Mudryková.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A na telefonu paní Jindra, vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, já vítám své milovaný rádio a všechny posluchače. A dneska chci pozdravit ze všeho nejvíc našeho syna Jarka, který má dneska 42 let. Chci mu poděkovat za všechny ty roky a když se mi narodil, tak jsem si myslela, že to je nejkrásnější chlapeček na celém světě. A je krásný dodnes. A přeju mu, aby měl hlavně krásný srdíčko až do konce. Vám děkuju za písničku a vůbec za všecko, ráda vás poslouchám.
1: To jsme moc rádi, díky moc za krásná slova i za krásné přání vašemu synovi. Pavel Kantor mu bude zpívat píseň písní. Mějte se hezky.
2: Děkuju, nashledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Také paní Jarmilu vítám v Hudební poště. Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím všechny v rozhlase Ostrava a já bych chtěla popřát všem Františkům, kteří slaví v neděli 4. října. A já mám Františka, je to František Carbol z Kunčiček u Bašky a také jeho syn František Carbol, který má také zároveň s ním jako a přeji jim teda hodně zdraví, štěstí, hlavně toho zdraví a ať se jim daří v životě. Ve všem.
4: Tak to je krásné od vás. Díky za krásné přání. Zdravíme Františky i vás a vybrali jste spolu písničku od skupiny Folk Team Skála. Tady je.
5: Ano, nashledanou.
4: Naslyšenou.

0: to byla kapela Folk Team a máme ještě chvilku času na další písničkové přání v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Zdravím paní Elišku, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych ráda nechala zahrát svému synovi, který měl včera svátek, ale jsem se nedovolala. A tak dneska bych mu chtěla popřát všechno nejlepší jménem celé rodiny. Hodně dobré pohody, ale hlavně pevné zdraví. A ještě bych mu chtěla poděkovat za jeho péči o moji osobu. Já jsem totiž nevidomá, on se o mě opravdu vzorně stará a za to bych mu chtěla poděkovat.
0: Tak to je moc
1: krásné. Děkuji vám moc pěkně za písničku a mějte se moc všichni dobře.
0: Také se opatrujte, paní Eliško, naslyšenou.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: Panu Michalovi budou hrát a zpívat Atlas mysliveckou svíčkovou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A ještě jedna paní Eliška, tentokrát ta z Fulneku, zavolala a poslední písničkové přání na srdci měla. Vítám vás, dobrý den.
2: Ano, dobrý den, pane Vítku, my vás zdravíme s Argoškem, zdravím všechny vaše kolegy a kolegyně, no a i vaše žáky ve škole. A jinak bych chtěla popřát dodatečně paní Naděnce ze Slatiny, která měla včera krásné půlku latiny. Takže Naděnko, my ti přejeme k narození nám zdraví, štěstí, pohodu, žádnou nehodu, hodně božího požehnání a ochrany Panny Marie a ještě dlouhé roky s tím tvým pejskem Argonkem. A protože Kamenec má karanténu, má chřipku, tak tam aspoň zdravím takhle paní Trudku, Aničku, Zdeničku a Květušku a ještě paní Dany obzvlášť zdravím, te přeju hodně zdraví, ale vám všem, kteří podporujete Argoška, tak přeju všem hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a děkuju za podporu i vám, pane Vítku, za odměnu posílám tuto písničku.
1: A ta bude od Babouku, jmenuje se Okolo měsíce. A právě začíná, paní Eliško, my děkujeme, mějte se hezky.
2: Ano, děkuji.
1: Naslyšenou.

Skončila polední hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvilku tady budou další aktuální zprávy a s nimi Lucie Kociánová. Po ní pak Alex Minářová se svým pořadem Alex za host. Dnes s onkoložkou a hematoložkou Petrou Tesařovou. Po 14. hodině pak Iveta Dadamová, moje další milá kolegyně. No, nečeká vás vyloženě dámská jízda na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Tak si ji užijte. Vítek Goršanov se na vás těší opět v pátek po 14. hodině.

0: tu týden s Tescomou.
1: Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Sociálním organizacím v Moravskoslezském kraji chybí peníze na provoz. Hrozí omezení některých služeb. Frýdek Místek chystá další dražbu odtažených aut. Hřbitov ve Frenštátě pod Radhoštěm má nové kolumbárium. Zítra bude polojasno, teploty do 23. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před kolapsem sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun méně než vloni. Náklady přitom stoupají. Podle armády spásy hrozí do konce roku omezení provozu azylových zařízení pro lidi bez domova. Ostravsko-opavská charita varuje, že nebude mít na konci roku dost peněz na výplaty všech zaměstnanců. Ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková upozorňuje, že nedostatek peněz ohrožuje služby pro lidi s handicapem.
4: Pokud se situace nezlepší, tak pobytové služby, které ve Slezské diakonii máme, je jich 27, budeme muset uzavírat postupně a u ambulantních služeb dojde k tomu, že omezíme provoz. A to výrazně zhorší kvalitu života i pečujících osob, protože oni chodí do práce.
2: Město Frýdek Místek bude dražit další auta odtažená z ulic. Jde o odstavená vozidla, ke kterým se jejich majitelé dlouhodobě nehlásí. Dražba se uskuteční 6. října. Jak upřesňuje mluvčí města Jana Musálková-Jekelová, na seznamu je celkem 7 aut.
5: Prohlídka vozů se koná v den dražby ráno, a to od 8 do půl 9 v areálu bývalých kasáren. Registrace dražitelů začne v 9 hodin v budově magistrátu v Radniční ulici 10. Vlastníci mohou podat návrh na vyjmutí svého auta z dražby nejpozději do pondělí 5. října do 12 hodin.
2: Město Opava připravuje stavbu nového autobusového nádraží. Zázemí pro cestující bylo původně na Těšínské ulici. V roce 2003 ale ustoupilo obchodnímu centru. Radnice už má rozpracovanou studii. Autobusové nádraží by podle ní mohlo stát za železniční stanicí Opava Východ. Město jedná se správou železnic a řeší využití potřebných pozemků. Vše je stále ve fázi přípravy. Radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm rozšířila hřbitov. Nově je tam takzvané kolumbárium, které nabízí celkem 120 míst na urny. Přibyly tam taky nové stojany na svíce a kytice.
6: Pracovníci hřbitova momentálně absolvují školení, aby se naučili kolumbárium obsluhovat a udržovat. Potom správa hřbitova schránky nabídne k pronájmu. V příštím roce pak radnice plánuje v místě vybudovat i nové mlatové chodníky. Z Frenštátu pod Radhoštěm Klára Křižáková, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Počátku noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou skoro jasno. Později bude přibývat vysoká oblačnost a jen výjimečně se vytvoří mlhy. Zítra přes den pak čekáme polojasno, přechodně i oblačno. V noci teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. Přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 16.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě se v křižovatce ulic Plzeňská a u koupaliště srazila dvě auta, projíždějte tam opatrně. A jiné dopravní komplikace hlaste na lince Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: Rakovina. Slovo, které stále vyvolává strach, přitom právě onkologie se v posledních desetiletích mění možná rychleji než málo který medicínský obor. Některé v minulosti neléčitelné diagnózy jsou dnes úspěšně zvládnutelné. Potvrdí nám to jistě i paní profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která se dlouhodobě specializuje na léčbu karcinomu prsu. Vítám vás, paní profesorko, dobrý den.
8: Děkuju, dobré odpoledne.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala profesorka Petra Tesařová, onkoložka, která se ve své praxi zaměřuje na karcinom prsu. Paní profesorko, blíží se vlastně zítra, začíná říjen, blíží se tady Pink October, říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Co je nejdůležitější šířit a stále vlastně opakovat veřejnosti?
1: Tak ano, dneska vlastně stojíme na prahu růžového října, který je každoročně zasvěcen karcinomu prsu. Je to proto, že karcinom prsu je nejčastější ženský nádor. V České republice onemocní zhruba kolem 8000 žen každý rok, takže to riziko onemocnění je relativně vysoké a proto má smysl se nad tou diagnózou zamýšlet a pokoušet se i zvážit, jestli je možné udělat něco preventivně proti nádoru. Takže to poselství toho růžového října spočívá především v tom, že časný záchyt zhoubného nádoru prsu může pacientce zachránit život, protože ta časná stádia jsou velice dobře léčitelná. Ale zároveň je to vlastně taková oslava pokroku v onkologii, rezilience, naděje, která se týká jak pacientek s karcinomem prsu, tak i nás, co se o ně staráme a léčíme.
0: Tak pojďme k té prevenci, protože ta je asi ze všeho nejdůležitější. Nicméně setkáváte se ještě s tím, že vám třeba žena řekne, já mám strach přijít na vyšetření a tím tu prevenci tedy ošidí?
1: Ano, samozřejmě, tak prevence není primární parketa onkologů, o tu se nám vlastně starají kolegové radiologové, kteří tady rozvinuli obrovsky záslužně mamografický screening, který tady funguje už od roku 2002. A od té doby, co funguje, tak nám se úplně proměnilo složení pacientek v našich ordinacích, protože k nám přicházejí ženy, které mají opravdu velice malé, často neinvazivní přednádorová stádia nebo úplně malé invazivní nádory bez postižení uzlin a to sebou nese naději, že se téměř ve 100% všechny uzdraví. Takže to je dobrá zpráva, ale ten screening není úplně využit tak, jak bychom si představovali, protože samozřejmě tahle možnost hrazeného mamografického vyšetření jednou za dva roky pro všechny ženy starší než 45 let je škoda nevyužít a zatím ji nevyužívá necelých 40% žen, které by mohly taky absolvovat mamografický screening a to jsou právě ty, které buď nemají čas, anebo se obávají vyšetření podstoupit a to je škoda.
0: Do 45 let tedy stačí screening a od těch 45 let je to screening i mamograf? Nebo pak už tu funkci?
1: Screening znamená, že se u zdravých žen, které nemají vůbec žádné obtíže, protože jsou ve věku, kdy se ten nádor často objevuje, to znamená starší než 45 let, protože zhoubný nádor prsu je nejčastější u žen po ukončení menstruace, po 50. roce, tak u těchto těch žen se hledá, jestli náhodou neexistuje nějaká neviditelná, zatím nezjistitelná forma nádoru, kterou odhalí jednoduchý rentgen, mamograf, někdy za pomoci ultrazvuku, pokud ten nález není úplně jasný. A taková pacientka má největší šanci na uzdravení. Ženy mladší, 45 let, u nich je pořád nádor v prsu relativně vzácná diagnóza, i když nebezpečná, často nebezpečnější než u těch žen starších. A tak je rozumné se taky pokoušet přijít na to onemocnění včas, proto doporučujeme zařadit mezi hygienické procedury, které každá žena provází denodenně nebo pravidelně samovyšetření prsu, což je pohmatové vyšetření obou prsů vždycky zhruba ve stejnou dobu menstruačního cyklu. A to je nejčastější způsob, jak se objeví nádor u žen mladých, u žen do 45 let. Ale to už není screening, to je prostě diagnostika. Taková pacientka si něco nahmatá, nelíbí se jí to, zná svoje tělo nejlépe, takže sama může posoudit, jestli to, co v prsu našla, tam bylo nebo nebylo. počká přes jeden menstruační cyklus a pokud ten nález v tom prsu zůstává i po menstruaci, tak hubky šupky navštíví svého gynekologa nebo praktického lékaře a poprosí ho o zobrazovací vyšetření. U mladých žen je výhodnější než mamografie ultrazvukové vyšetření, protože ten ženský prs v mládí je velice hutná žláza, která je bohatá a špatně jí ten rentgen prosvítí a ultrazvuk to umí tedy daleko efektivněji. Ultrazvuk je úplně nezatěžující, jednoduché a relativně levné vyšetření a jediné úskalí tady může být v tom, že pacientka dostane od lékaře žádanku na ultrazvuk a v tom mamografickém centru nevědí, že má nějaký pohmatový nález nebo si toho nevšimnou z popisu toho ultrazvuku a zařadí ji v tom pořadníku na vyšetření mezi ty ženy screeningové, u kterých není žádný nález, není tedy žádný spěch a může se dostat k vyšetření se zpožděním, což je u mladých žen velice nebezpečné, protože pokud mají nádor, ten probíhá rychle, agresivně a nebezpečně. A tak je potřeba požádat lékaře nebo sestřičku o to, aby na to, na ten požadavek, na tu žádanku napsala slovíčko statim a pak vlastně ta mladá žena všecky předběhne a jednak se ve většině případů brzy dozví, že je všechno v pořádku a že se jednalo o planý poplach a pokud má skutečně nějaký závažnější nález, tak se začne řešit co nejdříve.
0: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je přední česká onkoložka Petra Tesařová. Paní profesorko, velké téma jsou mladé ženy a rakovina prsu. Vy jste v minulém vstupu zmínila, že u mladých žen je toto onemocnění nebezpečnější než třeba u žen po 45, po menstruačním cyklu. V čem? Proč?
1: No, když si představíte, že zhoubný nádor musí překonat nějakou bariéru obrany, imunity organismu, tak pochopitelně u mladých žen jsou ty obranné schopnosti na daleko lepší úrovni než u žen, které jsou pokročilého věku, tak to je určitě jeden z důvodů. U mladých žen se také daleko více uplatňuje vznik nádoru, který souvisí s vrozenými dispozicemi, které vlastně předurčují nemocnou ve vysokém procentu k tomu, že tímhle onemocněním bude trpět, a to často ve velmi mladém věku. Takže to jsou určitě důvody a incidence karcinomu prsu u mladých žen stoupá. Ona stoupá obecně u všech žen, ale i v téhleté věkové skupině pacientek přibývá. Takže je to téma, které je závažné. Já se mu vlastně věnuju celý svůj profesní život a je to oblast, která je právě komplikovaná tím, že nevyhledáváme to onemocnění, protože pro jeho vzácnost by to bylo hledání jehly v kupce sena, tak se často stane, že se ten nádor přehlédne, nebo se neobjeví dostatečně včas, nebo se překrývá s nějakým jiným problémem mladé ženy, třeba že je těhotná, nebo že kojí, a to jsou prostě situace, které jsou velice složité k optimálnímu řešení a my se na ně soustředujeme.
0: A setkáváte se i s tím názorem nebo větou, ty jsi mladá, tebe se to netýká?
1: Bohužel ano, copak já, ale bohužel moje pacientky se s tím setkávají a často všichni se bojí rakoviny. Rakovina je pořád spojená s nimbem smrti, když prostě dneska už jsou různé nádory s různou prognózou a ten strašák není tak velký, zvlášť u právě mnoha typů karcinomu prsu, ale ta žena má obavu, něco si nahmatá, bojí se, že by to mohla být tahle nebezpečná diagnóza. A pokud jí lékař ubezpečí nebo uklidní, že to není možné vzhledem k jejímu věku, tak to docela ráda akceptuje. A tím se právě může stát, že se to onemocnění zanedbá. A to je velký problém, protože pokud se nádor diagnostikuje v té velice počáteční fázi, tak ta naděje na uzdravení je vysoká, jak už jsem říkala, blíží se 100%. Ale pokud se onemocnění rozvine a založí vzdálené metastázy, tak to onemocnění je nevyléčitelné a pacientka na něj umře. Pořád nám umírá třetina nemocných s karcinomem prsu a některé pacientky úplně zbytečně, protože by bývaly byly, pokud by se přišlo na nádor včas, určitě uzdravitelné.
0: Dá se říci, jaké procento žen si způsobí vážné zdravotní komplikace nebo bohužel smrt právě proto, že nepřišlo včas?
1: Tak oni si to často nespůsobí úplně sami. Tam vlastně ta cesta toho pacienta od nálezu k zahájení léčby je komplikovaná tím, že musí projít různými disciplínami, diagnostickými, praktickým lékařem, musí, někdy ho vidí gynekolog. Takže na všech těchto fázích léčby může dojít k nějakému zpoždění nebo nějakému zádrheli, které to onemocnění posune do nepříznivé polohy, takže není možné to vždycky svést na tu pacientku samotnou. Ale určitě, pokud bych to mohla odhadnout, tak mezi mladými ženami je tak kolem 20% nemocných, které by byly bývaly, mohly přijít dřív.
0: Vy jste zmínila, že ten trend, kdy mladé ženy onemocní rakovinou prsu, má rostoucí tendenci. Co je na vině?
1: No, předpokládá se, že je to určitě multifaktoriální záležitost. Karcinom prsu je civilizační onemocnění. Ve všech vyspělých zemích ta incidence stoupá, jak u mladých, tak u starších. Velmi významnou roli hrají hormonální vlivy. Čím dřív začne nemocná menstruovat, čím později s menstruací skončí, pokud je nějakou dobu exponovaná užívání pohlavních hormonů v nějaké podobě, tak to všechno zvyšuje riziko. Riziko taky zvyšuje pozdní těhotenství. Vlastně každá žena, která otěhotní až po 30. roce života, už má vyšší riziko a nejvyšší riziko mají bezdětné. Riziko zvyšuje i to, když pacientka nekojí. A pak jsem mluvila o těch faktorech dědičnosti. Ty jsou zodpovědné asi za 5-10% zoubních nádorů. Tam najednou to riziko stoupá řádově, takže pacientky, které mají tu nejznámější mutaci BRCA1 nebo BRCA2, podobně jako Angelina Jolie nebo Marta Jandová, tak mají riziko 60-80%, že se v průběhu života u nich nádor objeví. Čili má smysl takové ženy velice přísně kontrolovat a nabízet jim různá preventivní opatření, odstranění prsní žlázy, odstranění vaječníků. No a pak to jsou faktory životního stylu. Obezita je obrovsky vysoký rizikový faktor, protože v tukové tkáni se vytvářejí pohlavní hormony, takže žena v určitém věku, kdy už by měla mít hladinu nízkou, má najednou neadekvátně vysokou hladinu hormonu, protože je obézní, má vysoké procento tuku a může dojít ke vzniku nádoru. Alkohol je významný rizikový faktor, nedostatek pohybu. Potom se uvažuje i o různých vlivech zemního prostředí, mikroplastech, endokrinních disruptorech, prostě různých škodlivinách, s kterými se setkáváme z důvodu znečištění prostředí. Takže těch důvodů je celá řada, ostražitost je na místě v každém věku.
2: Říká profesorka Petra Tesařová.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s profesorkou Petrou Tesařovou, a to o rakovině prsu. Ona sama je přední česká onkoložka, která se věnuje léčbě karcinomu prsu, a ostatně zítra začíná Pink October, tvoří jen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Paní profesorko, jak stále, když vysloví lékař rakovina nebo nález, stále to pacienta, pacientku paralyzuje, stále to je šokující záležitost? Strach, je tam strach z úmrtí?
1: Určitě rakovina pořád sebou nese takovou tu podvědomou obavu z toho, že to onemocnění nemusí dobře dopadnout. A kromě toho nikdo, kdo onemocní s houbným nádorem, na to není připraven, protože my nepočítáme s tím, že by se to zrovna mohlo stát nám, zvlášť pokud člověk není úplně starý. A tak ten strach, ta paralýza způsobená touhle informací taky komplikuje zahájení léčby například, protože my potřebujeme, aby pacientky na začátku získaly celou řadu informací, aby se mohly sami zapojit do rozhodování o tom, co se bude v nejbližší době dít, která vyšetření podstoupí, aby se dozvěděli svoji prognózu, vyhlídky na postupy, které potřebuje pacientka absolvovat v rámci léčby. A teď je tam ten blok, ta stažená opona toho strachu, která brání tomu, aby si pacientka všechno dobře zapamatovala. Takže jednak jsme zvyklí to pořád znova a znova opakovat, jednak naštěstí náš obor onkologie je takový multidisciplinární obor, kdybychom to přirovnali k nějakému sportu, tak by to byl určitě kolektivní sport, protože my musíme úzce kooperovat se spoustou odborníků a ti také vlastně ty naše nemocné informují. Máme sestřičky, které je edukují, máme koordinátorky, které se jim věnují, tak aby dostali všechny potřebné informace k tomu, aby se mohli dobře rozhodnout, co dál podstoupí, protože naše léčebné metody nejsou často moc příjemné. Používáme různé lokální metody, chirurgii, radioterapii, ale taky systémovou terapii, třeba chemoterapii, imunoterapii, cílenou léčbu, hormonální terapii, a u nás je vždycky něco za něco, takže snažíme se léčit, ale pacientky za to často platí různými nežádoucími účinky, a tohle všechno se potřebují dozvědět, aby ta cesta od diagnózy k uzdravení probíhala hladce.
0: Je povolená nebo žádoucí takzvaná milosrdná lež, nebo se to říká tak, jak to je, ale je nutná dávka naděje?
1: No, milosrdná lež není dobrý způsob, jak komunikovat s pacientem, protože aby se onemocnění podařilo zvládnout, tak je hlavní podmínkou důvěryhodný vztah mezi lékařem a pacientem. A ten navážeme jedině tehdy, když nám pacient bude věřit, že to, co mu říkáme, je pravda, ať je to příznivá zpráva nebo nepříznivá. Ale určitě, a naštěstí to ve většině případů lze, ke každé té trochu nepříznivé zprávě umíme přibalit nějakou naději, umíme najít nějakou cestu, kterou se vydáme, abychom přeci jenom dosáhli toho nejlepšího léčebného efektu. Takže milosrdná lež ne, ale otevřená komunikace se všemi podrobnostmi, které potřebuje pacient znát, a s nějakým výhledem do budoucna, který by měl být naděje plný.
0: Je důležité zapojit rodinu?
1: Ano, určitě. U karcinomu prsu je to zvlášť důležité, protože žena nechodí jenom do práce, kde si může vzít neschopenku, ale věnuje se rodině, péči o manžela, děti, a teď, přestože se nám daří pacientky léčit většinou ambulantně, tak prostě ty síly jim trochu okupujeme a stává se, že úplně tyhle ty všechny funkce nejsou schopné aspoň přechodně, stoprocentně plnit. Takže ta součinnost s rodinou je významná. Je smutné, že často trpí nebo dokonce se rozbije manželství našich pacientek, protože muži tu zátěž často neunesou. A nemyslím jenom tu zátěž fyzickou, protože musí převzít některé povinnosti, ale především tu představu té nejistoty, jak se vyvine osud jejich partnerky. A to je pro nás strašně skličující, protože vidíme, jak ze začátku ten muž ženu doprovází, vyptává se, má různé technické dotazy, ale představuje si, že to prostě bude krátkodobá záležitost a my mu manželku rychle opravíme a zase vrátíme zpátky do domácnosti a ono to většinou trvá delší dobu a ta cesta je někdy opravdu svízelná, takže až třetinu našich pacientek opouští partner, což je smutné.
2: Čili poruší ten slib ve zdraví i v nemoci.
1: Tak, tak.
2: Profesorka Petra Tesařová zůstává naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Proudy řeky táhnou k nám. Tou

0: Alex a host je profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která vlastně téměř celou svou kariéru se věnuje léčbě karcinomu prsu. Vy jste tady v úvodu, no, během toho rozhovoru mluvila o rizicích, co všechno může stát nebo být příčinou vzniku karcinomu prsu. Nicméně dá se přesněji specifikovat riziková žena, která by měla být opatrná už od třeba svých 20 let?
1: A tak jak jsem řekla, těch faktorů rizikových je celá řada a skládají se vlastně do takové mozaiky toho sčítajícího se rizika. Takže určitě pokud v mé rodině moje maminka, moje teta, moje babička měli karcinom prsu, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jestli i mě nečeká takovýhle osud a zrovna tehle ten orgán si víc chránit a všímat si ho. Potom určitě obrovské riziko představuje genetická mutace a vlastně ještě před 20 lety jsme tu genetickou mutaci objevili až u té nemocné ženy. Přišla, měla nádor a nám byl podezřelý, protože přišla příliš mladá, nebo se jednalo o určitý agresivní typ toho nádoru, nebo právě v té anamnéze rodinné bylo víc příbuzných, které tím tou stejnou nemocí onemocněly. A pak jsme ji geneticky vyšetřili a zjistili jsme, že mutaci má. A už jsme to museli nějak zakomponovat do toho léčebného plánu, ale už jsme ji nemohli nabídnout nějakou ochranu nebo prevenci nebo obranu před tou nemocí. Což se dneska změnilo, protože pokud se objeví u nemocné některá ze škodlivých mutací, tak my nabízíme to vyšetření i zdravým příbuzným, které můžeme vyšetřit a u kterých se to také objeví, tak je potom sledujeme ve speciálních ambulancích genetického rizika a nabízíme jim různá preventivní opatření, která jsou zatím relativně krutá, ale eminentně účinná, především je to včasné odstranění prsních žláz a nahrazení implantáty, což absolvovala třeba Angelina Jolie, nebo velice pečlivé a časté kontroly pomocí některých super citlivých metod, jako je třeba magnetická rezonance. A ta genetická mutace je často spojená s rizikem vzniku karcinomu vaječníků, takže i tehle ten orgán, který se špatně kontroluje, protože je umístěný v těle tam, kde se na něj špatně dohlédne, tak také pokud splní svoji funkci, žena má už tolik dětí, kolik si přála, je nejlepší odevzdat a tím se riziku vyhnout. Takže to je významně riziková žena. Pak jsem mluvila o ženách s vyšší váhou, to se týká hlavně žen po menopauze, tam to riziko určitě stoupá. Ženy, které užívají hormonální léčbu dlouhodobě, době antikoncepci, potom daleko ještě nebezpečnější je hormonální substituční léčba po přechodu, nebo prostě z nějakého důvodu vysoké dávky pohlavních hormonů, tak tam zase může být vyšší riziko, je to individuální, záleží na typu dávce a délce užívání té léčby. No, takže alkoholičky mají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, takže i tam zvažujeme, jestli je třeba tolik alkoholu konzumovat a když už, tak pacientku kontrolujeme. Pacientky, které měly ozářený hrudník třeba, protože měly nějakou jinou chorobu, například Hodgkinův lymfom, tak to jsou všechno rizikové ženy, které se snažíme v těch ambulancích vysokého rizika sledovat a preventovat.
0: Tak a snažíte se i o edukativní kampaň v rámci, bylo to u prsa, v rámci této činnosti. Daří se nebo vidíte nárůst žen, které přijdou na tu prevenci právě díky takovéto kampani?
1: Tak já myslím, že efektivní je o tom problému mluvit a je dobře, když o něm mluví více osob z různých oblastí, které se toho karcinomu prsu dotýkají. Takže my jako lékaři se o to snažíme, proto jsem tady. Snaží se o to i pacientské organizace, kde ty pacientky vykonávají eminentně záslužnou činnost, protože vlastně v době, kdy už onemocnění překonali, tak místo toho, aby se někde povalovali a radovali se z toho, že zůstali naživu, tak se věnují těm ženám, které jsou teď v tom průšvihu a mohou na rozdíl od nás nabídnout jednu exkluzivitu a to je vlastní zkušenost s tím onemocněním. No a pak jsme vděční i za to, že se téhleté činnosti věnují třeba farmaceutické firmy a to je zrovna příklad kampaně. Bylo to Oprsa, firma Novartis shromáždila všechny potřebné dostupné informace pro ženy v rámci prevence, ale i v rámci léčby na jedné webové stránce www.bylotooprsa.cz a tam požádala o spolupráci jak odbornou společnost, tak pacientské organizace, tak další subjekty. Takže vlastně na tomhletom místě je možné získat úplně kompletní informace a ještě si být jistý, že jsou validní, protože samozřejmě internet často vede k tomu, že může pacienta zavést na nějaké cestí, což bychom nebyli rádi.
0: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Hostem Alex a host je Petra Tesařová, onkoložka, která se specializuje na léčbu karcinomu prsu a která také zve na web Bylo to o prsa.cz, kde ženy najdou prakticky

0: svoje, svých blízkých řešit sami aktivně a teď najednou jakoby nemůžeme mnoho udělat, čili rozumím svým pacientkám, že by se rádi zapojili nějak aktivně do řešení své nemoci a pokouším se pro ně najít takové možnosti, co mohou pro sebe udělat, protože jinak to samozřejmě vede k tomu, že jejich blízcí, kteří se obávají o jejich zdraví a život a i oni sami se snaží získat nějaké informace, nějaké jiné možnosti léčby, kterými by podpořily ještě ty naše standardní oficiální postupy, tak někdy nám to dělá komplikace, především proto, že léky a různé podpůrné prostředky mohou s tou naší účinnou léčbou neúplně příznivě interagovat, mohou její účinky snižovat nebo naopak zvyšovat její nežádoucí účinky, takže tady musíme i o téhle oblasti vždycky velice podrobně mluvit.
1: Počítat zkrátka s internetem. Paní profesorko, já teď odbočím, protože by mě i zajímalo, proč vy jste se ve své kariéře nebo ve své lékařské praxi rozhodla věnovat se karcinomu prsu?
0: No, já jsem si onkologii nevybrala, onkologie si vybrala mě, protože já jsem skončila medicínu krátce před revolucí a to byla ještě doba, kdy ve výběru specializace hrála roli politická příslušnost a daleko víc genderové problémy, takže prostě onkologie na mě tak trochu jakoby zbyla, protože tenkrát to nebyl zrovna lukrativní obor, ale prostě měla jsem obrovské štěstí, jako ještě mnohokrát a z tohohle oboru, který se mě zalíbil, protože jestli jsem šla na medicínu proto, abych pomáhala lidem, tak tady teda to je opravdu echt pomáhání. To už nevím, jestli může být ještě nějaký těžší obor, kde by se člověk brodil v tom lidském neštěstí a mohlo nějakým způsobem odstraňovat. Takže jsem za to vděčná. Onkologie mezi tím vlastně prodělala tak takový obrovský vývoj, že se stala jedním z nejatraktivnějších, nejrychleji se rozvíjejících oborů. No a já jsem tam pořád byla, takže skvělý.
1: Dalším oborem je třeba nefrologie, já to říkám zcela záměrně, vy jistě víte proč, protože další štěstí vás potkala určitě v podobě vašeho manžela, profesora Vladimíra Tesaře, který je tedy nefrologem. Nevedete někdy spory o to, třeba který obor je důležitější nebo zajímavější a podobně?
0: Ne, to ne. Já myslím, že měla jsem opravdu obrovské štěstí, protože můj manžel nejenom, že je opravdu jakoby evropský světový odborník, zatímco já jsem na té domácí ligové úrovni, ale my jsme oba dva byli velice vděční, že jsme mohli medicínu vystudovat přes všechny překážky, které nám kladly ta situace, v které jsme tenkrát studovali. Ani můj manžel si nefrologii přímo nevybral, ale prostě snažili jsme se do oboru, který nám byl vlastně přisouzen, se zamilovat, což se nám podařilo a snažili jsme se dělat, co jsme nejlépe dovedli. Myslím, že můj muž je opravdu úžasný odborník a velice oceňovaný pacienty i po té lidské stránce. A naše manželství letos trvá 40 let, máme 3 děti a bylo to opravdu velké štěstí, že jsem takhle dobře dopadla při své naivitě.
1: Dvoukariérní manželství tedy. Jak jste to zvládali, taková jednoduchá otázka, ale úplně se nabízí.
0: No to je určitě zásluha mého manžela, protože já jsem z generace žen, které ještě neměly tu samozřejmou možnost, že by mohly ten vystudovaný obor opravdu provozovat, pokud jim to manžel nedovolil. Takže u nás bylo velká výhoda, že od začátku se počítalo s tím, že i já budu pracovat. Manžel mě velice pomáhal, například v době mateřské dovolené, což asi možná sama víte, je období, které není příliš inspirativní pro ženy, mě umožňoval třeba nějakou možnost vyjet na konference nebo mě vzal sebou, takže je to jeho zásluha.
1: Úžasný, jak jste skromná a doufám, že pan profesor si tento rozhovor poslechne. Moc děkuju, že jste to byla, profesorka Petra Tesařová.
0: Moc děkuju za pozvání, bylo to s váma prýma.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Superdávka má od zítřka nová pravidla, rozšiřuje se například okruh samoživitelů s lepšími podmínkami na podporu. Kvůli odvolání ochránců přírody se v Rožnově pod Radhoštěm odkládá stavba, která má zabezpečit břeh rožnovské Bečvy. Bohumínští seniori sbírají úspěchy s finskou kolíkovou hrou. Zítra bude polojasno, teploty až 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Podmínky pro výplatu superdávky se od zítřka změní. Do okruhu zranitelných domácností budou nově spadat všichni samoživitelé s dětmi do 15 let. Díky tomu budou mít výhodnější výpočet, třeba u podpory na bydlení nebo na bonusu na dítě. Nově se taky bude podpora pro všechny žadatele počítat na základě cen bydlení v jednotlivých okresech. Výši podpory podle nových pravidel si můžou lidé ověřit na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, říká mluvčí rezortu Jakub Slavík.
2: Na webu MPSV je již k dispozici orientační kalkulačka, která umožňuje samostatně provést výpočet podle pravidel platných od 1. října 2026. Samotnou žádost lze následně podat prostřednictvím klientské zóny Jenda nebo asistovaně na úřadu práce.
1: Lidem, kteří už podporu pobírají, úřady práce přepočítají automaticky. Nadále ale pro ně platí, že musí dokládat příjmy a výdaje na bydlení každé 3 měsíce. Frekventovaná silnice 1/68 se mezi Jablunkovem a slovenskými hranicemi bude od 6. října opravovat. Řidiči tam budou muset počítat s komplikacemi, protože se bude jezdit kyvadlově v jednomístním pruhu. Oprava potrvá podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Miroslava Mazala do jara a přijde na zhruba 157 milionů korun. Povodí Moravy musí odložit úpravu rožnovské Bečvy v Rožnově pod Radhoštěm. Proti stavbě se odvolal spolek ochránců přírody Orchidea Valašsko. Jde o místo zvané Prameniště, hned vedle vodárny, kde povodeň v minulých letech napáchala škody.
3: Řeka tam podemílá břeh pod svahem, který se sesouvá. Povodí chce odklonit kamennými výhony. Spolek si ale vyžádal posudky. Co v nich stojí, říká Radek Špatka z Povodí Moravy.
4: Posudky potvrdily, že svah je opravdu nebezpečný, potvrdily taky, že naše řešení je potřebné a kvalitní. Přesto se spolek odvolal, což nás překvapilo.
3: Předseda spolku Orchidea Jiří Pavelka ale považuje riziko sesuvu za málo pravděpodobné.
5: To, co je tam navržené, prostě považujeme za prostě zbytečně tvrdé, intenzivní.
3: Kdy stavba začne, zatím není jasné. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
1: Bohumínští seniori propadli finské hře Melky. Dnes i pravidelně trénuje už 20 seniorů, kteří s sebou berou i svá vnoučata. Jde o venkovní kolíkovou hru, při které hráči dřevěnou tyčí srážejí očíslované kolíky. Rozhoduje přesná muška a taktika. Trénují v místním senior klubu a naposledy si jedna z členek přivezla ze soutěže bronzovou medaili. Upřesnila mluvčí radnice Jana Končítková.
6: Letos poprvé se turnaj hodnotil individuálně a další 3 členové bohumínského senior klubu se v konkurenci více než 70 závodníků vešli do 1. desítky.
0: Počasí.
1: Počátku noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou skoro jasno, později bude přibývat vysoká oblačnost a jen výjimečně se vytvoří mlhy. Zítra přes den pak čekáme polojasno, přechodně i oblačno. V noci teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 na sjezdu na Bravantice je ve směru na Prahu porouchané auto. Projíždějte tam velmi opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Krásný.
7: Krásné odpoledne, po 14. hodině vás i dnes zdraví z ostravského studia Českého rozhlasu v tomto čase Iveta Dadamová. Jsem moc ráda, že vás můžu přivítat u našeho dnešního posledního zářijového odpoledního vysílání. Co nás ale čeká, aktuality, zajímavosti, pravidelné rubriky i pravidelné pořady. Ale začneme u těch aktualit. Sociálním organizacím v Moravskoslezském kraji totiž chybí peníze na provoz. Hrozí omezení některých služeb. Odpověď na otázku dáme už za malou chvíli. V polovině hodiny vás regionálním stopařem Českého rozhlasu Ostrava s redaktorkou Petrou Pivkovou pozveme na knižní jarmark. No a co se muziky týká, Xindol X, Marie Rotrová a nebo třeba Eros Ramazzotti. Bude toho více, ale krásné odpoledne. Od nás všech posílám už teď 5 minut po 14.

0: A na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava začínáme aktuálním tématem. V Karviné už vedení stacionáře pro lidi s handicapem rozdává výpovědi. V Havířově chybí peníze na provoz noclehárny pro lidi bez domova. A největší poskytovatelé sociálních služeb Moravskoslezský kraj varují, že kvůli nedostatečnému financování od státu hrozí i zavírání některých zařízení. Podrobnosti ty už v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava přidá reportérka Marta Pilařová, kterou vítám. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ředitelky a ředitelé neziskových i příspěvkových organizací, které v Moravskoslezském kraji poskytují sociální služby dětem, seniorům, lidem bez domova nebo třeba lidem s různými typy zdravotních handicapů, upozorňují, že situace je opravdu vážná. Varují, že už letos budou muset omezovat některé služby a propouštět zaměstnance, pokud stát či kraj někde nenajde peníze, které by jim přidal do rozpočtu. Jde o služby, které si stát prostřednictvím krajů od těchto organizací objednává. Letos jim ale na ně poslal o 58 milionů korun méně než v loni. Přitom služeb přibylo a náklady stoupají. Stačí se podívat třeba na ceny benzínu. Situaci shrnuje oblastní ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Marcela Mikulová.
2: V letošním roce poprvé jsme vlastně v tom dofinancování byli tak kráceni, že už mnozí ředitelé jedou prostě na krev. Nemají prostředky na mzdy za měsíc listopad, za měsíc prosinec. Nedáváme žádné odměny a v provozních nákladech opravujeme prostě nezbytné.
0: Marto, připomeňme, že jde o peníze od státu. Proč se jako první ozvaly právě organizace z Moravskoslezského kraje?
1: Jde o lidnatý a stárnoucí region, ve kterém se zároveň v posledních letech podařilo vybudovat silnou síť sociálních služeb. Přibyly nové, u některých skončilo evropské financování a to je ten souběh faktorů, ze kterého vychází, že letošní omezení peněz od státu region nejvíc zasáhlo. Stát navíc letos zvýšil platy svým zaměstnancům. Takže neziskové organizace si je těžko udrží, protože se zvýšení platů pro své lidi na to zkrátka nemají. Peníze na platy chybí už na letošní zimu třeba v armádě spásy, konkrétně v nízkoprahových zařízeních pro děti nebo v noclehárnách v Ostravě a v Havířově, upřesňuje oblastní ředitelka armády spásy Jana Plačková.
3: Viličku předtím, než nám začíná zimní sezóna, která je pro tyto služby nejnáročnější z hlediska provozu. Zavřít nebo omezit provoz v noclehárny prostě v zimních měsících si nedovedu opravdu představit, ale je klidně možné, že bychom ten provoz museli nějakým způsobem omezit ve smyslu toho, že by třeba nebyl každý den.
1: Slezské diakonii chybí 39 milionů oblastním charitám, 20,5 milionů korun oproti loňskému roku.
0: No a na koho se sociální služby obracejí, aby jim peníze dorovnal?
1: I na jednotlivé obce a města, tam ale vše komplikují blížící se komunální volby. Už od začátku roku o tom organizace jednají s Ministerstvem práce a sociálních věcí. To původně rozpočet takzvaně z kapitoly 313 osekalo oproti loňskému roku ještě víc. Teď v září organizacím slíbilo dalších 53 milionů korun. Ale i to je podle ředitelů málo a hrozí omezování služeb. Už v září taky organizace požádali o navýšení rozpočtu Moravskoslezský kraj. 100 milionů z rezervy ale zastupitelé neodhlasovali. Teď organizace žádají kraj znovu. Podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z hnutí ANO, který kandiduje v letošních komunálních volbách, ale kraj do letošních rezerv sahat nebude.
4: Jestliže někdo řekne ano, ty peníze omezíme v kultuře, ve sportu nebo kdekoliv jinde, tak určitě budu pro, ale to v průběhu roku de facto není možné. S tím lze počítat do toho příštího roku.
1: Náměstek hejtmana už to zmínil. Další věcí bude vyjednávání rozpočtu na další rok. Organizace totiž upozorňují, že dočasný výpadek jsou schopné zvládnout třeba i pomocí úvěrů. Pokud by ale rozpočty měly být dále takto osekané, museli už by opravdu, jak se říká, natvrdo zavírat a propouštět. Taková situace tady podle ředitelky Slezské diakonie Zuzany Filipkové nebyla od roku 2012 a to se tehdy země škrty vyrovnávala s finanční krizí.
0: Říká aktuálně v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Marta Pilařová. Marto, díky.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Barka prožívá okamžiky štěstí. Rodina se konečně sešla u jednoho stolu. Chybí těhotná Halka, ale taky Leon s Beatou. Kde jsou a co plánují, ví jen Barčina sestra Žovka.
1: Nám se přihlásili do služby dva šikovní pomocníci. Psala si o nich v dopise, nadnese Barka. Nebýt jich, možná bys ani za námi nepřijela. Taková šťastná náhoda. No, ona to nebyla tak docela náhoda. On je to totiž Leon s Beatou.
0: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra šestého dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava si ještě dnes dáme řidičskou abecedu, abychom si osvěžili pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si řekneme něco víc o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. Slovo už má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat, teď přiblíží plukovník Jan Straka.
3: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakliže jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
2: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci?
3: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy. Aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
2: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
3: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom úhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava řekneme třeba víc o tom, kdy k nehodě volat policii.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je to tak a máme pro vás pozvání na knižní veletrh. A nebo jarmark, chcete-li, můžete si vybrat román, detektivka nebo třeba knížka pro děti. To vše na Petřkovickém náměstí v Ostravě, kde se dnes vybírá hlavně podle chuti ke čtení. Knižní jarmark tam nabízí tituly, které už knihovna vyřadila ze svých regálů, ale čtenářům těm mohou ještě udělat radost. A tak mezi stoly plnými knih se pohybuje i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, hezké odpoledne, tak co všechno se tam dá najít, co tě zaujalo?
2: Krásné odpoledne. Já musím říct, že ten výběr knih nejen pro děti je opravdu velký a že ještě teď i odpoledne, ač akce tady na náměstí začala už ráno, tak ještě je dostatečný k tomu, aby uspokojil nejednoho čtenáře. A já myslím si, že ti malí, tak ti budou mít velkou radost, protože tady je opravdu spoustu takových krásných knížek, anebo těch rodičů, kteří by si chtěli odnést právě ty dětské knihy, tak ti taky budou mít radost. No a jak taková akce vlastně funguje, tak o tom jsem si povídala s vedoucí tedy pobočky knihovny v Petřkovicích s paní Markétou Polách Balónovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, milí posluchači.
2: Řeknete mi, jak tedy u vás ten jarmark funguje? Jaké knihy se sem dostanou?
3: Takže my rádi totiž dáváme knihám druhý život a právě tyto knihy tady dneska najdete. Jsou tady vyřazené knihy teda, které už v pobočce nemají své místo nebo už se třeba tolik nečtou a my je nabízíme vám, novým čtenářům, novým lidem. A jsou tady knihy pro děti, pro dospělé, komiksy, měli jsme tady i jednu mangu, kterou už jsem ale prodala s radostí mamince. A jsou tady i různé encyklopedie pro děti a pro dospělé třeba tady máme jednu Moniovou, která se zatím neprodala ještě, takže kdo má zájem o Moniovou, tak přijďte. Nebo třeba nějaký starší King se tady najde, historické detektivky, románky pro ženy nebo i pro muže, všechno možné.
2: Ono je to velmi lákavé, protože ty knížky jsou za symbolickou cenu, za kterou si vlastně lidé ty knihy odnesou. A kolik těch knížek už jste od rána takhle prodali, které nasil do svého nového majitele?
3: Ano, takže my jsme tady na Petřkovickém náměstí od 8 hodin rána a zatím jsme prodali přes 200 knih, což si myslím, že je krásné číslo a není ještě konec, jsme tady do 17:30, takže ještě jich určitě přibude hodně.
2: No tak my tím pádem můžeme všechny i pozvat, ať přijdou, ať vám tady na tom stole nic nezůstane a nemusíte už řešit, co s těmi knihami dále. Jak často vlastně děláte takovýhle jarmark?
3: Jarmark bývá každý rok v rámci týdne knihoven, což bývá na podzim většinou, buď to konec září nebo začátek října. A je to už tradiční, takže opravdu teď jsme se s kolegou bavili, že ani neumíme odhadnout, kolikátý rok už to bude. Někteří lidé už jsou na to zvyklí, takže se ptají, jestli to zase bude a kdy přesně, které to datum, kdy to odhalíme. A je to vždycky fajn. Dopoledne chodí hlavně seniori, kteří mají volno, potom děti kolem toho oběda. A teď máme to letos protáhlé až do 17:30. Tak uvidíme, jestli přijdou ještě i dospěláci nebo rodiče s dětmi takhle odpoledne, tak se těšíme.
2: Tak třeba jsme i někoho nelákali. Já přeji, ať teda opravdu žádné knihy nezbydou a ať to dneska všechno klapne. Děkuji moc.
3: Taky moc děkujeme a těšíme se.
2: Tak pokud jsme vás nalákali, počasí je krásné a třeba vám v knihovně chybí nějaký kousek, tak se sem na náměstí do Petřkovic můžete stavit a vybrat si nějakou knihu i vy.
1: Na knižní jarmark nás pozvala ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava redaktorka Petra Pivková. Petro, díky a rozhlídni se, třeba i tebe tam něco hodně zaujme.
2: Já musím říct, že ty pohádkové knížky jsou úplně super a že možná nějaká půjde i k nám domů.
1: Rozumím tomu. Díky moc za vše a přeji krásné odpoledne. Naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Obyvatelé části Karvinska čeká společně s komunálními volbami také hlasování v senátních volbách a rozhodovat budou o svém nástupci v horní komoře parlamentu lidé i v senátním obvodu 75 Karviná. V předvolebním vysílání Českého rozhlasu Ostrava vám teď podrobněji představíme obvod i jednotlivé kandidáty.
1: Volby 2026.
2: 7 osobností oznámilo svou kandidaturu ve volebním obvodě 75 Karviná. Nového senátora budou volit lidé z Albrechtic, Dětmarovic, Doubravy, Horní Suché, Karviné, Orlové, Petrovic u Karviné, Stonavy a Těrlicka. V minulých senátních volbách v roce 2020 tady uspěl tehdejší starosta Stonavy Ondřej Feber z Hnutí ANO, který ve druhém kole jen těsně rozdílem 84 hlasů porazil lékaře Radka Sušila z ČSSD. Ondřej Feber svůj mandát neobhajuje. Letošní kandidáty vám teď představíme v abecedním pořadí podle příjmení a vycházíme z odpovědí, které nám poslali písemně na naše otázky.
1: Volby 2026.
3: Hnutí ANO do senátních voleb na Karvinsku vyslalo starostku Orlové Lenku Břiškovskou. V Orlové žije celý život a vychovala tam dvě děti. Chce, aby měl region budoucnost a lidé z něj neodcházeli za lepším životem jinam. Právě úbytek obyvatel považuje za největší problém svého obvodu. Podle ní je nutné přivést investory a vytvořit nová pracovní místa, aby mladí lidé měli práci, perspektivu a důvod na Karvinsku zůstat. Svou zkušenost z funkce starostky považuje za přínos pro práci v Senátu. O dalším působení rozhodne až podle výsledků voleb.
2: V obvodu 75 Karviná kandiduje taky sociální pedagog a místostarosta Orlové Roman Galia ze SocDem. Říká o sobě, že je lokální patriot. V Orlové chce i nadále zůstat, proto mu není lhostejné, kam se region bude ubírat. Soustředit se chce hlavně na témata spojená s bezpečnostní a drogovou problematikou. Podle něj je zapotřebí aktivnější přístup a případně také legislativní změny. Na naši otázku, jestli se chce věnovat původní profesi, odpověděl, že si neumí představit dělat dvě věci na 100%.
3: O přízeň voličů se v senátních volbách na Karvinsku uchází také ředitel Slezského divadla v Opavě Petr Kazík, který kandiduje za osobnosti pro kraj. Je rodák z Karviné, do které se před lety vrátil, aby podle svých slov pomohl sboru Permoník. Pro pomoc regionu může využít zkušenosti ze společenského, manažerského a pedagogického působení. Je podle něj potřeba posílit hrdost obyvatel Karvinska a věří, že práci v horní komoře dokáže pro nezbytnou dobu skloubit s rolí ředitele divadla. Senátora vnímá jako důležitého ambasadora regionu.
2: ODS a soukromníci vyslali do boje o senátorské křeslo za Karvinou stomatologa Aleše Polácha z Dětmarovic. Uvádí, že zná specifické problémy Karvinska a své zkušenosti chce využít k hájení zájmu regionu v Senátu. Klíčová je podle něj dostupnost a kvalita zdravotní i sociální péče, stejně jako udržení mladých lidí v regionu. Chce se zaměřit na úpravu legislativy, která podpoří systémové financování zdravotnictví v regionech, jako je právě Karvinsko. Zasadí se taky o zjednodušení podmínek pro začínající lékaře. Péči o své pacienty chce zajistit i po případném zvolení.
3: Místostarosta Rychvaldu a krajský radní Pavel Staněk z SPD je dalším kandidátem v senátním obvodu číslo 75. Do voleb ho vyslala členská základna hnutí. V regionální politice není nováčkem. Za největší problém považuje odliv lidí jako důsledek nesplněné restrukturalizace průmyslu. Odchody je podle něj nutné zastavit, dát lidem perspektivu dlouhodobého zaměstnání, dostupné vzdělání, kvalitní zdravotnictví a sociální jistoty. Dodává, že nutné jsou kvalitní zákony a spolupráce s vedením obcí a regionu s kompetentními ministry. Pokud bude zvolen senátorem, chce se dál věnovat politice. Konkrétnější v odpovědi ale nebyl.
2: V senátních volbách v Karviné kandiduje také právník a nezávislý publicista Karel Světnička Zavířova, a to za hnutí Jasan. Jak sám říká, v regionu je doma a dobře to tady zná. Chce, aby nebyla válka a lidé do ní nemuseli odcházet. Peníze ušetřené za zbraně by použil na výstavbu bytů a školek. Zmiňuje i družstevní výstavbu. V senátu bude hledat podporu ostatních a navrhovat patřičné zákony. Podle možností plánuje pokračovat i v profesi právníka a nezávislého publicisty.
3: Za Zelené, STAN, Piráty, TOP 09 a Hnutí SEN 21 kandiduje do Senátu také zubařka a digitální tvůrkyně Mariam Šia z Karviné. Uvádí, že ve městě žije, pracuje a vychovává děti. Chce se proto aktivně podílet na změnách. Problémem je podle ní dostupnost zdravotní péče. V Senátu se proto chce věnovat vytváření podmínek pro lékaře, aby se jim vyplatilo pracovat v regionech a lidé nemuseli za péčí dojíždět desítky kilometrů daleko. I když bude zvolená, chce dál pečovat o pacienty. Senátor podle ní nemá být člověk odtržený od běžného života.
1: Volby 2026.
2: Tolik předvolební vizitka kandidátů do Senátu ve volebním obvodu číslo 75 Karviná. První kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října společně s komunálními volbami. Už zítra se ve stejném čase ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zaměříme na Ostravu a obce v okolí.

0: Spor o bezúplatný převod podílu k družstevním bytům ve Slezské Ostravě se přesouvá. Na kdy a proč? To vše řekneme za chvíli. Podrobnosti uslyšíte za 4 minuty v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lucie Kociánová.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Ve Slezské Ostravě se obyvatelé družstevních bytů přou s městem o slíbený převod podílů. Vláda snížila rozpočtovou rezervu v návrhu rozpočtu na příští rok. Děti v Liptani na Bruntálsku můžou od října chodit do nového myslivecko-lesnického kroužku. Zítra bude polojasno, teploty až 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Spor o bezúplatný převod podílů k družstevním bytům ve Slezské Ostravě se přesouvá do dalšího volebního období. Výstavbu podpořil před víc než čtvrtstoletím stát. Teď se lidé dohadují s městem, jestli slib, že po 20 letech řádné péče budou byty jejich platí nebo ne.
4: Nedočkali jsme se vůbec ničeho. Vlastně tomu městu nevěříme, no, je to hodně smutné.
5: Zuzana Raková neví, jestli byt město převede nebo ho bude muset koupit a ani za kolik by to bylo. Město se chce rozhodnout s pomocí analýzy. Podle vedoucí právního odboru magistrátu Renaty Kolkové ji ale zatím nezadalo.
6: Ta analýza by mohla být koncem letošního, počátkem příštího roku, no a potom bychom začali činit další kroky.
5: Kvůli slibu města, že chce věc vyřešit mimo soudně, družstevníci stáhli před žalobní výzvu. Stále jsou připraveni jít k soudu. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Ze státní kasy mají víc peněz získat rezorty vnitra, práce a sociálních věcí, školství nebo průmyslu. Vyplývá to z podrobného návrhu schváleného vládou, který dnes ministerstvo financí nahrálo do knihovny legislativních materiálů. Kabinet chce podle něj snížit výdaje na všeobecnou pokladní správu. Ta mimo jiné zahrnuje i vládní rozpočtovou rezervu, která je pojistkou na nepředvídané výdaje. Například na obranu chce ale kabinet vyčlenit o 100 milionů korun méně. Návrh počítá s celkovým schodkem 386 miliard korun. Jde o druhý největší deficit v historii Česka. S uzavírkou pěší turistické trasy mezi Vřesovou Studánkou a Kouty nad Deslou ode dneška musí počítat lidé v Jeseníkách. Důvodem je plánovaná těžba dřeva a lesnické práce. Uzavírka potrvá do konce listopadu. Vyplývá to z informací na webu informačního centra Loučné nad Deslou. V Liptani na Bruntálsku vznikl nový myslivecko-lesnický kroužek. Děti se v něm naučí třeba poznat, jaká zvířata v okolí obce žijí a vyzkouší si například i zakrmování krmelců. S kroužkem pomáhá středisko volného času v Krnově, říká tamní pedagožka volnočasových aktivit Marie Štěchová. Vymyslela ho místní nadšenkyně. První kurz je v říjnu.
7: Naším záměrem je rozšiřovat vlastně kroužky do těch vesnic, protože tam se ve finále nic moc neděje. Mladá slečna je velice nadšená, je akční, děti se přihlásí a budou vlastně pod střediskem volného času vedení. To pojištění, když by náhodou něco, prakticky slečna se chtěla nějak rozjet a my jsme si tak přišli vlastně jak když do noty.
2: Počasí.
3: V počátku noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou skoro jasno, později bude přibývat vysoká oblačnost a jen výjimečně se vytvoří mlhy. Zítra přes den pak čekáme polojasno, přechodně i oblačno. V noci teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 16.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 57 poblíž nádrže Kacabaja na Novojičínsku zasahují složky IZS u nehody. Počítejte na místě s možným zdržením. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Hezké odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Určitě zamíříme do Frýdku Místku, tam chystají další dražbu dlouhodobě odstavených aut. Podrobnosti za chvíli. A v polovině hodiny se budeme věnovat jednomu zajímavému projektu. Je to mezigenerační projekt s názvem Motýlové. Kapela Buty, Karel Zich a nebo Roxette, to vše je v nabídce i z muziky. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Město Frýdek Místek chystá další dražbu odstavených aut. Jde hlavně o nepojízdná auta, ke kterým se dlouhodobě nikdo nehlásí. A aby neblokovala parkovací místa, magistrát je nechal odtáhnout na odstavné parkoviště. Více už ale ví reportér František Kuča, kterého vítám v ostravském studiu Českého rozhlasu. Františku, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Kolik aut město tentokrát nabízí?
1: Tentokrát jde o 7 aut, všechna už jsou bez platné technické kontroly. Je mezi nimi jedna dodávka nebo třeba Moskvič z roku 1990. Všechna auta mají stejnou vyvolávací cenu 3000 korun. Minimální příhoz je vždy 100 korun. Když jsem se byl podívat na minulé dražbě v červenci, většinu aut zakoupil majitel jednoho vrakoviště za cenu ne o moc vyšší než ta vyvolávací. Doslova bitva se tam ale strhla o jedno sportovnější BMW, které se nakonec vydražilo za skoro 17 000 korun.
0: Kdy se ta dražba koná?
1: Bude to 6. října v 10 hodin v budově magistrátu na Radniční ulici 10, kde sídlí odbor správy obecního majetku. Je to naproti hlavní budově magistrátu. Od 8 do půl deváté si zájemci mohou vozidla prohlédnout, a to na odstavném parkovišti v areálu bývalých kasáren.
0: Františku, a co původní majitelé? Mohou se o auta ještě přihlásit?
1: Mohou, a to nejpozději do 5. října do 12 hodin dopoledne. Pokud se o auta nikdo nepřihlásí ani je nikdo nekoupí ve dražbě, město je nechá zlikvidovat. To samé se stane, pokud si 10 do 10 dnů od té aukce nikdo z nějakého důvodu nevyzvedne to auto, tedy ten nový majitel. Pak město vozidlo taky předá k likvidaci, náklady ale už půjdou na nového majitele.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportér František Kuča. Františku, díky.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Barka prožívá okamžiky štěstí. Rodina se konečně sešla u jednoho stolu. Chybí těhotná Halka, ale taky Leon s Beatou. Kde jsou a co plánují, ví jen Barčina sestra Žovka.
1: Nám se přihlásili do služby dva šikovní pomocníci. Psala si o nich v dopise, nadnese Barka. Nebýt jich, možná bys ani za námi nepřijela. Taková šťastná náhoda. No, ona to nebyla tak docela náhoda. On je to totiž Leon s Beatou.
0: Karen Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra šestého dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A pojďme si něco říct o jednom velmi zajímavém projektu. Ivan Cikanina, náš bývalý rozhlasový kolega, se věnuje mezigeneračním dobrovolnickým a vzdělávacím projektům. Jak funguje hned v několika městech v Moravskoslezském kraji projekt Motýlové, ve kterém hrají hlavní roli hlavně motýly? To zajímalo redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařovou.
1: Ivane, vítej opět v Českém rozhlase.
2: Děkuji.
1: Jsi tady jako doma? Jak dlouho jsi tady redaktořil?
2: 28 let.
1: A proto ten dobrý produkční duch a ten tah na branku. Já ti musím poděkovat za všechny, protože ve tvém srdci a ve tvé hlavě se zrodila už řada projektů a já bych ráda, abychom si povyprávili dnes o tom, který je rovněž mezigenerační a jmenuje se Motý, a teď pozor, L-O-V-E. Čili Motýlové.
2: Ten projekt Motýlové zahrnuje několik našich projektů dohromady. Je to projekt mezigenerační, environmentální, dobrovolnický, vzdělávací, aktivizační.
1: Kdo se do něj zapojuje?
2: Úplně všechny generace. Děti i mateřských školách, základních školách, středních školách.
1: Ano.
2: Zapojujeme lidi v produktivním věku, kluby seniorů a končíme v domovech seniorů.
1: A všechno se odehrává v našem kraji?
2: Všechno se odehrává v našem kraji, nicméně dělali jsme tento projekt už i v Praze, ale teď se soustředujeme pouze na Moravskoslezský kraj, protože se nám projekt rozkošatěl. Teď to gro bude v 5 městech. Ostrava, Havířov, Bohumín, Třinec, Krnov.
1: Motýlové. Ty motýlové tam musí hrát nějakou důležitou roli.
2: Motýlové hrají hlavní roli a velmi důležitou, ale také ostatní hmyz a brouci. To moto toho projektu je, ubývají nám motýly v přírodě, hlavně ve městech, tak pojďme udělat něco pro to, aby se jim tady zase zalíbilo. Takže jim udělejme motýlí kvetoucí loučky, aby měli prostřený stůl a my z těch louček budeme mít pastvu pro oči. Takže každý něco.
1: Ale nic se neudělá samo.
2: Přesně tak. Gro je ve středoškolácích, kteří ty motýlí loučky založí, udělají. Takže skopeme zeminu, porijeme původní trávník, odstraníme drny, dáme tam novou zeminu, osejeme speciální směsí, poválíme, zadupeme, poléváme a čekáme. Do 2 měsíců by to mělo vykvést, ale to je práce až na jaře. Poríváme už teď, na podzim, ale potom na jaře upravujeme na přelomu března a dubna a když všechno dobře půjde, tak by nám v červnu měla loučka kvést. Chceme jich mít v kraji nejméně 10. No a potom nastává ten druhý vrchol. Přijdou tam děti z mateřských škol a ty nám na ty loučky vypustí živé motýly, které předtím vychovali z housenek.
1: Sami ve svých mateřských školách.
2: Ono to není až tak nic složitého, nejsou to jenom děti z mateřských škol, ale jsou tam také žáci z prvního stupně základních škol, čtvrťáci, páťáci, ti jsou vynikající, protože opravdu ten vývoj housenky sledují a velice to prožívají. Kouzlo spočívá v tom, že my jim dáme housenky, oni sledují, jak se housenka zakuklí, z kukly potom vyleze motýl, to už ho dávají do síťky, už tu kuklu a jakmile vyleze motýl, tak oni ho dokrmují plátky pomeranče, což je náramně baví, vlastně se o něho starají. A jakmile motýl, jak se mu zpevní křídla a je v té síce 3-4 dny, tak potom ho společně vypouští na tu loučku.
1: Měla jsem to velké štěstí, že jsem mohla být při vypouštění motýlků malých ještě v ostravském domově Slunečnice a to bylo tak radostné. Ta mrňata, ty větší děti, potom studenti a zejména seniori.
2: Seniori to prožívají opravdu náramně. Mě tam dost mrazilo. Jednu paní na vozíku říkám, pojďte, vypustíte si motýlka. A ona už s tou rukou, už ta ruka nebyla tak pohyblivá, tak jsem ji vzal a společně jsme se snažili a měli jsme štěstí. Ten motýl si na tu ruku sedl a ona ho opravdu vypustila. Slzy v očích, byl to krásný okamžik. Opravdu, když 25 dětí hraje na flétničky a další do toho poskakují a zpívají, je to krystalická radost. Ale musí mít člověk štěstí a my jsme ho tam měli, protože bylo i parádní počasí, prostě všechno se sešlo.
1: Ivane, mezigenerační projekt Motýlové se stále rozrůstá a rozrůstá. Ty seš pořád někde na cestách. Kde jsi byl za poslední 3-4 dny a proč?
2: Poslední 3-4 dny jsem byl právě ve městech a v organizacích, které se připojily. Byl jsem v Krnově, byl jsem v Třinci, v gymnáziu, v mateřské škole a setkalo se to opravdu s velkým ohlasem. Byl jsem i v klubu seniorů v Krnově. Totiž ten projekt nespočívá pouze v tom, že vypouštíme motýly, ale ten první vrchol vrchol bude už teď v prosinci. My jsme ho nazvali Motýlí dar a zapojujeme právě do toho i ty děti, které nám vybarvují omalovánky. Vyhlásili jsme sbírku hrníčků. Tu jednu omalovánku dáme do toho hrníčku, přidáme tam čaj, seniori nám to zabalí do celofánu. Naším cílem skromným je mít 1000 hrníčků a my to potom v prosinci rozvezeme do domovů seniorů po našem kraji.
0: Říká prozatím v Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava Ivan Sekanina a o tom zmíněném mezigeneračním dobrovolnickém projektu Motýlové si řekneme určitě víc i po písničce. Teď už Babi Daněk, pěkné odpoledne.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hradem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěv, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku.

0: kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já. Jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo. Kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno hud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo, jo.
1: A v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava se vracíme k projektu Motýlové je. Mezigenerační, environmentální, dobrovolnický, vzdělávací i aktivizační. Zrodil se v hlavě a srdci Ivana Sekaniny. Zapojují se do něj děti z mateřských i základních škol, studenti středních škol, kluby seniorů a také domovy seniorů v Ostravě, Bohumíně, Havířově, Třinci i Krnově. Za všechny zúčastněné nebo na všechny zúčastněné čekají mnohá překvapení. Jaká? To zajímalo redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařovou.
2: Ivane, ty za ta léta tak zraješ i těmi znalostmi botanickými. Tady, když se podívám na ty omalovánky, tady děti budou vybarvovat motýly jako otakárek fenikolový, okáč bojínkový, perleťovec stříbropásek nebo pestrokřídlec podražcový.
3: To už je motýl, kterého u nás běžně nevidíš. Třeba babočku paví oko, tu já jsem třeba letos v Ostravě neviděl. A proto chceme vypouštět i tu babočku paví oko, pokud nám to všechno klapne.
2: Vím, že ty ses taky dohadoval s botaniky, z ano, univerzity.
3: Ano, ano. Bavili jsme se s Ostravskou univerzitou, s odborníky, kteří nás pochválili za to, že děláme a chceme pokračovat v motýlích hloučkách. To, že je dobré, ale moc nás nepochválili, že jsme vypouštěli babočku bodlákovou, což je invazivní druh. A já říkám, no jo, ale to je jediný motýl, kterého my můžeme koupit. Mimochodem, není to vůbec levné, ty housenky. A oni řekli, no tak si je nazbírejte sami, ty housenky. Říkám, dobrý nápad. Na kopřivách by měla být babočka paví oko a babočka kopřivová. Tak my už jsme to vyzkoušeli. Šli jsme se studenty Bohumínského gymnázia začátkem června a studenti doslova prošmejdili okolí Kališova jezera, kde jsou kopřivy. A jenom jsem slyšel výkřiky, housenka žádná, jsou tu pavouci. Takže my jsme nenašli housenku žádnou. Snad to bylo způsobeno tím, že on byl hodně chladný květen. Ale nemůžeme risknout, že nenazbíráme housenky. Proto musíme něco koupit, aby děti měly co vypustit. A to je právě ten invazivní druh, ta babočka bodláková. Když ji vidíš,
2: a vypadá úplně jinak
3: To vypadá velice podobně jako babočka kopřivová. Už jsme domluveni se studenty i se seniory v těch všech městech, že se budeme snažit sbírat housenky. Ale v případě, že nenazbíráme, tak musíme koupit.
2: Jsi velký vizionář a v Praze se už tvoří animovaná pohádka, jak se z malé housenky stal krásný motýl.
3: Ano, už se na ní pracuje pohádka o malinkaté housence, což je kus edukace. Děti uvidí v přímém přenosu vývoj motýla, budou ho sledovat. A my jim nabídneme i pohádku, nabídneme ji do všech mateřských škol a na první stupně základní škol v našem kraji, jednak těch, co se zapojí a jednak těch, kdo si o ní řekne a zdarma. Slečna Tereza má 22 let a přihlásila se nám sama. Ona má kořeny v Ostravě. Tatínek je z Ostravy, mimochodem vystudoval gymnázium v Bohumíně, Svědě Malý, a přesídlili k Praze a slečna tam studovala na filozofické fakultě. Z filozofické fakulty odešla z velmi vážných důvodů a teď začne studovat psychologii. Dělá nám tu pohádku právě ona, protože je původně animátorka a scénáristka, má mini tým a ten nám tu pohádku udělá. Už jsem viděl ukázky, mimochodem pěkně mě poučili, protože já jsem člověk, který je odkojený Křemilkem a Vuchomůrkou, anebo Vílou a Málkou a Prumcajsem, kdežto oni řekli, tak tudy už cesta nevede, to už je dávno přežité. Teď se to dělá jinak, takže bude to pohádka, která bude mít živé pozadí, živou louku a do toho dají ty animované figurky. Už jsem je viděl, ten příběh je jednoduchý, ale pěkný. Malá husenka se ptá maminky motýla, proč že ještě není motýlem. Ty málo jíš, děvče. Tak před ní dali kupu jídla a ona se cpala. Říkám, děcka, tohle je špatně. Nemůžeme propagovat ve školce, aby děti jedli hromadu jídla najednou. Má se jíst pravidelně, takže to už upravili. Co se mi líbilo, dali do té pohádky prvek, který já vítám a který považuji za správný, a to je projekt mezigenerační, protože té housence pomůže z kukly její babička. A to se mně líbí, že tam dali. Takže já mohu prozradit jedno, dobře to dopadne. Tak.
2: Ale to bude až jakési vyvrcholení celého projektu?
3: Přesně tak, ten projekt potrvá až do června roku 2027 a mezi tím bude spousta dalších aktivit. Střední škola Bohumín, která je nositelem toho projektu, protože ho bude dělat úplně komplexně se vším všudy. Tak tam například bude takzvaná motýlí show. Tam jsou kadeřnice, takže kadeřnice přijdou do mateřské školky, vezmou od nich omalovánky a za odměnu je učešou, nabarví jim obličej motýlky a předají jim motýlí křídla. Takže to bude motýlí show a chystáme toho víc. Kromě omalovánek máme upoutávky, prezentace o motýlích a broukcích, přednášku o motýlech. Bude toho opravdu víc. Máme sbor, budou písničky. Prostě prolnou se všechny generace a téma je motýli, brouci, hmyz. Pojďte pro ně něco udělat.
2: Ivane, moc krát děkuji. Hlavně za to, že dřeš jako kůň, aby to všechno potom klaplo. Takže hlavně ti přeji pevné nervy, aby ta radost byla větší a větší.
3: Moc děkuji.
2: Všechny pozdravuji. Naschledanou.
3: Naschledanou.
1: S Ivanem Sekaninou, autorem mezigeneračního dobrovolnického projektu Motýlové, do kterého se zapojují všechny generace, si povídala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu do růstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mníši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cykasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cykasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cykasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cykasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hlasování o nedůvěře vládě čeká poslance zřejmě zítra. Proč, řekneme za chvíli, podrobnosti za 5 minut. V 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava určitě nebudou chybět. Mezi 16. a 17. hodinou také dnes Humoriáda. Pozvání přijal Václav Vidra. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslanci budou nejspíš hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě zítra. Frýdek Místek chystá další dražbu odtažených aut. Nová výstava v Ostravském domě umění mapuje porevoluční výtvarnou scénu. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová a počasí bude zítra takové, že bude polojasno a 23 stupňů. Hlasování o nedůvěře vládě čeká poslance nejspíš až zítra. Na plénu sněmovny chce ještě vystoupit několik desítek řečníků. Opozice nechala mimořádnou schůzi svolat kvůli rozpočtové nebo bezpečnostní politice současného kabinetu a také kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba je důležité, aby po řadě vystoupení ministrů promluvila i opozice.
2: Nedodrželi pravidlo ZIPu tak, aby se při této schůzi střídali vládní politici s těmi opozičními. Takže jsme se dočkali celý včerejšek až téměř dopoledne dnešního dne plejády nudných, dlouhých vystoupení představitelů vlády, takže předpokládám, že to dneska nestihneme.
0: Město Frýdek Místek bude dražit další auta odtažená z ulic. Jde o odstavená vozidla, ke kterým se jejich majitelé dlouhodobě nehlásí. Dražba se uskuteční 6. října. Jak upřesňuje mluvčí města Jana Musálková-Jekelová, na seznamu je celkem 7 aut.
3: Prohlídka vozů se koná v den dražby ráno, a to od 8 do půl deváté v areálu bývalých kasáren. Registrace dražitelů začne v 9 hodin v budově magistrátu v Radniční ulici 10. Vlastníci mohou podat návrh na vyjmutí svého auta z dražby nejpozději do pondělí 5. října do 12 hodin.
0: Litr nafty bude zítra v Česku moct stát maximálně 48 korun a 72 haléřů, informovala o tom ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzínu bude 46 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude cenové stropy na každý den určovat zatím do konce měsíce. O jejich znovu zavedení rozhodla minulé pondělí vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Zastropovala marže pumpařů a dočasně snížila spotřební daň na naftu. Galerie výtvarného umění Ostrava zahájila novou výstavu. Pod názvem Na přelomu milénií představuje českou porevoluční výtvarnou tvorbu. Jak pokračuje kurátor Jaroslav Michna, zastoupeno je zhruba 50 autorů.
4: Je to výhradně rekrutováno ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, stejně jako vlastně předchozí dvě výstavy, Metelice do očí a Stopa. Takže to je vlastně jakoby ten celoroční koncept, kdy chceme takzvaně větrat sbírky nebo ukázat veřejnosti jako kvalitu a i kvantitu vlastně toho sbírkového fondu.
1: Počasí.
0: Počátku noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou skoro jasno, později bude přibývat vysoká oblačnost a jen výjimečně se vytvoří mlhy. Zítra přes den pak očekáváme polojasno, přechodně i oblačno. V noci teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Šenově se v ulici Dukelská srazila dvě auta a bouralo se také v Opavské ulici v Nových Sedlicích. Dávejte na místech pozor a dojeďte všude opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem bude Václav Vidra, toho času v koloně. I tak si rozveselíme svět, a to tady a teď.
5: Humoriáda.
7: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Skupina MIG 21 s panem Macháčkem to tady rozehrála na začátku humoriády. Václav Vidra, náš dnešní host s námi. Tak vítej, Václave.
1: No díky.
0: Jak jde život?
1: No rychle. Teď poslední dobu ještě rychlejc, pokud zrovna člověk nestojí v koloně, tam to jde pomalu.
0: No, tak škoda, že jsi nezvolil ten jednostopý dopravní prostředek, to by si možná proklíčkoval hravěji.
1: No, už sklerotický a zapomněl jsem si klíče od garáže, no, to máš těžký potom.
0: No, tak nějakým vozidlem si dorazil a to je
1: jo, dobře. Já jsem už, dneska jsem vystřídal i kolo půjčovací v Praze, no, na kousek jsem popojel. No jinak jsem, i pěšky jsem popošel.
0: Už zbývá jenom let balonem nebo vrtulník?
1: No ne.
0: To nebudeme zkoušet.
1: Ty pozemní cesty jsou přece jenom takový jako dostupnější.
0: Dobrá, tak jsme rádi, že seš tady a že vybereš prvního vystupujícího. Kdo
1: prvního,
0: pak to bude?
1: První hlas bych tady, on je takový hlas hlavně, Václav Faltus.
0: Hlas mnoha hlasů.
1: Hlas mnoha hlasů.
0: A navíc je to taky Václav, takže je jasné, čím začneme.
1: No, že měl svátek, tak mu přeju všechno nejlepší.
0: Dodatečně tobě též.
1: Děkuju.
0: Svatý Václave. Ano. Tak, Václav Faltus a vzpomínky na školu?
2: Já když jsem byl ve škole, tak jako já jsem byl takový tichý dítě a nedávno jsme měli sraz a paní učitelka mi říkala, Vašíku, ty jsi byl opravdu takový tichoučku do kujokulu a ty jsi takový éro, ale je to pravda, skutečně v té obecný teda, že škole, ale pak už vlastně v té Měšťance, tak tam už se něco začalo takového jako probouzet, možná už v té deváté třídě, nebo když jsem vycházel, tak vlastně ten Král komiku, to byl první hlas, který jsem kdy v životě zkusil, že jo. A já jsem 2 roky nedělal nikoho jiného než toho Vlastu Buriana. A pak jsem si vlastně řekl, že proč dělat tedy jenom jeho hlas, proč neskusit jeho smích, nebo jeho takový to typický šťukání, že jo. Takže vlastně...
3: Ještě jednou to udělíte.
2: Ještě jednou, já si musím dát džuzu a někam přijdete třeba, že jo, a začnete šťukat a ten druhý vám řekne, co jste to pili? Nic vůbec. A jinko se zajíknete a je vám dobře. Takže já jsem si s tím hlasem dosti pohrál. Jo, já jsem měla to asi 2 roky a já jsem rád, že jiný hlasy tam těch známých osobností nevklouzávaly, že tam byl jenom tenhle ten jediný.
3: No a stejně, to je obrovský nadání, když si uvědomím, kolik let se to učil Burián a vám stačily 2 roky.
2: Já vám něco povím, to bylo, když Vlastovi Buriánovi by bylo 100 roků, tak se dělala u jeho vily. Byl to takový hezký, zábavný večer a tenkrát tam byla jeho dcera, paní Kristlová, že? A ten vnuk, ten pan inženýr Kristla, ten mi říkal, a tajhle děda dával aerovku a tajhle snad tý štokrlice se dával a já jsem si na ní sednul a teďka prostě jsem nikoho nechtěl dělat jinýho než prostě, že? Toho Buriana. Takže to bylo pro mě skutečně očička zářily a já vám povím jeden takový příběh, jak vyprávěl jeden mužke, jedu vám takhle po Sahaře a proti mě lev. A co jste dělal, člověče? No, co jsem dělal? No, samozřejmě jsem si zaleknul, tak jsem vylez na nejbližší strom. No, ale na Sahaře přece nejsou stromy. Doufá, to mě v tu chvíli bylo úplně jedno.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik imitátor Václav Faltus v rozhovoru s panem Bernáškem a také jsme slyšeli Vlastu Buriana. Začalo to vzpomínkou na školu, jak vzpomíná Vašek Vidra na školu, nebo školní vtip, nebo co nám přidáš na tohle téma?
1: Na školu, školní vtip, no. To znám jeden školní vtip, no taky na to může přijít. Já mám na školu docela takový, já jsem se nikdy jak do školy moc netěšil, no. Ale bral jsem to jako povinnost a přežil jsem to, aspoň tu základní. Pak jsem se těšil na tělocvik, pak jsme měli fajn paní učitelku, která s náma hrála volejbal.
0: Byla vysoká jako ty?
1: Ne, nebyla, byla menší. Malá, to byla nahrávačka. Nahrávačka to byla, ale byla moc fajn. Mm-hmm. No. Ale zase jsem měl v první třídě třídní učitelku a ta byla parašutistka.
0: Nepovídej.
1: A to teda tam si nás získala všechny, to jsme na ní koukali s otevřenýma pusinkama.
0: A co učila?
1: No, třídní byla, učila všechno.
0: Jo, vlastně, v první třídě všechno, jsem učil všechno.
1: Dávala ty včeličky, ty razítka, jo. Prasátka do těch knížky.
0: Ta odvážná to žena s padákem.
1: No, to byla, jmenovala se paní Želka Paříková.
0: Aha, tak no. Dobře, tak děkujeme za tu vzpomínku.
1: No rádo se stalo.
0: Nakonec jsi byl vzdělán.
1: Byl jsem vzdělán, teda dneska jsem úplně vzdělán, ale já bych vám řekl ten vtip, ten mám moc rád.
0: Pojď.
1: Jak říká paní učitelka děti, dneska si budeme povídat o tom, že zvířátka mají taky svoji řeč, povídají si spolu, tak řekněte mi, jak se některá zvířátka třeba spolu. Prosím, paní učitelko, pejskové dělají haf, haf, no výborně to Aničko, a Anička se hlásí. Paní učitelko, kočičky dělají mňau, no moc dobrý, a Pepiček vzadu se hlásí. Paní učitelko, rybičky taky. Tak rybičky, ne, Pepičku, rybičky nemluví, rybičky jsou němé. To není pravda, paní učitelko. Já jsem šel tuhle v noci čůrat a jak mají v obejváku, máme akvárium vedle, jak mají naši ložnici. A já jsem slyšel, jak ta jedna rybička říká tý druhý, ještě jednou mi šahneš tou svou studenou ploutví na vocas, tak tí urazím.
0: Yeah. Tak, děkujeme za ten vtip.
1: Rádo se stalo. To je slušný vtip.
0: O Pepičkovi, výborně.
1: A jedno prostý slovo tam nepadlo.
0: Ano, bude s námi dál Václav Vidra samozřejmě ve studiu, ale Václav Faltus v ukázce, anebo Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera. Oskar vás pozval na svůj pořad a vy máte s Oskarem společné účinkování ve Stardance, už se to blíží.
3: No jo, to je
2: Václave,
3: pravda.
2: Zajímá tě to no. Ještě po letech? Nebo?
3: Tak je to 20 let, co jsem tam tančil.
2: Už 20. To je neuvěřitelné, no.
3: Je.
2: A mrkneš na to občas?
3: Jo, tak jako jedním vokem, no.
2: Jak se budou letos vrtět ty páry na parketu?
3: Jo, myslím tam, v loni jsme tam dokonce se byli, myslím, podívat na Kukajdu.
2: Dobře.
3: Ale už je to pryč, to je, tu kapitolu...
2: Už bys do toho nešel, kdyby přišla ta příležitost teď?
3: Ne, nešel.
2: Před 20 lety
3: já
2: přece jenom
3: jsem,
2: si byl
3: měl
2: ještě.
3: To štěstí, že jsem mohl tancovat s Petrou Kostovčíkovou. Aha. Ta už by se mnou tancovat nechtěla, tak...
2: Ale to, že řekla.
3: No, já se jí teda nedivím. No. A ne, my jsme spolu tančili dlouho, asi 6 let jsme spolu tančili, různě na plesech. A tak.
2: Já jsem chtěl říct, že před 20 lety jsi byl velmi mlád, teď jsi mlád ve středním věku
3: trošku,
2: v podstatě.
3: Ano.
2: Tak jo, tak jdeme tancovat za našimi posluchači na telefon, hlasují v tuto chvíli. Václav Faltus nebo Miroslav Donutil, to je vaše volba. Koho si vyberete vy? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Pepa ze Žatce, já velmi zdravím pana Václava Vidru.
3: Díky, já vás taky.
2: No.
4: A chtěl bych sem připomenout, což se asi málo ví, že váš dědeček zahrál výborně barona Krouga.
3: Ano, to máte pravdu.
4: Bílý nemoci z Hugoháze.
3: Ano.
2: No.
3: No děkuju.
2: Tak to se nám nebylo, Josefe.
3: To jste mě fakt potěšil.
4: Já se na to koukám po každý. A hlasuju Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
3: Hrál ho fakt skvěle, no. Tak můžeme se třeba někdy tady pustíme dědu.
2: Uvidíme, uslyšíme.
3: Mějte se krásně, díky moc.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pavel, zdravím vás.
2: Tak to je
5: Standa.
2: Ano.
5: Standa taky, Zemník, no.
3: Taky zdravíme.
5: A pane Vidra, vyberte vy, já jsem na rozpaci. Já bych dal oba dva na jednou.
3: Oba dva na jednou, jo.
2: Což
5: já to nechám na vás. Pane Vidra, je to na vás.
2: Tak, Ježíš, Václavé, já, máš hlas nevím. Od posluchače, kam ho dáš, A nebo B?
3: Ne, já
2: Faltus
3: já dám,
2: nebo Donutil.
3: Já dám, tady mám pan Václav Faltus nejtěžší hlas,
2: no.
3: To bychom mohli slyšet. Co je, mě by zajímalo, co je nejtěžší hlas.
2: Jeho.
3: Aby to nebyl Donutil potom.
5: Děkuju.
2: No, necháme se překvapit, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne ptejí vám.
3: Vám taky.
6: Stanislava a srdečně zdravím pana Václava.
3: Díky.
6: Já si vážím jako herce a jako člověka a dovolím si prostřednictvím vás pozdravit vaši paní. Na hodně myslím.
3: Moc děkuju, vyříjí mi to rád.
2: Tak děkujeme a?
6: No a vybírám Pavle Bčko, pana Donutila.
2: Zapsáno.
6: Hezký.
3: Mějte se krásně, díky, naschle.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Pavle, tady a to Václave.
3: Taky
7: já
3: dobrý den.
7: Já bych byla pro A. A já tě přijdám tu. A Václave, já bych vám chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví k vašemu předevčerejšímu svátku.
3: Děkuju.
7: A pozdravuju vaši Janu.
3: Vyřídím.
7: A všichni, mějte
3: díky.
7: Se, naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou. A nejtěžší hlas Václava Faltuse, to je téma další ukázky.
3: Výborně, jede paní z Frýdlandu.
8: No, pravdou je, že asi nejtěžší hlas pro můj krk je, už jsme se tady o něm taky zmiňovali, František Filipovský, co by onen funis, že to je hlas pro krk velice náročný, ale udělám přitom moc rád.
9: Jdou takhle dva turisti, jsou utáhány jedným páčovače. Já už ti nemůžu a vůbec vlastně, co je dneska? Středa nebo čtvrtek? A ten pán je demokracie, tak si můžeš vybrat.
10: Já jsem s tím jednou jel do Plzně z Prahy, ještě jel pan Štercl a smáli jsme se, protože vyprávěli historky o Vojtovi a ač se snažím dodržovat rychlost, tehdy ještě nebyla dálnice, tak jak jsem se smál, tak jsem šláp na plyn a zastavili mě, že jsem měl rychle. A Štercl povídá, ty Franto, ty si ten umělec, pověsí mi něco. Tak on se tak vyklonil na ty četníky, povídá, uveď se máme čas, sem se udělejte. No, a neplatili jsme nic.
8: Jo, že to dopadlo dobře.
10: Kdybych to uměl tak jako vy, tak bych možná neplatil i bez pana Filipovského. No,
8: jednou se mi něco podobného přihodilo. Jsme taky cestovali někde z Polka Festu, jak se dělají s dechovkou. A už bylo hodně hodin, jsme měli dlouhou cestu před sebou ještě a taky červená baterka. A tak jsme říkali, hejde, jak to dopadne. A teďka ten policista takhle podívá a říká, jednoho Klauza můžete jet. Já jsem říkal, tak to v žádném případě ne. Prosím vás, nebudem toho místa zneužívat. Myslel jsem místa toho pana premiéra. Ale je pravdou, že když takhle někoho takhle napodobíte, tak hnedka jakoby obněkne. Je s ním trošku lepší řeč.
10: Ale vy máte fantastickou možnost toho zneužívat, dokonce ku svému prospěchu. Už jste někam zatelefonoval jako někdo?
8: Samozřejmě, jo. To se těch telefonátů se dělalo spousty. Já myslím, když byl pan premiér, když byl kdysi tedy, jak se říká, lidově Grejcarovým panem ministrem financí, tak jsem někde volal, někde, myslím, že do Hradeckýho rádia, oni mě sami jako trošku na to navedli, on tam byl někde na tom hotelu, že ubytovaný a že prý tam jako v té hudební redakci, že mají jako nějak trošku v tom brajklík a ti zavolám, že si to přijde zkontrolovat, protože to takhle nejde, aby v tom byl nepořádek a že on jako finanční tehdejší ministr si to opravdu zkontroluje. A takže tenkrát oni prej, no oni začali uklízet a gruntovat, papíry měli v pořádku. Takže v tuhle chvíli jsem si říkal, je to dobrý, jo, když to takhle dobře dopadne. Samozřejmě, že ono to tak jako vypadá v demokracii, že ten humor, že se může, jako ne, musí mít taky ty svoje mantinely, jako jo. Samozřejmě musí se odsuť pocuť, protože že jo, kdyby se to jako předpísklo.
10: No a kdybyste zavolal někam do prodejny aut, že si tam Václav Faltus půjde vyzvednout, aby mu dali slevu a kdybyste využil ten vhodný hlas, fungovalo by to?
8: Já nevím, jestli by tohle to fungovalo. Já bych tam zase třeba použil někoho jiného, prostě zavolili bychom jako Miloš Zeman, no a on už by si s tím ten dotyčný poradil. Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Václav Vidra je naším hostem v Humoriádě dnes. Vašku, divadlo, předpokládám, hraješ každý den?
2: No, teď už to začalo, no.
1: No, co ono dneska
2: to, takhle, ono to v podstatě neskončilo, protože přes leto se hrálo hodně, ale teď už je to denně v podstatě, no.
1: A dneska?
2: Tak jsem, převčírem jsem hrál u Brna ve Zbíšově s Janou Pavlovou Nikdy není pozdě, což je strašně pěkná hra. A bylo to takový napínavý, protože pak jsem se vracel domů z toho Brna, spal jsem 2 hodiny, naložil jsem koně a jel jsem honit krávy do Tachova.
1: Ale to je pestrý program.
2: Ke známýmu, no, pak jsem jen tak stihnul Prostřeno, to jsme natočili, všechno, co jsme měli, a večer jsem hrál Blbce k večeři tady v Uříčan ve Vodě Rádkách, no. A dneska teda hrajeme Blbce k večeři v Praze v divadle Bez zábradlí, no.
1: Nemáš pocit, že jsi hyperaktivní? Ne.
2: Ne, to ne, ne. Nemám.
1: Stíháš to všechno,
2: já,
1: dobře.
2: Jako, já jsem aktivní z donucení, no.
1: Jo, jo, jo.
2: Jako když je toho moc, tak je toho příliš.
1: Tak se šetři trošku někdy, no, prosím, tě, odpočívej mezi tím, aspoň nejde. Na chvilku.
2: Já odpočívám, když si třeba sednu na toho koně, tak si odpočím.
1: No a naši diváci možná odpočívají. U seriálu, které si taky natočil, teď běží, oba dva od vody.
2: Jo, Polabí a Pod hladinou. No.
1: A na co se můžeme těšit dál? Já vím, že se to nesmí prozrazovat, že jo, ale...
2: Já ani přesně nevím, v jakém se to stádiu nachází, no. Já
1: ale
2: jsem,
1: točí se dál.
2: Já jsem dementní, takže v podstatě nevím, no.
1: No ty nejsi, ale ten pán, co hraješ. Já to jenom přesně...
2: Já jsem se do toho vžil tak, že už to v podstatě mi to vlastní.
1: Dobře.
2: Trošku jsem musel odbočit u toho policajta na těch slapech, ale jinak jako dobrý, no. Zatím to jde.
1: Mm-hmm. Občas se objeví zase Kameňák, tam si taky hraješ veselého člověka.
2: To není dementní.
1: No, ne? Ale vypadá... Ne, samozřejmě, pojďme od toho. Spousta rolí Václav Vidra je v akci a teď bude v akci kdo z našeho archivu? Koho vybereš?
2: No, tak na porovnání bych vzal tady rovnou Vlastu Buriana.
1: No prosím, měli jsme tu atrapa, to zní tak jako... Nevhodně, no, ale měli jsme tu napodobeninku s Václavem Faltusem a teď si dáme originál. Hovory s Miloušem.
3: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
4: A proč se mě nemá nic stát?
3: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
4: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
3: Ty jsi ještě malinký.
4: A proč pak jsem malinký?
3: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
4: A proč nejsou teprve 4 roky?
3: No, poněvadž není 5.
4: A co kdyby mě bylo 5?
3: No, pak bys byl o rok starší.
4: A co je to starší?
3: No vidíš, támhle ta slečna je už starší.
4: Proč říkáš, strejčku, támhle ta?
3: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
4: Jak to tahle?
3: No víš, Miloušku, mlč hezky.
4: A proč mám mlčet hezky?
3: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
4: A proč nemám brečet?
3: Poněvadž si muž.
4: A proč jsem muž?
3: No, poněvadž nejsi holčička.
4: A proč nejsem holčička?
3: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
4: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
3: No, vždyť to vidíš, miloučku.
4: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
3: Poněvadž jsem už z toho vyrost.
4: Vyrostu já taky, tak.
3: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
4: A proč mám držet hubu?
3: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
4: Je. To bych byl rád, strejčku.
3: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
4: Poněvadž bych dělal párniček.
3: A jak bys dělal párniček?
4: No já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
3: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
4: Proč pak ten pán kropí ulici?
3: No poněvadž víc z plachu je prach.
4: A proč nás nepostříká?
3: No poněvadž nesmí.
4: A proč nesmí?
3: No poněvadž by nám zkazil šaty.
4: A proč by nám zkazil šaty?
3: Vodou, synáčku.
4: A proč vodou?
3: No poněvadž nekropí pivem.
4: A proč nekropí pivem?
3: No poněvadž by se opil.
4: A proč by se opil? Ty se taky opíš, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
3: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
4: A proč mě praštíš?
3: No poněvadž mě nadáváš.
4: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
3: A to není od nich hezký.
4: A od tebe to taky není hezký, strejčku.
3: Tak jsem mu dal nový pohlavek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to bylo Vlasta Burian, trošku nám to mohlo připomínat pana Skupu,
2: no,
1: s Urvínkem. Tak uvidíme, jestli to posluchače zabavilo, pobavilo, zaujalo, jestli chtějí pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Jaroslava Hanušová, věrná to umělecká partnerka Jiřího Lábuse. To by taky mohlo být zajímavé. Co, Vašku, myslíš?
2: No, všechno je zajímavé.
1: Souhlasíš se vším dobře.
2: Všechno je zajímavé.
1: Hlasujte,
2: Ačko. Tady se v podstatě člověk nemůže netrefit.
1: Dobře, výborně. Vlasta Burian Ačko, Jaroslava Hanušová Bčko, Humor Mezera A, Humor Mezera B. To jsou SMSky na 90 011 04, tam pošlete. A nebo zavolejte na 731 800 900. S Elánem pokračujeme.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: A vracíme se k našemu hlasování. Dámy a pánové, vyberte si Vlastu Buriana anebo Jaroslavu Hanušovou. Tak je to správně. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pánové, pro oba dva.
4: Dobrý den.
5: A hlas dávám Vlastovi Burianovi.
4: Máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
6: Mějte se krásně.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, přeji.
6: I vám.
7: Prosím pěkně, pozdravím oba dva pánové.
6: Děkujeme, my vás taky.
7: Chtěla bych poprosit pana Vašika, aby trošku zmírnil ze zdravotního hlediska. Ano, trošku zmírnit, ano.
6: Jste hodná, no.
4: Ano, paní doktorko.
6: Já kdybych zmírnil, tak to se mnou sekne.
7: Ano, trošku zpomalit, ano. A pozdravu paní Janičku.
6: Děkuji,
7: vidím. A přeju si Ačko.
4: Děkujeme. Mějte se hezky.
7: Naslyšenou.
4: Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás a zdravím obzvlášť pana Bidru.
6: Díky.
8: Tady Petr z Hostína Umělníka.
6: Taky zdravím.
8: Viděl jsem vás naživo poprvé v životě letos,
6: jo.
8: A tohle dvakrát u nás na Bělníku na Dní koně,
6: ano.
8: Když jste byl. A teďkom po druhé jako generála Castra na té ukázce, které děláte pravidelně, takže... To jsou dvě místa, kde jsem vás viděl, moc nám to líbilo s dětma. Dětem se nám pak podepisoval pohlednice a všechno, takže děkuju za to a mějte se moc hezky, buďte zdraví a vybírám Ačko.
6: Díky moc.
4: Petře, děkujeme vám, Slavě, potěšen.
6: Pozdravujte děti.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Tady je Květové Svážnice, prosila bych Ačko a mohla bych se něco zeptat pana Vidry.
4: Určitě. Zkušte.
9: Jestli tam má těch tvojích psíků.
4: Dneska nemám
6: psíky.
4: Dneska je sám.
6: Vypadalo to, že možná vemu, ale nakonec jsem je nechal doma.
9: A já jsem vám viděla právě u toho šípa, no. Jak tam běhali. To bylo dobré.
6: Jo.
9: Takže myslela, že tam budete mět.
4: Jo.
6: Tak nemám.
4: Tak Květo, příště vemu. Počkejte, Květo, hlasovala jste?
6: Ano, Ačko.
4: Ačko. Jo. My to vždycky zapovídáme.
6: Mějte se moc krásně.
4: Tak máme to tam a ještě vy, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
6: I vám.
10: Honza z Vlkavy, zdravím Pavle, vás i pana Vidru.
4: Dobrý den.
10: Kterému přeji dodatečně hlavně zdravíčko k pondělnímu svátku.
6: Díky.
10: A hlasuji též pro Vlastu Buriana.
4: Děkujeme, Honzo.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
10: Naslechlapím.
4: Budeme se těšit. Vlasta Burian může pokračovat s malým Miloušem.
11: Ani nemrkl a řekl.
12: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč tě praští?
11: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechumelou zvolal.
12: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
11: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
12: No a proč by se tam měl dostat?
11: No, poněvadž tam bydlí.
12: No, proč tam bydlí?
11: No, poněvadž musí.
12: A proč musí?
11: No, poněvadž nechce spát na ulici.
12: A proč nechce spát na ulici?
11: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
12: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
11: Na to následovala celá řada otázek.
12: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? proč strýčku nepraskneš jako bublina?
11: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
12: Proč to není kočka?
11: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
12: Proč strýčku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocenej? Proč když je ti horko nevyplazuje strýčku jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš strýčku rypák?
11: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
12: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
11: Pa já si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
12: Já budu funět.
11: No tak jen fuň, chlapečku.
12: Já budu pouštět páru.
11: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
12: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
11: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďarát do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
12: A proč mám čekat, strejčku?
11: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
12: Proč utíkáš, strejčku?
11: A za chvíli na to.
12: Strejčku, proč mě tady štýpají bravenečkové?
11: A to je moje zpověď.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, v tuto chvíli šance pro vás, kteří chcete Miroslava Donutila a příhody s Bolkem Polívkou, to je Ačko, a šance pro Bčkaře Jaroslava Hanušová s Jiřím Lábusem, jakožto rozhlasoví pracovníci. Jste na Českém rozhlase, regionální stanice, vysílají Humoriádu, tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a na vaše hlasování se těší i Vašek Vidra.

jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co pod

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže...

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, stále můžete hlasovat, a to pro Miroslava Donutila nebo Jaroslavu Hanušovou, známou to Jaruš z Kouzelníka. Připomínám, abyste si ji hned představili na první dobrou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám přeju, pánové.
3: Vám taky.
2: A chtěla bych říct slovy maminky Vašíka, Vašíku Šetřiše.
3: Děkuju, no. Tak ale jo. Maminka se taky nešetřila.
1: Mají to v genech.
2: Právě proto. Škoda, že ji nemáme.
3: Já vím, to je škoda, no.
1: Tak jo, tak milá paní. Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se fajn, naschledík.
1: Tak, kdo dál je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, pan doktore Jirka Štrčan. Zdravím i pana Vidru, přeju vám oběma hodně zdraví a já nevím, co tam je v nabídce.
1: V nabídce je pan Donutil nebo paní Hanušová s panem Lábusem.
4: Tak jednička zásadně jenom Donutil, nikdo jiný.
1: Dobře. Donutil
3: no, jste nás skoro. No, polívkou.
1: No, tak jo, děkujeme.
3: Děkuju. Hezký den.
1: Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Vidru, a já bych chtěla pana Donutila. Tady je Marcela z Ústí nad Labem.
1: Marcelo, děkujeme, máme to zapsáno. Zdravíme dalšího, vítejte u nás v Humoriádě, kdo pak je tam?
6: Dobrý den,
1: dobrý.
6: Zdravím vás i vašeho hosta a přeju si pana Donutila a přeji vám hezké odpoledne.
3: My vám též děkujeme.
1: Skoro dvojhlasně jsme vám to zarecitovali. Dobré odpoledne.
7: Krásné, nádherné, Vaška Vidru zdraví Marta, ještě si na mě pamatuje,
3: ano,
7: Vašku?
3: Ano, Marta.
1: Marta je nezapomenutelná.
7: A všechno nejlepší je všech svátku, Vašíku.
3: Díky moc, díky.
7: A zdravím taky Pavla Kučeru, kterého znám taky osobně.
1: Ano.
7: No a já vám teda Ačko a všechny pozdravuji, všechny Vašky a celou Humoriádu. Ahoj, čau.
1: Děkujeme
3: ahoj,
1: krásně, celá Humoriáda vám děkuje a zveme dalšího. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den.
3: Dobrý den,
8: tady Jarda, já vás zdravím. A dal bych si Jaruš, ale asi je to málo platné.
3: No jo, no, zatím to tak vypadá, no.
1: No, ale píšeme ho tam, váš velký hlas no. Tam je. Mějte no. Se, naslyšenou.
8: Dobře, děkuju.
3: Díky, naschle.
1: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: My vás taky.
1: Ogaři vás.
3: Jste evidentně ze severu, z východu severu Čech.
9: Z východu Moravy.
3: Nebo Moravy vlastně ještě.
9: No.
1: Tak povídejte, vás. Povídejte.
9: A jestli jsou aj ve vysílání,
1: no,
9: tak
1: jste.
9: Zdravím aj ostatní humoriádníky.
1: No super.
9: No.
1: Díky. Všichni Ogaři a dcerky od Humoriády vás zdraví, jo, zpátky.
9: Tak, děkuju. Já jsem sice ze Zdounek, ale posílám pozdrav Zdováčovi.
1: Ačko nebo Bčko?
9: A teďko si musím ujasnit, protože poslouchám přes internet, o koho vlastně hlasujeme.
1: Teď hlasujeme o pana Donutila nebo o paní Hanušovou.
9: No tak Moraváka.
1: No tak to je jasné. No, tak děkujeme.
3: Mějte se
1: krásně, zdravíme krásně, celé Luhačovice v tuto chvíli. Tak přátelé, příhody s Bolkem Polívkou jsou tu.
10: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli

0: Do čeho jste pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý a Oleg udělal vystartovali jsme, oni byli přibiti k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu a říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopni. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Bolkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenaci komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě jednou, to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili od Vietnamců až po Kubánce a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho a když to celý skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od svého, říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, ne, ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl a Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunuli a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celýho dne. A Franta říkal, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no.
1: Tak humoriáda je skoro kompletní, ještě jedna pěkná písnička zbývá, takže Václav Vidra se loučí i Pavel Kučera.
2: Všechno jednou končí, ale něco nám zase krásného začne.
1: A nebo ještě hezčího, budeme se těšit na příště. Dobrý poslech dalších pořadů.
2: Mějte se krásně, hezký den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
4: Ministerstvo zdravotnictví podá trestní oznámení kvůli hospodaření ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra. Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48 u Nového Jičína. Oslavy adventu v centru Ostravy i letos o zvláštní ledové kluziště. Zítra bude polojasno, teploty až 23 stupňů. Dobré odpoledne, přeje Lucie Kociánová. Hospodaření zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověří policie. Ministerstvo zdravotnictví totiž po kontrole podalo trestní oznámení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí rezortu Naďa Chatová. Kontrola odměňování odhalila nadstandardně vysoké částky vyplácené manažerům. Ty navíc často nebyly odůvodněné. Zjištění označil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO za mimořádně závažná. Ministerstvo kontrolovalo všech 7 v Česku působících zdravotních pojišťoven, dodává mluvčí Naďa Chatová.
5: Předběžné srovnání ukazuje, že v žádné z dalších pojišťoven nebyla situace v kontrolované oblasti srovnatelně závažná jako ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra.
4: Informace o rekordních částkách na odchodnou pro bývalé manažery přinesl jako první Český rozhlas. O výhodných smlouvách rozhodl bývalý generální ředitel pojišťovny David Kostka. Ten vyjádření opakovaně odmítl. V Novém Jičíně začala stavba posledních 4 kilometrů dálnice D48. Úsek mezi Šenovem u Nového Jičína a obcí Rybí chtějí silničáři dokončit do 3 let. Stávající sjezdy u Nového Jičína nahradí nové okružní křižovatky s napojením na plánovaný obchvat Kunína. Jak dodává generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, na dokončení úseku za zhruba 870 milionů korun ještě naváže rekonstrukce novojičínské estakády.
6: My teď máme hotovou dokončenou technickou studii na rozšíření tohoto mostu, na kompletní přestavbu mostu. De facto víme, jak ten most je náročný, nebo jak je to velká stavba a složitá stavba, takže teďka tuto chvíli budeme připravovat další projekty, povolovací procesy a tuto chvíli si myslím, že ta realizace přijde nejdříve, tak za 3-4 roky dříve ne.
4: Státní podnik Lesy České republiky v prvním pololetí zvýšil hrubý zisk, a to i přes nižší těžbu dřeva. Oproti loňsku podniku stoupl zisk o 23% na skoro 4 miliardy korun. Informovala o tom jeho mluvčí Eva Jouklová. Podle ní je to hlavně kvůli příznivému vývoji cen dříví. Tržby za vlastní výrobky a služby lesům vzrostly o 7% na skoro 9 miliard korun. Těžba dřeva klesla téměř o desetinu. Více než 3 miliony korun z městského rozpočtu bude letos stát vánoční kluziště v centru Ostravy. Náklady na 35 dní provozu ledové plochy pod širým nebem schválili zastupitelé. Lidé si budou moct bezplatné bruslení užít už od soboty 28. listopadu.
7: Bruslení na náměstí Edvarda Beneše už město označuje za tradici. Letos se zopakuje po 17. Kluziště každoročně navštíví kolem 25 tisíc lidí. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: Počátku noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou skoro jasno. Později bude přibývat vysoká oblačnost a výjimečně se vytvoří mlhy. Zítra přes den pak čekáme polojasno, přechodně i oblačno. V noci teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Ostravě se na silnici 11 na kruhovém objezdu nad dálnicí D1 stala nehoda. Auto tam nabouralo do svodidel. Počítejte na místě s možným zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Je tady pro vás Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Stručně, jasně a přehledně přidáme zpravodajský souhrn dnešního dne už za chvíli s Lucí Kociánovou. No a alespoň jedno základní téma, kterému se budeme věnovat za chvíli. O duševním zdraví se dá mluvit otevřeně a bez předsudku. Kde dnes konkrétně, dovíte se za chvíli. V druhé polovině této hodiny předvolební speciál Českého rozhlasu Ostrava dnes bude z Opavy. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne s námi.
0: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: V Novém Jičíně začala stavba posledních 4 kilometrů dálnice D48. Úsek mezi Šenovem u Nového Jičína a obci Rybí chtějí silničáři dokončit do 3 let. Stávající sjezdy u Nového Jičína nahradí nové okružní křižovatky s napojením na plánovaný obchvat Kunína. Na dokončení úseku za zhruba 870 milionů korun ještě naváže rekonstrukce novojičínské estakády. V Ludgeřovicích u Ostravy dnes otevřeli centrum služeb. Nový areál vznikl na ploše tzv. Menšíkovy louky nedaleko tamního kostela. V provozu jsou nové prodejny, pošta a parkoviště. Jak potvrdila ludgeřovická radnice, součástí centra služeb jsou také lékařské ordinace. Ty přijmou první pacienty později. Město Opava připravuje stavbu nového autobusového nádraží. Zázemí pro cestující bylo původně v Těšínské ulici. V roce 2003 ale ustoupilo obchodnímu centru. Radnice už má zpracovanou studii. Autobusové nádraží by podle ní mohlo stát za železniční stanicí Opava Východ. Město jedná se správou železnic a řeší využití potřebných pozemků. Vše je stále ve fázi přípravy. Na Ostravské vysoké škole Báňské technické univerzitě dnes začala stavba vodíkového polygonu. Vědci chtějí v novém zařízení vyvíjet a testovat vodíkové technologie tak, aby se co nejvíc přiblížily reálnému využití. Budou proto spolupracovat třeba i s ostravským dopravním podnikem. Vědecké a výzkumné centrum má stát 350 milionů korun, z toho 80% pokryjí peníze z evropských dotací. Lidé ve Frenštátu pod Radhoštěm dnes mohli darovat krev. Tým nemocnice Agel zřídil odběrové místo v Domě kultury, kam zájemci přicházeli po celé dopoledne. Mobilní tým nově umožnil i darování krevní plazmy, která pomáhá při léčbě těžkých úrazů a popálenin.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: O duševním zdraví bez předsudků a hlavně otevřeně. Tak přesně v tomto duchu se dnes odpoledne nese den otevřených dveří ve Family Hubu v Ostravě Dubině. Návštěvníci už mají za sebou část přednášek a využít mohou také krátké individuální konzultace s odborníky. Na místě je i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, dobré odpoledne, tak jaký zájem byl a je o ten dnešní program?
2: Krásné odpoledne. Tak já si myslím, že o duševním zdraví se bavit a vůbec se mu věnovat je velmi důležité. Tak a uvědomují si to tady i ve Family Hubu, takže i ta návštěvnost nebo ten zájem o ten dnešní den otevřených dveří je proto adekvátní tady tomuto oboru a všem těmto problematikám. Já jsem tady s paní Petrou Parubkou, která má Family Hub tady v Ostravě na starost a která vlastně zřizovala i tady tento den otevřených dveří. Dobrý den, co dneska všechno mohli lidé u vás zažít?
3: Dobrý den, já jsem ráda, že jsem tady v Ostravě s vámi, protože podobné centrum jsme vybudovali také v Praze a jsme hrozně rádi, že můžeme otevřít centrum komplexní psychologické a terapeutické péče i tady v Ostravě a je velká opravdu poptávka po službách pro děti, pro rodiny a také pro firmy. A měli jsme tady hodně návštěvníků právě z řad pedagogických a nepedagogických pracovníků, taky úřadu a některých firem a zajímali je veškeré to spektrum těch služeb, protože je důležité, abychom mohli pokrýt celou rodinu, od těch nejmenších dětí přes rodiče až po to vlastně po ty jednotlivé páry a rodiny, protože ty problémy se týkají všech a pro nás je hrozně důležité, aby se destigmatizovala péče o duševní zdraví.
2: Ten dnešní den byl v duchu přednášek a zajímavých konzultací, ale třeba se sem někdo nedostal a zajímalo by ho to, protože ano, jak říkáte, duševní zdraví je důležité a měli bychom se mu věnovat. Jak to bude fungovat tady u vás? Jak se k vám lidé mohou dostat?
3: Tak jednak se můžou přijít podívat, protože jsme tady v Ostravě Dubina, jich, ale také se můžou podívat na naše webové stránky a zavolat si, objednat se nebo jenom zkusit napsat e-mail, kde jim poradíme, jestli vůbec potřebují konzultaci, jaký druh konzultace potřebují. A jsme hrozně rádi, když se opravdu lidi nestydí s těmi problémy, které mají nebo které by je mohly postihnout, obrátit na nás, protože předcházíme těm mnohem větším a horším situacím, které by mohly nastat.
2: Jste tady pro všechny, říkala jste pro celé rodiny, takže se k vám mohou přihlásit jak děti, tak dospělí, tak i třeba seniori?
3: Samozřejmě, ale hlavně cílíme toto naši vlastně nějaké to naši propagaci nebo to, aby o nás věděli na rodiče a na rodiny, protože ty rodiče rozhodují o tom, jestli ty děti někam se dostanou a samozřejmě ty rodiče potom konzultují se svými rodiči jednotlivé situace, takže pokrýváme opravdu celou rodinu u dětí tak zhruba od 3 let, kdy můžou k nám chodit až po ty seniory.
2: No tak já přeji, ať jsou všichni u vás spokojení, ať to funguje a ať váš hub tady je tady pro všechny. Stále děkuji moc.
3: Děkuji také moc a doufám, že se nebudou stydět obrátit se na nás se svými problémy.
2: No, tak pokud by vás to zajímalo, určitě můžete navštívit Family Hub, podívat se tady a věnovat se i vašemu duševnímu zdraví.
1: Díky moc za všechny informace ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Se loučím s redaktorkou Petrou Pivkovou. Petro, hezké odpoledne.
2: Děkuji moc.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava. Den v kraji. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
4: V naší čtvrteční rozhlasové lékárně bude řeč o podzimních virózách, tedy o akutních virových onemocněních dýchacích cest, které se projevují horečkou, únavou, bolestí svalů i hlavy a kašlem. Dá se jim účinně předcházet? Jak spolehlivé je očkování a pro koho je vhodné? A jak nebezpečné mohou být? I na to se budu ptát. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava, také Den v kraji. Pojďme si ale říct, jaké počasí nás čeká v dalších dnech. To všechno ví Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého už zdravím a vítám v našem vysílání. Pěkné odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Petře, dnešní den opět krásný, slunečný. Kam se nám až dostaly teploty?
1: Teploty nám vystoupily na 21 až 25 stupňů, na Lysehoře bylo 15 stupňů.
0: Co nás ale čeká dále? Jaká je předpověď počasí pro noc a zítřek?
1: V noci i zítra bude zpočátku malá oblačnost, ale postupně už v průběhu noci začne přibývat taková vysoká oblačnost a zítra bude polojasno, přechodně může být i oblačno, ale víceméně bude ještě slunečno. Teploty v noci klesnou na 11 až 7 stupňů, při vezvětří tam klesne teplota až k 5 stupňům, no a zítra odpoledne nám vystoupí teploty na 19 až 23 stupňů, na horách na 14 až 18. Vítr tempované, buď slabý proměnlivý, nebo jihovýchodní až jižní s rychlostí většinou jenom do 4 metrů za sekundu.
0: Takový bude zítřejší den, tedy čtvrtek. Co ty další dva dny, pátek a sobota, jak to vidíte?
1: Pátek bude většinou polojasno, ranní teploty od 10 do 6 stupňů, ojediněla i kolem 4, a nejvyšší denní teploty stále od 19 do 23 stupňů. No a podobné počasí bude i v sobotu, slunečné, ranní teploty 10 až 6 stupňů a v průběhu dne vystoupí teplota zase na hodnoty kolem 20 stupňů.
0: Tak to vypadá, že nám krásné počasí ještě malou chvíli vydrží a poté se to bude samozřejmě upřesňovat. Jaké jsou vaše vize? Vypadá to, že přece jen ještě bude i krásně?
1: Vypadá to, že ještě v neděli by mohlo být, ale už postupně bude přibývat od západu oblačnost. Tam pravděpodobně bude postupovat taková slabá studená fronta. A odpoledne a potom k večeru hlavně už nejsou vyloučené ani ojedinělé přehánky, ale budeme to upřesňovat v dalších dnech.
0: Přesně tak, díky moc za předpověď počasí pro ty nejbližší dny. V dobrém odpolední nebo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava jsem si povídala s Petrem Drobkem z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Pro dnešek se loučím. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: Vám také, děkuji.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.
0: No a za chvíli samozřejmě naše předvolební vysílání Breda a Slezanka, dvě ikonická opavská místa. Slezské město musí do budoucna vyřešit, jak využít chráněný obchodní dům Breda a musí rozhodnout také o tom, jak bude vypadat místo po zdemolované Slezance. Jsou to proto témata našeho dalšího předvolebního speciálu s Richardem Piskalou a Martinem Knitlem v 17 hodin a 30 minut na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Začíná další díl předvolebního vysílání, ve kterém se podrobně věnujeme okresním a statutárním městům v Moravskoslezském kraji. Od mikrofonu vás zdraví Richard Piskala. Dnes je na řadě Opava. Kdo chce být primátorem města a jaké názory mají kandidáti na ožehavé otázky opavské komunální politiky? Tak to vše teď probereme s Martinem Knitlem, který je se mnou ve studiu. Martine, dobrý den.
2: Hezký den.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Opava je třetím největším městem v Moravskoslezském kraji podle počtu obyvatel. Žije tam zhruba 55 tisíc lidí. Před dvěma lety si město připomnělo 800 let od první zmínky. My se samozřejmě zaměříme hlavně na tamní politiku. Jaké je aktuální složení koalice na opavském magistrátu a jak vypadaly poslední 4 roky?
2: Hlavní politickou silou v Opavě je hnutí ANO 2011. V komunálních volbách v roce 2022 získalo od voličů téměř 35% hlasů. Bylo to jednoznačné vítězství. Na druhém místě skončilo spojení ODS a TOP 09 s více než 15%. Hnutí ANO má v 11členné městské radě 8 zástupců. Další dva patří Sdružení občané městských částí Opavy a jeden člen je z uskupení Zelená pro Opavu. Přímo ve vedení města jsou ale jenom zástupci hnutí ANO. Primátor Tomáš Navrátil, jeho náměstci Michal Kokošek, Pavel Melecký, Vladimír Šrajer a uvolněný radní Petr Popadinec. Co se týče zastupitelstva, i když v poslední době jsou jednání občas velmi napjatá, sledoval jsem i poměrně ostré osobní střety, vládnoucí koalice nemá problém prosadit vlastní vize a působí jednotně. V opozici je aktuálně ODS, TOP 09, Změna pro Opavu, SPD a KDU-ČSL.
1: Takže v Opavě nedošlo k žádným politickým otřesům nebo změnám?
2: Nedošlo, koalice má v zastupitelstvu většinu 22 hlasů z 39.
1: Pojďme tedy k tomu, kdo v Opavě kandiduje v říjnových volbách.
2: Stran, hnutí a dalších subjektů je celkem 9. Řeknu je v pořadí podle vylosovaného čísla kandidátky ve městě. Jedničku má Zelená pro Opavu s volebním lídrem Danielem Volným. Další kandidátka patří OK Změně pro Opavu, vedej Petr Čudek. Číslo 3 si vylosovala ODS plus nezávislé osobnosti a lídr Dominik Janků. Následuje uskupení Žijeme Opavou, které nominovalo do čela René Černohorského a na této kandidátce jsou lidé za SocDem a KSČM. Číslo 5 to je kandidátka hnutí ANO 2011, současného primátora Tomáše Navrátila. Volební šestku má KDU-ČSL s lídriní Lucí Pobořilovou. Další kandidátku vytvořilo uskupení Vize pro Opavu. Tam je v čele Vojtěch Šimetka a jde o spojení nezávislých kandidátů TOP 09 a Piráty. A zbývají ještě dvě. SPD a nezávislí kandidáti mají na prvním místě Stanislava Pešáta a s kandidátkou číslo 9 jdou do voleb občané městských částí Opavy, sdružení vedené Miroslavem Kořistkou. Takže těchto 9 uskupení bude usilovat o hlasy voličů.
1: To byla Opava. Zůstaňme ale ještě chvíli v tomto okrese. Stalo se tam v tomto volebním období něco neobvyklého?
2: I v dalších městech je politická situace poměrně stabilní, ale s jednou výjimkou a tou je Hlučín. Tam se koncem roku 2023 vyměnilo celé vedení města. Pavla Paška ze Sdružení občané pro Hlučín nahradila ve funkci starosty Petra Tesková z hnutí ANO. Důvodem byly velmi napjaté vztahy na jednáních zastupitelstva a různá obviňování. Opavsko je okresem velmi členitým, pokud jde o samostatné obce. Najdeme jich tam 77, takže politických příběhů bychom našli hodně. Zmíním jeden konkrétní, který se týká Hlučínska, protože tam v těchto dnech jedna informace hodně rezonuje. Funkci totiž opouští a dál už nekandiduje dlouholetý starosta Bolatic Herbert Pavera z TOP 09. Na kandidátkách byl nepřetržitě od roku 1990, takže Bolatice v každém případě budou mít po volbách změnu na radnici.
1: Tak jako v minulých dílech našeho speciálu jsme připravili sérii otázek pro jednotlivé volební lídry. Budou se týkat aktuálního dění v Opavě a my vám po písničce prozradíme, jak jednotlivé strany a kandidující uskupení odpověděli. První otázka se zaměří na parkování aut ve městě.
0: Komunální volby 2026.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Dnes se věnujeme říjnovým komunálním volbám s Richardem Piskalou a Martinem Knitlem. A věnujeme se konkrétně situaci v Opavě. Už jsme si představili kandidáty a teď je čas prozradit, jak odpověděli na naše otázky. Zaměřili jsme se na tři konkrétní témata, která lidé v Opavě řeší a kterými se budou zabývat i zastupitelé po komunálních volbách. A protože odpověděli všichni lídři, máme ucelený pohled na to, jak k těmto tématům přistupují. První ze tří otázek se týká v Opavě velmi choulostivého problému s parkováním v ulicích.
2: Ano, parkování to se skloňuje v mnoha debatách a nejenom na sociálních sítích, zvlášť potom, co radnice zavedla takzvané modré zóny a zpřísnila podmínky pro řidiče. Najít volné místo je často velmi obtížné a nejde jenom o návštěvníky města. Na problém upozorňují hlavně obyvatelé. Proto jsme jednotlivým lídrům položili tuto otázku. Jaké navrhujete systémové řešení problému s parkováním ve městě?
1: Jak odpověděli?
2: Jako skutečný problém to vidí všichni, v tom se shodnou. A taky je znát, že všichni vnímají tuto otázku jako velmi důležitou. Petr Čudek z OK Změny pro Opavu odmítá další rozšiřování placených zón. Potřebuje k tomu ale jasná data o skutečném využití míst v ulicích a volá taky po záchytných parkovištích. Miroslav Kořistka z občanů městských částí Opavy vidí řešení v kombinaci nových parkovacích míst se stavbou parkovacích domů, ale ne na úkor zeleně a volných ploch. Stanislav Pešát z SPD a nezávislých modré zóny podporuje. Vnímá to jako jasná pravidla pro všechny, i když to ale, jak uvádí, vyvolává zlou krev. Chce s odborníky hledat spravedlivější řešení. Tomáš Navrátil má za hnutí ANO 2011 plán postavit nová parkoviště třeba u basketbalové haly a Stříbrného jezera a vybudovat parkovací dům v Kilešovicích. Také si ale myslí, že není možné každý volný prostor proměnit na parkoviště. René Černohorský z uskupení Žijeme Opavou chce upravit současný systém i časový režim modrých zón a navrhuje změny v konkrétních ulicích a nutné je podle něj preferovat hromadnou dopravu. Lídr uskupení ODS plus nezávislé osobnosti Dominik Janků označil současný systém parkování za zbytečně složitý, chce zrušit zpoplatnění prvního auta v rodině, zavést v ulicích jednu hodinu krátkodobého parkování zdarma a postavit parkovací domy na sídlištích.
1: Z toho, co zaznělo, bych řekl, že parkovací domy jsou pro kandidující velmi důležité.
2: Je to tak, mluví o nich všichni. Trochu jinak ale Zelená pro Opavu s Danielem Volným v čele kandidátky. Podle něj je míst v parkovacích domech pro návštěvníky dostatek. Požaduje přitom ale revizi celého systému parkování ve městě a zaměřit se chce na chybějící parkoviště s možností dobíjení elektromobilů. Lucie Pobořilová za KDU-ČSL vidí řešení ve vícepodlažních parkovištích, třeba v Kateřinkách, a navrhuje pravidlo přes den volno pro všechny a v noci parkoviště jen pro rezidenty. No a Vojtěch Šimetka, volební lídr Vize pro Opavu, zdůrazňuje význam spolehlivé a výhodné hromadné dopravy jako alternativy k cestě autem. Kromě nových parkovacích domů chce taky lépe zorganizovat ulice a dopravu, aby přibylo míst pro odstavení aut.
1: To byla tedy první otázka na téma parkování v Opavě. Celé odpovědi lídrů všech kandidujících subjektů si můžete přečíst na našich webových stránkách ostrava.rozhlas.cz. Za chvíli pokračujeme, no a čeká nás otázka druhá k budoucnosti opavského horního náměstí.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Dnes se věnujeme komunálním volbám v Opavě a pohledům kandidátů na konkrétní témata spojená s tímto slezským městem. Ve studiu je Richard Piskala a také redaktor Martin Knitl, který uvede další otázku, kterou jsme lídrům kandidátek položili.
2: Další téma se týká opavského Horního náměstí, které se teď mění doslova před očima. Jádro opavské památkové zóny výrazně ovlivnila demolice bývalého obchodního domu Slezanka. Debatuje se o tom, zda toto místo znova zaplnit bytovými domy, jestli tam vybudovat koncertní sál, podzemní parkoviště, nebo naopak nechat prostor do značné míry volný. Takže naše druhá otázka zní takto. Jak by mělo vypadat okolí centrálního Horního náměstí po demolici bývalého obchodního centra Slezanka?
1: I na tuto otázku odpověděli všichni lídři. Jak toto téma vnímají?
2: Opět se všichni shodují v tom, že jde o téma velmi důležité a citlivé, protože místo po Slezance patří k nejcennějším ve městě. Daniel Volný z uskupení Zelená pro Opavu podporuje uzavření náměstí zástavbou bytovými domy a obchody, odmítá vybudování koncertního sálu a doporučuje zachovat výhled na konkatedrálu. Podle Tomáše Navrátila z hnutí ANO 2011 bude důležité, jak dopadne architektonická soutěž, diskuze odborníků a taky, jaký názor bude mít veřejnost, vlastníci okolních domů anebo podnikatelé. Varianty jsou podle něj otevřené. Velmi podobně to vidí také občané městských částí Opavy a jejich lídr Miroslav Kořistka. Širší studie urbanistů a veřejná debata jsou klíčové i pro uskupení Vize pro Opavu s lídrem Vojtěchem Šimetkou, ale bez stavby velkého multifunkčního sálu a podzemního parkoviště. Petr Čudek v čele kandidátky uskupení OK Změna pro Opavu navrhuje urbanistickou soutěž se zapojením veřejnosti, odmítá stavbu kulturního sálu i velkokapacitního parkoviště a chce vše řešit jako celek. Nutnost najít v této věci soukromého investičního partnera je pro otázku nové zástavby místo Slezanky nutná pro ODS s nezávislými kandidáty v čele s Dominikem Janků. Požaduje zachovat veřejný prostor, zeleň a vrátit do centra městský život.
1: Zbývají ještě pohledy tří kandidujících subjektů. Tak jak odpověděli?
2: René Černohorský z uskupení Žijeme Opavou je přesvědčený, že o budoucnosti Horního náměstí by měli rozhodnout občané v místním referendu, že se nemusí lpět na původním půdorysu zástavby, umí si představit stavbu několika domů s malým kulturním sálem. SPD a nezávislí kandidáti vedení v Opavě Stanislavem Pešátem oceňují demolici Slezanky, navrhují prostor znova vhodně zastavět s ohledem na to, jaké domy tam stály v minulosti a nechat volný průhled na konkatedrálu. A ještě pohled strany KDU-ČSL, která má v čele opavské kandidátky Lucii Pobořilovou. V odpovědi uvedla, že rozhodnout musí lidé v otevřené diskuzi a odborníci v architektonické soutěži. S úctou a respektem k historii města a potřebou mít kvalitní veřejný prostor pro každodenní život.
1: A já přidám znovu odkaz pro ty, kteří si chtějí přečíst celé znění odpovědí lídrů kandidujících uskupení v Opavě. Najdete je na webových stránkách Českého rozhlasu Ostrava. ostrava.rozhlas.cz. Dvě otázky ze tří už jsme tedy probrali a zbývá poslední. Po písničce se přesuneme od Slezanky o kousek dál v centru Opavy, do bývalého obchodního domu Breda.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Věnujeme se komunálním volbám a představujeme vám jednotlivé kandidáty v okresních a statutárních městech. Dnes mluvíme o Opavě a zbývá nám odkrýt poslední třetí otázku, kterou jsme lídrům kandidátek v Opavě poslali. Jak otázka zní, to prozradí opět Martin Knittl.
2: I třetí otázka je tématem v Opavě velmi sledovaným a citlivě vnímaným.

0: Lídři odpověděli. Začněme Vojtěchem Šimetkou z uskupení Vize pro Opavu. Chce prověřit ekonomiku budoucího provozu, aby tato budova nebrala peníze třeba na školy a údržbu města. Navrhuje možný přesun části veřejných služeb magistrátu právě do Bredy a na to navázat další aktivity. Jako odvážný, ale správný krok hodnotí odkoupení a rekonstrukci Bredy Stanislav Pešát z SPD a nezávislých kandidátů. Požaduje debatu odbornou a veřejnou a posouzení všech nápadů na další postup. Pro KDU-ČSL s Lucií Pobořilovou v čele opavské kandidátky je nutné zvažovat využití Bredy i prostoru Poslezance jako vzájemně propojené otázky, aby se našlo smysluplné využití. Na už dříve vypracovanou architektonickou studii odkazuje René Černý Černohorský z uskupení Žijeme Opavou. Nutné je podle něj propojení Bredy s novým obchodním komplexem hned v sousedství a také vyjasnit možnost využití parkoviště naproti u hotelu Koruna. Petr Čudek, lídr OK Změny pro Opavu, vidí Bredu jako centrum inovací, výzkumu, studia a kultury. Požaduje soběstačný provoz a také vnímá téma ve spojitosti s otázkou, co dál s prostorem Poslezance. Tomáš Navrátil za hnutí ANO 2011 chce navázat na to, co město už udělalo, na dokončené části rekonstrukce a na plán otevřít Bredu obchodu, službám, vzdělávání nebo gastronomii a kultuře.
1: Zatím to vypadá tak, že pro všechny lídry je obnova uplatnění budovy Breda opravdu důležitým tématem.
0: Je to tak, shodují se v tom, že jde o mimořádně důležitou památku, jeden ze symbolů města a že nelze rozhodnout jen tak od stolu. Miroslav Kořistka, číslo 1 na kandidátce občanů městských částí Opavy, zdůrazňuje nutnost zajistit více zdrojové financování. Potvrdil jednání s budoucími nájemci a partnery. Daniel Volný za Zelenou pro Opavu si umí v této budově představit taky menší, komornější divadelní scénu. Horní patra chce nabídnout formou nájmu pro různé služby a tím zajistit peníze na provoz. A zbývá ještě Dominik Janků, lídr ODS a nezávislých osobností. Zdůrazňuje, že kvůli nutnosti nákladné rekonstrukce je nezbytná jasná představa dlouhodobého fungujícího využití. Uvádí spolupráci města, univerzity, soukromého sektoru a dalších partnerů.
1: To bylo tedy shrnutí a průřez odpověďmi lídrů opavských kandidátek na tři konkrétní otázky. Plné znění jejich odpovědí i další souvislosti najdete na webových stránkách Českého rozhlasu Ostrava ostrava.rozhlas.cz.
0: A zítra se vydáme do krajského města, do Ostravy.
1: Dodává Martin Knitl, se kterým se pro dnešek loučím. Naslyšenou.
0: Hezký den.
1: A příjemný poslech dalších pořadů přeje Richard Piskala.
2: Komunální volby 2026.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Liběna Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Senát souhlasil se snížením počtu českých vojáků k obraně východního křídla NATO. Ostravská vysoká škola báňská staví centrum na výzkum vodíku za 350 milionů korun. Lichnov na Bruntálsku postaví novou pamtrekovou dráhu. Zítra bude polojasno, teploty až 23 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Na obranu východního křídla NATO bude možné v příštích 2 letech vyslat místo 2 000 maximálně 1 600 českých vojáků. V uplynulých letech se počet naopak zvyšoval kvůli ruské agresi proti Ukrajině. S omezením počítá návrh zahraničních armádních misí na další 2 roky, který dnes projednal a schválil Senát. Před senátory to vysvětloval ministr obrany za SPD Jaromír Zuna.
3: Oproti stávajícímu mandátu dojde ke snížení navrhovaného počtu v rámci mandátu o 400 osob, čímž dojde k výraznému snížení finančních kalkulací, přičemž úkoly spojené s posílením obrany východní hranice NATO zůstávají zajištěny.
1: Podle Zuny se navíc původní maximální počet 2 000 vysílaných vojáků nedařilo plnit. Armádní mise má schvalovat taky sněmovna, zatím je podpořil její výbor pro obranu. Ruský podnik pro správu majetku v zahraničí neuspěl se stížností na zmrazení víc než 60 nemovitostí v Česku. Jeho kasační stížnost zamítl nejvyšší správní soud. Podnik nesmí s nemovitostmi nakládat. Po ruské invazi na Ukrajinu byl totiž zařazený na sankční seznam. Už v červenci podnik neuspěl se stížnostmi proti zablokování českého bankovního účtu a jedné nemovitosti v Praze Bubenči. Na Ostravské vysoké škole báňské dnes začala stavba vodíkového polygonu. Vědci chtějí v novém zařízení vyvíjet a testovat vodíkové technologie tak, aby se co nejvíc přiblížily reálnému využití. Budou proto spolupracovat třeba i s ostravským dopravním podnikem, uvedl to ředitel tamního centra energetických a environmentálních technologií Stanislav Mišák.
4: Budeme dělat výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti, v oblasti zvyšování účinnosti, v oblasti získávání vodíku a paralelně s tím tyto technologie budeme ověřovat reálným provozem v praxi, kdy budou skutečně jezdit 4+2 autobusy, 4 z dopravního podniku, 2 budou krajské a budeme tyto data validovat v reálném provozu.
1: Vědecké a výzkumné centrum bude stát 350 milionů korun, z toho 80% pokryjí peníze z evropských dotací. Nová pamtreková dráha vyroste v Lichnově na Bruntálsku. Jde o sportoviště s různými klopenými zatáčkami a rampami. Využít ji můžou lidé na kolech, bruslích, skateboardech i koloběžkách. Obec na stavbu získala dotaci a v zimě bude vybírat firmu, která dráhu postaví.
5: Nápad přišel od dětí z Lichnovského žákovského parlamentu a obec na projektu pracuje už téměř 5 let. Bylo nutné například změnit územní plán. Nové sportoviště bude totiž mimo intravilán obce nedaleko poloudru číslo 1 a cyklostezky do Milotic nad Opavou. Pamtrek bude hotový příští rok. Z Lichnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V počátku noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou skoro jasno, později bude přibývat vysoká oblačnost a jen výjimečně se vytvoří mlhy. Zítra přes den pak čekáme polojasno, přechodně i oblačno. V noci teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 16.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Slezské Ostravě se v ulici Muglinovská srazila 3 osobní auta. Projíždějte místem opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přeji vám příjemný podvečer. Po 18. hodině máme 4,5 minuty. Ostravská rozhlasová rodinka už za chvíli. Svátek má Jeroným, tak Jeronýmu vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 30. září. Dnešní ostravská rozhlasová rodinka v první půlce hodiny, v té druhé lidová muzika s Jankem Rokytou. Hudbu země si dáme jako každou středu v našem vysílání. Tak příjemný poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Vážená redakce, prosíme o písničku. Zahrajte paní Zdence Seidlerové z Pusté polomy, která 30. září, tedy právě dnes, slaví krásných 70 let. Všechno nejlepší, hodně štěstí, dobré zdraví, spokojenost, pohodu a dobrou náladu. To přeje klub důchodců v Pusté polomy. Prosíme o směs písniček od Karla Gotta.
2: Hej, pane, táži se zoufám.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Všechny vás moc srdečně zdravím v redakci Českého rozhlasu Ostrava a prosím o hudební přání 39. Písničku posíláme paní Aleně Mohylové k jejím narozeninám. Hodně pohody, životního elánu a hlavně zdraví, to jí přejí její děti s rodinami a sourozenci s rodinami. Prosíme o kyjovskou směs od mistřiňanky. Tady je.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Hudba země. O lidové písni s Janem Rokytou. Krásný podvečer, milí posluchači. Naposledy v čase zářijovém vás u poslechu rozprav o lidové písni vítá jejich autor a váš průvodce slovem Jan Rokyta. Folklorní toulky na vás čekají týden co týden po celý kalendářní rok, tudíž i dnes, jako vždy, krátce po půl sedmé večer na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Folklorní kraj, který v následující půlhodince navštívíme, je vzdálený stovky, ba i tisíce kilometrů, ať už půjdeme po karpatském hřebeni či panonskou nížinou podél mohutného Dunaje. Průvodcem na naší pouti nám bude magický zvuk panovy flétny v rukách jeho předních evropských interpretů. A abychom na počátku pouti do Rumunska za typicky rumunským hudebním nástrojem naj trošičku přivonili ke karpatským náladám, zahrajeme si na úvod orchestrálku s příznačným názvem Karpatské ladění. V hudebním zpříznění jednou melodií postupně navštívíme Valašsko, Podhalí, Podpolaní i rumunský jih a naladíme se tak na karpatskou notu. Hraje orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráž s primášem Jaromírem Kučerou a já vám v odtikávání posledních hodin měsíce září přeji ničím nerušený poslech hudby země.

Karpatské ladění zaznělo smyčci, cymbálovými paličkami i klarinetovými plátky muzikantů z Ondráše. Potlesk pak patřil nadšenému publiku v Janíkově stodole Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Právě zde se v letech 2017 až 2022 konal Mezinárodní hudební festival Božská flétna, kterého se v plynutí 5 let zúčastnili špičkoví reprezentanti magického nástroje za doprovodu již zmíněného vojenského profesionálního tělesa. Dlužno dodat, že mezi nejvýznamnější hráče patří i ředitelka festivalu Lizelotte Rokita, která své interpretační mistrovství pilovala hned u 2 rumunských ikonických legend panovy flétny. Tím prvním byl Nicolae Pârvu a tím druhým dokonce samotný George Zamfir. Známá píseň Oplekat z Olténie je důkazem toho, že rodačka z nizozemského městečka Heerhugowaard opravdu umí a je tou nejlepší ambasadorkou svého magického hudebního nástroje.

Za doprovodu orchestru Ondráš dohrála hráčka na panovu flétnu Lizelotte Rokita. K významným hostům jejího festivalu Božská flétna patřil i rumunský virtuos Radu Nechifor. Jehož svita z Transylvánie brala posluchačům doslova dech. Pomalá lyrická dojna, rytmický tanec z oblasti Oaš, bartókovsky laděná purtáta i svižná hora Pelok jsou svědectvím, že Radu našel ve vojenském profesionálním tělese z Brna výborného partnera a v jejich doprovodném gardu doslova vyspíval krásu své rodné Transylvánie tóny magického nástroje o 22 píšťalách. Ať se vám dobře poslouchá.

To byl Radu Nikifor a jeho božská flétna v lidových melodiích z Transylvánie. Rumunskou panovou flétnu, tedy Nai, teď na chvilku houslovým výkonem vystřídá primáš vojenského uměleckého souboru Ondráš Jaromír Kučera. Zůstáváme však i nadále v Transylvánii. Hajla Žok je svitou rytmických tanečních melodií z okolí města Kluž a Jaromíra Kučeru v ní doprovodí malá smyčcová skupina obohacená o akordeonistu Jaromíra Žižku. A pokud by vám byl začátek úvodní melodie povědomý, tak si vzpomeňte na slovenskou populární Kúpala sa Katarína v tej vodenke studenej. Tady jsme ovšem o několik set kilometrů dále na jihovýchod, a tak pojďme tančit na rumunskou, či přesněji řečeno na transylvánskou notu.

úplný transylvánský ohňostroj. Co říkáte? A považte, že má dnešní hudba země ve finále ještě jednu gradaci, totiž známou skladbu Čokirlia, tedy Skřivánek. Jejímž autorem je slavný rumunský houslista Grigoraš Dyniku. Závěrem pořadu o božské flétně spojí své síly dva významní interpreti tohoto nástroje a za doprovodu orchestru Ondráž zahrají plejádu virtuózního cvrlikání i ptačího zpěvu. Spolu s Lizelote Rokita a Radu Nekiforem se s vámi loučí, za vaše poslouchání děkují a v čase říjnovém se na setkání s vámi na vlnách Českého rozhlasu Ostrava těší mistr zvuku Vojtěch Dluhý a také váš průvodce slovem i autor pořadu Jan Rokita.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Jižní obchvat Tábora odvede transitní dopravu z obytné části města. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
2: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
3: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním připustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
2: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
4: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupoval, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
2: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Začala stavba jižního obchvatu města Tábor. Úsek dlouhý přes 3,5 kilometru povede do obce Slapy a bude stát 853 milionů korun. Hotový má být do 3 let a odvede transitní dopravu z města. Součástí obchvatu bude několik mostů, včetně jednoho železničního, říká výkonný ředitel společnosti M Silnice Jan Kroupa.
5: Budeme realizovat 5 mostních konstrukcí, asi z těch nejzajímavějších je most přes Lužnici. Je to betonová předpjatá konstrukce o 13 polích s velkým obloukem. Ten oblouk má rozpětí až skoro 107 metrů a bude 28 metrů nad hladinou řeky Lužnice.
0: Na Ostravské vysoké škole báňské dnes začala stavba vodíkového polygonu. Vědci chtějí v novém zařízení vyvíjet a testovat vodíkové technologie tak, aby se co nejvíc přiblížili reálnému využití. Budou proto spolupracovat třeba i s ostravským dopravním podnikem, uvedl ředitel tamního centra energetických a environmentálních technologií Stanislav Mišák.
6: Budeme dělat výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti, v oblasti zvyšování účinnosti, v oblasti získávání vodíku. A paralelně s tím tyto technologie budeme ověřovat reálným provozem v praxi, kdy budou skutečně jezdit 4 plus 2 autobusy, 4 z dopravního podniku, 2 budou krajské a budeme tyto data validovat v reálném provozu.
0: Vědecké a výzkumné centrum bude stát 350 milionů korun, z toho 80% pokryjí peníze z evropských dotací. Sport. Pětinásobný vítěz cyklistické Tour de France Tadej Pogačar chybí ve slovinské nominaci na mistrovství Evropy. Před domácími fanoušky v Lublani se nepředstaví, protože se stále zotavuje z pádu na nedávné Vueltě. Šampionát na silnicích ve slovinské metropoli začne v pátek a skončí ve středu 7. října.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna ještě od nájezdu z Benešovské silnice z kilometru 21,5 se rozjíždí poslední zbytek kolony před zúžením na 24. kilometru na mostě Šmejkalka. Zdržení už není dlouhé, přesto jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Rakovina. Slovo, které stále vyvolává strach, přitom právě onkologie se v posledních desetiletích mění možná rychleji než málo který medicínský obor. Některé v minulosti neléčitelné diagnózy jsou dnes úspěšně zvládnutelné. Potvrdí nám to jistě i paní profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která se dlouhodobě specializuje na léčbu karcinomu prsu. Vítám vás, paní profesorko, dobrý den.
8: Děkuju, dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala profesorka Petra Tesařová, onkoložka, která se ve své praxi zaměřuje na karcinom prsu. Paní profesorko, blíží se vlastně zítra, začíná říjen, blíží se tady Pink October, říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Co je nejdůležitější šířit a stále vlastně opakovat veřejnosti?
1: Tak ano, dneska vlastně stojíme na prahu růžového října, který je každoročně zasvěcen karcinomu prsu. Je to proto, že karcinom prsu je nejčastější ženský nádor. V České republice onemocní zhruba kolem 8000 žen každý rok, takže to riziko onemocnění je relativně vysoké a proto má smysl se nad tou diagnózou zamýšlet a pokoušet se i zvážit, jestli je možné udělat něco preventivně proti nádoru. Takže to poselství toho růžového října spočívá především v tom, že časný záchyt zhoubného nádoru prsu může pacientce zachránit život, protože ta časná stádia jsou velice dobře léčitelná. Ale zároveň je to vlastně taková oslava pokroku v onkologii, rezilience, naděje, která se týká jak pacientek s karcinomem prsu, tak i nás, co se o ně staráme a léčíme.
0: Tak pojďme k té prevenci, protože ta je asi ze všeho nejdůležitější. Nicméně setkáváte se ještě s tím, že vám třeba žena řekne, já mám strach přijít na vyšetření a tím tu prevenci tedy ošidí.
1: Ano, samozřejmě, tak prevence není primární parketa onkologů, o tu se nám vlastně starají kolegové radiologové, kteří tady rozvinuli obrovsky záslužně mamografický screening, který tady funguje už od roku 2002. A od té doby, co funguje, tak nám se úplně proměnilo složení pacientek v našich ordinacích, protože k nám přicházejí ženy, které mají opravdu velice malé, často neinvazivní přednádorová stádia nebo úplně malé invazivní nádory bez postižení uzlin a to sebou nese naději, že se téměř ve 100% všechny uzdraví. Takže to je dobrá zpráva, ale ten screening není úplně využit tak, jak bychom si představovali, protože samozřejmě tahle možnost hrazeného mamografického vyšetření jednou za dva roky pro všechny ženy starší než 45 let je škoda nevyužít a zatím ji nevyužívá necelých 40% žen, které by mohly taky absolvovat mamografický screening. A to jsou právě ty, které buď nemají čas, anebo se obávají vyšetření podstoupit. A to je škoda.
0: Do 45 let tedy stačí screening a od těch 45 let je to screening i mamograf? Nebo pak už tu funkci?
1: Screening znamená, že se u zdravých žen, které nemají vůbec žádné obtíže, protože jsou ve věku, kdy se ten nádor často objevuje, to znamená starší než 45 let, protože zhoubný nádor prsu je nejčastější u žen po ukončení menstruace, po 50. roce, tak u těchto těch žen se hledá, jestli náhodou neexistuje nějaká neviditelná, zatím nezjistitelná forma nádoru, kterou odhalí jednoduchý rentgen, mamograf, někdy za pomoci ultrazvuku, pokud ten nález není úplně jasný. A taková pacientka má největší šanci na uzdravení. Ženy mladší, 45 let, u nich je pořád nádor v prsu relativně vzácná diagnóza, i když nebezpečná, často nebezpečnější než u těch žen starších. A tak je rozumné se taky pokoušet přijít na to onemocnění včas. Proto doporučujeme zařadit mezi hygienické procedury, které každá žena provází denodenně nebo pravidelně samovyšetření prsu, což je pohmatové vyšetření obou prsů vždycky zhruba ve stejnou dobu menstruačního cyklu. A to je nejčastější způsob, jak se objeví nádor u žen mladých, u žen do 45 let. Ale to už není screening, to je prostě diagnostika. Taková pacientka si něco nahmatá, nelíbí se jí to, zná svoje tělo nejlépe, takže sama může posoudit, jestli to, co v prsu našla, tam bylo nebo nebylo. počká přes jeden menstruační cyklus a pokud ten nález v tom prsu zůstává i po menstruaci, tak hubky šupky navštíví svého gynekologa nebo praktického lékaře a poprosí ho o zobrazovací vyšetření. U mladých žen je výhodnější než mamografie ultrazvukové vyšetření, protože ten ženský prs v mládí je velice hutná žláza, která je bohatá a špatně jí ten rentgen prosvítí a ultrazvuk to umí tedy daleko efektivněji. Ultrazvuk je úplně nezatěžující, jednoduché a relativně levné vyšetření a jediné úskalí tady může být v tom, že pacientka dostane od lékaře žádanku na ultrazvuk a v tom mamografickém centru nevědí, že má nějaký pohmatový nález nebo si toho nevšimnou z popisu toho ultrazvuku a zařadí ji v tom pořadníku na vyšetření mezi ty ženy screeningové, u kterých není žádný nález, není tedy žádný spěch a může se dostat k vyšetření se zpožděním, což je u mladých žen velice nebezpečné, protože pokud mají nádor, ten probíhá rychle, agresivně a nebezpečně. A tak je potřeba požádat lékaře nebo sestřičku o to, aby na to, na ten požadavek, na tu žádanku napsala slovíčko statim a pak vlastně ta mladá žena všecky předběhne a jednak se ve většině případů brzy dozví, že je všechno v pořádku a že se jednalo o planý poplach. A pokud má skutečně nějaký závažnější nález, tak se začne řešit co nejdříve.
0: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je přední česká onkoložka Petra Tesařová. Paní profesorko, velké téma jsou mladé ženy a rakovina prsu. Vy jste v minulém vstupu zmínila, že u mladých žen je toto onemocnění nebezpečnější než třeba u žen po 45, po menstruačním cyklu. V čem? Proč?
1: No, když si představíte, že zhoubný nádor musí překonat nějakou bariéru obrany, imunity organismu, tak pochopitelně u mladých žen jsou ty obranné schopnosti na daleko lepší úrovni než u žen, které jsou pokročilého věku, tak to je určitě jeden z důvodů. U mladých žen se také daleko více uplatňuje vznik nádoru, který souvisí s vrozenými dispozicemi, které vlastně předurčují nemocnou ve vysokém procentu k tomu, že tímhle onemocněním bude trpět, a to často ve velmi mladém věku. Takže to jsou určitě důvody, a incidence karcinomu prsu u mladých žen stoupá. Ona stoupá obecně u všech žen, ale i v téhleté věkové skupině pacientek přibývá. Takže je to téma, které je závažné. Já se mu vlastně věnuju celý svůj profesní život a je to oblast, která je právě komplikovaná tím, že nevyhledáváme to onemocnění, protože pro jeho vzácnost by to bylo hledání jehly v kupce sena, tak se často stane, že se ten nádor přehlédne, nebo se neobjeví dostatečně včas, nebo se přikrývá s nějakým jiným problémem mladé ženy, třeba že je těhotná, nebo že kojí, a to jsou prostě situace, které jsou velice složité k optimálnímu řešení a my se na ně soustředujeme.
0: A setkáváte se i s tím názorem nebo větou, ty jsi mladá, tebe se to netýká?
1: Bohužel ano, copak já, ale bohužel moje pacientky se s tím setkávají a často všichni se bojí rakoviny. Rakovina je pořád spojená s nimbem smrti, když prostě dneska už jsou různé nádory s různou prognózou a ten strašák není tak velký, zvlášť u právě mnoha typů karcinomu prsu, ale ta žena má obavu, něco si nahmatá, bojí se, že by to mohla být tahle nebezpečná diagnóza. A pokud jí lékař ubezpečí nebo uklidní, že to není možné vzhledem k jejímu věku, tak to docela ráda akceptuje. A tím se právě může stát, že se to onemocnění zanedbá. A to je velký problém, protože pokud se nádor diagnostikuje v té velice počáteční fázi, tak ta naděje na uzdravení je vysoká, jak už jsem říkala, blíží se 100%. Ale pokud se onemocnění rozvine a založí vzdálené metastázy, tak to onemocnění je nevyléčitelné a pacientka na něj umře. Pořád nám umírá třetina nemocných s karcinomem prsu a některé pacientky úplně zbytečně, protože by bývaly byly, pokud by se přišlo na nádor včas, určitě uzdravitelné.
0: Dá se říci, jaké procento žen si způsobí vážné zdravotní komplikace nebo bohužel smrt právě proto, že nepřišlo včas?
1: Tak oni si to často nespůsobí úplně sami. Tam vlastně ta cesta toho pacienta od nálezu k zahájení léčby je komplikovaná tím, že musí projít různými disciplínami, diagnostickými, praktickým lékařem, musí, někdy ho vidí gynekolog. Takže na všech těch fázích léčby může dojít k nějakému zpoždění nebo nějakému zádrheli, které to onemocnění posune do nepříznivé polohy, takže není možné to vždycky svést na tu pacientku samotnou. Ale určitě, pokud bych to mohla odhadnout, tak mezi mladými ženami je tak kolem 20% nemocných, které by byly bývaly, mohly přijít dřív.
0: Vy jste zmínila, že ten trend, kdy mladé ženy onemocní rakovinou prsu, má rostoucí tendenci. Co je na vině?
1: No, předpokládá se, že je to určitě multifaktoriální záležitost. Karcinom prsu je civilizační onemocnění. Ve všech vyspělých zemích ta incidence stoupá, jak u mladých, tak u starších. Velmi významnou roli hrají hormonální vlivy. Čím dřív začne nemocná menstruovat, čím později s menstruací skončí, pokud je nějakou dobu exponovaná užívání pohlavních hormonů v nějaké podobě, tak to všechno zvyšuje riziko. Riziko taky zvyšuje pozdní těhotenství. Vlastně každá žena, která otěhotní až po 30. roce života, už má vyšší riziko a nejvyšší riziko mají bezdětné. Riziko zvyšuje i to, když pacientka nekojí. A pak jsem mluvila o těch faktorech dědičnosti, ty jsou zodpovědné asi za 5-10% zoubních nádorů. Tam najednou to riziko stoupá řádově, takže pacientky, které mají tu nejznámější mutaci BRCA1 nebo BRCA2, podobně jako Angelina Jolie nebo Marta Jandová, tak mají riziko 60-80%, že se v průběhu života u nich nádor objeví. Čili má smysl takové ženy velice přísně kontrolovat a nabízet jim různá preventivní opatření, odstranění prsní žlázy, odstranění vaječníků. No a pak to jsou faktory životního stylu. Obezita je obrovsky vysoký rizikový faktor, protože v tukové tkáni se vytvářejí pohlavní hormony, takže žena v určitém věku, kdy už by měla mít hladinu nízkou, má najednou neadekvátně vysokou hladinu hormonu, protože je obézní, má vysoké procento tuku a může dojít ke vzniku nádoru. Alkohol je významný rizikový faktor, nedostatek pohybu. Potom se uvažuje i o různých vlivech zemního prostředí, mikroplastech, endokrinních disruptorech, prostě různých škodlivinách, s kterými se setkáváme z důvodu znečištění prostředí. Takže těch důvodů je celá řada, ostražitost je na místě v každém věku.
2: Říká profesorka Petra Tesařová.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s profesorkou Petrou Tesařovou, a to o rakovině prsu. Ona sama je přední česká onkoložka, která se věnuje léčbě karcinomu prsu, a ostatně zítra začíná Pink October, tedy říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Paní profesorko, jak stále, když vysloví lékař rakovina nebo nález, stále to pacienta, pacientku paralyzuje, stále to je šokující záležitost. Strach, je tam strach z úmrtí?
1: Určitě rakovina pořád sebou nese takovou tu podvědomou obavu z toho, že to onemocnění nemusí dobře dopadnout. A kromě toho nikdo, kdo onemocní s houbným nádorem, na to není připraven, protože my nepočítáme s tím, že by se to zrovna mohlo stát nám, zvlášť pokud člověk není úplně starý. A tak ten strach, ta paralýza způsobená touhle informací taky komplikuje zahájení léčby například, protože my potřebujeme, aby pacientky na začátku získaly celou řadu informací, aby se mohly sami zapojit do rozhodování o tom, co se bude v nejbližší době dít, která vyšetření podstoupí, aby se dozvěděli svoji prognózu, vyhlídky na postupy, které potřebuje pacientka absolvovat v rámci léčby. A teď je tam ten blok, ta stažená opona toho strachu, která brání tomu, aby si pacientka všechno dobře zapamatovala. Takže jednak jsme zvyklí to pořád znova a znova opakovat, jednak naštěstí náš obor onkologie je takový multidisciplinární obor, kdybychom to přirovnali k nějakému sportu, tak by to byl určitě kolektivní sport, protože my musíme úzce kooperovat se spoustou odborníků a ti také vlastně ty naše nemocné informují. Máme sestřičky, které je edukují, máme koordinátorky, které se jim věnují, tak aby dostali všechny potřebné informace k tomu, aby se mohli dobře rozhodnout, co dál podstoupí, protože naše léčebné metody nejsou často moc příjemné. Používáme různé lokální metody, chirurgii, radioterapii, ale taky systémovou terapii, třeba chemoterapii, imunoterapii, cílenou léčbu, hormonální terapii, a u nás je vždycky něco za něco, takže snažíme se léčit, ale pacientky za to často platí různými nežádoucími účinky, a tohle všechno se potřebují dozvědět, aby ta cesta od diagnózy k uzdravení probíhala hladce.
0: Je povolená nebo žádoucí takzvaná milosrdná lež, nebo se to říká tak, jak to je, ale je nutná dávka naděje?
1: No, milosrdná lež není dobrý způsob, jak komunikovat s pacientem, protože aby se onemocnění podařilo zvládnout, tak je hlavní podmínkou důvěryhodný vztah mezi lékařem a pacientem. A ten navážeme jedině tehdy, když nám pacient bude věřit, že to, co mu říkáme, je pravda, ať je to příznivá zpráva nebo nepříznivá. Ale určitě, a naštěstí to ve většině případů lze, ke každé té trochu nepříznivé zprávě umíme přibalit nějakou naději, umíme najít nějakou cestu, kterou se vydáme, abychom přeci jenom dosáhli toho nejlepšího léčebného efektu. Takže milosrdná lež ne, ale otevřená komunikace se všemi podrobnostmi, které potřebuje pacient znát, a s nějakým výhledem do budoucna, který by měl být nadějeplný.
0: Je důležité zapojit rodinu?
1: Ano, určitě. U karcinomu prsu je to zvlášť důležité, protože žena nechodí jenom do práce, kde si může vzít neschopenku, ale věnuje se rodině, péči o manžela, děti, a teď, přestože se nám daří pacientky léčit většinou ambulantně, tak prostě ty síly jim trochu okupujeme a stává se, že úplně tyhle ty všechny funkce nejsou schopné možné aspoň přechodně stoprocentně plnit. Takže ta součinnost s rodinou je významná. Je smutné, že často trpí nebo dokonce se rozbije manželství našich pacientek, protože muži tu zátěž často neunesou. A nemyslím jenom tu zátěž fyzickou, protože musí převzít některé povinnosti, ale především tu představu té nejistoty, jak se vyvine osud jejich partnerky. A to je pro nás strašně skličující, protože vidíme, jak ze začátku ten muž ženu doprovází, vyptává se, má různé technické dotazy, ale představuje si, že to prostě bude krátkodobá záležitost a my mu manželku rychle opravíme a zase vrátíme zpátky do domácnosti a ono to většinou trvá delší dobu a ta cesta je někdy opravdu svízelná, takže až třetinu našich pacientek opouští partner, což je smutné.
2: Čili poruší ten slib ve zdraví i v nemoci.
1: Tak, tak.
2: Profesorka Petra Tesařová zůstává naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou dne

0: Alex a host je profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která vlastně téměř celou svou kariéru se věnuje léčbě karcinomu prsu. Vy jste tady v úvodu během toho rozhovoru mluvila o rizicích, co všechno může stát nebo být příčinou vzniku karcinomu prsu. Nicméně dá se přesněji specifikovat riziková žena, která by měla být opatrná už od třeba svých 20 let?
1: A tak jak jsem řekla, těch faktorů rizikových je celá řada a skládají se vlastně do takové mozaiky toho sčítajícího se rizika. Takže určitě pokud v mé rodině moje maminka, moje teta, moje babička měli karcinom prsu, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jestli i mě nečeká takovýhle osud a zrovna tehle ten orgán si víc chránit a všímat si ho. Potom určitě obrovské riziko představuje genetická mutace a vlastně ještě před 20 lety jsme tu genetickou mutaci objevili až u té nemocné ženy. Přišla, měla nádor a nám byl podezřelý, protože přišla příliš mladá, nebo se jednalo o určitý agresivní typ toho nádoru, nebo právě v té anamnéze rodinné bylo víc příbuzných, které tím tou stejnou nemocí onemocněli. A pak jsme ji geneticky vyšetřili a zjistili jsme, že mutaci má. A už jsme to museli nějak zakomponovat do toho léčebného plánu, ale už jsme jí nemohli nabídnout nějakou ochranu nebo prevenci nebo obranu před tou nemocí. Což se dneska změnilo, protože pokud se objeví u nemocné některá ze škodlivých mutací, tak my nabízíme to vyšetření i zdravým příbuzným, které můžeme vyšetřit a u kterých se to také objeví, tak je potom sledujeme ve speciálních ambulancích genetického rizika a nabízíme jim různá preventivní opatření, která jsou zatím relativně krutá, ale eminentně účinná, především je to včasné odstranění prsních žláz a nahrazení implantáty, což absolvovala třeba Angelina Jolie, nebo velice pečlivé a časté kontroly pomocí některých super citlivých metod, jako je třeba magnetická rezonance. A ta genetická mutace je často spojená s rizikem vzniku karcinomu vaječníků, takže i tehle ten orgán, který se špatně kontroluje, protože je umístěný v těle tam, kde se na něj špatně dohlédne, tak také pokud splní svoji funkci, žena má už tolik dětí, kolik si přála, je nejlepší odevzdat a tím se riziku vyhnout. Takže to je významně riziková žena. Pak jsem mluvila o ženách s vyšší váhou, to se týká hlavně žen po menopauze, tam to riziko určitě stoupá. Ženy, které užívají hormonální léčbu dlouhodobě, antikoncepci, potom daleko ještě nebezpečnější je hormonální substituční léčba po přechodu, nebo prostě z nějakého důvodu vysoké dávky pohlavní hormonu, tak tam zase může být vyšší riziko, je to individuální, záleží na typu, dávce a délce užívání té léčby. No, takže alkoholičky mají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, takže i tam zvažujeme, jestli je třeba tolik alkoholu konzumovat a když už, tak pacientku kontrolujeme. Pacientky, které měly ozářený hrudník třeba, protože měly nějakou jinou chorobu, například Hodgkinův lymfom, tak to jsou všechno rizikové ženy, které se snažíme v těch ambulancích vysokého rizika sledovat a preventovat.
0: Tak a snažíte se i o edukativní kampaň v rámci, bylo to o prsa, v rámci této činnosti. Daří se nebo vidíte nárůst žen, které přijdou na tu prevenci právě díky takovéto kampani?
1: Tak já myslím, že efektivní je o tom problému mluvit a je dobře, když o něm mluví více osob z různých oblastí, které se toho karcinomu prsu dotýkají. Takže my jako lékaři se o to snažíme, proto jsem tady. Snaží se o to i pacientské organizace, kde ty pacientky vykonávají eminentně záslužnou činnost, protože vlastně v době, kdy už onemocnění překonali, tak místo toho, aby se někde povolili, povalovali a radovali se z toho, že zůstali naživu, tak se věnují těm ženám, které jsou teď v tom průšvihu a mohou na rozdíl od nás nabídnout jednu exkluzivitu a to je vlastní zkušenost s tím onemocněním. No a pak jsme vděční i za to, že se téhleté činnosti věnují třeba farmaceutické firmy a to je zrovna příklad kampaně, bylo to o prsa, firma Novartis shromáždila všechny potřebné dostupné informace pro ženy v rámci prevence, ale i v rámci léčby na jedné webové stránce www.bylotooprsa.cz a tam požádala o spolupráci jak odbornou společnost, tak pacientské organizace, tak další subjekty, takže vlastně na tomhletom místě je možné získat úplně kompletní informace a ještě si být jistý, že jsou validní, protože samozřejmě internet často vede k tomu, že může pacienta zavést na nějaké cestí, což bychom nebyli rádi.
0: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost.
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Hostem Alex a host je Petra Tesařová, onkoložka, která se specializuje na léčbu karcinomu prsu a která také zve na web Bylo to o prsa.cz, kde ženy najdou praktické informace k prevenci a mamografickému screeningu a hlavně tedy validní informace, protože na internetu se dá přečíst a najít ledasco. Paní profesorko, potýkáte se s tím právě ve své praxi?
1: Ano, určitě tak. Samozřejmě ženy se snaží najít informace a já to dovedu i pochopit, protože když si sama představíte, že byste najednou se posunula do takové relativně pasivní role osoby, která se teď dozvěděla, že je nemocná, je v dost velkém průšvihu. My jsme zvyklé průšvihy svoje, svých blízkých řešit sami aktivně a teď najednou jakoby nemůžeme mnoho udělat, čili rozumím svým pacientkám, že by se rády zapojili nějak aktivně do řešení své nemoci a pokouším se pro ně najít takové možnosti, co mohou pro sebe udělat, protože jinak to samozřejmě vede k tomu, že jejich blízcí, kteří se obávají o jejich zdraví a život a i oni sami se snaží získat nějaké informace, nějaké jiné možnosti léčby, kterými by podpořili ještě ty naše standardní oficiální postupy, tak někdy nám to dělá komplikace, především proto, že léky a různé podpůrné prostředky mohou s tou naší účinnou léčbou neúplně příznivě interagovat, mohou její účinky snižovat nebo naopak zvyšovat její nežádoucí účinky, takže tady musíme i o téhle oblasti vždycky velice podrobně mluvit.
0: Počítat zkrátka s internetem. Paní profesorko, já teď odbočím, protože by mě i zajímalo, proč vy jste se ve své kariéře nebo ve své lékařské praxi rozhodla věnovat se karcinomu prsu?
1: No, já jsem si onkologii nevybrala, onkologie si vybrala mě, protože já jsem skončila medicínu krátce před revolucí a to byla ještě doba, kdy ve výběru specializace hrála roli politická příslušnost a daleko víc genderové problémy, takže prostě onkologie na mě tak trochu jakoby zbyla, protože tenkrát to nebyl zrovna lukrativní obor, ale prostě měla jsem obrovské štěstí, jako ještě mnohokrát a z tohohle oboru, který se mě zalíbil, protože jestli jsem šla na medicínu proto, abych pomáhala lidem, tak tady teda to je opravdu echt pomáhání. To už nevím, jestli může být ještě nějaký těžší obor, kde by se člověk brodil v tom lidském neštěstí a mohlo nějakým způsobem odstraňovat. Takže jsem za to vděčná. Onkologie mezi tím vlastně prodělala takový obrovský vývoj, že se stala jedním z nejatraktivnějších, nejrychleji se rozvíjejících oborů. No a já jsem tam pořád byla, takže skvělý.
0: Dalším oborem je třeba nefrologie, já to říkám zcela záměrně, vy jistě víte proč, protože další štěstí vás potkala určitě v podobě vašeho manžela, profesora Vladimíra Tesaře, který je tedy nefrologem. Nevedete někdy spory o to, třeba který obor je důležitější nebo zajímavější a podobně?
1: Ne, to ne. Já myslím, že měla jsem opravdu obrovské štěstí, protože můj manžel nejenom, že je opravdu jakoby evropský světový odborník, zatímco já jsem na té domácí ligové úrovni, ale my jsme oba dva byli velice vděční, že jsme mohli medicínu vystudovat přes všechny

0: naše manželství letos trvá 40 let, máme 3 děti a bylo to opravdu velké štěstí, že jsem takhle dobře dopadla při své naivitě.
1: Dvoukariérní manželství tedy. Jak jste to zvládali? Taková jednoduchá otázka, ale úplně se nabízí.
0: No to je určitě zásluha mého manžela, protože já jsem z generace žen, které ještě neměly tu samozřejmou možnost, že by mohly ten vystudovaný obor opravdu provozovat, pokud jim to manžel nedovolil. Takže u nás bylo velká výhoda, že od začátku se počítalo s tím, že i já budu pracovat. Manžel mě velice pomáhal, například v době mateřské dovolené, což asi možná sama víte, je období, které není příliš inspirativní pro ženy, mě umožňoval třeba nějakou možnost vyjet na konference nebo mě vzal sebou, takže je to jeho zásluha.
1: Úžasný, jak jste skromná a doufám, že pan profesor si tento rozhovor poslechne. Moc děkuju, že jste to byla, profesorka Petra Tesařová.
0: Moc děkuju za pozvání, bylo to s váma prýma.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Sněmovna přerušila jednání o nedůvěře vládě. Sociálním službám

0: V Moravskoslezském kraji chybí peníze na provoz i zaměstnance. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. A tím druhým dnem se poslanci nedostali k hlasování o nedůvěře vládě. Schůzi si přerušili do zítřka. Jednací den zaplněli projevy převážně opozičních poslanců. Ti vládu kritizovali za hospodaření Česka nebo za útoky koalice na různé instituce, včetně zpochybňování soudů. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z hnutí SPD je schůze předvolební kampaní opozičních stran.
1: Ze strany opozice je to spíše takový předvolební výkřik, protože příští týden jsou komunální a senátní volby. Ze strany opozice nepadají žádná nová témata. Samozřejmě v opozici je pět stran, které mají úplně totožný program, to znamená, zástupci všech pěti stran recyklují úplně stejná témata.
0: Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před zhroucením sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun míně než loni. Náklady na zaměstnance a provoz přitom stoupají.
2: V letošním roce poprvé jsme v tom dofinancování byli tak kráceni, že už mnozí ředitelé jedou prostě na krev.
3: Upozorňuje oblastní ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Marcela Mikulová. Moravskoslezský kraj ale podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z ANO, který kandiduje v říjnových volbách, peníze navíc nenajde.
4: Není možné žádat z rezervy žádné peníze, protože tam jsou alokované peníze v případě živelných pohrom.
3: Se státem chtějí organizace ještě jednat, jinak by už na konci roku museli omezit třeba provoz azylových nocleháren nebo stacionářů pro handicapované. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Millerova vila v pražských Střešovicích se zítra znovu otevře pro návštěvníky. Renovace terasy a interiérů trvala přes rok a půl. Prvorepubliková vila od architektů Adolfa Lose a Karla Lhoty patří mezi národní kulturní památky.
5: Rozšířila se expozice o několik nových pokojů, restaurovala se všechna okna a dělaly se další retuše, drobnější práce a čištění v interiéru.
6: Popisuje Matěj Sladký, kurátor z oddělení Vil Muzea Prahy. Poprvé budou moct lidé navštívit 6 místností, které dosud nebyly přístupné, například hovornu nebo pokoj pro hosty. Millerova vila se podle ředitele Muzea Prahy Iva Macka začala obnovovat hlavně kvůli chátrající střešní terase.
7: Tady začala zatýkat terasou vlastně Millerovy vily a v době přívalových dešťů protýkala voda do interiéru. V momentě, kdy jsme věděli, že se to bude rekonstruovat minimálně rok, tak jsme řekli, pojďme toho využít a pojďme teda začít pracovat s tím interiérem.
6: Celkem stála obnova vily asi 20 milionů korun. Většinu zaplatil magistrát. Nově mají do vily vstup zdarma děti do 15 let. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně mezi omezením mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla, projíždí se teď pouze jedním pruhem, zatím je to bez kolony. A na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor, čekejte překážku u sjezdu na Mělník a Slaný. Na začátku odbočovacího pruhu na 18. kilometru stojí nepojízdné osobní auto. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: SK, chebská továrna na výrobu jízdních kol, nesoucí v názvu iniciály svých zakladatelů.
1: Co vám říká, když se řekne SK?
2: SK bylo kolo. Jako kluk 12 letý jsem na něm jezdil. Dělal jeho Chebu, myslím.
1: Jezdil jste na nějaké jejich specialitě?
2: Ne, bylo to obyčejné klukovské kolo. Vím, že dělali favority a SK. SK byly lacinější a pamatuju si na ní dobře.
3: SK, tak to si vzpomínám na své dětství, to jsou především bicykly, jízdní kola, pánská i dámská. Já jsem neměl kolo značky SK, ale nějaké jiné, které mi táta koupil někde v bazáru, ale samozřejmě SK byla jako velice známá proslulá značka a byl to podnik, který také hodně exportoval.
0: Chceš-li poznat makačku, kup si SK skládačku, říkalo se v letech minulých. Ke vzniku slavných kol, na kterých ale jezdit nebyl žádný met, vedla dlouhá cesta. Její počátek bychom našli už v poslední čtvrtině 19. století, a to v Coventry ve střední Anglii. Tam si totiž pánové Hillman, Herbert a Cooper založili továrnu na výrobu jízdních kol. Dali jí název Premier Cycle Company. Tak vznikl jeden z nejstarších známých výrobců jízdních kol na světě. A protože se Premieru dařilo, začali majitelé zakládat pobočky na kontinentě. Jedna z nich byla v Norimberku a jedna také v Chebu. Jmenovala se Premier Works, respektive Premier Werke. Začínalo se montáží anglických komponentů dovážených z mateřského podniku do finálního výrobku a tím bylo sestavení vysokého kola, takzvaného kostitřasu. Krátký odskok do historie jízdních kol. Otcem kostitřasu je Karl Drais, jehož si pamatujeme také jako vynálezce drezíny. Zajímavé je, jak Drais na nápad běhacího stroje, který si pro značné jízdní nepohodlí vysloužil název kostitřas, přišel. Po výbuchu indonéské sopky Tambora se do atmosféry dostalo ohromné množství sopečného popela, což způsobilo neúrodu a hladomor. Aby lidé v Evropě přežili, museli porazit své koně, tehdejší hlavní dopravní prostředky. Problémy s tím spojené se pokusil vyřešit právě Karl von Drais. Touha po rychlejší jízdě vedla ke zvětšování průměru předního kola a tak vznikly bicykly s velkým předním kolem a mnohem menším zadním kolečkem, které dnes už známe jenom z obrázků. První vysoké kolo sestrojil pařížský mechanik Eugène Meyer, a to v roce 1869. Jako první použil drátěný výplet kola a svůj nápad si nechal patentovat.
1: Když se podívám na řadu kol, jak poznám, nebo poznám na první pohled, která ta kola jsou značky SK?
4: Do Národního technického muzea v Praze pozval Světlanu Lavičkovou publicista a historik Jan Králík.
5: To určitě poznáte, protože mají na spodní rámové trubce obtisk a tam bude SK. Takže od favoritů na první pohled je poznáte, ale kdyby tam nebyly ty obtisky, tak možná byste váhal, a ne jenom vy, že by i mnozí by váhali. Je to favorit, je to SK, co pak to je?
1: Vyráběla SK kolo, které třeba nikdo jiný nevyráběl, mělo nějakou vychytávku, nějakou drobnost, která nikde jinde nebyla?
5: No tak je třeba říct, že SK to byl největší poválečný výrobce jízdních kol u nás, vinou různých reorganizací. Měla až 1500 zaměstnanců, kteří koncem 80. let vyráběli až 230 tisíc kol ročně. Takže při takovéhle hromadné výrobě není moc času na vychytávky a na nějaké špeky s odpuštěním. Nicméně některá kola byla mimořádně zajímavá, například jeden typ skládačky, který navrhl tamní Josef Cupák, to byl velmi dobrý designér. Ta byla opravdu velmi zajímavá, dokonce to jako v tandemu. Ano, to byla taková vychytávka hezká. Byl to model E622.
1: Tenhle ten model toho skládacího kola se vyráběl jak dlouho a kdy?
5: Já si pamatuju, že rodiče mi ho opatřili někdy začátkem 70. let. Dostala jste mě, jak dlouho se vyráběla ta kola, to vám neřeknu. Já si myslím, než je nahradila nová jednodušší skládací kola kvůli výrobním nákladům a tak dál. Ale dozajista 10 let, 10-15 let určitě ve výrobě byla ta kola.
1: Pravda je, že když se řekne SK, tak se dost lidem vybaví právě ta skládací kola. Do jaké míry se ta kola dala složit? Jak to bylo složité je složit, rozložit? Dala se třeba vést v zavazadlovém prostoru u osobního auta? Auta té doby samozřejmě.
5: Určitě ano. Ta E622, o které jsem se zmínil, ta se zlomila vejpůl, když to přeženu, složila se řídka, ta se překlopila, dokonce i pedál se složil. To bylo chytře vymyšlené kolo, nic proti tomu. Šlo to. A do auta se pochopitelně do zavazadlového prostoru, do Octavie, tehdejší, to je staré, do Wartburga. Já myslím, že ne do MBčka. To MBčko mělo moc nízký ten kufr, ale do těch vozů, co jsem zmiňoval, do Žigulika určitě ano.
1: Vy jste říkal, že jste to kolo měl. Bylo to těžké, že člověk by to složil, rozložil, jak se říká, levou rukou?
5: Rozložit, složit to nebylo komplikované, ale pro mě jako pro kluka, mi bylo tenkrát 15, to teda byla mizérie, jde co na skládačce, kluk, to má mít berany, že jo, závodák, ale pamatuju si, měl jsem ho dlouho, nebylo to na dlouhé cesty, ale do města by to určitě do dneška, jel bych na tom.
1: Říká se, že v současné době se právě třeba ta skládací kola vracejí.
5: Ano a ne, do města určitě ano, tak je řada známých značek, v Anglii vyšla úžasná knížka It is in the bag, je to v tašce, takže těch modelů je desítky, 50, 60, dneska jsou známa, my asi nemůžeme říct ty značky, vidíte, tak je neřekneme, ale znalci vědí, ano, skládací kolo, ne, že zažívá úplnou renesanci, ale jdou na odbyt, ano.
1: No pravda je, že jestliže teď by měl být boom právě té cyklistiky ve městech, dopravovat se, jak se říká, ekologicky, tak by člověk právě řekl, ano, to je to skládací kolo, dojedu na kraj Prahy, pak nasednu na kolo a jedu, ale ono to není tak jednoduché.
5: Já to tak dělám. Já na skládačce dojedu, já bydlím v Hostivaři, dojedu na nádraží, složím kolo, dojedu na hlavní nádraží, sednu na kolo, složím od cvak cvak a jedu. Ano, je to velmi příjemné.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ale teď zpátky do Chebu, do poslední desetiny předminulého století. Kostitřasy, kterých se vyrábělo zhruba několik stovek ročně, se rychle vylepšily na kola nízká, takzvané bezpečníky. Jejichž výroba šla záhy do tisíců. A tehdy dva zaměstnanci firmy Premiér, pánové Světlik a Kastrup, přišli s nápadem. Kola jdou na dračku, poptávka převyšuje nabídku, co se takhle osamostatnit a založit si vlastní podnik. Nelenili a myšlenku realizovali. Svou továrnu pojmenovali Elite a psal se rok 1911. Jaký osud vlastně svedl tyto dva muže dohromady? Budoucí velkopodnikatel a obchodní rada Ambros Světlik se narodil 29. září 1871 v Bílovci v okrese Nový Jičín. Napřed se v Opavě vyučil kupcem u obchodníka Bučeka. Jeho dceru Marii Rozu si pak vzal za manželku. Vystudoval i obchodní školu a budoucnost si maloval tak, že se uchytí ve Vídni. Jenže ne a ne tam sehnat úřednické místo, jaké si představoval. Když už se to vleklo moc dlouho, rozhodl se přijmout zaměstnání v průmyslu. Takto přišel jako účetní do továrny na jízdní kola Premiér Verke v Chebu, kde se v krátké době vypracoval a prosadil natolik, že se stal vedoucím kanceláře. O něco starší Heinrich Kastrup se narodil 17. června 1860 a byl německé národnosti. Pocházel ze skromných poměrů, ale houževnatostí a pílí se vypracoval až na funkci technického ředitele továrny na výrobu jízdních kol Premiér v Norimberku. Když se v roce 1891 vedení norimberské továrny rozhodlo zřídit pobočku v Chebu, byl tímto úkolem pověřen právě Kastrup. V Chebu se mu zalíbilo a tak se tam o dva roky později usadil natrvalo. A tak se potkali Světlik a Kastrup. S a K. Podnik, konkurent jejich mateřského závodu, prosperoval a brzy se stal největší továrnou svého druhu v Československu. Světlik s Kastrupem do své nové továrny přetáhli i několik dalších zaměstnanců továrny Premiér, takže odborníky neměli nouzi. Těsně před vypuknutím první světové války SK předstihla počtem vyrobených kol přes 20 000 kusů průkopnický Premiér a v té době také začali majitelé pošilhávat po výrobě jízdních kol s pomocným motorem. Vyrobili jich ale málo. Jejich čas měl teprve přijít. A nastala taky ta pravá chvíle vymyslet štěpnější název firmy. Z původního Elite vznikla SK, fonetický přepis počátečních písmen jmen obou zakladatelů. S Světlik, K Kastrup.
2: Ve 30. letech minulého století německá firma Fichtl a Sachs ze Schweinfurtu zavedla výrobu motoru, který byl vhodný pro pohon jízdního kola. Vznikl tak dvoudobý motor o objemu 74 kubických centimetrů s výkonem necelý 1 kW. Při 3000 otáček za minutu a spotřeboval 2,25 litrů na 100 kilometrů. Do chodu se uváděl rozšlapáváním, aby zůstala zachována co největší příbuznost s jízdními koly. K zapalování sloužila setrvačníková magnetka se zabudovanými cívkami pro osvětlení. Právě motory Sachs pro svá motorová kola používal i SK. První provedení s tímto motorem SK zařadila do svých katalogů ještě na jaře roku 1931. Motor ještě s karburátorem vyvedeným šikmo dopředu byl zabudován do obyčejného silného rámu jízdního kola. Rám byl upraven přihnutím horní rámové trubky, aby se dosáhlo nižší polohy sedla. V roce 1937 bylo podle vzoru německých továren změněno uložení zadního kola. Hřídel kola byla místo do dráže krámu uložena zavěšením na speciálních upínacích prvcích. To přineslo lepší manipulaci s kolem při defektu nebo výměně pneumatiky. Za příplatek bylo možno dostat přední brzdu vlastní konstrukce SK a za další příplatek ve výši 80 korun bylo možné získat stroj v dámském provedení. Po obsazení Sudet se Cheb stal součástí Německa, proto muselo být změněno i typové označení na Mofa 98. Podle německého výrazu Motorfahrrad, motorové kolo. Anexe Sudet ale pro Esku přinesla i něco dobrého. Rozšířilo se odbytiště pro její výrobky, které firma poprvé prezentovala v Německu na jarním lipském veletrhu roku 1939. Velkou výhodou motokol bylo to, že kromě nižší ceny ve srovnání s motocykly se z nich neplatila daň. A do roku 1939 nemusela mít poznávací značku a řídit je mohl každý, kdo byl starší 15 let, a to i bez řidičského průkazu. Ještě pro rok 1940 vydala továrna nové prospekty i v českém a slovenském jazyce, ale už v roce 1941 byla výroba motokol zastavena a SK přešla na válečnou výrobu. Jaroslav Červený, webové stránky motorkáři.cz.
3: Stýská se vám po kolech značky SK?
4: Já vás zklamu, nestýská. To nebyla kola mého srdce, to byla značka Favorit. Favorit z Rokycan patřil pod SK Cheb a úpěli pod tou SK, protože to byl pobočný závod, takže ty peníze vždycky šly nejdřív a byly malé. Šly vždycky nejdřív do té SK, až potom, co zbylo do toho Favoritu. A Favorit byl specializovaná firma, která dělala sportovní závodní kola všech druhů, jako jediná snad na světě, která vyráběla kola opravdu odkolové, krasojízdy přes dráhu až po cyklokros, samozřejmě silniční kola. Takže kola Favorit, to byla dobrá značka.
3: A SK vyráběla také sportovní kola nebo jenom kola pro volný čas?
4: Byla to i kola sportovní, ale opravdu pro začínajícího, pro mladé kluky bez přihazovačky. Bylo to velmi jednoduché kolo. Oni byli specializovaní na užitková běžná kola, taky vyváželi desítky tisíc kol například do Egypta, do Indie. Ta kola se sem vůbec nedostala, protože byla úplně jinak řešena, tak aby to vyhovovalo těm Indům. Dělali kola třeba nákladní, taky se u nás nikdy takové kolo neobjevilo s takovým velkým nosičem před řídítky, se zdvojeným rámem, aby to uneslo hodně velkou nálož. Zkrátka ta kola se velmi úspěšně ve velmi starých provozech vyráběla a vyvážela.
3: Říkal jste nebo zmiňoval jste SK nákladní kola, zmiňoval jste vývoz do Indie, tak se nabízí co taková rikša?
4: Já si myslím, že rikši tady nedělali. Rikši to byla specialita tamních výrobců a bastlérů, rikši se u nás nevyráběly, ne.
3: Kolik dokázalo uvést takové nákladní kolo SK?
4: Já si myslím, že to bylo dimenzované na 150 kilo, ale dozajista to uvezlo i víc. Oni se s tím tam moc nepárali a ta kola opravdu zatěžkávali, se čím síly stačili.
3: Měla ta kola výdrž?
4: Já bych řekl, že asi ano. Ty rámy byly z poctivých trubek, to nebyla žádná závodní Reynoldska. Ta kola vydržela opravdu hodně, nechala si hodně líbit.
3: V současné době mnozí lidé žehrají na to, že moderní kola, která teď jezdí na našich cyklostezkách, ulicích, silnicích, prostě všude, že nemají povinnost být vybavena zvonkem. Tahle ta SK kola ten zvonek měla?
4: Určitě. Já myslím, že to byl předpis a že i ty Favority, které byly běžně na pultě, měly zvonek, protože to byl předpis. K tomu bych řekl, že sám to vřele doporučuju. Zvonek, i když máte karbonové kolo, tak zvonek často ho použiju. Dobrá věc.
3: Ano, nikdo, kdo jde před vámi třeba s kočárkem nebo se psem, netuší, že se k němu blížíte. Tak si zacinknu a jedu dál.
1: Během první světové války došlo, jak jinak, k útlumu výroby. Po jejím skončení se SK ozvala na nabídku pražské továrny Walter. Ta nabízela prodej rozpracované výroby prototypů vojenských motocyklů, původně určené pro rakousko-uherskou armádu. K dohodě ale nedošlo.
2: SK Fahrrad Werke, Kastrup und Světlik v Chebu, továrna na velocipedy bude prý přeměněna v akciovou společnost SK, továrna Kastrup a Světlik, akciová společnost v Chebu s kapitálem 3 miliony korun. Národní listy 14. listopadu 1922.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ve 20. letech získala SK 50% podíl v rokycanské firmě Tripol a dodávala tam většinu součástí pro montáž. Když se rokycanský obchodník František Hering a Světlik s Kastrupem v roce 1932 rozešli, SK si ponechala už zavedenou značku Tripol a o 2 roky později v Rokycanech otevřela novou továrnu pod tímto jménem, ve které se montovala motorová i jízdní kola z dílů vyrobených v chebské továrně. Na přelomu 20. a 30. let už firma SK vyráběla jízdní kola prakticky v celém sortimentu, jak pánská, dámská, pro mládež, chlapecká i dívčí, krasojezdecká, dětská, dopravní dvoukolky, přívěsné vozíky ke kolům, zesílená pánská kola, sportovní kola s balonovými plášti, závodní na dráhu i silnici, ale taky v provedení roadster nebo s 2- a 3-stupňovou převodovkou v náboji zadního kola.

30. prosince 1929, v době, kdy firma již mimořádně prosperovala, Heinrich Kastrup po prodělaném zápalu plic zemřel. Zůstaly po něm 3 dcery, z nichž jako jediná pocházela Annelies Marie z druhého manželství s Annou Emílií, rozenou Steinhäuserovou. Vdova po úspěšném chebském podnikateli se rozhodla pro svou tehdy nezletilou dceru Annelies postavit vilu na rozsáhlém pozemku vedle židovské synagogy v dnešní Hradební ulici. Honosná vila podle projektu sokolovského architekta Heinricha Schörera, které nechyběla ani tělocvična, hudební salónek, zimní zahrada a vinotéka, byla dokončena v roce 1938. Stavba voněla ještě novotou, když v noci 10. listopadu tohoto roku začala hořet vedlejší synagoga. Naštěstí se podařilo vilu Annelies Kastrupové zachránit, ale po válce byla znárodněna a v roce 1949 připadla české zbrojovce Strakonice. Rodinu Heinricha Kastrupa postihl stejný osud jako většinu chebských Němců. Ambros Světlík ho dlouho nepřežil. Zemřel v Chebu 25. ledna 1932. Jeho hrobka patří díky rekonstrukci mezi nejzachovalejší na chebském hřbitově. I on byl výjimečný muž a neměl pouze technické nadání. Pokoušel se skládat básně a platil za mecenáše umění. V roce 1917 pro rodinu zakoupil dům na Divadelním náměstí. Jeho syn Wilhelm Světlík studoval v Chebu na gymnáziu a poté dále v Praze, Mnichově, Anglii a Spojených státech. Pracoval v SC a postupně nahrazoval otce ve funkcích. Po jeho smrti se stal Wilhelm prezidentem správní rady.

0: Od vzniku výrobního závodu v roce 1911 vyráběla SK nejen desítky modelů úspěšných bicyklů, ale také motokola, motocykly a nebo dětské kočárky. Po druhé světové válce byla firma znárodněna. Výroba motokol už ale nebyla obnovena, firma vyráběla jenom jízdní kola. V 70. letech se sice ještě uvažovalo o obnovení výroby motorových kol, pravděpodobně s italskými motory, ale zůstalo jenom u úvah. SK byla po roce 1948 závodem České zbrojovky Strakonice, ale od roku 1950 byla samostatná a pohltila i závod Premiér. V roce 1953 byl z chebské Esky vyčleněn samostatný národní podnik Favorit Rokycany a v roce 1958 byl do národního podniku Eska Cheb znovu začleněn. Za socialistické éry byl sjednocen výrobní program. Eska vyráběla pánská i dámská cestovní kola. Sortiment se rozšířil i na skládací kola. SK úzce spolupracovala se sesterským podnikem Favorit, používala mnoho shodných komponentů. V polovině 90. let 20. století se začalo ukazovat, že SK nestíhá nejnovější trendy výroby kol. Zadlužený státní podnik proto privatizoval soukromý podnikatel. Jenže ten firmu zadlužil ještě víc. Postupně utlumil výrobu, rozprodal stroje a propustil zaměstnance. Tečkou za výrobou kol byla demolice areálu v roce 2006.
1: Neslyšel jste někde takovou šeptandu, že by třeba SK také následovala Favorit a třeba začala zase vyrábět nějaké to kolečko, třeba ta skládací?
2: To jsem opravdu neslyšel, hlavně protože SK skončila tak, že tu budovu ještě z doby před první světovou válkou, která byla nakonec prohlášena za technickou památku architektonickou, z ní se stala vietnamská tržnice a to bylo ještě dobré, ale nakonec to skončilo tak, že ji úplně zbourali. Takže jediné, co z Esky zůstalo, byla ochranná známka, kterou si jeden zájemce zakoupil před mnoha lety. Ta známka putuje po různých zájemcích, ale že by někdo se pokusil vyrábět kola Eska, ta doba je dneska už úplně někde jinde. Ne, to už bohužel nevzkřísíme.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
1: Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48 u Nového Jičína. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
2: Ministerstvo určí strop na

0: každý den z třídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2,50 Kč za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
1: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
0: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
2: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 Kč dražší spotřební daň.
0: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
3: V Novém Jičíně začala stavba posledních 4 kilometrů dálnice D48. Úsek mezi Šenovem u Nového Jičína a obcí Rybí chtějí silničáři dokončit do 3 let. Jak dodává generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, na dokončení úseku za zhruba 870 milionů korun ještě naváže rekonstrukce novojičínské estakády.
4: My teď máme hotovou dokončenou technickou studii na rozšíření tohoto mostu, na kompletní přestavbu mostu. De facto víme, jak ten most je náročný, nebo jak je to velká stavba a složitá stavba, takže teďka tuto chvíli teprve připravovat další projekty, povolovací procesy a tuto chvíli si myslím, že ta realizace přijde nejdříve, tak za 3-4 roky dříve ne.
3: Krajská knihovna v Pardubicích otevřela multimediální oddělení. Návštěvníci ho najdou v místě bývalé regionální studovny, kam přestěhovala také hudební sekci. Místo knihovníků jsou tam odborníci na multimediální tvorbu a nabízí lidem také možnost vytvořit si vlastní hudbu, podcast, pracovat s fotografiemi, grafikou nebo virtuální realitou. Podle ředitelky Radomíry Kodetové tato služba cílí také na mladší generace. Sport. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci mistrovství Evropy Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o postup na šampionát v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 54. minutě útočník Lukáš Mašek. Svěřenci trenéra Michala Bílka mají jistou minimálně druhou příčku ve skupině, kterou zakončí za týden v Portugalsku. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D35 pozor na nehodu před Olomoucí ve směru z Mohelnice, kus za odbočkou do Němště na Hané na kilometru 261. Osobní auto narazilo do pneumatiky z nákladního auta. I to stojí v odstavném pruhu. Pozor, zpomaluje se a vybočuje se za zatáčkou. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
5: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Ačkoliv vás každý večer v tomto čase zvu do divadla, tentokrát na jevišti nechybí filmové plátno, protože všechno to dnešní vyprávění Bolka Polívky, Milana Lasici, Vlastimila Brodského nebo Jiřího Sováka a dalších patří právě filmovým vzpomínkám.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývávalo, už je to taky nějaký ten pátek zpátky, setkání filmových klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou. Hned první ročník s promítáním filmu byl věnovaný jak jinak rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. No a ty další postupně představili významné herecké osobnosti české i slovenské filmové a televizní komedie. A přirozeně mezi nimi nemohl chybět ani režisér Zdeněk Podskalský. Vzpomínali na něj a na otázky kolegyně Marty Růžičkové odpovídali Jiřina Jirásková a Milan Neděla.
2: Začnu tím, jak jsem se třeba se Zdeňkem ne zkamarádil, poněvadž to bylo samozřejmě pracovně, ale narodil se mi syn, teda samozřejmě mojí ženě. A v ten den, 19. listopadu 1963, jsem vyrazil do ulic a šel jsem na zkoušku, ale ono bylo hrozně brzo, pač kluk se narodil v 5, vlastně v 6 nebo v něco po 6 už jsem byl v ulicích, už jsem šlapal po Národní třídě a potkal jsem koho jiného než Zdeňka Podskalského, svého dobrého přítele, s kterým jsme dělali od 53. roku v televizi, hlavně zábavu. To vypadalo, že jde spíš z práce.
3: Kolik, že to bylo?
4: No, tak. U 7 ráno, no to prostě ráno. Nešel do práce, to je no, evidentní.
2: Já zase ve 3 hodiny už jsem býval v lese a před 11. už jsem zase dávno spal, když jsem šel z hub.
4: Ty jsi taky pravděpodobně nikdy v životě žádný houby nenašel, na rozdíl od Podskalského, který byl vynikající mykolog, a taky si neumíš představit, jaké důkazy lásky já jsem mu v životě podávala, protože já jsem sežrala všecky prašivky. Které...
2: Já se musím pochlubit, že zdejší orlickohorské houby jsem včera jedl s palačinkama, teda palačinky s houbama. To bylo dobrý.
4: Taky barevný? Zdenek měl rád jenom barevný houby.
2: Ne.
4: To ne.
2: Ale prostě spolu jsme zapili toho mýho syna a pak se ovšem stalo, že asi za půl roku jsme se potkali na Karlově náměstí a tam se nechal Zdeněk s tím mým synem od nějakého kolem jdoucího fotografa vyfotografovat. A na té fotce, já jsem ji bohužel sebou nevzal, protože jsem ji nemohl najít, na té fotce se náš mladý při pohledu na Zdeňka Podskalského tváří, jako když se dívá na Belzebuba. Ovšem, fakt je ten, že nemohl ho znát z pohádky žádný, toho Belzebuba, protože pohádky jsem před ním tajil, já jsem před ním tajil dokonce i sportovní kluby a vyprávěl jsem mu jenom o Slávii. Ale to je trošku vedlejší. Prostě Zdeněk Podskalský byl první člověk, který se mnou, kromě mý maminky, zapil syna. To jsem vám chtěl uvést jako důkaz toho, že přátelství se dá navázat i na takovýhle věci. Já už se nepamatuju, co jsme to spolu pili, asi vodku, ale fakt je...
4: Myslivce.
2: Děkuju. Tak asi jsme pili spolu myslivce, no určitě jsme spolu pili myslivce. To bys to jinak neřekla samozřejmě, ale...
4: Musíš fakt, se poradit s odborníky.
2: Ano. Ale fakt je ten, že já jsem byl šťastný, že to byl zrovna Zdeněk Podskalský, protože my jsme spolu byli velkými kamarády právě pracovními hlavně. Slavnou Babičinou Krabičku, že jo, jsme dělali, ale hlavně já jsem s ním dělal sérii prvních veselých pořadů v televizi. Televize existovala od 1. května 1953 a my jsme 4. července dělali spolu první pořad v televizi, teda lépe řečeno já se Zdeňkem. A to byl měsíčník Dobré pohody, v kterém jsme se potom střídali s Pepíčkem Zímou. Jinak Zdeněk Podskalský pro mě je ještě takovej partner víceméně životní a umělecko-provozní, dalo by se říct.
4: No, že... už si byl na hranici to, že bych se začala zlobit.
2: Ne. Neměj obavy, ale já jsem totiž o něm prohlásil, když jsme točili v Písku, já jsem to říkal už Jiřince, slavný film Einstein kontra Babinský, tak Zdeněk Podskalský tam ochraptěl. A já jsem o něm prohlásil, a on si to, já nevím proč, strašně vážil a považoval toho mýho hodnocení. On byl tenkrát štíhlej, nesmírně štíhlej, až dalo by se říct hubenej.
4: Tak... Ne, byl velmi krásný.
2: ve své kráse byl nesmírně hubený. A já jsem prohlásil, že když si sundá tričko a ochraptí, což se mu tenkrát stalo, tak jsme bez režiséra. Tak to byl můj vztah k režisérovi Zdeňkovi Podskalskému.
4: Pane Nedělo, ale přesto, když jste hovořil o Zdeňku Podskalském jako skoro o sudičce,
2: ano,
4: jak
2: ano.
4: To dopadlo, prosím vás?
5: No to, co dál? To dítě žije. Ježiši Kriste.
2: To dítě žije a leckdy se musím přiznat k tomu, že mám strach, že mi dá přes zuby. A právem. Bohužel, to zase musím uznat.
4: Víte, ono se říká o lidech, kteří věnují mnohé legraci a úsměvu druhých, že jsou ve svém soukromí velice vážní. Bylo to taky v případě Zdeňka Podskalského?
5: Já nevím, jestli byl Zdeněk spíš vážný nebo veselý, tedy v žádném případě to nebyl gagman, to se říct nedá, ale byl to člověk velice harmonický, takže právě proto, že byl tak harmonický, tak se v jeho životě objevovaly, myslím si, velice silně a intenzivně oba momenty. V zásadě můžu říct, že jsem poznala málo lidí nebo málo mužů, kteří by dokázali být při některých třeba uměleckých zážitcích dojatí k slzám. To Zdeněk uměl. Ale na druhé straně i já jsem ho dokázala dojmout k slzám, bohužel. No, co se dá dělat?
4: Mohu se zeptat?
5: Já si jenom pamatuju takový situace, kdy stál proti mě a říkal: Jiřinko, já udělám všecko na světě, co budeš chtít, ale musel bych pochopit, o co ti jde. Ale jeho postoj k životu rozhodně tedy nebyl optimistický. Myslím si, že byl svým založením klasický skeptik. Ale právě proto mu bylo umožněno, aby nic v životě nebral tak tragicky, že by se vedle něj nedalo žít.
4: Tedy když jste přišla do věže a začala vařit?
5: Ne, i to jsme chápali oba dva s humorem, protože Zdeněk měl svůj ateliér na Malostranském náměstí zařízen tak, jak on říkal, aby se nedal začmeličit, tudíž aby se mu tam nedostala žádná slepice natrvalo. A tím pádem všechny důležité přístroje byly umístěny ve výši jeho zorného úhlu a dosahu jeho rukou. Já jsem Zdeňkovi, když jsme stáli, oba sahala semhle, když zved ruku. Takže já, když jsem něco vařila ve věži, tak jsem vždycky říkala: Zdeňku, pojď sem, ještě mě tam ta voda vře, děkuju ti. Že jo.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: My jsme byli dlouhá léta velkými přáteli. Když Zdeněk už téměř ve zralém věku nás obou projevil tendenci ten vztah nějakým způsobem modifikovat jinak, tak jsem si říkala: tak moment, chlapče, tak to já ti budu muset dát najevo, že já jsem vážná umělkyně a že vtipy typy nápady se mě do života nesmějí vetřít. Zdeněk mě pozval na večeři, já jsem si říkala: dneska mu dám tu dávku, jak já to umění vidím. A Zdeněk se mnou začal, protože to okamžitě samozřejmě pochopil, tak se mnou začal mluvit o opravdovém filmovém kumštu a jeho závěry, které se dají shrnout do věty: kdybych to uměl dělat tak jako Šorm, tak bych to dělal. Protože to tak neumím, tak dělám tu lehkonohou můzu. Ale nicméně ten večer byl takového druhu, že já jsem si řekla: tak takhle chytrýho, moudrýho a inteligentního chlapa jsem ještě v životě nepotkala. A to mi bylo 36. Tak to snad je dostatečný dokument. Víte, my jsme žili v době, kterou všichni nebo většina z nás pamatuje, v době velmi nelehké, a Zdeňkovo krédo bylo: když to nemůže být pravda, ať je to aspoň sranda. A já si myslím, že to krédo bylo velmi, velmi vážně míněno v jeho případě. A myslím si, že stejně tak, jako se my domníváme, že dneska ten humor potřebujeme, o to víc jsme ho potřebovali tenkrát. A to už pak byla otázka, nezapomeňte, že on vyštudoval opravdu tu psychologii, tu filozofii, čili on o tom opravdu věděl dost, o tom smíchu, o tom způsobu, jak bavit, o tom humoru. A sám vždycky říkal: pro mě umění začíná tam, kde si říkám, tak tohle bych nedokázal. Ale až k té laťce, a to si myslím, že byla pravda, až k té laťce říkal: to je ta lehká můza, tu umím.
4: Když jsem před chvíli slyšela Světáky za dveřmi, které mám velice ráda, tak si vzpomínám, jak mě napoprvé uchvátil Oldřich Nový.
3: A bylo mě moc milé, že Zdeněk Podskalský nezapomínal na tyhle bardy starších komedií.
5: Paní národní umělkyně, paní Leopolda Dostálová, což asi v našem pohledu, že jo, Milane je do dneška největší herečka tohoto století, tak paní Leopolda Dostálová se Zdeňkem natočila vlastně poslední, těsně před smrtí, poslední televizní pořad, televizní inscenaci, detektivku, ve které paní Dostálová hrála vraha. Ale dovolíte, je to spojeno s jednou komickou situací. Já mám pocit, že my bychom neměli být příliš vážní. Zdeněk si tenkrát postavil hlavu, že toho vraha musí hrát právě paní Leopolda Dostálová. Že to je nevyhnutelné, že to potřebuje tak velkou a výraznou a silnou hereckou osobnost. Jejíž autentické herectví tím, že už to byla ta stará dáma, bude naprosto tedy jaksi nespochybnitelné. Na první čtenou zkoušku posadili oni pro paní Dostálovou, která už téměř neviděla, jezdili autem, asistenti režie, posadili ji do čela stolu a v druhém čele seděl Zdeněk a přišel s obrovskou kyticí, kterou si opatřil pro paní Dostálovou, posadil se a obrátil se k Andule Kohoutový, což byla jeho pomocná režisérka. Říkala: Andulko, kdo je ta paní, co sedí proti mě? Andula říkala: pane režisére, to je ta paní Dostálová, bez který se to nedá točit, jak jste říkal. Ale myslím si, že to bylo pro Zdeňka dost signifikantní, protože i mně se občas stávalo, když jsem se třeba nechala ostříhat, že jsem zazvonila u dveří a už předem jsem říkala: to jsem já, Jirásková, jenom aby bylo jasno mezi náma. Že on si skutečně velmi často lidi nepamatoval a pletl.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: To všechno, co kolegové z Královéhradeckého studia, a říkám díky Bohu, zachytili a zaznamenali při pravidelných setkáních na besedách v Rychnově nad Kněžnou, se vlastně s léty proměnilo ve vzácný archivní materiál. Třeba jedno z posledních společných vystoupení pánů Jiřího Sováka a Vlastimila Brodského. Mluvilo se nejvíc samozřejmě o televizních písařích, o noci na Karlštejně, ale na prvním místě byla vzpomínka na společné natáčení filmových světáků.
2: Tady kolega Brodský vzal tu roli fasádníka tak doslova, že se vykašlal na hereckou roli vlastně a ta ctižádost, aby mu to drželo na zdi, ho vzala tak, že zapomněl i mluvit. Jo? Na něj přišla řada, ale vždycky potom to natočíme znovu, ale koukej, jak mi to drží, povídala. Tak tam bylo několik zajímavých věcí. Jednak ten začátek. To byl scénář, to máte geniální dva režiséři a dostanou scénář a jeden řekne, je to blbost, druhý řekne, je to výborný. Až teprve, když je to na plátně, tak tam teprve se to rozhodne, tam pochopí, jestli je to blbý nebo špatný, ale do té doby je to vákuum všecko. No a tenhle ten scénář byl na odpis. Tak přijel Bouský za mnou, dal by 9 000, páni, co s tím udělali, tak já jsem tam napsal legrace, 4 obrazy jsem připsal takhle, pak se to natočilo a je z toho dneska klasika česká. Ale tam byly situace třeba se zpěvem. To bylo zajímavé, protože já nemám nástupy a Libíček nemá sluch. Takže i my jsme to pochopitelně naspívávali v ateliéru někde, to se nespívalo na té toaletě, jak to tam v tom filmu běží, to jsme těžce, horko těžce nadřeli v tom studiu zvukovým a ten se ke mně furt lísal, ten Libíček pak chtěl slyšet, že jo? A já, když na mě ukázal, tak vždycky nástupy jsem neměl. On navíc vypadal ještě jako Tyrš, tak jsem si říkal, ten by mohl hrát v takovýhle blbosti, mi napadej, ten by mohl hrát ve filmu Tyrše klidně. A Brodskej ten zpívat vůbec nemohl, poněvadž měl nástupy sice, měl sluch, ale smíchy nemohl zpívat. Když nás viděl, smíchy ten. To nebylo možné. Tak tam to bylo komplikované právě o ten zpěv. Ale jinak, jak říkám, tedy práci jsme zase zvládli s tím Podskalským velice lehce a právě Broďa se tam vyznamenal tím, že úplně maniakálně vzalo to špricování ty malty na tu zeď a to úplně zuřivě ty oči. Vidím, jak špricoval a byl na to hrdý a že zvoral scénu, na co se vykašlá. Koukej, jak mi to drží.
3: Ale no jo, on to trošku přehání, můj přítel Jirka Sovák, ale fakticky já se dodnes domnívám, že to nebyla malta. To jsem tam hodl. Já mám pocit, že to bylo nějak aspoň se syntetikónem míchaný. Ale prostě opravdu mě fascinovalo, že to tam drží. A takže já jsem asi opravdu vynechával, ale já se vždycky rád nechám unést něčím, když to klukům jde. Já jsem hrál tuhle nedávno ještě nejvyšší takovou hru s Rudolfem Hrušinským a s Kemrem a on tam měl takovou scénu, kde hrál karty a tam. A my jsme na to s Růžkem čuměli, jak on s Kemrem hraje karty a bylo to tak sugestivní, že ten Růžek musel vždycky do mě bouchnout, abych se ty hry zúčastnil taky. Protože já jsem koukal na to Hrušinskýho autenticitu jeho projevu tak fascinovaný, že jsem zapomínal, že jsem na jevišti.

0: Ono to zní trošku hrůzně, když řeknu, že nepiju, ale je to pravda. Ani pivo už nepiju.
1: Ale vy jste napsal ve své, teď nevím, v které knížce, že není nic krásnějšího, než být tak trochu stále pod parou.
0: No, být přivožralý furt, to je nejlepší. Je to drahý, ale je to nejkrásnější. Lidi vás mají rádi, že jo, a vy je, a je to krásný, ale udržet se, že jo, v tom stavu, že jo, to jsem já, jsem tam nedokázal, no tak byly to historický opice, průvody za mnou chodili, byla strašná sranda s Menšíkem, že jo, jednou já se poznal s Menšíkem, takže jsem se probudil v nějakým cizím bytě, posadím se a proti mě sedí Černoch. A povídá mistře, já jsem Vladimír Menšík. A tak, a kolik jsme se předtím znali, to nevím. Takže já přesně dneska nevím, jak dlouho jsme se znali vlastně. Já jsem se nechal prohlížet nedávno a řekli mě, že jsem správně, že slyším správně. Já jsem jak to slyším špatně. No ne, na ten věk slyšíte správně. Takže já jsem správně hluchej tedy.
2: Pokud jsme se zmínili o Hajarovi, tak ho moc příliš rád nemám, nebo neměl jsem. Protože on měl taky takový kouzlo bezprostřednosti, ty hajajácky pohádky na Dobrou noc, a děti se mnou stotožňovali jako s kamarádem, jako se skřítkem, který pravděpodobně velikostí i mentalitou odpovídá jim. A fakt je, že jsem jednou takhle kráčel z divadla Vinohradského italskou ulici a najednou, ale velice vehementně, jsem byl zezadu nakopnut do zadku. A tak mě to překvapilo, otočil jsem se, tam byl takový chlapeček, asi osmiletý, a tvářil se nesmírně přátelsky a šťastně, že mě vidí, takže jsem ho nemohl ani uhodit nic, a vzadu za ním běžela babička a už z dálky na mě volala, když on vás má tak rád. Takže ono to bylo takový zvláštní, že ta láska těch dětí se projevovala tím, že ze mě dělali zcela rovnocenného partnera a že jsem opravdu mi ubližovali. No, ale jinak jsou ty vzpomínky vesměs velice pozitivní na to, na ten rozhlas a na ten mikrofon. Já mluvím nějak dlouho. Já to předám zase tam.
0: Ne, naopak, bylo to velice zajímavé. Já vím, že si kolikrát chtěl jít třeba do Košíc a skončil si na Vinohradech, jenom proto, poněvadž, aby si se někam dostal. Až ty děti tě prostě nenechali.
2: No, bylo to
0: ujel, ujížděl před dětma, úplně na jiný cíl, než původně chtěl.
2: Jo, to ten vztah to bylo velice složitý, protože jednou jsem dostal roli v Husovi Tylově, a kde jsem hrál hned na začátku nějakého jezuitu, který měl předznamenat celý pojetí inscenace, celý výklad režijní. A to bylo v období toho Hajaji a já jsem skutečně udělal všechno proto, abych se sobě nepodobal. Já jsem si udělal šílený nos a strašný obočí nalepil a takhle. A když jsme to hráli poprvé v neděli odpoledne, tak jsem vylez na to jeviště a tam jsem hřímal nějak proti kasířství. A když jsem byl v nejlepším, tak se z balkonu ozvalo skandovaný hajaja, hajaja. No a ta hra se vůbec nemusela hrát, protože to bylo o něčem jiném.
0: Já jsem hrál třeba jeden čas v samý hlavní roli v televizi, když to bylo přímý vysílání, tak se tam dětkové neodvažovali. Tam bylo 60 stupňů tepla, jo, a každou chvíli tam byl nějaký kolapsík srdeční, jo, u těch dětků, tak ty starý dětky jsem hrál, já pak zjistili, že u Buriana hraju samý starý dětky, tak mi to dávali a já jsem ovšem první, co jsem, kdo stál před televizní kamerou, jsem stál já. V Liboci byla fabrika, kde bylo pokusní vysílání, to mělo 12 televizorů Vláda akorát a my jsme tam hráli čtvrtý jednání z Gorkýho na dně, já hrál Varona, Franta Vnouček Saténa, nalíčený jako na divadle, takže on vypadal jako Kupka Sena a já vypadal jak zelený lučišník. A furt tam řvali, že nám neslyšejí, byl tam zřejmě biograf instalovaný dřív, takový okýnka, tam řvali nahlas furt. A byl tam se mnou Neboštík už primář, tenkrát to byl student medicíny Franta Trefnej, A když takhle řvali, a my už řvali jako na horách, když jsme každý na jejím kopci a stáli jsme vedle sebe, tak tam Franta povedala, není to tím, že ten s tou šibenicí s tím mikrofonem tamhle kouří? On tam kouřil u záchodu a my řvali. No tak tedy první, že já jsem se trošku odbočil, promiňte, ale první před kamerou jsem s Frantou vnoučkem stál já. Ne to oficiální první vysílání, jak oni se vytahujou. To už bylo potom, to už se nepočítá. První jsem byl s Frantou já.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Podívejte se, obyčejně, když máte partnerku, s kterou točíte půl druhého roku, tak je vám tak protivná, že už jste, že jste rád, že jste se jí zbavil. Ale aniž byste s ní něco měl, musím jako upozornit, jak to nemyslím. Když dojde k takový tragický věci, že se zamilujou do sebe dva herci, tak to bývá obyčejně vždycky špatný. To dopadne vždycky špatně, protože ta ctižádost je prostě vedena. Oni se mají doplňovat, lidi se nemají brát z jednoho oboru. Ale jednou jsem točil, no, tý svět, Chalupáře, no, a Jiřinka Bohdalová. No a měli jsme, já tam hraju, jak ji miluju, jak neberu ty prášky vůbec a přesto, že... A tadle a takhle a byl jsem jako, mě tam navrhli na takového reprezentanta Červeného kříže, měl jsem tam takovou tu a brožuru, jak se zachraňuje kde a tam z úst do úst bylo taky líbání, jak zachraňovat z úst do úst. No a já ji právě jsem použil tyhle ty rafinovaným způsobem, jsem to použil jako, že ji to budu učit. No tak jsme se tam jako líbali z úst do úst, no. A řeknu vám, že to byla taková sranda, že jsme to půl dne mohli natočit. A to šlo jenom z úst do úst.
2: Tohle bylo pro mě takový téma, nebo choulostivější, protože já si myslím, že nemají spolu točit lidi, kteří jsou do sebe nějak zamilovaní. Protože já si myslím, že filmový herectví speciálně je jakési obnažování své duše, takový jakýsi striptease, aby člověk jaksi přesvědčil svoji skutečnosti a svoji autenticitou. A člověk se před tím člověkem, který ho miluje, jako my jsme dělali s Janou nějaký film kdysi, svůj první, Klarinety, a my jsme měli tak strašný zábraný jeden před druhým se obnažovat, protože by tím obnažováním člověk prezentuje i své špatné vlastnosti. A když někoho milujete, tak toužíte, aby o těch špatných nevěděl. Takže to bylo strašně nepříjemné, ale to nejen ve vztahu jako k milované ženě, to i ve vztahu k svému, k mému synovi, který točil pár hlavních rolí a v jednom filmu jsem s ním hrál. A já jsem tam s ním hrál a my jsme oba měli takový zábrany před sebou, já jsem mu ještě po té scéně jedný dlouhý, jsem mu říkal, můžeš mi říct, proč jsi mluvil tak blbě potichu, já jsem ti sám nerozuměl. A on říkal, já jsem mluvil tati blbě potichu proto, aby si mi nerozuměl. Protože já to říkám tak blbě, že se za to stydím. Ale já jsem se před ním styděl taky. Takže tyhle ty citové vazby, já myslím, že jsou spíš na překážku, než aby pomáhali.
4: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
5: Mně však láska velí vložit rozum celý.

Pokud by šlo o překonávání strachu jako téma, tak to bych měl takovou vzpomínku, protože oni po mně jednou chtěli, abych hrál Karla IV. V nějakém filmu, který se jmenoval Noc na Karlštejně. A já jsem měl takového poradce historika, který byl velice fundovaný a věděl všechno. A já jsem taky potřeboval vědět, když Karel IV. Se dlabe kuřatách, tak kam hází ty kostě a jak si umyje ruce a tak dále a tak dále. A v těchto věcech on mě báječně informoval, no takhle jako říkal, no kam by házel kostě, tak to hodil za sebe, tam byly chrti, ty to hned sežrali, takže se tam ani nemuselo uklízet. No a takhle mě informoval ovšem o jedný zásadní takový mentální nebo povahový vlastnosti Karla IV., protože on říkal, podívejte se, abych vám to v kostce řekl, Karel IV. Je, vlastně byl kovboj svým způsobem. Já jsem říkal, moment, jako s takovou neúctou, a on říkal, ne, počkejte, vy mi špatně rozumíte. On jezdil na koni takovým způsobem, že Prahu, Paříž absolvoval za 10 dnů na tom koni, což byl veliký výkon sportovní. A je to šlo o to, jak já se svojí utápnutou povahou, jak já ze sebe udělám toho kovboje. No tak to šlo, já jsem nosil takhle ruce za pasem a vypadalo to, že tam mám nějaký browning. Ale s tou přitažlivostí pro ženy a s tímhletím ksichtem, to byl velký problém. Ale tak oni ty partnerky mi tam nahráli, Janička, moje bývalá žena, mi taky předstírala, že mě miluje v tom filmu. A pochopitelně předstírala na 100%, protože taky za to byla placena. Ale víceméně špatně. Já nemám pocit, že jsem hrál role milovníků, já jsem hrál většinou takovou mužskou oběť milenek, který po mně šel. Ale nebyla to vůbec žádná dřina, protože já jsem takhle i v civilním životě celý život prožil. Já jsem, když jsem se ženil, nebo když jsem měl před svatbou, tak to bylo vždycky tím, že se nějaký ženský jsem se zželel, jako napůl invalidní. No a pak si mě ze soucitu vzali a pak se mnou bez soucitu rozvedli.

0: jsem si taky vzpomněl, že potom později, když jsem začal trošku uvažovat a teď jsem měl tatínka a maminku, tak jsem si sakra říkal, protože jsem měl kamaráda, on byl adoptovaný, tak jsem si říkal, jestli já taky nejsem adoptovaný, třeba jsem po nějakým šlechtici. A tak potom to se mě, tak jsem tak s maminkou se prostě přišel do kuchyně a já říkám, maminko, jsou vlastní. A maminka zakřičá, tatíku, pojď sem, pojď sem, tatíku, pojď sem. A otec neochotně přišel, zeptej se, na co se ptal. Říkal, já jsem se na nic neptal, no zeptej se tady před tatínkem, na co se ptal. Tak já jsem, říkal, já jsem se ptal, jestli jsou vlastní. A otec se tak podíval na mě jako a na maminku, jestli náhodou neví něco víc než on. A potom říkal, říká se sem. Takže potrpěl na spisovnou češtinu.
1: Já mám dojem, že existuje v naší nevelké zemi hodně komiků už dneska, ale málo klaunů. A Bolek Polívka je podle mě klaun, jaký ho nám musí závidět, jako myslím, aspoň Evropa.
2: Já obdivuju na Bolkovi to, že on je takový nezmar, že nevypne ani v šatně. On pořád baví a nikdy neodpočívá. Já se s ním hrozně rád setkávám a teď jsme se setkali na filmu Akumulátor a zase mi potvrdil, že prostě nevypíná.
3: Já jsem se do Bolka zamilovala, když hrál ve Stanu. A od té doby ho ujišťuju, že je čistě jenom můj a on mě občas tedy strašně zradí. Bere všecko. Že jo? Že bereš všecko. Bereš všecko.
0: To se musím bránit, panč, to ve mně známe, že právě všechno neberu. Ale vy jste nás viděli, jsme hráli Amaju s Dášou Bláhovou. A dlouho
3: ano, přece, potom jsem viděla cirkus, viděla jsem Ama a pak no. Jsem přemýšlela, jak bych to udělala, abych tě někam, abych si tě zmocnila tedy ve filmu.
0: Tam byl konflikt, tam jsme se poprvé vlastně pořádně pohádali, nebo ne?
3: Ne, jindy byl konflikt, když si nechtěl skákat ze stromu. Když jsi měl pořád strach, že si něco uděláš.
0: Jak jsem měl znát ten hrozný tíživý sen, se mě znal, to byl inspirován tady tímhle asi zážitkem, že jsem nechtěl skočit ze stromu. Dosvětlí mě to, já jsem měl prostě ty šaškovský boty a teď jsem měl ten kostým a vy jste měl tenisky. Tak jste říkali, to je jednoduché, já jsem opravdu měl problémy v tom stromu, se mě pletly prostě na ty větvičky a tak dále, se mě pletly ty boty. No, tak
3: strom byl velmi nízký.
0: A z toho...
4: Ale ty hádky je to
3: my
4: pořád
3: jsme se
4: takhle,
3: museli zavrtávat.
4: Oni se hádají pořád. Natáčení, když pracují domů furt, takhle to vypadá, pořád se hádají.
0: Ne. Ale ne, já jenom chci říct ten tíživý sen, protože to jsem vyprávěl potom na premiéře, tak kdyby někdo byl na premiéře Šaška královny, tak mě odpuste, že to vyprávím podruhý. A to bylo, že prostě jsem v kostýmu toho Šaška nalíčený a teď je taková věž toho hradu Švihov a tam je takový malý okýnko. A já v tom walkingu jsem a dole vidím prostě jenom ty prostě tři body, kameru, režisérku a kameramana, to dělal malíř. A slyším, jak ona křičí, skoč, skoč. Já si říkám, Ježíši Kriste, přece to je vysoko, když se zabiju. Skoč, skoč. Tak pak si říkám, no asi ví, co chce. Neochotně jsem prostě... Povylezl z toho okna, skáč! A tak jsem prostě se odrazil a letím a teď ta hrůza pádu v tom snu, každý to z nás zná. A teď najednou si říkám, ježišmarja, já se zabiju, ona prostě mě tady vyprovokovala, já letím prostě, já se... A teď, tak jsem se vznesl takovým obloukem na ten hrad, teď jsem jenom viděl jako ty udivené tečky, ty kamery, kameramana a paní režisérky a tak jsem zakroužil nad hradem. a řekl jsem si, seru na film, letím na Moravu. A v tom

chystá. A tak jsem tam vztahal, jako, že budeme pracovat dál, že to bylo nedorozumění pracovní. A když jsem to vyprávěl potom Věře, tak říká, a že to ten malíř nenatočil.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, zdravím vás po malé dovolené. Měla jsem možnost navštívit nádherné a kouzelné místo italské Assisi, město spojené se svatým Františkem, svatou Klárou. Je to místo, kde člověk trochu zpomalí, kde se uvědomí, kolik příběhů se v životě člověka odehrává a kolik stop po sobě lidé zanechávají. Některé stopy jsou vidět v kamenech starých bazilik, jiné zůstávají v srdcích lidí. A možná právě dnes večer budeme vzpomínat na člověka, který také zanechal obrovskou stopu v životech mnoha z nás. 1. října roku 2019 odešel Karel Gott, hlas, který provázel několik generací. Právě v polovině noční linky to bude 7 let. Jeho písně nebyly jenom melodiemi. Pro mnohé z nás jsou spojené s konkrétními lidmi, místy, okamžiky, vzpomínkami. A právě o ty se budeme dnes v noci spolu dělit. Kdy jste poprvé zaznamenali Karla Gotta? Měli jste doma jeho desky, kazety, CDčka? Byli jste na jeho koncertě? Setkali jste se s ním osobně? Co podle vás způsobilo, že jeho hlas oslovoval tolik lidí tolik let a ještě bude oslovovat? Na Hvězdu hvězd dnes společně zavzpomínáme v noční lince s Jarkou Barboříkovou, a to až do 1 hodiny.

0: 731 800 900, pište přímo na rozhlas.cz/linka nebo na rozhlas.cz/linka a telefonní číslo volejte, čekám na vás. Máme pro sebe dost času, ale ať to nezdržujeme, pojďme na první písničku a bude samozřejmě od Karla Gotta.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé hlasy se nestávají jenom součástí písniček, ale i našich životů. Noční linka Českého rozhlasu bude dnes vzpomínat na Karla Gotta a na chvíle, které nám jeho hudba přinesla. Anička z Miroslavy volá jako první. Dobrý den, dobrý večer.
1: Krásný večer, paní Jaruško, a také všem posluchačům ho přeji. No, je mi ctí, že můžu být první, která vzpomene na mistra všech mistrů, pana Karla Gotta. Vzpomínám si na ten den, kdy nás opustil na věčnost, a protože jsem byla druhý den v nemocnici, tak jsem to slyšela hned ráno a bylo na pokoji, když jsem to tam děvčatům říkala, tak byly všechny smutné tehdy. A já už si nepamatuju, kdy jsem ho slyšela poprvé, ale určitě jsem byla mladé děvče, když pan Karel Gott začal zpívat, a myslím si, že on nebyl jenom mistr všech mistrů ve zpěvu, ale že byl i mistr slova, protože v televizi ty scénky kolikrát, když byl návštěvou v nějakém pořadu, tak bylo to vždy dojemné, milé a smysluplné. A samozřejmě vzpomínám na koncerty ve Slaném, když bývali, tak to určitě byly všechny obrazovky rozpálené, že všichni seděli u nich a na tento hudební pořad lidé se rádi dívali. A já musím říct, že teda pro mě je písnička Karla Gotta Indiánská píseň lásky. A potom Vltava, samozřejmě to tam mě vždycky úplně nadchne. Nebo O mami, mami. No prostě, co je píseň, to hit a to velká srdcovka, a velice, velice ráda vzpomínám. A také jsem poslouchala, asi před 2 roky se četl na Českém rozhlase, na sesterské vaší rozhlasové stanici Dvojka, se četl jeho životní cesta, a snad tehdy bylo řečeno, že poprvé, že paní manželka svolila, že byl užitá umělá inteligence, která vytvořila jeho hlas. Vím, že ten typ paměti četl Igor Bareš, ale pan Karel Gott tam měl takové vstupy vytvořené právě hlas tou umělou inteligenci. Bylo to úžasné, já jsem to poslouchala a bylo to úžasné a občas na to vzpomínám. No ale když slyším písničku jeho, tak prostě si ho představím, a nebyla jsem nikdy na jeho koncertě, ale nikdy jsem si nenechala ujít, když byl pořad s Karlem Gottem, ať už to byly Silvestry, nebo právě ty koncerty ve Slaném a různé pořady, takže byl to a je stále miláček národa, a nejen u nás, ale myslím si, že i ve všech německy mluvících státech, takže byl to mistr pan mistr. Karel Gott.
0: Aničko, a máte doma jeho desky, kazety, CDčka?
1: No, jaká desky je nejstarší? Ne, ale CDčka. Desky už možná taky byly, ale to už je asi čas je někam zavál, ale CDčka mám a samozřejmě dneska jsou možnosti, že jo, si pustíte na YouTube nebo na nějakých těch kanálech a vyberete si písničku, kterou byste si chtěla poslechnout, a je to vaše.
0: Takže Aničko, a řekněte mi, v čem bylo to jeho kouzlo? Jak to, že oslovil tolik generací a nevzlížely k němu jenom ženy, ale muži, děti, všichni známe jeho písničky? Jak to?
1: To byl ten jeho šarm a ten jeho geniální, ta jeho geniální hlasová výbava, a zvládl všechno a dokázal lidem přinést radost a dojetí a vzpomínky, prostě všechno dohromady, co ke krásnému životu patří a k tomuto hudebnímu umění, protože on, i když zpíval třeba nějakou árii, a prostě zvládl to. Jeho hlasový rozsah prostě měl neomezené možnosti, bych řekla. Takže takhle to je, tak svým šarmem a svým vystupováním, a lidi zaujal a lidi pobavil a přinesl jim radost a zábavu.
0: Tak já si myslím, že to není
1: kvůli velké umění.
0: Počtu písní a ocenění nebo koncertů, které měl za sebou, ale on byl mistrem, který uměl dokonale vystupovat. Určitě, když jste zmínila ten šarm, tak jsem si úplně představila, jak stojí na pódium a asi rozumím, jak to myslíte. Dokázal zpívat tak, že si v jeho hlase mohl každý najít to své. Pro někoho byl hlasem mládí, pro jiného vzpomínkou na rodiče, na první lásku, na zábavy.
1: No, ano, dovedl si to uvést ten pořad, že si to komentoval, uváděl, no byl neodolatelný a byl okouzlující a myslím si, že na něho bude ještě dlouho na našich těch hitparádách mít stále prim, takže to by byl asi můj příspěvek, no. Mám ho ráda a písničky, mám určité písničky, které zpívá, tak mám je v srdci úplně zapsané a chvíju se dojetím, když je slyším.
0: Aničko,
1: ale říkám, všechny byly, jsou krásné jeho písně.
0: Tak vám přeji, aby vám písničky, které máte ráda, dál přinášely radost a možná i malé návraty k hezkým chvílím. Děkuji, že jste dnes byla s námi v Noční lince.
1: Přeju všem hodně zdraví a krásné dny a dobrou noc všem, nebo krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jsou melodie, které stačí zaslechnout po několika letech a okamžitě víme, kde jsme byli a s kým jsme je poslouchali. Právě takové vzpomínky dnes otevírá Noční linka Českého rozhlasu. Vzpomínáme na Karla Gotta.

0: Máme 15 minut po 23. hodině. Když odejde velká osobnost, nezůstane po ní jenom dílo, ale hlavně příběhy lidí, kterých se dotkla. O příbězích spojených s Karlem Gottem si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu a je s námi paní Helena, která volá do Zlína z Prahy. Krásnou noc i vám.
1: Já děkuju, já jsem, mě 81 let, takže už hodně pamatuju a pamatuju si, že v roce 1962 začínal poprvé zpíval Gott, tam jmenoval se to Juli Fudy, Julia Fučíka a tam někdo řekl, že to je velký talent. A dokonce jsem se s ním jednou setkala osobně. Byli jsme s manželem tenkrát na natáčení jako komparzisti na natáčení na Barrandově. Byl to Silvestr. A zrovna jsme se potkali na chodbě, takže já jsem náhodou měla fotku, tak mě to i podepsal. No a byl to nejen úžasný zpěvák, ale úžasný člověk. Takový, když srovnávám to s dnešní dobou, jak se lidi chovají, to je strašný. Opravdu, já jsem dělala i u diplomatu, a vše, ale to chování dnešní, všichni by si z toho měli vzít poučení. To nebyl jenom úžasný zpěvák, ale úžasný člověk. Už na tom byl špatně a podpisoval úplně, každý mu podepsal fotku, nebo opravdu úžasný člověk.
0: Helenko, takže vy jste byla u natáčení silvestrovského pořadu televizního?
1: No, tenkrát jsme, protože máma moje prodávala na Malostranském náměstí, měla malý vedle kavárny malý obchůdek a nějaká zákaznice tam chodila a nechcete na kompárs, no takže my jsme tam šli s manželem, mým Ostravakem, jsme šli a zrovna náhodou jsme toho Gotta potkali na chodbě a naštěstí jsem měla fotku s sebou, nebo já už nevím, a takže se mě to i podepsal.
0: A to byl asi který rok, pamatujete?
1: Ten první si pamatuju, 1962.
0: Helenko, to jsou ty nejlepší Silvestry. My se teď na to můžeme jenom dívat a vzpomínat na internetu a vy jste
1: já to nenávidím. Nenávidím internet i tuhle dobu. Prostě nechci to. Je to i tele, já nejsem maniak, ale teď je to samá negace, žádná legrace, samý vraždy i v reálu, že to ty lidi baví, kdy ty mladí do toho čučej furt, já nejsem trpaslík a to porazili mě i dvakrát na ulici, teď je to strašný, na těch koloběžkách by pomalu jezdili i v krámě. Hrozný. 50 let jsem řídila různý auta, jela jsem až do Tunisu sama tenkrát. Já jsem to nezažila, tohle, co je teď. Hrozný. A God teda opravdu smekám před ním.
0: Dobře, úžasný Helenko, člověk. Tak využijte toho internetu k něčemu dobrému. Puste se tam ze záznamu.
1: Jeho já nemám scénky, internet. Jeho... Já internet nemám, ani ho nechci. Dcera dělá tady v nemocnici a tady v Krči bydlím 57 let. Všechno prodali, rozkradli a ne. Dobře. Všechno muselo být ruský, teď sama Amerika a samý vraždy a ne. Strašně.
0: Helenko, děkujeme za krásnou vzpomínku na Karla Gotta.
1: Dovolám se do Zlína, ale když vysílá z Prahy, tak tam se nedovolám. Takže pozdravuju všechny a vzpomínejte v dobrým, byl to úžasný člověk. Nejen zpěvák, ale člověk. Děkuju moc a pozdravuju příště, všechny. Helenko.
0: Ano, byl umělcem, jehož písně znali mladí i staří a dokázal oslovit celé rodiny. Dnes večer se v noční lince Českého rozhlasu ptáme na to, jaký je váš příběh s Karlem Gottem. Které písničky jste měli nejraději, které znáte z paměti? Dokážete si vzpomenout, kde jste se s ním setkali poprvé? Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte doma desku, kazetu nebo jenom jednu písničku, která vás vrátí o desítky let zpátky. Dnes večer se v noční lince Českého rozhlasu vydáváme po stopách vzpomínek na Karla Gotta. Je s námi pan Miloš. Z jakého kraje voláte?
1: Z jižních Čech.
0: Tak to je kousek ze Zlína, ale no, po telefonní lince jste u nás. Co by dob. Tak co vám říká slovo Karel Gott?
1: No tak já si Karla Gotta pamatuju, když měl nějaký, to bylo tak zhruba v 65. roce, tak měl nějaký rozhovor v rádi, v televizi, myslím, že to bylo, tak se ho tam ptali, jestli se bude taky už ženit a tohle, a on tam říkal, že no takový tělo nemůže patřit jenom jedné ženě.
0: Aha.
1: Tak to je moje vzpomínka. No a jinak jeho písničky jsem rád poslouchal, viděl jsem ho, když se vysílal pořad Dva z jednoho města, to byly takový ty reviální pořady, a to bylo tenkrát na Spartakiádě, na spartanském stadioně, tak tam jsem ho viděl, stál jsem, no, tam, on tam jezdil na kole. Si pamatuju po fotbalu, vím, hřišti. Mm-hmm. Tak to bylo takový srandovní. No.
0: To byla hudebně soutěžní reví Československé televize.
1: Tak.
0: Já si teda žádnou konkrétní scénku nevybavím, ale ano, možná mnozí posluchači to mají taky čerstvě v hlavě, jak vy.
1: Za totality se to vysílalo a potom už to nějak usnulo. Bylo to vždycky dva z jednoho města a soutěžili nějaký dvě města proti sobě a tohle to, že byla Spartakiára, to bylo v 85. roce, jsem byl na Spartakiádě, no tak tam bylo spousta herců, jo, všemožných těch, tak jsem ho tam taky viděl. No.
0: Mm-hmm. No a pak ještě někdy později, protože to je přece jenom už dávno.
1: No, jsem ho jen tak sledoval, jo, říkám, písničky se mi líbily, zpíval úžasně, ale jako přímý setkání jsem s ním neměl. No.
0: A kdyby dnes večer zazvonil telefon a v něm byl Karel Gott, co byste mu řekli jako první, nebo na co byste se ho chtěl zeptat?
1: No, tak jak tam je nahoře asi, no.
0: Jo. No, by vám to určitě tak jako začal by rozmachovat rukama, nějakým bonmotem by asi zareagoval.
1: Určitě, no, on byl velice pohotový, vtipnej, dovedl na cokoliv, kdykoliv odpovědět, si myslím, no, v tom, jako u něj nebyl problém.
0: Uh-huh. No, máte doma něco, co vás s tím Karel Gottem nějak propojuje, třeba CDčka, fotografie, nebo nějaké...
1: No, nemám. S Gottem ne, no. Spíš s Olympikem, no, protože můj strýda v Praze bydlel v baráku, kde bydlel Petr Janda, no, tak jsem byl u Petra Jandy taky. To ještě, to bylo někdy v 75. bydleli v Praze, tak mám od něj podepsaný fotky, no, ale přímo teda, no, byl jsem u Petra Jandy doma jsem byl, no.
0: No, tak...
1: To byl taky krásný
0: zážitek. O tom třeba příště, ale pamatujete si, kde jste byl toho 1. října roku 2019, když jste se dozvěděl zprávu o jeho odchodu?
1: No, to jsem byl, asi doma.
0: Myslím, a ukápla vám slza?
1: Jo, určitě, no, jsem si říkal, no, už to... No, ono to na něm bylo vidět, že už je takový horší, že jo, víc se to, no, říkalo.
0: Já vám musím říct takovou jednu zajímavost. Já jsem se to dozvěděla zrovna doma, byla jsem v kuchyni, krájela jsem cibuli a představte si, že sice v jiné kuchyni, ale opět u krájení cibule jsem se dozvěděla tehdy z rozhlasu, že zemřel Václav Havel. Tak to mi přišlo teda neskutečně zajímavé. No, byla nějaká píseň Karla Gotta spojená s vaším seznámením, svatbou, nějakým důležitým životním okamžikem? Nechal jste si třeba zahrát jeho písničku někdy, někde při nějaké příležitosti?
1: Ale moc se mi líbily Zvonky štěstí s Darinkou. To byla úžasná písnička, no.
0: Ano, je. Miloši, děkuju. Chcete něco dodat závěrem?
1: No, No a ještě, že se mi líbila písnička, jak zpíval Být věčně mlád, Forever Young. A pamatuju si, když Karel Gott zemřel, tak potom to byly, jak se jmenovali, Alphaville, že jo? To hráli ty písničky. No, tak normálně tam při tom svým koncertu vyhlásili, že zemřel Karel Gott, a hráli tuhle tu písničku Forever Young a byli, to pódium bylo jakoby potažený a, no, nějakýma jako takovými plachtama a na těch plachtách byly fotky Karla Gotta, no. To si pamatuju, že to bylo těsně po úmrtí Gotta, no. A to byla taky parádní písnička, že jo, Být věčně, Být stále mlád a myslím, že tam dělal slova Zdeněk Borovec, no, ten to byl úžasný text, no.
0: Já myslím, že on vlastně je stále mlád v našich srdcích, nebo alespoň někdo si ho možná přesně tak to vybavuje.
1: Přesně, určitě tak, to je ono, ano.
0: Tak je, on sice už ne, ale jeho písničky s námi stále žijí a pro nás je stále
1: náma,
0: mlád.
1: A budou s náma, že jo, budou s našima dětma, vnoučatama, pravnoučatama určitě taky.
0: Ano.
1: Je to tak.
0: Napadá mě ještě říci, že díky své hudbě zůstává stále mladý v srdcích těch, kteří ho poslouchají, což jste vy i já. Miloši, děkuju za sdílení. Mějte se dobře.
1: Jo, vy taky. Díky, na shle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé písně nestárnou, protože v sobě nesou naše vlastní vzpomínky. O těch vašich na Karla Gotta dnes vzpomínáme v Noční lince Českého rozhlasu. Pojďme se podívat na web. Zdravím Noční linku, myslím, že máme mnoho lepších zpěváků, než je Karel Gott. To napsal Pepa. Dana Ústí nad Labem. Jen dvě slova. Neustále vzpomínám. Paní Jana. Jaruško, Noční linku poslouchám každý den, ale dnes vám musím napsat. Karla Gotta mám moc ráda nejenom proto, že se narodil 14.7. roku 1939, stejně jako moje maminka, ale hlavně pro jeho skromnost a krásné vystupování. Od svých asi 15 let jsem poslouchala jeho písně, které dodnes znám na spaměť. Nejprve jsem si kupovala singly, později LP desky. I když to bylo mým velkým přáním, nikdy jsem nebyla na jeho koncertě. Když už byli oba ve věku, často jsme s maminkou na Karla vzpomínali. Když jim bylo, myslím, 65, přišla zpráva o Karlově nemoci, o tom, že mu Ivanka zachránila život. V skrytu duše jsem si tehdy myslela, že maminka i Karel budou nesmrtelní. Dokonce jsem Karlovi k jeho 80. napsala a přála všechno dobré. Odpověď nepřišla. Když potom 1. října odešel, byla to pro nás velká rána. Maminka odešla do nebe v nedožitých 85 letech. Stále na oba s láskou vzpomínám. Pan Michal, Karel Gott byl zkrátka fenomén. Na české umělecké scéně nebylo druhého lepšího. Obdivuji ho pro jeho talent, pro jeho píly, pro jeho elegantní a skromné vystupování. Ač se těšil nezměrnému věhlasu, byl prostý, neměl žádné manýry, mediální skandály. V poslední době mě umělecky povznáší Mistrův duet s Martou Kubišovou nazvaný Jaká to nádhera. Mistra jsem spatřil jednou naživo, nikoli na koncertě, nýbrž v jedné palačinkárně v Průhonicích u Prahy. Čas od času se do ní vracím a pokaždé se tam na mistra vzpomenu. Michale, i vám děkuju. Karel Gott dokázal spojit generace a jeho hlas provázel radosti, lásky i obyčejné dny mnoha z nás. Dnes mu proto věnujeme Noční linku Českého rozhlasu, protože už za pár minut to bude přesně 7 let, co odešel do hudebního nebe.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

ctím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divokej. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: za co bych stál.
1: To byl Pavel Bobek, který nám dospíval písničku 3 minuty před 3:15. Jmenovala se Dálniční hlídka a před námi je krásná píseň od Anety Langerové Stačilo říct. Ale mezi tím vaše vzpomínka, vzpomínka na Karla Gotta, protože právě o něm je celá tato noční linka Českého rozhlasu. Právě 1. října, to bude 7 let, co odešel do hudebního nebe a právě proto je dnes pro nás nejdůležitější v noční lince. Někdy si pamatujeme, nebo nepamatujeme datum ani rok, ale pamatujeme si písničku. A právě prostřednictvím písniček Karla Gotta dnes otevřeme dveře do vašich vzpomínek právě na tuto vzácnou osobnost. Kdo je s námi? Krásnou noc.
2: Krásnou noc přeju. Tady Dana.
1: Paní Dana z Blatné. Vy jste dojatá, Dano, ještě jste ani nezačala.
2: Ano. Já jsem dojatá, protože mě dneska v noci umřel 16-letý kocourek. A, takže jsem dojatá z toho, ale budu mluvit k tématu samozřejmě, co se vás netýká. Tu bolest sobě mám. Takže já jsem dojatá i z Karla Gotta, protože to byl opravdu božský člověk. Nejen, že měl božské jméno, ale on byl božský člověk a já jeho písničky prostě miluju. Na koncertě jsem byla přímo v Holešovicích, tehda to byla nová sportovní hala, tam zpíval ještě vlastně Zitkou Zelenkovou a my tuším, že to byla Marcela. Ne, Marcela Holanová to nebyla. No to je jedno, to není podstatný, já mám dneska trošku takovou melancholickou náladu. No, Jitka Zelenková doprovázela dlouho. Jeho písničky miluju nade všechno. A můžu říct, že teda mám spoustu singlů, to ještě když jsem jezdila přes Prahu do Ústí, takže jsem si kupovala, jsem si zamluvila a kupovala. Mám i LPčko jedno, ale už nemám teda funkční momentálně gramofon, takže ho mám i na CDčku, no a z CDčka prostě ho poslouchám. A vždycky mě to dojímá. Jaruško, mě to vždycky dojímá, protože ty písničky mají obrovskou hloubku. Jsou cituplný. Já si vzpomínám jedna z prvních písní Oči má sněhem zaváté, tak se dneska cítím já. Já mám takový rozklený oči. No ale já jsem zažila teda nejen ten koncert, ale já jsem dokonce rodačka z Plzeňska, takže můj tatínek znal tatínka Karla Gotta. Aha. On se s ním setkal někde.
1: No a jak na něho vzpomínal? Mluvil o tom?
2: No prostě taky to byl úžasný člověk. Ano, přesně, můj tatínek už nežije přes 35 let, ale bohužel, jako, víte co, mně se na něm líbí nejen jeho podání veškerých písní, veškerého zpěvu, a mně se na něm líbí strašně ta galantnost. A to byl i můj tatínek takový byl. A prostě já ho obdivuju a budu obdivovat, dokud žít budu. Protože jeho písničky prostě nezestárnou. Já si vzpomínám takovou tu, co zpíval pro Němce, Babička třeba, jo, Zvonky štěstí, to taky miluju, to mám zrovna na CDčku. No, ale dneska nemám nějak na hudbu moc čas, takže poslouchám, nebo náladu, takže poslouchám to vaše rádíčko. Mm-hmm. Ale je strašně fajn.
1: Dano, jak jste vnímala, když začal mluvit o svém soukromí a rodině, otevřeněji než dřív? Bylo pro vás překvapivé vidět z velké hvězdy najednou i obyčejného manžela a tatínka?
2: Ano, nebylo to vůbec překvapením, já jsem mu to totiž tak dlouho křála, až já si vzpomínám, že jsem byla zrovinka v Lázních někde v Konstantinkách, myslím, že to bylo, a on se ženil v té době. Já jsem ho sledovala celý ten život svůj. A já jsem sledovala jak jeho tvorbu hudební, tak vlastně i ten manželský život ten nakonec dopadl velice krásně. Pominu to, že měl tři děti, vlastně tři, s dcery ještě předtím, než se oženil, ale to chápu. On vždycky říkal, že chce být pro všechny a on se toho držel. A víte, jsou lidi, kteří něco dokážou a jsou skromní. To je pro mě prostě podstata lidství. Já bych to ani asi líp neřekla.
1: Řekla jste
2: to jeho gentlemanství a to všechno, jak se choval k lidem, jakýhokoliv postavení a věku, to bylo neskutečné. Takže vzpomínám a za chviličku to bude už vlastně to výročí smutný a já dneska taky smutním, takže Jaruško, já to dneska ukončím asi tím, že zdravím Káju, božského Káju do nebička.
1: Děkuji, že jste se s náma podělila o vzpomínky na Karla Gotta, na jeho tvorbu, na jeho svatbu, na jeho tatínka, který znal vašeho tatínka. A je mi moc líto teda, že teď smutníte. Kdo měl doma zvířecího kamaráda, tak ví, že to není jenom zvíře, je to součást domova. No tak se držte, poslouchejte dál příběh ostatních a zavolejte zase příště, až bude téma, které se vám bude líbit. Možná to bude trošku veselější.
2: Krásně.
1: Ať se
2: a požehnaný život všem.

0: snad každý z nás má nějakou písničku, o které se vždycky zastaví čas. Možná je to ta od Karla Gotta. Budeme hledat společně v dnešní noční lince Českého rozhlasu mezi těmi vašimi písničkami a uvidíme, co tam najdeme. Kdo nám volá?
1: Tady je Procházka, neboli Starý vrk, z Babinských hor pod Ústí nad Labem.
0: Tak jak vám můžu říkat?
1: No, Starý vlku.
0: Starý vlku, dobře, tak. Jste mě trošku tak vykolejil mimo éter, že jsem se tady úplně zakoktala, protože to vaše představení bylo tak dlouhé. Ale o to je to pestřejší.
1: To je starý kremský název. My žijeme s manželkou 27 let v Babinských horách. Teď kilometrů je to chráněná obraz. Krásné, úžasný výhled dolů na to Středohoří. Ale chtěl jsem říct tomu Gotovi, panu Gotovi. My jsme byli jednou s dcerou, tenkrát jí bylo 5 let, v roce 1974. A šli jsme, byli jsme na takovým výletě. Byli jsme i divoce tak oblečení, protože jako na vandru. A tenkrát v Pařížské ulici u hotelu Pan American, jestli se tak ještě dneska jmenuje, na nábřeží Vltavy, a pan God vyšel z toho hotelu s ochrankou a já jsem úplně zkameněl a přišel jsem k němu, on jen takhle mávnou rukama, aby ochranka odstoupila a povídá mu, pane God, prosím vás, mohl byste se mi s dcerou vyfotit. On jenom absolutně řekl, ano, to víte, že jo, že vám to udělám. Podívá se k dcere, skloně se k ní a povídá, můžeš mi podat ručičku? Tak on mu podá ručičku, otočil se k nám a povídá, a můžete nás vyfotit? Tak jsem ho vyfotil. No, příjemný, lidský, senzační chlap, takový lidi se rodí snad za tisíc let jenom. Ne za 100 let. Takovýhle příjemný a klidný a rozumný a vůbec po všech stránkách.
0: No a kde máte tu fotografii? Máte ji vystavenou?
1: Mám od té doby, to už je od roku 1974 a mám ji v pokoji na stolku a hlídá ji bengálský tygr. To je soška bengálského tygra, který už je tak, soška už je taky stará asi těch 40 let.
0: No, takže, je nějaká písnička, která je spojená s nějakým významným okamžikem vašeho života? Že jste ji třeba pustil manželce, když jste ji žádal o ruku, nebo vám hrála na svatbě?
1: Ježiš, to už je hodně let. Ještě 40, my jsme spolu kolik 47 let. No, takže už je to hodně dávno, teda jak to tenkrát byla. Nějaká veliká oslava nebyla. Byli jsme tenkrát na Libochovickém zámku, jsme se brali, jo, a bylo to takový všecko takový divoký, protože se nám zrovna rozbilo auto, jo, tak jsme přijeli na tu svatbu o půl hodiny pozdě, už vždycky se mysleli, že jsme se někdy zabili, jsme si museli vypůjčit starý auto takový vypůjčit a tím jsme přijeli.
0: Dobře, tak pojďme zpátky k tématu. Který ano. Nějaký televizní moment vám utkvěl v paměti? Vzpomenete vystoupení, duet, soutěž, rozhovor? No, vybaví se vám něco?
1: Těch bylo strašně moc. Opravdu, to mě utkli všechny, který jako s ním byli, to, protože jakýkoliv podat s ním byl, tak byl úžasný. Protože ten, co řekl, tak to jako když mu vypadnul, jako když promluvil o zlatu. Ten hlas a to všechno, takový příjemný, sympatický pán byl. To říkám, takový se rodí jenom jednou za tisíc let.
0: Ono, to jste řekl hezky. A vůbec děkuju za hezké povídání. Opatrujte se, zdravíme vás, Starý vlku.
1: Děkuji vám tež.
0: S vaší ženou, užijte si krásnou noc.
1: No, tak já jsem ve službě.
0: Počkejte, vy jste ve službě, jako v práci?
1: No, je mi 82 a jsem u security.
0: Aha, no, dobře.

0: Pokračujeme druhou hodinou noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc patří vzpomínkám na Karla Gotta, na jeho písně, koncerty, osobní setkání, ale i na chvíle, které se nám s jeho hlasem navždy spojily. A právě vaše telefonáty ukazují, jak silně dokázal vstoupit do životů lidí napříč generacemi. Někdo ho znal z koncertních sálů, někdo z televizních obrazovek, někdo z rodinných oslav nebo nedělního rádia. A někdo si jeho písně spojí s konkrétním člověkem, na kterého už dnes jen vzpomíná. Pokračujeme tehdy dál. Budu ráda za vaše příběhy, vzpomínky i písničky, které jsou pro vás s Karlem Gottem neodmyslitelně spojené. Volejte noční linku 731 800 900, nebo pište na rozhlas.cz/linka, a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, zdravím ze zlínského studia a ještě jednou krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Byl hlasem, který zněl z rádií, televizí i koncertních sálů po mnoho desetiletí. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří vzpomínkám na Karla Gotta a přichází paní Bohumila. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. No, já mám jednu takovou krásnou příhodu, nebo mám dvě, bych řekla. Já pocházím ze Smíchova a teď jsme se přestěhovali se na Příbramsko. A pan Gott chodil do Kartovské k lékaři. Chodil bez ochranky, jako civilní človíček, v takových semišových sametových šatičkách, jako pánským obleku. A já jsem tam šla s manželem k zubaři. A můj muž šel proti nám a manžel říká, hele, tohohle kluka já od někoť nám. A já říkám, když je to Karel Gott, a on se tak usmál, tak prostě, aniž by ho to nějak jako urazilo nebo udivilo, párkrát jsme ho potkali jenom tak, v Lidické ulici. On chodil úplně sám, bez ochranky a byl úžasný už jako od pohledu. A já musím říct, že on nejenom svým zpěvem, ale svým chováním dělal čest svýmu jménu. Pan Gott byl někdo, takovej už nebude. A je něco úžasného, že to byl Čech.
0: To je hezká tečka za tím vaším otevřením. To je zajímavá vzpomínka, člověk tak slavný, přitom bez velkého doprovodu, skoro obyčejně mezi ostatní lidi přichází k zubaři. Pro nás je to takový nadčlověk. Vidíte,
1: já jsem šla s manželem k zubaři. Aha. On vycházel z té budovy, jako, kde byli obvodní lékaři, že jo. Uh-huh. On bydlel na té Bepramce nahoře, že jo, a obvodem patřil do Kartovských, ale nás to samotno udivilo, že chodil k normálnímu civilnímu doktorovi. Že neměl žádného svého specialistu, nebo jestli tenhle byl pro něho ten nejlepší, ale on byl naprosto úžasný.
0: Přirozený, ano.
1: Naprosto. Celebritu, když jste ho potkala takhle mezi lidma, byl poznání, no samozřejmě to každý ho poznal, ale jako lidi mu dopřáli to soukromí a aniž by ho nějak obtěžovali, nějak tak, jak se to dělá u těch celebrit. To prostě bylo úplně normální, tam jsme ho potkávali velmi často.
0: Měla jste ráda spíš jeho starší písně nebo ty pozdější?
1: Víte, mě 80 bude. A takže já znám ještě ty písničky těch 60. let. Jako nemůžu si vybrat jednu samotnou. To byla celá škála. Vlastně každá ta píseň měla duši. Takovou, jako měl on sám. Mm-hmm. A bylo to něco, co jste si užívala a zatajila jste dech, když on zpíval. On rozdával lidem kus sebe a on se vlastně rozdal.
0: Kdy si myslíte, že byl ten zlom, že se z toho populárního zpěváka stala skutečná legenda?
1: Já myslím, že on už jako legenda přišel na to.
0: Jo. A řekněte mi, byla nějaká písnička, kterou jste neměla ráda, ale časem jste jí přišla na chuť?
1: Já jsem neměla ráda Malé kotě spalo v botě. To jsem teda neměla ráda. Jinak jako každou tu písničku jsem měla ráda. A když jsem se dozvěděla, že vlastně je nemocný a že potom vlastně odešel, já jsem potom doufala, že ho dostanou. A když teda potom odešel, tak to byla taková rána, že i něco odešlo z nás. Prostě něco, co už se vám nikdy nevrátí, můžete si to přiblížit jeho písněma, ale jeho osobnost On, i když nespíval, tak on byl opravdu, on dělal čest svému jménu. Ano, on byl boží.
0: To jste řekla hezky.
1: A takovej nám v srdcích zůstane.
0: Ano, vidíme, kolik generací ještě bude oslovovat po nás, já myslím.
1: Určitě, já už mám pravnoučata a ty ho poslouchali.
0: Dobře, děkuju moc za krásná slova. Bylo to poutavé, dojímavé, dokonce osobní setkání jste zažila, tak to jsem ráda, že i takové příběhy dnes nabízíme našim posluchačům. Setkání u lékaře s Karlem Gottem. Opatrujte se, zavolejte zase někdy.
1: Jsem moc ráda, že mu věnujete tu vzpomínku, protože ono nám dal neskutečně mnoho let radostí. Děkuji,
0: souhlasíme.
1: Mějte se krásně a všem posluchačům přeju ten zážitek i nadále, i když ho máme už jenom zprostředkovaný.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Některé osobnosti odejdou, ale jejich hlas zůstává dál s námi. O tom, kde vás v životě doprovázely písně Karla Gotta, si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, protože je to právě dnes 7 let od jeho odchodu do hereckého hudebního nebe. Kdo je s námi? Paní Irenka, vydržela jste?
1: No, vydržela, ale bylo to dlouhé čekání.
0: Ale no, mám zvládla jste to? Zážitek. Tak povídejte, těšíme se.
1: No, v roce 2015, protože do Prahy jsem vlastně, já do dneška jezdím pravidelně, protože maminka pocházela z Prahy. A tak vlastně na takovou její památku tam jezdím pravidelně. No a jezdím tam s kamarádkami. No a prostě jsme se rozhodli, že budeme jezdit, protože tenkrát jezdili už nové tramvaje, a takže se projezdíme těmi tramvajemi. No a jedna ta kamarádka říká, hele, tady Bertramka, bydlí tady Karel Gott. A já říkám, tak pojďme, vystupme a zkusme se podívat, kde bydlí. No a tak jsme ho vypátrali, no a přišli jsme k tomu kousek od vlastně k tomu jeho domu a byli tam dva páni a venčili psa. A my říkáme, dobrý večer, bydlí tady Karel Gott, a oni tak jako, no tady, tady, a teď nám ukazovali. A ta kamarádka, jako prostě velká humoristka, říká, no my jdeme k němu na kafe. A oni, jo, no on právě vychází. A opravdu vyšel ven. No a tak já jsem byla teda úplně ohromená. A ta moje kamarádka byla taková drzá, šla k němu a říká, dobrý večer, pane mistře, já jsem byla na vašem koncertě, mohli bychom se s vámi vyfotit. No a byl takový fakt jako příjemný a říká, no, klidně. No a ona v aparátu měla poslední snímek. A ten snímek normálně vyšel. Jo, já jsem teda měla tenkrát takový ty, jak začínaly ty mobily, tak jsem si ho taky vyfotila, ale z toho prostě nebyla vůbec žádná. Ta prostě to bylo takové zrnité. No a mám teda krásnou památku, mám tady tu poslední fotografii, která ta kamarádka měla v tom fotoaparátu.
0: Takže jste no si ho schovala? Dochoval se?
1: No, tak ho mám vystaveného i s mými rodiči, protože maminka, říkám, pocházela z Prahy. No a oni ho vlastně poslouchali, moje rodiče, hodně. No a já jsem to ani tenkrát jako dítě tak nevnímala, jo, prostě byl to Karel Gott, že? No, ale od té doby ty jeho písničky, dokonce teda i moje dcera Petra, která pracuje v Karlové studánce, a její syn tam dělá diskotéky, tak každou tu diskotéku musí zaznít písně Karla Gotta.
0: A jak dlouho to celé trvalo? Byla to jenom chvilka, nebo jste si stihli i krátce popovídat?
1: No, on jako takový, on, jako my jsme ho nechtěli otravovat, jo, takže tam proběhlo jenom to fotografování. Ale jako bylo to hrozně příjemné, jo, byl to fakt opravdu takový jako moment, a tak jak ti posluchači přede mnou říkají, jako že to bylo fakt takový jako prostě, jo, že on si na nic nehrál, jo, že někdy ty takový ty slavní lidé, že vás jako tak jako odbydou, ale tam bylo vidět, že on prostě byl rád, že se s náma může vyfotit, no, jo.
0: Já teda obdivuju kamarádku a vlastně jako jí fandím, proč ne. Kdyby nechtěl fotografii, někam spěchal, tak by slušně odmítl, nic by se nestalo, ale vy jste měli to štěstí, že to celé dopadlo dobře. To máte krásný poklad.
1: Kamarádka pracuje v Praze, ona mě teda určitě neposlouchá teďka v noci, ale musím jí říct, že jsem se k vám dovolala a že jsem vlastně ten náš příběh vlastně vám povykládala.
0: To jsme rádi. Jirenko, tak přejeme krásnou noc, pojďme dál poslouchat příběhy ostatních a pěkné písničky. Ta další bude od Michala Tučného. Ať se vám daří.
1: Tak taky přeji dobrou noc.
0: Pojďme se podívat ještě na web, tam píše pan Pavel. Dobrý večer, já si pamatuju, že jsem zrovna volal do noční linky, když Karel Gott zemřel, nějak v tomto období. Pamatuji si, že jsem se do éteru rozplakal, bylo mi to moc líto. Dobrou noc. Jana. Já jsem Káju poprvé zaregistrovala v útlém věku při sledování mého oblíbeného seriálu Včelka Mája. Této velmi chytlavé písně jsem měla krásný vztah, měl velmi zajímavý hlas a ještě tu nikdy nejmenoval, že byl milovník židovských anekdot. Paní Ivona, dobrý den, já měla to štěstí, že jsem vyhrála soutěž, kde byla možnost se s Karlem Gottem setkat, povečeřet s ním osobně a popovídat si. Bylo nám tam 20, bylo to v Praze, bylo to úžasné, stůl jsme měli do účka, tak jsme na sebe všichni viděli a jelikož tam byli všichni a hrnuli se k němu, aby byli co nejblíž, tak na mě potom nezbylo nejlepší místo, ale nakonec jsem seděla 2 metry od něho. Ke každému přišel, osobně podal ruku, tak jsme se dozvěděli, co má nejraději, co rád jí. Ochutnali jsme grilovaného lososa, ananas, ryby, špízy na šavli a podobné věci. Nevynechala jsem žádný jeho koncert v Praze v O2. Byl úžasný zpěvák, moc mi chybí. Tak Ivonko, i vám děkujeme za vzkaz a pojďme na další. Po slíbené písničce od Michala Tučného se opět zeptám dalšího z vás na vzpomínky na Karla Gotta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Možná jste ho slyšeli na prvním rande při rodinné oslavě nebo třeba cestou autem do práce. Dnes večer noční linka Českého rozhlasu hledá osobní příběhy s hudbou Karla Gotta. Je s námi paní Miluška. Miluško, vítejte ve vysílání, tak pojďme k tématu Karel Gott.
1: Dobrý večer, paní Jaruško, přeji vám a všem posluchačům. Jenom bych se vás chtěla rychle krátce zeptat, poslala se vám kamínky, jestli jste je dostala.
0: Ano, moc děkuju. Počkejte po našem povídání v éteru a můžeme si to říct. Tak, Karel Gott.
1: Karel Gott, ano. Tak první vám řeknu, že na prvním místě byl u mě pan Karel Gott. Druhé místo byl Demis Roussos a třetí místo byl pan Miroslav Ullmann. To jenom tak jako na okraj. No, na prvním koncertě jsme byli se synem, který měl 3 roky. Bylo to v roce 1980 a sousedka přinesla vstupenky, že jestli nechceme jít na Karla Gotta. Ještě vám chci říct, že syn, jak jsem říkala, měl 3 roky a vždycky, když zpíval pan Karel Gott v televizi, tak můj syn říkal, to je Strejda Kaja, to je Strejda Kaja. Já jsem mu vysvětlila, že to Strejda není. No a pak, jak nám ta sousedka přinesla ty vstupenky, tak jsme šli do Vítkovické haly, do arény. No, byl koncert, syn měl ruku v šádře. Byl koncert, já jsem s ním čekala na pana Karla Gotta. Bylo už 11 hodin v noci. No, byli tam lidé, chtěli podpis na fotku, že samozřejmě a tak dále, nevím, jaké desky. No, ale tak pan, ten pán, co to tam hlídá, no, víte, jako ten, no, tak říká, tady je ještě jeden malý pacient. Jo, pan Gott se otočil, viděl malého, jsem ho měla na rukou. No a já říkám, prosím vás pěkně, syn vás má tak rád a také jeho první desku Očima sněm zavatem mám podepsanou, to vám řeknu za chvilku, jestli vyjde čas. No, tak ale on už neměl fotku, tak mu podepsal aspoň ten program. No, tak to bylo první setkání s panem Karlem Gottem. Druhé setkání bylo v roce 89, dcera měla 11 let a já jsem měla v rukou desku, takovou tu malou desku Očima sněm zavate, oni tenkrát ty desky stály pár korun, myslím 20, no to je jedno. A tak já jsem chtěla, aby mi tu desku podepsal, protože on s tím vlastně vyhrál, že na nějaké té soutěži. A já jsem tu desku, tu písničku teda moc milovala. Vždycky jsem si to pouštěla nahlas. A sousedky, když si stěžovali, že hraje u nás radio nahlas, tak jsem to pustila ještě více. No a teď jsme jako stáli a teď si vemte, moje dcera měla 11 a ta byla taková menší a ta vlna k tomu panu Karlu Gottovi, jak přišel, byla tak obrovská, že malé mi ušlapali, tak já jsem jenom volala, stůj tam, nikam nechoď. Šla jsem se, nevím ani, jak jsem se tam k tomu panu Karlu Gottovi dostala. Najednou jsem byla před ním a jsem pozdravila, dobrý večer, prosím vás pěkně, podepsal byste mi tady tu desku Očima sněm zavate. Tak mi ji podepsal, mám ji podepsanou. Jinak mám teda fotky pana Karla Gotta, mám i od jeho paní Ivanky Gottové. Můj syn, když měl 8 let, tady to mám, jsem to schválně se šla podívat, kde máme fotky, tak a to mám rád, desku drží v ruce, to dostal na narozeniny v těch 8 letech. Potom ještě jsme měli jednu nebo dvě, nevím, to jsem nenašla, ale chci říct také, že měl jednu krásnou píseň, já nevím, na které desce na tom LPčku to bylo, o hříbě, ti tu jsem nikdy neslyšela. Už jsme pátrali potom, jak se ta písnička jmenovala, bylo to o hříbě, ti o zrození hříbě, to je moc krásná píseň. Jinak jako, jo, ještě vám řeknu jednu příhodu rychle. Když jsme, jako, já jsem věděla, že pan Karlo zase přijede, tak jsem k té hale Vítkovické šla, no a čekala jsem, přijelo auto, pan Gott vystoupil. No a čekala tam na něho ještě jedna paní, já jsem ji neznala, nevím, ona, vy taky čekáte na Karla Gotta? Já říkám, ano. No, ona měla trošičku špičku, jak se říká. No a nic, pan Karel Gott přišel, já jsem ho pozdravila, ona také. No, ona, Karlíčku můj, a tak ho objímala, no to nic. A já jsem ho poprosila, jestli by mi podepsal fotografii, on mi podepsal fotografii, já jsem odešla. A co ona potom, nevím, protože jsem tam nechtěla jako překážet. Takže tak, no, jinak písničky jeho se mi líbí všechny, a to je na Vánoce, ty vánoční písničky krásné, vždycky, když volám do rozhlasu Český rozhlas Ostrava, nechávám hrát lidem, známým a přátelům nebo na Vánoce, tak vždycky nechávám pana Karla Gotta, protože má moc krásné písničky, moc tu jednu písničku. Má moc krásnou, no takže... Tak
0: Miluško, já pořád tak přemýšlím nad tou písničkou, vy jste říkala, že to bylo o hříbětě, nemyslela jste ano, to hříbě, ale to zpívala Helenka Vondráčková s Neckářem. Možná myslíte ale ještě jinou.
1: Ne, to on zpíval, nevím, já to neznám, protože víte co, já už mám taky hodně hledat ty desky, nemám to, manželovi jsem to nechala, nevím, kde to je. No, zpíval to on, protože bylo to nádherné a vím, že jako fakt to zpíval on. Možná oni taky zpívali něco, ale zpívali asi něco jiného.
0: Třeba nám napíše nějaký posluchač na web nebo nám zavolá přímo do éteru, to zmíní. Taky bych se to ráda poslechla, jestli vás to tak upoutalo a hlavně by jsem ráda objevovala písničky, které nejsou tak známé. Tak
1: pana Karla Gotta desky, víte, tak fakt bych chtěla vědět a slyšet, no slyšet už to neuslyším. Ale chtěla bych vědět, jak se to jmenuje. My jsme patrali i na internetu, na to, na Google, jenomže to, víte, jak neznáte název, že te písničky. Já název neznám. Vím, že to bylo na LPčku, protože my jsme měli, no já jsem sice měla i menší desky, malé desky, ale tam to nebylo, tam to nebylo. No, takže tak to je, víte, někdo má obrazy a já sbírám fotografie herců a zpěváků. Vám jsem to zapomněla napsat, protože jsem to chtěla rychle vám poslat. A já mám 3 nástěnky, vlastně už 4 nástěnky s podpisy herců, zpěváků a tak dále, no, známých osobností.
0: Škoda, že se na to nemůžeme podívat, že nejsme no. Televize, ale rozhlas.
1: No, nemůžete.
0: Děkujeme moc, Miluško, děkujeme za vaši návštěvu.
1: No, takže to je všechno, no, takže pan Karel Gott, ano, byl číslo 1 a když, a dcera moje řekla, když zemře Karel Gott, bude brečet celý národ.
0: A měla pravdu, a nejenom ten
1: měla
0: český.
1: Pravdu.
0: Miluško, přejeme vám, ať se vám daří, posíláme Petra Spáleného, dítě Štěstěny, ať se vám to hezky poslouchá, zůstaňte s námi.
1: Ano. Děkuju moc. Mějte se krásně, dobrou noc a hezké
2: ráno. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hudba má zvláštní schopnost vracet nás v čase rychleji než fotografie. Dnes se v noční lince Českého rozhlasu společně vracíme k písním a vzpomínkám, které nám zanechal Karel Gott. Paní Vendula z Rakovníka volá. Krásný večer, krásnou noc.
1: Krásnou noc. Já bych se taky chtěla podělit o Karla Gotta. Měla jsem ho hrozně ráda. Jeho písničky jsem měla ráda. Také jsem měla pořekadlo, ať je léto nebo podzim, ať je jaro nebo... Počkejte, jak to bylo. Ať je léto nebo leden, Karel Gott byl jenom jeden.
0: A to je pravda.
1: Takhle to přesně bylo. No a mám hodně, hodně desek jsem měla, když jsem dala přeřit telefonem. Teď mám CDčka hodně a všude plakáty Karla Gotta. V každých dveří, v každém tom, zkrátka všude Karla Gotta. A děti mě podporujou, kupujou mi vždycky, no vidíte, teďka začnu koptat.
0: V pořádku.
1: Kalendáře mě kupujou vždycky kalendář na příští rok, tak už mám Karla Gotta, normálně přehazovací kalendář a pak mám takovej ten velikej, jako celá postava je tam.
0: A co knihu, no. Karel Gott?
1: Knihu taky mám, ano, tu tak jsem si koupila. Tu dizasče s tím, tu knihu taky mám. No, to je strašně krásná.
0: Opravdu faninka tělem i duší.
1: No a když zemřel Karel Gott, já jsem brečela jak malý dítě. Říkám, to jsem naposledy brečela, když mi zemřela maminka. A teď, když zemřel Karel Gott, to bylo hrozný. A pak jsme byli nějak asi za týden na nějaký zábavě v Senomatech a tak tam řekli, že budou hrát 5 písniček od Karla Gotta. Mně padaly slzy jak hrachy, když jsem ty písničky slyšela. To bylo strašně, strašně dojemný. No. A říkám, zlatý Kája, boskej Kája. Říkám, na toho, ať mi nikdo nesahá, ať někdo řekne něco proti němu, tak úplně vystřelím jak čerst krabičky. To nemám ráda. No. A jinak opravdu Karel Gott byl Karel Gott. No. Opravdu, takový už se nerodí takovýhle.
0: A jak mluvila před chvílí paní, která by chtěla ještě někdy v životě slyšet píseň o hříběti, kterou naspíval Karel Gott?
1: No nevím, nic mi to neříká, ale jedině o toho neskáře, jinak mi to o tom hříběti nic neříká.
0: No, pán Václav napsal právě teď na web Noční linky, píseň se jmenuje Běž hříbe běž, text k ní napsal Zdeněk Borovec, hudbu složil Jiří Zmožek. Karel Gott ji poprvé viděl v roce 1980.
1: No
0: ale taky mi to nic neříká.
1: Já vím, že když se loučili s Karlem Gottem jako pohřeb, takže mu hráli Už hrozný zvon. To si pamatuju.
0: Ano.
1: No.
0: Dobře, tak děkuju.
1: Tak to by bylo asi tak všecko a moc děkuji a krásnou noc.
0: Odpočívejte, ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Děkuji vám a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když zazní známá melodie, někdy se spolu s ní vrátí i tvář člověka, na kterého jsme dlouho nevzpomněli. Takové chvíle dnes nabízí i noční linka Českého rozhlasu, věnovaná Karlu Gottovi.

0: pomalu se blížíme k závěru dnešní noční linky Českého rozhlasu. Ještě než se rozloučíme, dáme prostor poslednímu telefonátu a poslední vzpomínce na Karla Gotta. Jsem zvědavá, s čím za námi přicházíte. Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Jo, Ťaruška, jsem ve studiu, tak ano. Já se omlouvám, paní, opravdu na závěr.
0: Ano, paní Staňko, vítejte a povídejte.
1: Děkuji. Já asi vás i spoustu posluchačů trošičku zklamu, poněvadž jsem nikdy na žádném koncertu Karla Gotta nebyla. Nebyla jsem nějaký vášnivý sběratel žádných desek takových, ale neměla jsem na to čas. Měla jsem tehdy nemocného chlapečka malého, takže to, ale jezdila jsem často do Prahy, poněvadž jsem s ním jezdila i na kliniku do Motole. To bylo v době, kdy ještě byla ředitelkou, paní ředitelka Zelingerová. No a byla jsem dost často ubytovaná na Ječné, jestli vám to něco říká. Kde byl to, je to kněžský, nebo byl to kněžský domov, a tam působila pár let moje paní učitelka, jako byla řádová sestra Gerardie Vrbová. No a tam tehdy, když jsem jednou přijela, tak přišla návštěva nějaká vzácná, já jsem nevěděla, o koho se jedná. No a tak bylo připraveno potom takové pohoštění a seděli jsme opravdu jenom trojka. Paní učitelka, já a noblesní pán, velice milý, usměvavý, a to byl Karel Gott. Mm-hmm. No a víc nemám k tomu, co dodat.
0: Ale Staňko, vy jste mi teď vypadla.
1: Říkám, že k tomu víc nemám co dodat. Jo, bylo to velice příjemné, sympatické. No a jako od té doby jsem se s ním jako nesetkala. Akorát na té Ječné jednou.
0: No a nemohla byste to trošku popsat, jak to vypadalo?
1: No tak nic, povídali jsme si, oni si byli blízci, víte, s tou paní učitelkou. Takže víceméně já jsem byla jenom takovým hostem vlastně mimořádným u té návštěvy. A bylo to velice milé, bylo to sympatické. No a já nevím, co bych... Jsou to takové... Myslím, že to je osobní život, jo. A vážila jsem se toho. Byl milý, byl příjemný. Bylo to pro mě něco mimořádného. Těšilo mě to, jo. A co bych k tomu dodala? Já jsem se setkala se spoustou zajímavých lidí, víte, takže nechtěla bych jako to, ale nevím, byla to pro mě velká čest. A vůbec bych ho nečekala v tomhle prostředí. Jo, poněvadž paní učitelka byla řádová sestra. To byla školská sestra do Notre Dame. Jo, byly to jako, oni byli dva řády, jedny byly slavkovské a druhé horažďovické. A ona patřila k horažďovickým školským sestrám.
0: Staňko, děkujeme i za tuto vzpomínku, byla poslední a byla krásná. Ať se vám daří.
1: Děkuji vám pěkně, vám taky, paní Ruško, mějte se hezky.
0: Tím se dnešní noční linka Českého rozhlasu uzavírá. Byla plná vzpomínek, písní, osobních setkání i příběhů, které ukázaly, že Karel Gott nebyl jenom hlasem jedné doby, ale součástí životů mnoha z nás. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková, děkuji, že jste byli se mnou, děkuji za každý telefonát, každou zprávu i odvahu otevřít vzpomínky, které jsou někdy krásné a někdy trochu bolí. Karel Gott zpíval o tom, že chce být stále mlad. A možná se mu to svým způsobem opravdu podařilo. Dokud zní jeho hlas, dokud si jeho písně zpíváme a dokud v nás probouzejí vzpomínky, zůstává tu s námi.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když vám tak na úvod řeknu, že v divadle budou dnes na jevišti básník, textař, dramatik, výtvarník, scenárista, taky hudebník, jistě vás napadne, že tu bude tedy plno. A vidíte, přitom to všechno obstará jen a pouze velký talent jediného muže. A do takový krásný společnosti nás pozve pan Jiří Suchý.

přestože kolem padl květ.

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Asi to nejtěsnější spojení měl Jiří Suchý s rozhlasovým vysíláním na konci 60. let nebo v druhé polovině 60. let, kdy byl autorem hned několika pořadů, v nichž byl sám sobě i posluchačům průvodcem, dramaturgem a vlastně svérázným diskjokejem. To byly ty slavné Gramotingeltangly, kde se mimo jiné střídal s Janem Verichem, Miroslavem Horníčkem, no a na které pak navázali Gramotingeltangly live s Jiřím Šlitrem. A při oslavě svátku Jiřího v dubnu 66. roku přibyl k oběma zmíněným pánům i režisér, taky Jiří Bauer.

Má poklona, hluboká poklona, hlásí se vám Još Litr, hlasatel Šlitr se vám hlásí. Otvírám zcela neobvykle jeho Grejmotangl, abych vás potěšil kytičkou melodií z různých dílů světa. Jsem tady proto, poněvadž tu suchý není. Já se už díval po studiu, pod stolem, za skříněm, ano, není tady. On bude asi na záchytce. Totiž když není doma, tak bývá vždycky tam. Já myslím určitě, že on bude dneska na záchytce. On totiž už třetí den slaví svůj svátek. Ach, to je trápení s těma primitivama. No, desky tady žádný nevidím. No, ale vlastně na co desky? Já přeci nejsem suchý. Když umím hrát na piano, tak já desky nepotřebuju. Tedy budu vám chvilku hrát k tanci. Tohle vám suchý ještě v Grejmotanglu nikdy neposkytnul.

0: nazdar chlapče,
1: Ježišmar.
0: Tak já ti přeju k tomu našemu svátku, jako obvykle všecko nejlepší, hlavně zdraví, chtěl jsem ti původně jaksi koupit kytičku, ale oni byli sami vovadlí, tak jsem si říkal, to je to snad lepší nic. A co pak si mě přines?
1: No, hochu, já jsem ti přines několik svých starších melodií. Ty ti tady teďka přehraju.
0: Hele, já myslím, že to snad ani není zapotřebí, poněvadž to svátek je jednou do roka, tak nač si
1: to bude,
0: takhle
1: to bude krásné osvěžení. La la la la la la la va va va va va va va va.
0: Ti padl prach, to je ode mě přece. Ti padl
1: no slova, prach, to... ale já nespívám slova, všimni.
0: Ti padl prach, to je ode mě. No slova, melodie, tohle je melodie, co hraješ, to není to podstatný. Přesto ale taková melodie, to si přiznejme, může připomenout člověku,
1: no,
0: sem tam něco.
1: Ta nám teda
0: tohle
1: připomíná.
0: To zrovna 61. rok, když jsme trávili svátek, pamatuješ tenkrát?
1: To byl Malér.
0: V zoo, my jsme trávili svátek v zoo. Čí to byl nápad?
1: To byl nápad.
0: Čí?
1: No copak? Nápad to byl dobrý, já vám to řeknu, jak to bylo. Tak suchý prej pořád. Než jsem jenom lid umyl, taky mám rád zvířata. Jestli prej bych mu nemohl k svátku ukázat něco exotického, jako on ty domácí to zná dobře, ale prej nějakou jako takovou zvláštní potvoru. No tak jsem ho vzal do zoologický, tam jsem za něj zaplatil dětský vstupný. Tam to totiž berou podle vejšky, tak... Prošlo teda docela hladce. No ale pak ho přivedli. Je pak to bylo, no?
0: Koho přivedli? Mě přivedli?
1: Ne, slona.
0: No slona. No to ano, to byl jeho nápad, že prý mě k svátku, když mám ten svátek, že mě nechá svést na slonu k svátku.
1: No a ty si říkal, prej žebřík nepotřebuju, já na něj prej vyskočím úplně sám. Tak se vám rozběh. No a pod tím břichem podletěl. To nebylo moc dobrý.
0: No, ale zbyla nám tenkrát z toho krásná písnička. Jo,
1: ano,
0: k tomu
1: ano.
0: Slonovi bych ještě chtěl dodat. Chudák si to tak bral, že ho potom museli přeložit někam na kraj, do krajský zoologický zahrady, poněvadž už jako nesnes ty nápory v Praze. Na nervy, víte, na nervy byl ten slon z toho. No, ta písnička se jmenovala jak? Máme rádi zvířata. Je to písnička
1: děcka.
0: Pro děti a chudáci děti ji ještě ani neslyšeli, tak bychom ji teď mohli střihnout. Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. Srst. V zoologické zahradě, nehlaďte lva po bradě a ukousne vám prst.

0: například Ježek. Tady nejsme jenom dva Jiříci.
1: Ještě
0: to nás je. Co kdyby jsme ho pozvali sem? Sedí tamhle za tím sklem. Vypadá tam jako v Aspiku. Jiříku. Jiří Bauer, režisér. Si nám přines.
1: Tak co nám neseš?
2: No, vy jste moc milí, že jste mě sem pozvali, ale já mám jenom jednu kytičku tady. Já jsem netušil, Jirko, že taky přijdeš, takže mám jenom pro Jirku kytku. No, ale ono se to
0: taky
2: dá rozdělit.
0: Snad... polož nějak mezi nás, nebo já si vezmu ten květ a Jirka Schlitter si vezme to zelený, on rád chroustá.
2: No, takže no. Tady to je a uvidíme, kdo to odnese.
1: No, no tak děkujeme moc krát.
0: Děkujeme moc krát a...
2: prosím moc krát a... co kdybyste...
0: No, my vždycky s tím svátkem to máme tak nějak komplikovaný, obvykle zapomeneme, jako tenkrát jednou jsme si složili, že jo, v den svátku jsme narychlo si složili, já jsem mu složil text a on mě...
1: Já mu udělal melodii.
2: A ještě ji znáte?
0: Cože? Známe.
2: A dáte?
0: To je zase píseň, vy mě svátku. Ale když ono to má takový žinantní jméno, to no. Svátku, jmenuje se to Sádlo na chleba.
2: No, prosím.
0: Může to být?
2: No, ovšem.
0: Do rádia, jo?
2: No.
0: Tak sádlo na chleba, jo.

0: slyšíte, kluci, a nemáte vy náhodou svátek nějak moc často? Já mám pocit,
1: no tak, teda, že to je tak písnička. My už tady jsme žádný neměli. Ještě jeden jsme měli, jo? Můžeme ještě
0: no,
1: jeden?
0: No já bych si dál teda.
1: To bylo... Jo, ano, jak on hraje, to bylo v 59. roce.
0: To, jste
1: to bylo v době této písně. To, je, to byla nejkrásnější píseň no, to divadla je... Semafor. Shodou okolností to bylo ode mě i ta muzika, to je zajímavý. No, ale víte, co je zajímavý? Teď mě napadá, hele hochu, že no. Se nějak opakujeme. Máme... Tohle je písnička Pramínek vlasů o tom, jak ustřih pramínek vlasů potají, potají slečně. A my teď tady máme jednu funglnovou písničku, kterou vám zaspívám, která vlastně má obdobnou tématiku o ustřížených vlasech.
2: Vidět, nějak že už nemáš nápady.
0: Tak do toho uvidíme, jestli vám docházejí nápady.
1: Posloucháte píseň něco jako Pramínek vlasů z roku 1966. A kam se poděl asi?
2: Kam se poděl asi?
1: Ten tvůj zlatý cop.

0: dělej, než mě chytnou. Odjedu pryč vlakem a nevrátím se zpět.
1: A tak dále. To má mnoho slok.
0: To má mnoho slok, ale ty budu zpívat až ve svém programu, který budete mít možnost vidět na podzim v pražském divadle Semafor.

malé kotě, spalo v kotě, nehas co tě, nepáne pálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. Necha, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to mi ani slovy povědět nesvedem. Věř, že kotě, co spí v botě,

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Když se s panem Jiřím Suchým zřídkavě potkáváme dodnes, už je to vážně dlouho, co jsem natočil a připravil rozhlasovou koláž Vážený pane Suchý, anebo co jsme se potkali u rozhlasového mikrofonu. A protože jsme se tehdy domluvili, že nejsou žádné zakázané otázky ani témata, zkrátka, že není žádné tabu, hodně jsme se vraceli i ke kořenům umělecké práce Jiřího Suchého, což tedy mimo jiné znamenalo připomenout jeho práci reklamního grafika. A samozřejmě ani tady nemohla na úvod chybět jedna dnes už trochu pozapomenutá

0: Tohle byla reklamní písnička na zakázku z kterého roku?
1: Ano, to byl tak nějak rok 60, nějak kolem roku 60. Firma Barvy a Laky, národní podnik, si u nás objednala písničku reklamní a to byla první reklamní písnička, vlastně, kterou jsem napsal. A já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, teď já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No.
0: Vracel jste se ke kořenům.
1: No, navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. A já jsem tenkrát si z toho nic nedělal, poněvadž jsem si říkal, co je to za lidi, kteří na základě jedné minutové reklamy odepíšou 40 let mý práce a zřeknou se mě, a, no tak co to je?
0: Já si pamatuju na tu diskusi v novinách, jak může básník a již zmiňovaný národní klasik, jako byste měl sestoupit z piedestalu, jak je to možné, že odcházíte z pomníku a děláte reklamu. Mimochodem v těch 60. letech v době největší slávy Semaforu, té první éry, hodně jste psali reklamní písničky, protože jste byli populární?
1: Ne, hodně ne. Ono tenkrát taky moc reklam nebylo, poněvadž nebylo na co, že jo. Ale napsali jsme, třeba si vzpomínám na Alpu, jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkovi je moje, miláčku, Francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál, ale dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
0: Vy jste připomněl, že jste pracoval jako grafik v reklamních ateliérech B&R, které se pak později přejmenovaly na propagační tvorbu. V jedné své básni v proze, mluvíte o tom, že tím člověkem, který na vás měl vliv na to, že jste začal malovat, byl Jiří Trnka?
1: No vlastně jo, ano. Já jsem obdivoval ty jeho první kreslené filmy Bratří v triku, skupina taková těch pracovníků kresleného filmu, která vznikla hned po válce a Jiří Trnka tam byl jako takovou hlavní veličinou. No a měl jsem ho hrozně rád, ale já ho měl rád i osobně.
0: Jak jste ho poznal? V tom zákulisí, které samozřejmě běžný divák...
1: To bylo zvláštní. My jsme ho s Jiřím Šlitrem samozřejmě znali, ale nikdy jsme se s ním nesetkali a jednoho dne seděl na tom Jonáš a Tingle Tangle v první řadě a koukal na nás a za celý večer se nezasmál, jo, a tleskal tak jako normálně, tak jako, no, a občas se tak jenom malinko ušklíp, ale vůbec se nesmál. Pak přišel za námi a řekl, že to bylo pěkný, tak jsme poděkovali, říkali jsme si, je slušný, ale asi ho to moc nezaujalo. No, uplynuli 2 měsíce, on tam na tom byl znova, jo, a tak jsme si říkali, tak proč na to chodí, když jsem mu to... Potom jsem jednou mluvil s Janem Verichem a vyprávěl jsem mu tohle a on se hrozně smál a říkal, no jestli udělal ten úšklebek takový, který jste mě tady předved, tak to je jako, když se někdo jiný popadá za břicho. On nikdy se jako nerozřechtal v pravým slova smyslu. Takže i v tom sále, kde to řičelo, tak se jenom tak vždycky ušklíp. Tak jsem poučen Janem Verichem, zjistil, že to je prostě Trnkův způsob.
0: On byl jeden čas také členem nějaké umělecké rady Semaforu?
1: Jo, ano, my jsme potom, pak jsme se zblížili, zpřátelili jsme se, pak jsme byli v Paříži a tam jsme se s ním setkali a on, protože věděl, jak na tom asi jsme s těma valutama a věděl, že v Praze peníze máme, ale že jakmile překročíme hranice, tak jsme chudí, tak říkal, hejte, já jsem tady dostával nějaký ceny a tak, peněz mám dost, tak já vám dám peníze, až budeme v Praze, tak mě vrátíte, no, tak my jsme si tam potom žili jak prasata v žitě, poněvadž najednou jsme měli valuty.
0: Když jste v jednom textu vzpomínal na to, že jste se díval na ty ruce, které dokázaly ze dřeva ve filmu vykouzlit tolik krásy a tleskají vám na jevišti, vzpomněl jsem si, že mi někdo vyprávěl, že snad v té převeliké frontě do Semaforu jste jednou zahledl také Františka Hrubína, který tam stál a čekal poslušně ve frontě, aniž by si jenom opovážil vás o lístek požádat.
1: Ano, představte si, to si vzpomínám, že v kanceláři jsem řešil nějaký věci a přišel tam nějaký herec z nějakého oblastního divadla a řekl, já jsem z toho divadla. Já bych poprosil o volňásek a tak, tak jsme mu ho dali samozřejmě a tak, proč ne, tak je to kolega. A vyšel jsem odtamtať a na konci fronty, která vypadala tak na 2, možná na 3 hodiny, dlouhá, která se táhla po chodníku ve smečkách, čekal František Hrubín. Tak já jsem k němu přišel a říkal jsem, pane Hrubíne, mohl bych vás pozvat do kanceláře, já vám něco, aby ty lidi jako ne, poněvadž sám jsem dost nerad, když mě někdo protekčně vytáhne z fronty, že poněvadž vím ty ostatní, jak se na to dívají. Tak jsem říkal, můžu si s vámi promluvit. Vzal jsem ho do kanceláře a říkal jsem si, prosím vás, proč stojíte v frontu? On říkal, no proč ne, teď já si... No a tak od té doby jsem mu nařídil, že musí vždycky zavolat a že mám pro něj volňásky. A pak jsme se spřátelili. Jednou mě přines čarodějnou knihu. Říkal, já mám doma knihu, ručně psanou, je to jako čarodějnická kniha, nějaký zřejmě vesnický šamanky, tak jako velmi neuměle napsaná a tak. Ale je to čarodějna, já se toho bojím, já takovýhle věci mám nerad doma. Vadilo by vám to? Já jsem říkal, no tak já na to nejsem zase tak háklivej, tak mě ji věnoval ještě i s dopisem, tak ji mám doma.
0: Jak jste prožíval tu dobu konce 60. let, rok 69 až 71, kdy vlastně tihle zvláštní lidé jako Jiří Šlitr, Jiří Trnka, František Hrubín, potažmo i Jiří Grossman najednou nebyli, mizeli kolem vás?
1: No, bylo to... Ono, těžko se o tom do rádia mluví, abych vám řekl, až to byla natolik niterná věc, že teďka, kdybych ji měl popsat, možná, že bych dovedl o tom napsat nějakou poezii.
0: Píšete hodně o smrti s přibývajícím věkem?
1: No, představte si, no tak jednak v těch mých posledních knihách jsou verše o smrti, v ty černý vzducholodi a teď právě mě má vyjít další kniha a byl jsem požádán, že bych měl nějaký ukázky z ní poskytnout tomu vydavateli, tak já žádný neměl, tak jsem set a začal jsem psát, 4 ukázky jsem mu dal a 2 jsou o smrti. Ale já nevím, proč, to není vůbec programově, ono mě to vždycky tak vyjde, to je takový memento mori.
0: Tak mě napadá, když lidé chválí semafor, zastavují vás na ulici, děje-li se tak, na jaký semafor vlastně vzpomínají a který chválí? Ten současný nebo ten, který zažili sami?
1: Já myslím, tak 90% lidí chválí ten semafor, který zažili kdysi. A upřímně řečeno, mě to trošičku štve, když přijde a říká, víte, já jsem váš velký fanda, já jsem Jonáše viděl 7x a tak. A já říkám, a viděli jste něco teď u nás? Já teď už do divadla nechodím. Jedna paní mě řekla, já si nechci kazit vzpomínky, tak už k vám nechodím. Tak jsem si říkal, proč říká, že je fanda. Fanda jsou, k nám chodí skutečně malý procento, nepatrný procento pořád těch, který si pamatuju od člověka z půdy. Dokonce tam chodí pravidelně jedna dáma, která bývala studentka a seděla v první řadě vždycky na člověku z půdy a tak jsme jednou si ji pozvali do šatny a ptali jsme se jí, co a jak. A ona studovala v Plzni a každý den jezdila z Plzně vlakem a v noci po představení jezdila do Plzně a ráno už se šla studovat. A pak jednoho dne tam nebyla a přišla asi za 14 dní a říkala, já můžu jezdit teď jenom v neděli, poněvadž já v noci se bojím, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A mně se líbilo, že jí škrtil nějaký pán. My jsme říkali, tak nějaký dobytek se tam na mě sáhl, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A ta tam chodí dodnes a je takových několik, že máme takový štamgasty. My už je známe, tyhle ty lidi. A ty nás sledujou od samého začátku.
0: Jak jste připomněl to spojení, škrtil mě nějaký pán na místo nějaký dobytek. Je o vás známo, že si rád hrajete se slovy. Já připomenu to, co jste jednou zdůraznil, jak je nutné vážit všechna vulgární slova, jsou-li použita v literárním textu. To je skytice, seru na hedváb, babice.
1: Ano, ano, to vždycky používám jako takovou typickou ukázku a takových je víc. Zdeněk Svěrák jsem četl jednou, že tomu říká šrapnel, že jednou za večer může takový slovo v nečekaný souvislosti zaznít a prostě to pohne s těma lidma. Ovšem, jak je to inflace, tak to už začíná být takový jako oprzlý a to nemám rád.

vozíček seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice tu toho malého blbého pejska. Dostal jsem touhu pohladit.

dotknout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám, kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává vít. Sedí a hledí na měsíček. Neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu.

Mrknout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý

0: že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid. Že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Dnešní divadlo pro vaše uši je zasvěcené nejenom textům a písničkám, ale vlastně všem talentům Jiřího Suchého, výtvarníka, divadelníka a v rozhlase, jak už zmíněno, taky průvodce, a kdyby se to slovo zrovna k Jiřímu Suchému tak nehodilo, řekl bych i moderátora v několika rozhlasových pořadech. Patřil k ním i ten, o kterém Jiří Suchý mluvil pokaždé s úctou. Měl tu totiž za partnera malíře Jiřího Anderleho a společně se potkávali se svými hosty, mezi něž patřil svého času i Jiří Lábus nebo Jiřina Jirásková.
3: Když jsme vybalili ty kulisy a než jsme se ubytovali do hotelu, tak jsem se šel podívat nějakou uličkou a najednou jsem se ocitnul a vidím náměstí svatého Marka. To, co jistě mnozí z vás nebo většina z vás viděla, ty kulisy, ty nádherný barokní budovy, jak vlevo, tak vpravo. A připadalo mě to jako obrovské jeviště, Teatru Mundi v pravém slova smyslu. Teď do toho turisti z celého světa, Japonci a Američani a Eskimáci. Ta scéna byla uzavřená velkou kampanilou, tou zvonicí a tím nádherným pitoreskním obrysem svatého Marka. A jak jsem tím davem šel, tak všude se ozejvala hudba. Tam hráli na housličky, tak to celý, že Café Guardi, Café Florian. Ještě jsme tam šli s Jirkou Srncem a s několika členama a vytočíme tu zatáčku kolem té zvonice na tu piacetu a tam bylo těch lidí malonko a tam osamocená figurka. Černý baret, černě oděná, bílý vousy. Já si říkám, no to není možný, to může být jedině Jan Zrzavý. Přišli jsme, dobrý den, pane Zrzavý, co tu děláte? My jsme tady s Černým divadlem. On říkal, no já tady čekám na loď, pojďte se mnou, já aspoň uvidíte jiný svět, já jdu tamhle na ten ostrov, já tam bydlím u Jeptišek, pojďte, já vám ukážu, jaký tam mám byteček a tam se vám bude taky líbit. Pohádka. A já když maluju tady tu piacetu, já stejně jsem pořád myšlenkama v Praze. A já jsem taková potvora, nám říká, že když jsem zase v Praze, tak jsem pořád myšlenkama v Benátkách.
4: Pojďme si říct zase ještě něco dál o cestování. Třeba dopravní prostředky. Volíte některý radši nebo některý méně?
5: No takhle, já teda musím říct, že já ani mý rodiče nikdy neměli auto. A já do dneška auto nemám. Já vím, proč ho nemám. To bych byl masový vrah. Přestože mám řidičák. Já jsem v roce 72 dělal řidičský průkaz. Filmé studio Barna mi ho platilo, dokonce ho mám zdarma, jako rychlokurs. To bylo kvůli tomu, že jsem točil takový český detektivní film s Dušanem Kleinem. Do dneška si pamatuju název Zatýkač na královnu. A já se pamatuju dobře, protože já tam dělal kamerový zkoušky s Tomášem Tepferem na ten film. Já tam hrál vraha. Byl jsem strašně hubený, nedávno to dával, jsem to viděl, jsem nechtěl věřit. Černobílej film to byl. A teď Tomáš Tepfer často obveselení svých kamarádu ukazuje telegram, který dostal z Barandova, kde jsme dělali ty kamerovky, mu napsali, roli toho vraha bude hrát pan Lábus, protože vy jste hezčí. A to má do dneška schovaný, to máš teprve. No a tam jsem právě musel teda říct takovou dodávku, kde jsem škrtil Valerii Chmelovou. Takže tam jsem právě, abych to, tak jsem získal ta řidičák a už tehdy jsem věděl, že já asi dobrý řidič nebudu. A protože jsem sebekritický, tak jsem si vlastně auto v životě nekoupil, ale upřímně řečeno, já musím říct, že ke svému životu já to auto v podstatě vůbec nepotřebuju. Mí rodiče třeba nikdy auto neměli, my jsme vždycky, když jsem řekl babičce do Jižních Čech a druhý babičce taky do Jižních Čech.
4: A babička měla auto, ne?
5: Ne, ne, tam měla astma, ale...
4: Taky takže, dobrý. No,
5: takže vždycky jsme jezdili vlakem a já si nepamatuju na úžasnou historku, kdy otec měl vždycky ve zvyku, že šel, to byly takový ty spoje, já myslím, třeba ve Zřících se čekalo 3/4 hodiny, jo, zase na další potom na nějaký ten spoj a teď jsme tak vždycky dlouho v tom vlaku byli a to jsme Vládíček a Jiříček jsme byli malí dva kluci, že jo, brácha ještě byl velký mladší než já, no a otec vždycky šel na pivo a vždycky si dal takhle pivo tam v té nádražní restauraci a najednou koukáme, my byli hnedka ve vagóně po té mašině, tam to ještě byly ty spálit mašiny, že jo? A nejenom vlak se rozjíždí, otec nikde a matka zařvala z okna, prosím vás, zastavte, táta je na pivu a má všechny peníze, zastav. A oni opravdu ten vlak zastavili, táta vyběh z té restaurace, běžel do vagónu, matka na ně hnedka, prosím tě, ty musíš pořád to pivo, říká, no mělo to je za dvě minuty, je to jednak dřív, já za to nemůžu. Takže teďka tam byla hádka hnedka v kupé, že jo? No bylo to nádherný.
3: No prostě no. Jemný lidi, no.
5: No jemný lidi, no.
4: Já jsem byl spraven o tom, že vy byste byl prý ochotnej nám něco zaspívat. Nemáme tady žádný doprovod?
5: No, já vím, doprovod tu dneska není, bylo to trošku asi, no ale tak... Questa quella per il sogno a quintalo tre d'intorno ritorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo meliatona a travolta la costorra velenche qua dono di che ho fatto fiora la vita fosi questo mi torna gradita forse un'altra doman lo sarà forse un'altra doman lo sarà grazie.
4: Pojďte zase na chvilku. O cestování v tom přeneseném slova smyslu, vaše životní pouť. Mm-hmm. Jestli jste měl vytčený nějaký cíl jiný, než ke kterému jste dospěl třeba?
5: No, upřímně řečeno, já opravdu víte, že jsem chtěl být malíř. A to strašně tady ty dva koníčky, to malování a to hraní, jsem s ním bojoval hrozně a dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal a já mám takovou zase povahu, která není moc dobrá, přiznávám, že já jakmile něco jednou zkusím a nevíde to, tak se na to jako trošku vykašlu a řeknu, tak to ne, tak to není průrazný, tak to jdu. No. A nemohl jsem ještě, protože nebyla vlastně herecká konzervatoř v té době v Praze, tak jsem musel na gymnázium, no a tak jsem 3 roky prožil v hrozný hrůze, to bylo něco, to na gymnáziu nebyla pro mě šťastná doba, věřím, že i pro pedagogy ne teda. A já ještě chodil na takový velice, velice prestižní gymnázium v Praze ve Vršovicích, při Potoční ulici. No já měl takovou třídní a my jsme si od první chvilky nerozuměli, já si vzpomínám, třeba jsem tam přišel jednou, když jsem dělal první kolo zkoušek na Damu, to bylo v sobotu a v pátek jsem přišel při poslední vyučovací hodině, říkám, prosím vás, já dělám zítra zkoušky na Damu, jestli byste mě uvolnila. Kam? Má takhle mluvila. Já říkám, na Damu a ona, a máš tam protekci? Já říkám, ne. To neuděláš. A nauč se v životě prohrávat, zlom vás. Teď přišlo pondělí. První kolo si udělal? Já říkám, no, to vám hnedka řekli, udělal. No ale druhé neuděláš, to je konec. Pak bylo druhý kolo. Druhý si udělal? Já říkám, no, udělal. No ale třetí neuděláš. Pak bylo třetí, udělal si třetí kolo, no udělal, ale maturitu neuděláš. No a to měl skoro pravdu, baba. To vám co vám budu říct. No to vám to bylo hrozný a já pak jsem sotva, tam ochlup tu maturitu teda, udělal jsem ji teda. A pak se se všema loučil, asi do dneška to pamatuju. Vždycky, Vlaďko, všechno nejlepší do života, Marcelo, tobě taky. A mě řekla, nazdar neřáde. No, to mi fakt řekla, to si pamatuju. A potom mě po letech potkala v tramvaji, to byl střih. To najednou, je, já vás tak sleduji, jste tak šikovný chlapec, se super roztejkala po té tramvaji takhle, že jo. No a pak se mi ptala, a kolik berete v divadle? A když jsem jí to řekl, říkala, to je bída. A to měla prvně v životě pravdu.
4: Když takhle hodně cestujete, existují nějaký veselé historky?
5: No tak samozřejmě, teď se mi stala neskutečná věc teda. To vám řeknu, já jsem byl teďka na ostrově Margareta ve Venezuele a já byl poprvé na rybách. Jsme vyjeli ráno s rybářem a na ryby. A já jsem strašně nešíka ještě k tomu musím říct. Já vůbec jako v podstatě, a byla nás tam asi parta asi takových 8 známých kamarádů a kamarádek. A bylo to bylo hrozně prýma, všechno byli jsme v soukromí takovým senzačním, u moře 20 metrů, bylo to bylo skvělý, krásný pobyt a jeden člověk, který ho znám, ten tam právě ale tam ve Venezuele žil, takže na Čech to byl, který tam emigroval 60. 8, tak nás provázel tam. A opravdu to bylo skvělý, no a domluvil zkusku s těma rybářima a ráno jsme všechno vyjeli na ryby, ještě za tmy, jo, teď taková lodička, taková loď, to bylo, no představte si, já ze všech chytil nejvíc ryb, já, to nikdo nechápe, já, to teď Olda Kajzer říkal, to se není možný, Olda Kajzer, on tam taky, tam na silon jenom, říká, já říkám, hele ryba, ty jsi to vytáhl a najednou za chvilku, ale zase ryba, říká, no to se není možný, opravdu, jak chytil si 10 ryb.
4: Já takhle s mořem mám špatné zkušenosti, takhle na velký, na obrovský lodi to snesu, ale jak je, jako kocápka s rybářema. Já jsem okamžitě, mě bylo zlé, jenom i když jsem se koukal na to, jak se to houpě. Já jsem jediný člověk na světě, který bije i na řece. Že byste nám něco zaspíval?
5: Ještě?
4: No jo.
5: Byl to méně známý Ital, bude to italský skladatel, je to vlastně současný Verdi, ale ne tak známý, jmenuje se Lorenzo Pagliari a bude to opera, která se jmenuje v překladu nějak Dech vášně, nebo tak se ho překládá.

0: Teď vám něco řeknu, to byl na vás trošku taková finta, já jsem si to celý vymyslel.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pět strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát.

třetí struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se dvěma poradí. Když další strunu vezme ďas,

0: když jsem přišla po škole, po absolutoriu na Vinohrady, tak se změnil status divadla. Už to nebylo Vinohradské divadlo města Královských Vinohrad, ale bylo to divadlo Československé armády a v tom repertoáru najednou pro mě nebyly úkoly. A pamatuju si, že se hráli, myslím, Stalingradci nebo co, a přišel za mnou pan režisér Podhorský a říkal, tam je velká role kluka, nechtěla byste to zkusit? No a já jsem to zkusila, protože jsem neměla co hrát. No a pak jsem několik let hrála jenom kluky. V rádiu, v televizi, hrála jsem Tomase Sawyera, Huckleberry Finna, Syna pluku. Já jsem odehrála velikou plejádu kluků.
1: A teď se vás zeptám, vy jste jezdila takhle s tím armádním divadlem po posádkách taky ano. vystupovat?
0: Ano.
1: A neměla jste na repertoáru takovou tu báseň o té koze?
0: Vy myslíte Koza náchleba, na? No jistě, že jsem ji měla v repertoáru.
1: Byla jste u nás jednou v naší posádce a já...
0: Ale to si děláte legraci, Jirko.
1: Bylo to v rozmezí 52 až 54?
0: No ano, to by odpovídalo.
1: No, a já jsem ano. vás obdivoval.
0: Kluk rychtářů se zadrmál, kam do daleka hledě smeze.
1: Ano, to báseň o koze, já jsem to děsně prožíval.
2: Ještě ji umíte?
0: Myslím, že ne. Kluk rychtářů se zadumal, kam do daleka hledě smeze. V tom, kde se hoši, kde se vzal, Mikulka nácků leze tam po protějším svahu strže. Byč opravdovský v ruce drže a v druhé dlouhou oprať zlíčí. Stál v kacabajce děravé a bělavé a zvědavé, ven z kalhotce mu dralo mlíčí. No a tak dále a tak dále. A končí.
1: Vy jste chtěla být od samého útlýho dětství to, co jste, anebo jste...
0: Nikdy jsem to být nechtěla. Já jsem se stala herečkou, protože jsem v kvintě propadala z latiny a na konzervatoři se latina neučila.
1: Aha.
0: Ale v podstatě v těch 15 letech jsem si velice přála být jeptiškou. Já to trošku schazuju, ale říkali moje spolužačky, že já jsem hrála už ve škole, že když někdo něco nevěděl a bylo třeba zničit hodinu, tak že jsem promptně byla ochotná omdlít a takhle. Asi ta dispozice někde byla, no, tak je to možný. Můj tatínek byl vášnivý ochotník, dokonce se vždycky chlubil, že hrál profesora Higginse u ochotníků, když tam hostovala Jarmila Krombauerová Lízu Doolittlovou. A můj tatínek byl hluboce přesvědčen, že to je tragédie, že jsem se rozhodla já hrát divadlo. No dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Já si vás jako jeptišku představit nedovedu, byla byste pro mě trochu nepřesvědčivá. Asi bych si říkal, jeptiška, není ptiška.
0: No nedejte se mýlit. Já vás chápu, že když se na mě podíváte, tak vás to asi příliš neinspiruje, ale ona ta černá barva většinou prodlužuje.
1: Kde nastal ten zlom?
0: Já jsem byla v penzionátě v klášteře a můj tatínek, který byl velice kultivovaný člověk, byl naprosto zdrcen, když mu matka představená té školy řekla, že slečna, jestliže opustí ústav, že je velmi temperamentní a jestli opustí ústav, odchází se čtyřkou z latiny. V případě, že by slečna zůstávala, tak bohužel propadá z té latiny. A tatínek můj říkal, ale co já si s tou holčičkou počnu? A ta matka představená říkala, o Vánocích jsme tu hráli pohádku a hrála prince. To jí šlo, to jo. No a my jsme vyšli a tatínek říkal, co budeme dělat. Já jsem říkala, slyšel jsi to, no tak budu hrát divadlo, no.
3: Kránu, když hvězdy mlednou, volají z oblohy, abych jim ještě jednou pomohl na nohy. A každá z nich

dívky v negliže. Zastavili se stopky přesně v tu vteřinu, kdy do rodin ne hrobky jsem si nes peřinu a oděn šedým šatem vstoupil jsem do šera, abych tu v tichu svatém se dočkal.

Zase jedna z těch méně známých semaforských písniček, vidíte. Možná i proto ji mám tak rád, že se nestala hitem a přitom právem patří mezi další v tom krásném poetickém světě fantazie Jiřího Suchého. Ale pro dnešek je to už z našeho divadla téměř všechno, protože zbývá ještě symbolické a stylové rozloučení. Tak jak jsem ho doma slýchával často na gramofonové desce s melodiemi z filmu Zločin v Šantánu, když jsem byl malej. Zůstávejte ve zdraví, přátelé, a brzy naschledanou.

v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba